V minulém čtení na pokračování na Rádiu 7 z knihy Mirka Vostrého Muzikant na jezeře začal Vladimír Hauser číst povídku Nejrychlejší kůň na světě. Tibora Buriánka kontaktovala redaktorka České televize Renata, která s ním chce natočit rozhovor o emigraci z Československa za komunismu. Tibor s manželkou Emou při rozhovoru vzpomínali, jak se k riskantnímu útěku rozhodli kvůli nátlaku STB ke spolupráci a výhrůžkám budoucností jejich malé dcery.

0: 20. května 1984 Český les. Ideální čas existuje jen v pohádkách. Jít přes noc by sice bylo míň riskantní, jenže s Markétkou to nepřicházelo v úvahu, byla moc malá. Tak jsme vyrazili dopoledne. Auto s domažlickou značkou jedoucí k Poběžovicím nebylo nic divného. Za pěkného počasí se v neděli na výlet vydává spousta lidí. V Novém Kramolíně jsme odbočili doleva a stoupali lesem k Valtířovu, za kterým už začíná pás kopcovitého lesa. Ta vesnice už tam dávno nestojí, zničili ji v 50. letech a zbylo po ní jen jméno. Zdálo se, že pozornost jsme zatím nevzbudili, nikdo za námi totiž nejel, to jsem si ve zpětném zrcátku neustále kontroloval. Věděl jsem, že by bylo bezpečnější nechat auto v lese hned za Novým Kramolínem, jenže pak bychom museli pěšky přejít zhruba kilometr otevřeným terénem. Rozhodl jsem se vsadit na rychlost a tu planinu přejet autem. Byl to risk, ale vyšel. Z auta jsme tedy vystoupili za Valtířovem, jen co cesta, na kterou jsme odbočili, zmizela pod stromy. Auto tak ze silnice nebylo na první pohled vidět, navíc naše MBčko mělo takovou tmavší tyrkysovou barvu, která se ve stínu celkem dobře rozplývala v okolní zeleni. Máme všechno? Ověřovala si Emma. Aha, počkej, ještě ten druhý batoh, zavrtěl jsem hlavou. Nezlob se, ale ten necháme tady. Nemůžeme tahat dva batohy a ještě Markétku. Máme tam ale oblečení. To je fuk, přerušil jsem ji. Máme to, co máme na sobě a to nám musí stačit. Tak jsme se na pochod vydali jen s menším ruksakem, kde jsme měli jenom ty opravdu nezbytné věci, doklady, lékárničku a jídlo s pitím. Nesl jsem ho já. Většinu cesty to ale mělo být na Emě. Já jsem byl připravený, že ponesu Markétku, až bude třeba. Po nějakých 200 metrech jsme zastavili u krmelce a já jsem se sklonil k Markétce. Upřela na mě své velké, trochu vystrašené oči. To napětí, co mezi námi téměř viditelně viselo, jí neuniklo. Tak teď jsme, šmudlíku, na té dobrodružné cestě, co jsme si o ní povídali. Bude dost dlouhá, ale neboj se. Když nebudeš moc, já tě vezmu na koně. Markétka přikývla. A pamatuješ, co jsme si říkali, že budeme celou cestu dělat? Celý den?
1: Mlčet, zašeptala. Ani slovíčko, dokud něco neřekneš ty nebo maminka.
0: Chytrá holčička, pohladil jsem ji a dal jí pusu. Snad to vydrží, i když to pro ní bude nesnesitelné. S Markétou jsme doma vykonali důkladnou teoretickou přípravu. Jdeme na dlouhou, dobrodružnou cestu, na které musíme být sticha jako myšky. Už nebyla žádné mrně, tak jsem si nemusel vymýšlet, jaké strašlivé příšery si na nás brousí zuby. Emma s tím sice nesouhlasila, já jsem ale Markétce řekl pravdu. To, co na nás v lese číhá, jsou vojáci. A když nebudeme opatrní, oni nás chytí a tátu i mámu zavřou do vězení.
1: A proč? Vy jste něco ukradli? Do vězení se přece zavírají zloději.
0: Neukradli, šmudlíčku. Jenže ti vojáci to nejsou hodní vojáci. Chytnou nás, i když jsme nic špatného neudělali. A my musíme být šikovní a jít tak potichu, aby na nás nepřišli.
1: Takže to je nebezpečný? A proč tam teda jdeme?
0: Tahle otázka pro mě byla příliš těžká. Emma si naštěstí věděla rady.
1: Protože tam jsou hodní lidi a nejsou tam žádní zlí vojáci.
0: Markéta se ale nedala.
1: A tady jsou? Nikdy jsem žádnýho neviděla. Emma se jí snažila vysvětlit, že ti zlí vojáci občas chodí za tátou a že ho chtějí zavřít. A možná to brzo udělají a pak zavřou i maminku. Proto musíme odejít dřív, než si pro nás přijdou. Jestli to Markéta tenkrát pochopila, to vlastně nevím. Někdy se jí na to musím zeptat.

0: Lesem jsme stoupali zprvu na jeho západ a překonali hřeben. Po prudkém klesání jsem vytáhl buzolu, abych určil směr na západ. Pod starým Herrsteinem, který se tyčil nad námi, už bylo dávno popoledni a Emma rozhodla, že se posilníme. Šlo hlavně o Markétku, která si potřebovala odpočinout. Jak nám cesta ubíhala a my jsme se blížili k hranici, nervozita se nás, tedy Emmy a mě, zmocňovala čím dál víc. A bude přituhovat, to nám bylo jasné. Měli jsme sebou jen turistickou mapu a ta končila někde pod hřebenem. Dál už byla jen jednolitá béžová barva. Hic sunt leones, jak říkali staří Římané, zde jsou lvi. Neboli v naší řeči, tady slídí zlí vojáci. Věděl jsem ale, že v té béžové oblasti máme překročit celkem 3 asfaltky, na kterých hlídkuje pohraniční stráž. A navíc jsme vojáka se samopalem mohli potkat kdekoliv v lese. Bylo to vyčerpávající. Jednak fyzicky, Markétka, kterou jsem dobře polovinu cesty nesl, vážila přes 20 kilo, ale zejména psychicky. Kdykoliv se totiž mohlo ozvat stůj. A já jsem při každém podezřelém zvuku měl nutkání padnout na zem a dělat, že tu nikdo není, natož pak my. Po úspěšném přechodu druhé asfaltky to už na Markétku bylo moc.
1: Tatí, mně se to nelíbí. Půjdeme domů, jo?
0: Sundal jsem jí z koně. Šmudlíčku, já vím, že to je strašně dlouhý, už tam ale brzo budem.
1: Jenže já už nechci, chci domů.
0: Nevím jak, ale Emma jí přemluvila, že ještě nějakou dobu, už jen chvíli, půjdeme a budeme sticha. Slunce už bylo nízko, když jsme před sebou mezi stromy spatřili silnici. To měla být ta poslední, ta s dráty. Taky tam opravdu byli. A podél cesty se táhl široký, rovný a zatraceně přehledný pás trojitého plotu. V houští před cestou jsme se zastavili, že chvíli počkáme. Podle instrukcí od mého známého jsme na ni totiž měli vstoupit, až bude slunce tak nízko, že nebude probleskovat ani mezi stromy, abychom byli ve stínu. Nesměli jsme se ale opozdit, protože v šeru bychom podle jeho nákresu průchod nenašli. Opatrně jsem vykoukl z houštiny a srdce se mi zastavilo. Ukázal jsem to Emě a v tom i ona přestala dýchat.
1: Miláčku, tohle nedáme,
0: zašeptala, když se znova nadechla.
1: Tady nás dostanou.
0: Ani ne půl kilometru vpravo totiž stála vysoká pozorovatelna, hned vedle nějaké křovím zarostlé zříceniny, když si to prý byl lovecký zámeček. Na věži jsou určitě chlapi s kulometem, kteří zahájí palbu, jakmile vykoukneme na cestu. Jenže my jsme na ní museli, protože ten průlez v drátech měl být 100 metrů směrem k té pozorovatelně. 100 metrů jsme měli jít po silnici naprosto nekrytí. Po 8 hodině slunce konečně spadlo dostatečně nízko a všude kolem nás byl milosrdný stín. Když jsme se přesvědčili, že je silnice prázdná, žádní vojáci ani auto, vzal jsem Markétku znovu na ramena. Vykročili jsme po pravém okraji asfaltky, připraveni uskočit zpátky do lesa, kdyby cokoliv. Bylo mi ale jasné, že v okamžiku, kdy někoho spatříme, už bude příliš pozdě. Studený pot mi rašil úplně všude a stékal mnoha čůrky po obličeji, po zádech, po stehnech. Každým okamžikem se mohla ozvat dávka z kulometu z věže a nebo ze samopalu odkudkoliv z lesa. Přesně tam, kde můj známý v ručně kresleném plánku označil průchod, jsme v prvním plotu spatřili vrátka. Kousek dál, v druhém a opodál v třetím plotu. Moc jsme nedoufali, ale zamčená opravdu nebyla. Otevřít je ale byl nadlidský úkol. Emě se nezadržitelně třásly ruce a když jsem to zkusil já, nebyl jsem na tom líp. K tomu jsme měli hrozný strach, že Markétka začne mluvit, nedej bože brečet. Šance projít byla minimální, nevsadil bych na ní korunu dnes ani tenkrát. Nakonec jsme zátaras měli za sebou, to ale zdaleka nebylo vyhráno. Sice jsme zmizeli v lese, jenže za ním nás čekalo 150 metrů po louce k hranici. Poslední úsek, kde nás stráž na věži bude mít jako na dlani. 150 metrů může vypadat jako nic, taky to ale může být několik světelných let. A přesně tak nám to tehdy připadalo. Na okraji toho posledního lesa jsem postavil Markétku na zem a ukázal přes louku. Vidíš tamhle ty stromy?
1: Vidím. Tam už jsou ti hodní lidi? Žádní zlí vojáci?
0: Přesně tak. Dal jsem jí pusu. Já tě teď zase vezmu na koně a poběžíme. A tenhle kůň, to bude šampion, co vyhrává Velkou Pardubickou. Nejrychlejší kůň na světě. Za minutku jsme tam a to bude konec. Pak už nikam nemusíme. Konec bude v každém případě, to bylo jasné mně i Emě. Ten les na německé straně byl na dosah a přitom nekonečně daleko. Celou cestu jsem věřil, že to dokážeme, až tady, těsně před cílem, jsem najednou věřit přestal. Zaplavila mě beznaděj. Tohle nemůže dopadnout dobře. Doposud to šlo až příliš hladce, tak teď to musí přijít. Chcípneme tu jako psi, že jsem to těm sviním raději nepodepsal. Jak jsme to Markétce mohli udělat? Emma poznala, že jsem právě prohrál, že to na mě všechno dolehlo. Dala mi dlouhou pusu a dala ji i Markétce. Chytla mě za ruku a odhodlaně vykročila. Chtěl jsem jí zadržet, jenže ona v tu chvíli měla větší energii a z lesa mě prostě vytáhla. Už to nešlo vrátit. Rozběhli jsme se nespasenou rozkvětlou loukou. Ke svobodě? Nebo vstříc smrti? Spíš to druhé. 150 metrů. Půl minuty běhu? Zhruba v polovině louky jsem zaslechl výstřel. Jen jeden. Zastavil jsem se a podíval se tím směrem. Na druhé straně drátů, 200-300 metrů od nás, stál voják. Byl sám. Všechno se to nejspíš odehrálo rychle během pár vteřin, já si to ale pamatuju jako několik nekonečných minut. To je samozřejmě nesmysl, byl to okamžik. Voják na nás mířil samopalem a jen co jsme se rozběhli, vystřelil znovu. Jenomže ani po druhé netrefil. Není divu, uvědomil jsem si až mnohem později, trefit nás na takovou dálku jednotlivými ranami, to by musel být přeborník, nebo neuvěřitelně zdatný myslivec. Proč ale nestřílí dávkou? Přebrodili jsme metr široký potok a tady už bylo Německo. Svoboda. Teprve pak se rozštěkal kulomet. Rachot přicházel od té pozorovatelny. Vidět nás už nemohli, německý les nás bezpečně skryl. Bezpečně, tedy ne, jak to tam kropili, mohli jsme to schytat i naslepo, jenže neschytali. Když jsme vyšli z lesa, zrovna se k nám po silnici blížilo auto. Vystoupili z něj němečtí vojáci a zamířili k nám.

30. října 1999, Bangor, Severní Wales. René zastavil kameru a slečna Renata si dopsala pár poznámek. Tak to je teda, usmála se nejistě, ale zároveň spokojeně. Jak bych to nejlíp řekla? Síla? Váš příběh je naprosto strhující a my z něj uděláme úžasnou reportáž. Až ji budeme mít hotovou, samozřejmě vám ji pošleme, než to půjde do vysílání. To doufám, pomyslel jsem si. Moc dobře totiž vím, co novináři z obyčejného rozhovoru dokážou udělat. Ale nakonec Emma a já jsme tady a co se bude vysílat tam u nás, tedy v Česku, to mě zas tak nepálí. Kdybychom potřebovali něco doplnit nebo upřesnit, tak zavolám, ano? Renata a René se s námi rozloučili, zaplatili účet a odešli z kavárny. Objednal jsem ještě dva čaje. Co si o tom myslíš, Emmy? Emma chvilku váhala. No, je dobře, že se příběhy, jako je ten náš, dostanou k lidem. Mělo by se vědět, jak to bylo, že jsme si jen tak neodešli za lepším, ale že se nás pokoušeli zabít. Jenomže, pomohl jsem jí, kdo ví, co z toho vznikne, jak to nakonec vyzní. Jo, i když říkala, že ti to předem ukáže. Doufejme, připustil jsem. Čas od času čtu české noviny a shlédnu nějaké televizní pořady. A právě proto jsem měl určité pochybnosti.

0: 14. listopadu 1999 Landberries, Severní Wales. Emma zavřela bufet v 6 a odjela. Já jsem měl ale službu až do 8. Doma jsem se ani nestihl zout a Emma už hlásila, volala ta reportérka Renata, že se jí máš ozvat zpátky. Teď? Vzdychl jsem. Po celém dni jsem nebyl nejčerstvější. Teď ne, uklidnila mě Emma. Můžeš volat kdykoliv. Dej si sprchu, tousty máš v kuchyni, a pak si s ní vrkej třeba do půlnoci. Těpic, to teda bude večer. Nakonec jsem ale souhlasil. Děkuji, že voláte, pane Buriánku, odpověděla sladce Renata. Takhle po telefonu to zase mohla být prvotřídní modelka, nebýt toho, že jsem ji už viděl naživo. Fajn holka, to ona ale je, to se musí nechat. Nerada vás znovu otravuju, mám ale takový nápad. Snad se vám bude líbit. Tak do toho v duchu jsem jí pobídl. Před telefonátem jsem se raději posilnil sklenkou jednosladové skotské whisky a teď jsem si dolil. Reportáž mám skoro hotovou, ale říkala jsem si, kdyby vás to nějak moc neobtěžovalo, o co jde? Že bychom to s vámi dotočili na místě činu. Myslím, jako jestli byste nám přímo na té hranici mohli ukázat, jak jste utíkali. To, co jsme z našeho hovoru sestříhali, je velmi působivé, jenže tomu něco chybí. Když divákům ukážeme, jak jste tenkrát našli ten průchod v drátech a kudy jste doběhli do Německa, bude to takové autentičtější. Chtěl jsem ten hovor rázně ukončit. Pěkná hovadina. Já určitě nemám nic lepšího na práci, než letět do Česka a tam prohodit pár věc českou televizí. Jenže Renata mluvila tak hlasitě, že ji slyšela i Emma, která právě procházela kolem. Podívala se na mě pohledem, to by možná šlo, miláčku, co myslíš? Vlastně to vůbec není špatný nápad, připustil jsem v zápětí. Kdy to chcete podniknout? Ještěže sluchátko je z plastu, jinak by se bylo nadšením rozžavilo. Věděla jsem, že se vám to bude líbit. Poletíte s paní za 2 týdny, v neděli 28. listopadu, letenky už mám koupené. Zítra vám je pošlu. Ta tedy nic neponechává náhodě. Ale co, vlastně si výlet na místo činu udělat můžeme. A ještě jedna drobnost, poznamenala Renata jakoby mimochodem. Nebylo to snadné, ale povedlo se mi vypátrat toho člověka, který na vás tehdy střílel. Nebude vám vadit, když se s ním setkáte, že ne? Na to jsem nedokázal říct ani ně. Co snad? V hlavě se mi vyrojil bezpočet jadrných hodnocení situace i slečny Renaty. Nakonec jsem ale vybral to nejméně výstižné. Ty jsi musela spadnout z višně. Už jsem se tím chtěl Renatě pochlubit, když znovu zasáhla Emma, která nepřestala poslouchat. Po krátké úvaze pokrčila rameny, pokývla hlavou ze strany na stranu a zakřenila se. Z jejího gesta jsem vyčetl, že vlastně proč ne? Docela by mě zajímalo, co to je za člověka. Vlastně, no, nakonec, proč ne, souhlasil jsem. A vyprázdnil jsem skleničku. Emma mi pohotově nalila třetí. Co si k sakru myslí, vybuchl jsem, když jsem položil sluchátko a došlo mi, co tu právě nějaký vůl odsouhlasil. To si jako máme padnout do náruče se svým vrahem? A víš, co mě sere nejvíc? Zaostřil jsem na Emu. No tak, miláčku, kruč se. Jo, protože mě to neštve, ale... Promiň. A co teda? Protože já sám sebe štvu nejvíc. Že jsem takovej kretén a kejvnul jsem jí na to.
1: Emma se mě snažila sklidnit s poukazem na to,
0: že už je to dávno a my jsme si na rozdíl od toho chlapa polepšili. Stojí ti ten člověk za to, aby ses takhle rozčiloval? Tak vidíš. A objímat se s ním nemusíš. Můžeš se mnou. Když odnášela prázdnou láhev z kocké jednosladové, rozhodla se, že hned zítra raději koupí novou pro případ, že by slečna Renata dostala další báječný nápad.

Knihu povídek Muzikant na jezeře napsal Mirek Vostrý, vydalo nakladatelství Návrat domů v roce 2023. Četl Vladimír Hauser, hudbu složil Jonatan Kaleta. Dnes, 16:15 popolední, otevřeme na Rádiu 7 knihu Muzikant na jezeře už po 27.

Víra, křesťanství i Bible jsou často vnímány jako strašně vážné až smutné věci. Jde přece o celý život, o jeho vyústění, o svatost na jedné straně a na té druhé se řeší hřích. Náš Bůh pak má smutnou až přísnou tvář a spytavý pohled. Ale co když je to ještě jinak? Co když Bohu nechybí úsměv a svědčí o tom celá Bible? Klíčové slovo tentokrát přinese rozhovor Kateřiny Hodecové s Dalimilem Staňkem, kazatelem Církve bratrské, který o humoru v Bibli ví své. Poslouchejte za chvilku, po 3. hodině raní, ještě předtím písnička Jamieho Kimeta You Never Let Me Down. Bože, ty jsi mě nikdy nenechal. I try to drown my fears in a river of tears, thought nobody could hear my cry. But Lord, you held my heart. And

0: Minula třetí hodina noční, v úterý 23. června posloucháte Rádio 7.
1: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Klíčové slovo na Rádiu 7.
2: Vítám vás u poslechu pořadu, ve kterém se snažíme přicházet věcem na kloub a promýšlet je do hloubky. A tak dnes bude naším tématem Bible, ale možná z trošku překvapivého úhlu pohledu. Co myslíte, jsou v Bibli vtipy? Nebo ještě jinak, je to i vtipná kniha? To budou moje dnešní otázky na Dalimila Staňka, což je kazatel Církve bratrské a také psycholog. Vítám tě.
3: Ahoj.
2: Dalimile, opravdu je to tak, že Bible je vtipná kniha? Nebo je to prostě soubor těch duchovních naučení a rad?
3: Tak Bible je hodně pestrá kniha a je toho v ní hodně. A rozhodně tam je i nějaká míra jako humoru a hravosti, takže rozhodně jo.
2: A můžeš, protože když se řekne humor, tak my si asi představíme ty vtipy, někdy třeskuté, někdy jemné, slovní, situační. Co z toho v té Bibli je? V čem vidíš její vtipnost?
3: No, určitě tam je jako spoustu různých jako vtipných momentů. I těch druhů humoru je tam prostě hodně. A záleží na tom, jaký vlastně čteme, jestli to tam jako jsme schopni vůbec vidět, že jo? Protože humor často... Nebo vtipné scény a vtipy vůbec jako chápeme ve chvíli, kdy máme nějaké společné porozumění kulturní, takže spoustu vlastně vtipů a humoru nám jako utíká i v tom biblickém textu, třeba kvůli tomu, že jsme nežili v té kultuře, nebo nežijeme v té kultuře.
2: A nebo překladem.
3: A nebo některé se ztratí v překladu, spoustu jako vtipků, takových jako hravých vtipků v Bibli jsou vlastně jazykový humor, jo? Že vlastně, když to pak čte člověk v originále, v hebrejštině, nebo v řečtině, tak vlastně slyší, že tam jsou jako přesmyčky, že tam jsou dvě jako podobné slova v jedné větě a vlastně člověk, který to zná, tak si to tam všimne, třeba se nad tím jenom trošku pousměje. Jo? Je to součást prostě nějaký hravosti, krásy, i nějaké zvukomalebnosti těch textů. A takže to je určitě nějaká linka, která vlastně na první pohled, když člověk čte ekumenický překlad, tak to tam prostě vidět není.
2: Tak co my... chudáci, kteří neumíme ty původní jazyky a nežijeme v tehdejší době. Co z toho můžeme vyčíst, my běžní uživatelé a čtenáři?
3: No, mně asi přijde jako důležitý, že vůbec člověk jako s tím k tomu textu přichází s takovým předporozuměním, že by tam vůbec něco vtipného mohlo být. A mně to třeba nějakou dobu asi trvalo, že jsem jako takhle Bibli vlastně nečet, že jsem ji četl spíš jako vážně, tak jako co mi ta kniha může říct o mně a o Pánu Bohu a s takovou trošku jako kajícnou tváří, možná ještě, když to trošku přežnu do extrému. A vlastně moje takové jako uvědomění si, že v té Bibli fakt jsou jako, že to je fakt jako vtipný, tak jsem měl zkušenost s jedníma dorostákama v Olomouci, kteří začali číst knihu Přísloví a začali za mnou chodit, že je to vlastně hrozně baví. Protože si prostě představí tu scénu, jak se ten pes vrací k tomu zvratku pořád a že jim to vlastně přijde vtipný, když to ten autor prostě použije, že jo, jako se pes vrací ke svému zvratku, tak ten hlupák pořád dělá do kolečka tu stejnou věc, nechutnou. A taky to vlastně přišlo vtipný. A našli tam jako víc takových jako přísloví. A já jsem si říkal, aha, to je vlastně pravda. Když si to člověk doslova představí, co to je, tak je to vlastně legrační. A pak pár let na to jsem v knihovně narazil.

0: Mára a spolknete velblouda. Jo, tak si prostě představu toho človíčka, který jako v té misce mu tam vadí ten malý komár a tak se ho snaží jako vypreparovat z té polívky nebo z toho, aby to tam prostě nebylo a věnuje tomu spoustu energie a pak jen tak mimochodem jako spolkne velblouda. Představte, tak jako si vypadá. Člověk vožužlává toho velblouda, nevím, si ze zadu nebo ze předu. Vtip třeba jazykové je tam v tom, že tam je jako slovní hříčka, že ten velbloud, já se musím podívat do poznámek, jo, a, že ten velbloud a komár jsou jako podobný slova v řečtině, kalma a gamla. A, takže to vlastně jako je takový, jako, jo, cedíte kalma a polikáte gamla. A vlastně tak je to taková nějaká jako Ježíšova hravost. A přijde mi, že třeba zrovna tady v tomhle s tom, že to je nějaký jako jeho způsob komunikace a že vlastně on říká takovýhle průpovídky a vlastně nechá, aby si to ty lidi zapamatovali a pak vlastně díky tomu, že to je vtipný, tak jim to nějak zůstane v hlavě. Třeba zrovna u tohohle si dovedu představit, jo, že člověka to pak zaujme a říká si, no, kdy já to dělám, že jo, kdy jako prostě řeším nějakou drobnost a nějaká velikost mi vlastně uteče, jo, že se prostě zaměřím na nějakou prkotinu a tu strašně řeším a pak vlastně mi vůbec nedojde, že něco jiného mi prostě utíká velkýho. A potřebuji se občas jako zasmát sám sobě, že jako někdy řeším prkotinu a podstatnou věc prostě jen tak jako spolknu a vlastně jakoby je to v pohodě. Takže já se potřebuji smát sám sobě, potřebuji ten vtip jakoby slyšet sám na sebe a díky tomu, že ho takhle jako mám v hlavě, tak na ten život můžu dívat i trošku z takového nadhledu, což vlastně ten humor umožňuje.
1: Říkáš na život se dívat z nadhledu, ale říkám si, když člověk připustí, že Ježíš, co mám říct, vtipkoval, mění to i ten pohled na něj?
0: No, mění to na něj pohled, že... Nebo ten pohled na něho je, pak mám takový jako realističtější. Jo? Já si i říkám, že jo, proč za ním vlastně ty lidi chodili? Prostě jako tisíce lidí chodili na Ježíše, na jeho kázání nebo na prostě za ním chodili. To znamená, že a když se to promítám, jako na koho dneska lidi chodí, koho vlastně chtějí poslouchat, tak nejenom lidi, kteří jako s kamenou tváří říkají nějaké jako moudro, tam pokládají, jo, tu pravdu, nebo nějakou vášní, to tam jako derou do těch lidí, ale prostě lidi, kteří nás lákají, tak jsou spontánní, živí, mají v sobě i nějakou, právě nějaký prvek jako humoru a tak si dovedu představit, že to Ježíš uměl různě, jo, že uměl říkat vážné věci, tvrdé věci, ale že prostě uměl jako je být hodně vtipnej a dovedu si představit, že některé věci říkal s pousmáním, že ho to i bavilo, taková jazyková hříčka. Mě by to prostě bavilo, kdyby mě napadl ten kalma a gamla prostě. To je vlastně dobrý, tak já to tak použiju. Taková hravost.
1: Nezlehčuje vtipkování tu podstatu?
0: Může. Nebo takhle, vtipkování beru jako jeden, nebo vtipkování, nebo humor beru jako jednu z pozic, kterou má člověk, flexibilní, zralý člověk má pozici, ve které tohle může dělat. A zároveň to není jediný, co dělá. Takže určitě by bylo zase blbý si Ježíše představovat, že všechno říkal ve vtipu, že utíkal do humoru místo toho, aby řekl věci napřímo. A to si prostě nepředstavuju, představuju si ho jako zralou osobnost, která prostě dovede mluvit velmi vážně. Ale v určitý chvíle mi přijde, že ten humor je fakt jako dobrý nástroj, jak jako něco, jak jako předat něco lidem, možná trošku obejít jejich obrany, který mají, předtím, že bych to jako nepřijal, ale jako vtip to trošku jako přijmu. Ještě mi vlastně tam přijde zajímavá souvislost s tím, že už že v Markově evangeliu poprvé, když Ježíš promlouvá ke konkrétnímu člověku, ne obecně k zástupu, tak vlastně promlouvá k Petrovi a Ondřejovi a říká jim, pojďte za mnou, budete rybáři lidí. A to sousloví rybáři lidí, jako prostě my, co jsme, máme tu křesťanštinu zažitou, tak nám to nepřijde vtipný. Ale jestli to byl novotvar, který Ježíš prostě vymyslel, tak těm dvou chlapům to muselo jako přijít úplně bizár, jako jaký dvě věci spojuje dohromady, co to přece znamená být rybář lidí, když je to přece jako divný. Já přece nebudu lovit lidi a zároveň se dovedu představit, že je to vlastně nějak zaháčkovalo k Ježíši, že je vlastně jako chytil na udičku tady tímhle s tím humorem, že jako použil rybářský humor k tomu, aby chytil rybáře na udičku, zaujal je a vlastně na nějaký rovině vlastně vtipný a zároveň, a to mi přijde, to je

0: odpověď na tu tvoji otázku. A že zároveň vlastně ono to obsahuje tu hlubokou pravdu v tom. A dovedu si představit, že po těch třech letech na poletnicích, když ten Petr s Ondřejem seděli, že tam to tisíce lidí jim tam uvěřili, tak seděli večer, jo, nějakýho kapky vína a říkali, tyjo, vzpomínáte na Ježíše, jak nám tehdy řekl, že budeme rybařit lidi? To byl dneska úlovek, co? A prostě s takovou nějakou jako něhou a radostí mohli vzpomínat na jeho joke, který vlastně je zaujal tehdy a vůbec nevěděli, co to znamená. A možná jim to přišlo i divný, proč, jo, zabíjet lidi nebo rybařit znamená zabíjet, tak vlastně je to divný, že my přece nezabijíme, ale tak vlastně to Ježíš jako obrací, že to je, že chytáme je k záchraně, k životu, ne ke smrti, tak je to vlastně opačný rybolov. A tahle ta hloubka a i pak ta zkušenost třeba s těma letnicema v nich musela fakt jako probudit tak jako úžas nad tím, jako co všechno v tom vtipu bylo obsažený. Takže to je jako hluboký humor.
1: No, když tě poslouchám, tak je. A co když to člověka uráží?
0: Co?
1: No, když teď se mluvíme o tom, že Ježíš byl vtipný, používal humor, co když to někomu bere tu jistotu a té vážnosti a důležitosti biblického poselství?
0: To je mi líto, že to tak má, ale věřím, že to tak někdo může mít a ať to by byly tak, jak chce. Já to nikomu nevnucuju, je to můj způsob, jak by byly číst nějaký pestrosti.
1: Nebo mířila jsem tou otázkou k lidem, pro které je to opravdu, víš, jak je ti něco vnitřně svaté. A pak někdo udělá nebo řekne, že to je míněno ve vtipu, že ti to jakoby bere tu pevnou půdu pod nohama. Jo. Jak vlastně rozlišit teda, co je vážné, nebo aby to nebralo?
0: No, to je vážný, to je prostě, ono to je všechno vážný, akorát to ta vážná věc může být řečená i jako humornou formou. Jo? Já nevím, když si vezmeme knihu Ester. Jo? Kniha Ester je prostě, je to celý karikatura prostě nějaký společnosti. Je to zesměšnění království a mužsko-ženských vztahů a toho, jak se domýšlíme. A je to prostě celý, jak kdyby člověk fakt šel na jako vtipný, vyabsurdovaný divadlo. A řezal se smíchy od začátku do konce, jak ty postavy jsou jako vlastně blbý. A zároveň pak přišel domů a řekl si, no jo, ale já se vlastně taky domýšlím. Já si taky jako domýšlím, neptám se lidí, myslím si v svoje věci a vlastně najednou ke mně začne, jo, nejdřív se tomu zasměju a pak začnu, fakt mi začne docházet, jak je to vážná věc a jak moc to jako reflektuje mě samotného a společnost. A možná, kdyby za mnou někdo přišel a řekl mi prostě, ty se domýšlíš, jako jo, nesmíš si takhle jako představovat věci, prostě, jo, a fabulovat nějaký konspirační teorie, nesmíš, tak já se vůči tomu zatvrdím a řeknu, no, ale já to nedělám. Jo? Protože na mě tlačí. Ale když mi to někdo předloží jako vtipnou hru, která mi nějak zůstane v hlavě a možná ve chvíli, kdy moje duše je na to připravená vlastně tu slyšet, tu pravdu zatím, tak pak najednou zjistím, jo, vlastně já možná jsem podobný jako král Achašveroš, který prostě má blbý rádce a domýšlí se, aniž by si zkontroloval realitu. Jo? A ve chvíli, kdy jsem na to připravený a moje duše je připravená, tak ten vtip je tam připravený k tomu, aby mi řekl pravdu. Ale byl tam dřív a nedostal by se tam, kdyby byl řečený přímo.

0: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat.
1: Mým dnešním hostem ve studiu je kazatel Církve bratrské a psycholog v jedné osobě Dalimil Staněk. Povídáme si o jakémsi novém pohledu na Bibli, totiž na Bibli jako i zdroj určitého, a můžu říct jemného, humoru. Nebo je tam i jiný druh humoru? Protože humor to je velká oblast, ale zahrnuje vlastně jízlivost, satiru, třeba fekální humor nebo sexuální narážky. To všechno se dá zabalit pod tu nálepku humor. Co vlastně z toho Bibli najdeme?
2: No, já myslím, že tam fakt najdeme hodně. A že to není jenom jako jemný intelektuální humor, jako s tím Kalma a Gamla. Prostě to je takový jako... slovní hříčka. Ale myslím si, že jako Ježíš fakt jde někde jako na hranu. V jednu chvíli použije jako hodně černý humor. Ten se jako nezmínila, ale použije černý humor. A to je ve chvíli, kdy řekne, neházejte perly sviním. Nebo se na vás obrátí a rozsápají vás. Což je jako dostat černý humor. Když si člověk představí tu scénu, jo, človíčka, který bere perly s takovou nějakou naivitou vlastně přichází, nabídne jim ty perly, nebo jim to tam jako hodí, nebo něco jako položí před ně a teďka oni se toho asi leknou, nebo prostě to, vrhnou se na něho a zabijou ho. A to Ježíš takhle předloží, takovouhle, představte si takovouhle scénu a nechá to ležet. A je to vlastně černý humor, když to... poslouchaj, když se s tím nějak stotožňují lidi, kteří byli naivní a dlouhodobě v nějakém vztahu třeba nebo v něčem byli prostě naivní a předkládali něco zácného a ten druhý to jako pošlapal nebo na to nějak jako blbě reagoval nebo vlastně se zlou potázali. A Ježíš to tam jako předkládá a říká, hele, i takhle to může vypadat. Jo? I jako tohle může být situace člověka. A dovedu si představit, že spoustu lidí, kteří to takhle jako zažili, tak prostě mohli ujíždět na takovém jako černým humoru, jako haha, to je fakt, to byl hodně naivní člověk a dopad strašně blbě. Tady Ježíš fakt mluví o hodně vážných věcech. Jo? I že tam jde o to rozsápání a tak. Tak fakt to jsou jako, že hodně vážný. A já znám, nebo si prostě představuji třeba nevím, skupinu lidí, skupinu nějakých jako doktorů, nebo prostě skupinu nějakých jako trošku předvyhořelých psychologů, kteří vlastně začnou mít černý humor ohledně svých prostě jako pacientů a tak dále a ohledně toho, jak to v té práci je a jak je to vlastně něčím jako náročný a teďka prostě sedí u toho stolu a fakt jako jedou takový bomby. A to, co to způsobuje v lidech, i třeba ten černý humor, nebo to, co je toto, je, že to vlastně jako spojuje. Spojuje to s nějakou těžkou zkušeností. Je to způsob, jak chci být blízko. Protože když někdo rozumí mýmu humoru, tak vlastně to znamená, že máme nějakou společnou zkušenost. A jestliže Ježíš tohleto krátké podobenství říká, tak vlastně zároveň tím říká, hele, já mám taky takovou zkušenost. On tu zkušenost měl, že jo? Jo, nabízím sám sebe a oni mě rozsápou. To je prostě point jeho života, že jo? Dělá to dobrovolně, ne naivně, ale prostě má tady tuhletu jakoby zkušenost s lidským, s tím, že i když dáváme to nejlepší, tak to může být jako vlastně odmítnutý. A říká, tohle je moje zkušenost. A všichni ty, kteří to mají podobnou zkušenost, tak se spolu s ním můžou smát černému humoru nad tímhle blbcem, který tam házel perly sviním. A je to něco, co může lidi spojit. I když je to černý humor.
1: Sahá někde Ježíš k ironii?
2: To nevím, protože ironie se hrozně blbě čte, protože ta je ta jako není zachytitelná v psaném textu. Jo, ironii v psaném textu nezachytím. Prostě ta je vždycky vázaná na nějakou metakomunikaci, která je jako okolo toho obsahu toho textu. A ve chvíli, když máme vlastně dochovaný jenom jakoby textovou formu Ježíšových věcí nebo Ježíšových výroků, tak v podstatě je strašně těžký jako zachytávat ironii. A Myslím si, že třeba ta kniha, nevím, jak u toho Ježíše, ale třeba ta kniha Ester, tak v ní jako spoustu ironie je. Jo, je postavená trošku jinak, je to, v tom textu tu ironii poznáváme jinak, protože třeba je to o tom, že se tam porovnávají nějaké dvě osoby a jedna je jakoby hodně zironizovaná tím, do jakého prostředí je jako postavená, takže tam ta ironie třeba je, ale v těch výrocích Ježíšových asi těžko se tam jako hledá, museli bychom víc to tam jako včítat.
1: Co dvojsmysly, to je častý zdroj vtipů, ne?
2: Ano, vést z prosté hloupé dvojsmyslné řeči se nesluší, nebo něco tak to říkal někdo v Novém zákoně, apoštol Pavel, předpokládám. No, Ježíš úplně neudělal dvojsmysl, ale většinou dvojsmysly bývají spojeny s nějakým trošku jako sexuálním humorem, že jako tenhle ten směr. A Ježíš jako v jednu chvíli jako udělá hodně jako takový jako sexuální humor. Jo. Respektive neudělá, ale udělá tam takovou pauzu, do které si všichni dosadějí přesně tohleto. Jo. Je to podobenství o tom, jak král pořádá hostinu a pozve lidi a ty lidi se začnou vymlouvat. Jo. A tam vlastně jako exegeticky je hrozně zajímavý sledovat, že vlastně ty výmluvy těch tří lidí mají jako stejnou strukturu. Jo. Jeden říká, jo, koupil jsem pole, musím se na něho jít podívat, přijmi mou omluvu. Takže říká, co udělal, co s tím bude dělat, a omlouvá se. Druhej, koupil jsem 5 párů volů, jdu je vyzkoušet, přijmu mou omluvu. Zase, co mám, co jsem získal, co s tím jdu udělat a přijmu mou omluvu. A pak ten třetí, a že jo, známe ty vtipy, kde jsou vždycky tři, že jo, první šel, druhý šel a víme, že ten třetí prostě to bude nějak jinak, jako jo, to prostě, ty první dva nám nasadí nějaký rytmus, v tom třetím očekáváme, že ten rytmus bude pokračovat a když ne, tak je to právě ten vtip. A to tady Ježíš dělá. A ten třetí řekne, oženil jsem se a nemůžu přijít. Což vlastně je, jako Ježíš ho tam prostě nechá vypadnout z rytmu. Takže správně podle rytmu těch předchozích by měl říct, oženil jsem se, teďka nějakým způsobem, teda, že jako spolu sexuálně žijem, omlouvám se, nepřijdu. Ale vlastně vypustí tam ten důvod, proč, co teda jako dělám, a vypustí i tu omluvu. Prostě jako to za to se přece nebudu ani omlouvat, to je přece jasný. A tak si dovedu představit, že jako zvlášť pokud teda, a to si fakt domýšlím, že tam Ježíš tu pauzu fakt udělal. Jo, že jako jela ta kadence první, druhý, třetí, říká, tam nechá to ticho, a jak všichni se samozřejmě domyslejí, že co tam ty dva spolu jdou dělat. Ale Ježíš to neřekne, že on je z obliga, tak mlčí. A jenom řekne, a nemůžu přijít. A zase, jo, je to nějaký jako způsob jakoby vtipu, kterým předává něco. Je zajímavý, že to dělá na hostině mezi VIP lidma, kde takhle jako zacinká na takovouhle vlnu jako toho sexuálního humoru. Ale zase, ten point není v tom, že Ježíš chtěl jenom bavit společnost. Ten point je jako mnohem hlubší, že v tu chvíli tímhle s tou propojení s tou jako sexualitou vlastně dává důraz na toho třetího, že ten třetí je ten hlavní v tom podobenství, v tom vyprávění, že nějak je to o něm, mění perspektivu, protože všichni posluchači doteďka sympatizovali s králem, který chudáček to tam nachystal a teďka oni mu tam nechtějí přijít. A najednou tady začnou, si troufám říct, že většina začne sympatizovat s tím, kdo teda jako nepřijde, protože nějací volové nám jsou můžou být ukradený, ale tady vlastně to je jako, to je přece správně, ne, že jsou spolu, proč by měli chodit na hostinu. Tak vlastně najednou začneme jako sympatizovat tady s tímhle, ani ta omluva tam vlastně jako nemusí být. A myslím si, že ten Ježíšův point v tom, že jim trošku zamotal hlavu a že ten jeho point je, že když má člověk všechno, tak jako ty bohatý lidi u toho stolu, když je nasycenej a uspokojený, tak je těžký toužit po Božím království, toužit po něčem. Tak vlastně to tam jako vymění, že tam je uspokojený muž, příběhu a neuspokojený král, který něco připravil a nikdo to nechce. A Ježíš tam vlastně jde jako v tom, zase v tom dopadu toho podobenství je to strašně vážný, protože varuje lidi, kteří mají úplně všechno, před tím, že pak můžou jako vlastně ztratit Boží království. Že je tady někde neuspokojený král, který prostě něco nabízí a oni to nechtějí. Ale myslím si, že na první dobrou to ty lidi neslyšeli. Že slyšeli možná to vtipný zaškobrtnutí, tu pauzu, do které si promítli tu sexuální scénu doma z postele. A teprve možná časem nějaké jiné životní okolnosti to mohlo dojít, co tím Ježíš myslel.
1: Je to tady tak, že právě to, že byl Ježíš vtipný nebo zajímavý řečník i tím, že ten vtip uměl používat, že se k němu fakt lidi stahovali. Protože když to domyslíme, Ježíš mluvil zcela bez obalu o tom, že jsme hříšní, že jsme daleko od Boha, že to je průšvih, že a přesto, když mluvil o hříchu nebo hříších, tak se k němu stahovali ty prostitutky a všichni ti celníci a hříšníci a vůbec jim to nevadilo.
2: Jo. Určitě uměl mluvit o různých věcech. Někdy fakt mluvil tak drsně, že ho všichni opustili, že jo. Tisíce lidí ho opustili uprostřed kázání, kde prostě mluvil příliš drsně o svém těle a o tom, že ho mají jíst a také to přišlo bizárně a odešli. Jo, takže určitě to uměl i takhle, ale prostě nějaký to charisma jako měl a nedovedu si představit, že když o něm, že jeho oponenti říkali, že to je milovník radovánek a že jí ve špatné společnosti, že prostě tam jako neměl nějakou vtipnou rovinu nebo nějakou takovou jako milou lidskou humornou hravou rovinu, která prostě ty lidi k němu nějakým způsobem lákala i ty, kteří prostě byli někdo na okraji.
1: Je nějaký okruh vtipů nebo slovních narážek, kterým se i Ježíš vyhýbal?
2: No tak třeba zrovna ty nějaký jako, že jo, jako dvojsmyslný, jo, prostě on, i ten sexuální humor, on vlastně to tam jako neřekne, takže tam jenom nechá pauzu a nechá lidi, aby si doplnili, co chtěli, takže určitě není prostě, nevykládá sprostý vtipy. Nemyslím si, že by jeho vtipy jako urážely primárně lidi, že by chtěli jako ponižovat, zesměšňovat. To si nedovedu představit. A přitom je to humor, který někdy jako lidi používáme, který jako je někde za hranou, nebo je to humor, kdy vlastně já nemám jinou možnost, jak říct pravdu, než prostě nějak to takhle jako zaobalit. A zase to si taky myslím, že jako Ježíš nedělal, že uměl říkat pravdu a když už používal humor, tak to prostě byl nástroj, jak fakt jako obejít nějaký obrany lidí.

0: Klíčové slovo. Hledání v souvislostech.
1: Dnešním pořadem vás provází Kateřina Hodecová. Se mnou ve studiu je kazatel Církve bratrské a také psycholog Dalimil Staněk. Povídáme si o Bibli z trochu jiného úhlu pohledu, totiž najednou vidíme, že Ježíš používal spoustu slovního humoru, ve kterém odhaloval podstatu věci, anebo příkladem, který možná trošku absurdním příkladem, který použil, najednou ukázal nesmyslnost různých věcí, anebo právě to naše vtipné snažení, které často nevede vůbec nikam. Já jsem se tady pokoušela nastínit všechny možné způsoby humoru a vtipu, ale přece jenom se k jedné oblasti, která je trošku na hraně, ještě vrátím. To jsou hrubá slova, protože jsem slyšela taky od lidí, kteří umí původní jazyky, že Ježíš se nevyhýbal ani různým pejorativním výrazům. Je to tak?
2: Jedna oblast humoru, kterou máme, tak je takzvaný fekální humor. Zvláště děti v určitém věku vlastně to tak začnou navnímávat a pak všechno o jako hovínkách a tak dále. Vzpomínám si na nějaké tábory, kdy vlastně člověk tam má ty latríny, že jo, a tak prostě je to nějaké téma. Vzpomínám si na jeden tábor, kdy jsme už pak museli zakázat fekální humor večer, protože každá porada se vždycky zvrhla na to, co se to vlastně děje na těch latrínách, a všichni jsme se tomu smáli. A zase proč? Někdy tím regulujeme nějakou svoji úzkost, někdy vlastně nevíme, jak o takových věcech mluvit, a někdy prostě je to nějaká naše poloha lidská, která pro nás je v něčem jako legrační. No a Ježíš i tady tímhle s tím směrem zabrousí, a to docela jako výrazně, protože v podstatě v Markovi 7 máme příběh o tom, kdy Ježíš svolá lidi na kázání, opravdu prostě jako, nebo za ním přijdou, a on jediný, co jim řekne, je: jo, nic, co zvenčí vchází do člověka, nemůže ho znesvětit, co z člověka vychází, toho znesvěcuje. A utne to a zmizí, odejde. Jediná věta, kterou prostě řekne davu lidí, který za ním přišel, a v podstatě, když si to představím dneska, že bych jako uspořádal nějakou akci, udělal pozvánky, rozeslal prostě přijďte, jo, tady bude nějaká speciální bohoslužba, teďka prostě objednal velký sál, teďka by tam prostě přišli lidi, já se teďka trošku vtipně dosadím do role Ježíše, abych tam přišel na pódium, že jo, a řekl, to, co jíte, voní a je čisté, to, co z vás pak vypadne, tak to smrdí a špiní. Zamával bych a odešel. Jo? A teďka prostě...
1: To by byla konference.
2: To by byla konference, že jo. A teďka ty lidi tam jako nechal v té scéně, prostě s tím, pak ty učedníci za ním jdou, co jsi to říkal a tak dále. To já si vůbec nedivím, protože to fakt jako bylo hodně, hodně zahranou, nejenom obsahově, že vlastně mluví o fekálích, ale vlastně i tou formou, že jako to hlavní, co jim potřebuje předat, je prostě takováhle věc. A zase, co tím dělá? Co si myslím, že tím dělá? Je, že záměrně provokuje společnost lidí, která je postavená s příliš velkým důrazem na čistotu. A všechno očišťujou, co z nich jako, co do nich vchází, že se na to strašně zasoustředějí, na to, aby náhodou se neznečistili něčím, co do nich vchází. A to je jejich fokus. A Ježíš prostě potřebuje velmi radikálně jim ukázat druhou stranu mince, respektive druhou stranu otvoru, kterými do člověka může něco vcházet. A říct jim, hele, ať do sebe dostanete cokoliv, to, co z vás vypadne, fakt stejně. No, teď nebudu tady říkat žádné sprosté slovo nebo vulgární
1: Děkuju.
2: Slovo. Jsem viděl tvůj výraz slovniče, čekala, že něco řeknu.
1: Ano,
2: ale
1: lekla jsem se trošku.
2: Lekla se trošku. No, tak jak to tam je? To, co z něho vychází, tak je nějak nečistý. A smrdí to a tak dále. A Ježíš prostě tím ukazuje lidem na to, že nemají tolik řešit, co všechno čistýho a nečistýho do sebe vstřebávají, ale co z nich vychází. A nejenom teda spodníma otvorama, ale možná i jazykem. A co prostě říká, jak se k sobě chová, jak se vztahují k druhým lidem, že tam na to se mají soustředit. A zároveň vím, že jakoby lidi, kteří obecně jsou jako tradiční a hodně dbají na čistotu, tak pro ně ten fekální humor sám o sobě je vlastně jako na hraně. A proto si myslím, že Ježíš je fakt tímhle s tím jako musel jako rozrušit a musel to jako nepříjemný, že tohle to vůbec jako dělá. A zase, díky tomu si to zapamatovali a možná jim to furt hrotalo v hlavě, a zase možná někdy časem došli k tomu, jaký byl ten hlubší význam v tom.
1: Takže není cílem ani Ježíše v těchto situacích, že všichni všechno pochopí hned.
2: Tak, tak. A to je vlastně hrozně dobrý point. A v tom si myslím, že trošku jako selháváme někdy, když teďka udělám takovou jako reflexi trošku církve, jo? Že někdy fakt jako předáváme lidem strašně věci jako polopatě. A že vlastně nenecháváme jako kreativně přemýšlet, aby si došli k tomu, co vlastně v tom je. Jo? Že já když mám kázání nebo nějaký program, že jo, tak se snažím to mít tak, aby vlastně lidi nemuseli s tím nějak moc víc pracovat, aby prostě bylo jasný, jaká je tam výzva, jaký je to poselství, co si z toho mají odníst. A tak jim to všechno tak jako předžvejkám, že jo, dám jim to tam a teďka si z toho můžete vzít tady tohleto. A takhle se učíme kázat, ale prostě Ježíš takhle nekázal. Ježíš jako předložil něco, často, co prostě nechal ležet a teďka vlastně v lidech nastartoval v jejich myšlení, ne ten proces úlevnej jako dobrý, tak teďka už vím všechno a na konci toho proslovu si tak jako v té hlavě řeknu, ha, dobrý, tak už vím všechno, i co mám dělat, ale vlastně se to nějak uzavře. Když to Ježíš jakoby otevíral jejich mysl a aktivizoval jejich vlastně přemýšlení, mozek, tím, že vlastně třeba jenom, nemusel to být jenom tím humorem, tím, že prostě říkal to podobenství, tak vlastně to položil příběh a nechal na posluchačích, aby s tím něco dělali. Jo? A pak tam občas řekne ten komentář, jo, kdo má uši, slyš, a prostě jako poslouchejte a dělejte s tím něco, ať to ve vás něco dál dělá. Takže to je to prostě součást Ježíšovy božské komunikace, která prostě lidi nevede k pasivnímu poslouchání, ale vlastně aktivnímu poslouchání.
1: To je pravda, když tě tak poslouchám, tak si uvědomuju, že opravdu na mnoha místech Bible Ježíš něco řekne, jeho učedníci pak za ním jdou a říkají mu, co s tím myslel.
2: Tak, vrtá jim to v hlavě, přemýšlí nad tím. A to je vlastně správně, protože najednou v nich něco žije a Ježíš jim to nepředává prostě tak, aby je uspal, ale naopak, aby je aktivizoval. A myslím, že z toho se jako máme fakt co učit i v rámci naší jako toho, jak přemýšlíme o Bibli a vykládáme ji.
1: Vlastně si neumím představit, že by tohle v církvi fungovalo. Že bych přišla v neděli na kázání a kazatel tam nahodil nějakých pár myšlenek a já jsem odcházela s tím, no a co jako teď?
2: No. Já jsem s tím kdysi experimentoval. Jednou jsem to udělal v něčem podobně, že jsem to dost neuzavřel. A pak byla nejdelší modlitební chvíle, kterou jsem zažil v nejmenovaném sboru, kdy se všichni, strašně moc lidí se modlilo a strašně moc lidí to tak jako různě rozrušilo, všichni měli potřebu to pak doříct. To je modlitba, to, co já jsem neřekl.
1: A ta kázající modlitba.
2: No. A vlastně a různý varianty těch kázajících modliteb, ale vlastně způsobilo to přesně tohle. Lidi měli potřebu nějak zareagovat. Nebylo to uspaný? Bylo to aktivizovaný. Ale dávám si taky na to bacha.
1: Myslíš, že tohle by měl být i způsob komunikace z církve ven?
2: Asi nějakou formou jako může být, no, předkládat lidem něco, nad čím můžou přemýšlet, nejenom jasný odpovědi, ale možná fakt jako víc i nějaký otázky, nebo něco, co je zaujme, ale nemám to teďka v hlavě úplně jako zpracovaný, takhle jsem nad tím úplně nepřemýšlel. Ale jako principiálně mi to přijde zajímavý.
1: Protože někdy se nám vyčítá jako církvi, že dáváme odpovědi na něco, na co se nikdo neptal, tak je důležitější možná nechat ty lidi se ptát.
2: Tady tohle vlastně ještě trošku jako něco jiného, jo? Že vlastně dáváme nějaký výzvy k přemýšlení, aniž bychom jim dávali ty odpovědi. Ale vlastně necháváme ji, aby je to něčím jako zaujalo. Jo? A tady vlastně se zase dostáváme k tomu humoru, že to je jeden ze způsobů, jakým Ježíš chtěl lidi zaujmout a dostat do nich něco.
1: Ježíš se taky nevyhýbá oblastem, které jsou jednoznačně těžké. Bolest, nemoci, ale taky smrt. Máme, nebo nacházíš i v nějakých takových situacích to, že Ježíš používal ten svůj jemný humor?
2: Ježíš úplně ne, nebo o tom nevím, ale apoštol Pavel o Ježíši jo. V 1. Korinským, v 15. kapitole, je napsáno, pomývé tělo musí obléct nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost. A když pomíjitelné obleče nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost, pak se naplní, co je psáno. Smrt je pohlcená, Bůh zvítězil, kde je smrti tvé vítězství, kde je smrti tvá zbraň. Zbraní smrti je hřích a hřích má svou moc ze zákona. Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrz našeho Pána Ježíše Krista.
1: To je přece základní teologický text. Co je na něm vtipného?
2: No tak zase máme tam nějaké metafory a metafory vlastně zase vyjadřují nějakou hravost. Ne možná jako zase vtip, kterému bychom se prostě chlámali, ale vyjadřuje to určitou jako hravost. Je tam ta metafora oblečení, takže nesmrtelné oblečení, které si oblékáme, tak prostě to je, je to nějaká jako hravá metafora. A jedna z věcí, která nám lidem přijde vtipná, nebo jeden z principů humoru, jo, je, když vlastně dojde k nějakému zvratu. Jo? Nečekaný zvrat je vtipná věc. Nebo prostě to je jedna z věcí, které se smějeme. Jo? Něco se děje a teďka najdou zjistím, že je všechno úplně jinak. Směju se, protože je to trošku jako když rodič má malý dítě a háže ho do vzduchu a to dítě a mění s ním směr rychle. Jo? Tak to dítě se směje. Když prostě ten tatínek ho takhle drží a teďka ho posune tak a doleva, doprava, nahoru a to dítě se začne u toho smát. Proč? No protože se něco děje. Jo, něco, co nečekalo, tak najednou je tady jo, rychlá změna směru a je to trošku děsivý a zároveň vlastně nějak jako oživující, humorný.
1: Překvapivý,
2: tak. A myslím si, že tady tenhle ten text konkrétně, co jsem četl, tak vlastně v sobě tady tuhle nějakou jako překvapivost vlastně obsahuje a že to je v něčem jako zhrnutí podstaty Evangelia. Že totiž přece všichni víme, že smrt je definitivní, to je prostě naše zkušenost. A žádný kouzelný pláště nesmrtelnosti neexistují. A teďka najednou jako se v dějinách lidstva stane něco, kdy vlastně takový zvrat, taková přesmyčka, že najednou se pláště nesmrtelnosti rozdávají volně na ulici. Prostě na, tady, vem si, tady je prostě boží milost, může žít věčně, tady, na, vem si. Jako co? A to je metafora, kterou tam používá, takže to oblečení si. No a pak ty, pak to, co tam je, že jo, jako smrt je pohlcená, kde je smrti tvé vítězství? To přece jsou, to je takový jako vlastně až jako výsměch tváří v tvář smrti. To pohlcená. Je tam prostě slovo pro jako spolknutí. To vlastně podobný jak s tím velbloudem. Polikáte toho velblouda. Tady prostě jako Kristus si smlsnul na smrti. Prostě ji spolkl. A prostě je v tom nějaká jako hravost. To jsme přece nečekali. Teď měl být mrtvej a on je vzkříšený. On smrt nespolkla jeho. On spolkl smrt. A teď se jí prostě zvysoka směje. Kde máš svoji zbraň? Jo? Kde máš smrtko, kde máš kosu, smrtko. Jsi prostě bezbraná, bezmocná. Já jsem vyhrál. A to je prostě radostný výkřik, ve kterým a zvrat zase, na který my jsme zvyklí, zvlášť pokud jsme z křesťanského prostředí, tak to slycháme furt. Ale prostě pro, možná i pro ty autory Bible, možná pro samotného apoštola Pavla, když mu tohle došlo, říkal, wow, tak to je ono. Tady to je ten zvrat. S tím souvisí ještě jako jedna věc s humorem a možná i tady s tím jako zvratem v milosti, je, že jenom můj oblíbený teolog Stanley Hauerwas taky má rád humor a vidí v Bibli hodně humoru. Dokonce měl nějakou přednášku How to be theologically funny a snaží se být hodně jako vtipnej a někdy trošku ironický. A on právě říká, že takovýhle humor a právě třeba humor v tomhle kontextu jako milosti a Kristovy oběti a toho oblečení, nesmrtelného oblečení, které na sobě máme, tak říká, že smát se sobě může jenom člověk, který si je vědom svých limitů a přijímá je. Ví, že nemá věci pod kontrolou, že s ním občas svět takhle zahejbá, jako ten rodič s tím malým dítětem, že prostě nemá věci pod kontrolou, že nemá pod kontrolou ani svoji budoucnost a že prostě naráží na svoje limity a v otázkách hříchu, morálky, nějakých schopností a přesto se na to dovede povzníst a trošku se tomu možná i jako zasmát. A říká, to je prostě poloha, kterou jako lidi potřebuje. Ne se brát tak úplně moc vážně, ale i s těma svýma limitama se je prostě učit přijímat. A to vlastně někdy nám v tom humor pomáhá. Jo? Přijímat sami sebe se svýma limitama. A to je, To je v něčem vlastně jako podstata evangelia. A celé se to opírá o tenhle ten zvrat o Ježíše, který prostě říká, jo, kde je smrti tvoje vítězství, kde máš kosu smrtko, já jsem tě spolkl. Tak jo, zvrat.
1: Co se stane, když nemáme tuhle schopnost nebrat se tak vážně?
2: Žijeme v takové těžkosti, s takovou jako těžkopádností. Všechno řešíme, nad vším přemýšlíme, nezískáváme nějaký odstup od věcí sami od sebe. Je to hrozně takový upachtěný, úmorný někdy. A jo, jsou pozice, kdy to takhle potřebuju mít, ale ne vždycky.
0: Záznam pořadu Klíčové slovo hledejte na všech podcastových platformách.
1: Povídáme si o vtipu a vtipnosti i Bible, té knihy, kterou jsme zvyklí povětšinou asi brát velice vážně. Dalimile, když jsi objevil tuhle stránku Bible, v čem to pro tebe bylo důležité, nebo co to změnilo?
2: Asi v něčem to změnilo moji představu, jakou tvář má Pán Bůh. Že vlastně není jenom trpící a zakamuněná nebo soucitná, ale že vlastně je v něm nějaká jako hravost a živost. Takže je to určitě nějaký jako střípek Boha, který se mi tím vlastně trošku víc jako ukázal. A ještě mi s tím přijde jako zajímavá jedna věc. To právě taky říká ten Stanley Hauerwas. On říká, že rozdíl mezi náma a jako židovským pohledem, třeba na Pána Boha, na Bibli, je takovej, že my křesťani někdy máme tendenci toho Pána Boha hrozně jako chránit. Tu jeho posvátnost a to, aby ho někdo neinterpretoval blbě. A je to taková naše snaha právě mít věci pod kontrolou a trošku úzkostně to tak jako držet. A on říká, no a Židé to mají úplně jinak. Ty prostě jako v tom jsou mnohem svobodnější, prostě Pán Bůh se o sebe postará sám, ten si svou slávu a svatost zařídí sám. Není to náš job, je to prostě Boží job, takže my věci můžeme brát víc jako s humorem a s větším nadhledem a s větší lehkostí. A možná i proto ty jako humorní linky vlastně ve starém zákoně přecházejí do nového zákona, prostě to tam je. A tohle to je nějaký jako aspekt, který jednak chci takhle Pána Boha vnímat a jednak vlastně chci v tom mít takovou nějakou větší lehkost i sám pro sebe a učím se to.
1: Je fakt, že židovství vlastně nese celou linku specifického humoru.
2: Přesně tak, přesně tak, je to tak. Židovské anekdoty jsou prostě pojem, že jo?
1: Ano. Znáš nějakou opravdu dobrou anekdotu nebo vtip?
2: Ne, vlastně ne. Já moc neumím vykládat vtipy. A no, teď mě zaskočila.
1: Já se totiž vlastně pořád doptávám na to, jaký vliv to má na naše chápání Boha, protože opravdu vnímám, že to, co jsi říkal, že křesťané potřebují bránit Boha, že je nám nějak bytostně vlastní, potřebujeme tu, že tu svatost máme vlastně spojenou s vážností a důstojností a vtip nám leckdy nabourává tuhle představu Boha. Na vtipnost tady musí mít vliv to, jestli se bereme vážně, ale to zase může odkazovat na postoj jakési pýchy. A pýcha opravdu nesnáší vtipy, protože vždycky riskuje, že bude sama zesměšněna.
2: Jo, je to trošku taková jako protilátka. Humor jako protilátka k nějaký pýše, k tomu práce moc vážně.
1: Dívat se na sebe, na Boha i na Bibli trošku jiným způsobem jsme se pokoušeli v dnešním pořadu, jehož hostem byl Dalimil Staněk, psycholog a také kazatel Církve bratrské. Dalimile, moc děkuju.
2: Děkuju
1: za to, že jsme se mohli podívat na některé biblické příběhy úplně jinýma očima. Tak já doufám, že teď nám nebude tolik chybět úsměv, ať už při čtení Bible nebo při návštěvách církve. No a zvu vás k tomu, abyste Bibli četli tímhle úhlem pohledu. Třeba vám to samým přinese něco povzbudivého. Takže tady Dalimil Staněk, můj dnešní host. Děkuju ještě jednou. Od mikrofonu se loučí i Kateřina Hodecová. Přeji vám klidný, pěkný den a těším se na slyšenou někdy příště.

Toto vydání Klíčového slova na Rádiu 7 opakujeme ještě zítra, tedy ve středu 1 hodinu popolední a ve čtvrtek ve 22 hodin. Do toho příštího, v sobotu v 8 hodin ráno, si Kateřina Hodecová pozvala kazatele Davida Nováka. Budou spolu mluvit o síle a moci slov. Po 16:00 raní v úterý 23. června jste na Rádiu 7 zváni k modlitbám podle Bible. Ty přijdou na řadu zhruba za 15:45. Zkoumali jste někdy v Bibli, ve kterých situacích se Pán Ježíš modlil? V modlitbách podle Bible se právě společně na některé takové podíváme a možná v tom objevíme určitý vzorec. Dnes jste zváni od 16:45 k předposlednímu dílu série s názvem Ježíšovy modlitby, aneb jak se modlil židovský rabín. Připravila a provázet nás bude Dana Kenningová.

Hebrejské slovo modlit se, lehit palel, je zvratné a znamená soudit sám sebe. Když se modlíme, neprosíme jen Boha, aby splnil naše přání, ale abychom poznali, co si máme přát, napsal rabbi Sacks. V modlitbách podle Bible v posledních dvou dílech série Ježíšovy modlitby aneb jak se modlil židovský rabín, se podíváme na některé konkrétní situace, kdy a jak se Ježíš modlil, tak jak jsou zaznamenány v evangeliích. Sérii připravila a pořadem vás provází Dana Kenningová.

Když se podíváme blíž na situace, ve kterých Ježíš odchází na tiché místo, aby se modlil, objevíme, že někdy tráví v modlitbě celou noc, jindy brzké ráno či večer. V souvislosti s velkými událostmi svého života a také, když se toho dělo mimořádně hodně. O několika z nich si za okamžik přečteme. Nejdřív, jako obvykle, pojďme prosit Ducha Svatého o jeho vedení. Duchu Svatý, děkujeme za možnost stišit se, zastavit se a vnímat Boží přítomnost. Pomoz nám v tom, prosíme. Dotkni se našich srdcí, aby se ti otevřela. Odstraň vše, co nám brání, prožívat Boží blízkost. Víme, že Bůh je s námi, ale často, jako by se náš přijímač rozbil a nešlo se naladit na Boží přítomnost. Uschopni nás, prosíme, toužíme setkat se se svým Stvořitelem a Pánem, slyšet jeho hlas, poznávat ho, jaký skutečně je. Odevzdáváme se ti. Buď tobě chvála. Amen. Jeden z důležitých momentů, kdy čteme, že se Ježíš modlil, bylo na začátku jeho služby, při křtu v Jordánu. Lukáš 3. Když se všechen lid dával křtít a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe a Duch Svatý se stoupil na něj v tělesné podobě jako holubice a z nebe se ozval hlas. Ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil. Pane, děkujeme ti za smlouvu křtu, že tvá věrnost není zrušena naší nevěrností. Tvá milosrdenství nekončí, ale obnovuje se každého rána. Odpusť nám, když selháváme, nedůvěřujeme ti celým srdcem, když naše víra není taková, jaké jsi hoden. Vyznáváme, že ti patříme a chceme tě následovat. Prosíme, dávej nám svého ducha každý den. Otče, ty jsi potvrdil identitu svého syna před zraky mnohých. O co víc potřebujeme i my od tebe potvrzení, že jsme tví milovaní synové a dcery. Prosíme, abychom slyšeli tvůj hlas, který nám říká, kým skutečně jsme ve tvých očích. Amen. Další klíčová událost pro Ježíšovu službu bylo vyvolení 12 učedníků. Předtím strávil Ježíš na modlitbách celou noc. Lukáš 6. V těch dnech vyšel nahoru k modlitbě a celou noc se tam modlil k Bohu. Když nastal den, zavolal k sobě své učedníky a vyvolil z nich 12, které také nazval apoštoly. Šimona, kterému dal jméno Petr, jeho bratra Ondřeje, Jakuba, Jana, Filipa, Bartoloměje, Matouše, Tomáše, Jakuba Alfeova, Šimona zvaného Zélota, Judu Jakubova a Jidáše Iškariotského, který se pak stal zrádcem. Modlitba Tomase Arnolda, který byl anglikánský teolog, historik a pedagog, žil na přelomu 18. a 19. století. Způsob, Pane, aby mé srdce bylo docela očištěno a naplněno tvým svatým duchem. Dej mi ráno vstávat, abych tobě sloužil. Večer pak uléhat v plné důvěře v tebe, zcela oddán do tvé vůle, připravený k životu i ke smrti. Dej mi žít tento den tak, abych nebyl zavalen ve zdejšími starostmi, ale věděl, že můj poklad není zde na zemi. Proto mi dej pravou touhu, abych hledal tvé království a v něm byl spojen s tebou i s těmi, kteří mě k tobě předešli. Pane, chráň mě před hříchem, veď mě svým duchem a zachovej mě při sobě ve věřící poslušnosti mocí Pána Ježíše, tvého syna a našeho spasitele. Amen.

Samozřejmostí jsou Ježíšovy modlitby při zázracích, jako bylo například nasycení 5000. Lukáš 9. Schylovalo se k večeru. Tu k němu přistoupilo 12 učedníků a řekli: Propusť zástup, ať jdou do okolních vesnic a dvorů opatřit si nocleh a něco k jídlu, protože jsme zde na pustém místě. On jim řekl: Dejte jim jíst vy. Řekli mu: Nemáme víc než 5 chlebů a 2 ryby. Nebo snad máme jít a nakoupit pokrm pro všechen tento lid? Bylo tam asi 5000 mužů. Řekl svým učedníkům: Usaďte je ve skupinách asi po 50. Učinili to a rozsadili je všechny. Potom vzal těch 5 chlebů a 2 ryby, vzhlédl k nebi, vzdal díky, lámal a dával učedníkům, aby je předložili zástupu. A jedli a nasytili se všichni. A sebralo se zbylých nalámaných chlebů 12 košů. Pane, poslal jsi nás do světa, abychom byli tvýma rukama. Šli k těm, kdo potřebují pomoc, sytili hladové, plakali s plačícími, radovali se s radujícími, abychom byli tvým tělem ve světě, který tě tolik potřebuje. A my to pořád pleteme. Plačícím dáváme nevyžádané rady jako Jobovi přátelé. Těmi, kdo jsou na okraji společnosti, pohrdáme. Jsme zaneprázdněni svými starostmi, nebo naopak žijeme jen pro službu druhým a ztrácíš se nám ty sám. Prosíme, učiň znovu zázrak mezi námi. Nasyť nás svým milosrdenstvím, abychom i my milovali láskou, kterou ty miluješ. Proměň naše srdce, abychom druhé viděli tvýma očima. Dávej nám vnímavost na tvého ducha, abychom měli pravé slovo v pravý čas a jindy dokázali mlčet.

kdybych se v bouři ztratil a on by řekl, vyvedu tě ven, snad

Posloucháte modlitby podle Bible s Danou Kenningovou. Předposlední díl série Ježíšovy modlitby, aneb jak se modlil židovský rabín. Dnes společně procházíme místa v evangeliích, kde se Ježíš modlil. Například i po tom zázraku, o kterém jsme četli před písničkou o nasycení 5000. Když se o samotě modlil a byli s ním jeho učedníci, otázal se jich: za koho mne zástupy pokládají? Oni mu odpověděli: za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a někteří myslí, že vstal jeden z dávných proroků. Řekl jim: a za koho mne pokládáte vy? Petr mu odpověděl: za Božího Mesiáše. On jim však důrazně přikázal, aby to nikomu neříkali, a pravil jim: Syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od starších, velekněží a zákonníků, být zabit a třetího dne vzkříšen. Modlitba německého protestantského teologa Karla Bartha. Hospodine, Bože náš, milý náš Otče v Pánu Ježíši Kristu, marně mluvíme sami se sebou, jestliže si ty dříve s námi nepromluvil. Nemůžeme ti vzdát žádnou opravdovou chválu, pokud si ji nevložil ty sám do našich srdcí a na naše rty, jestliže neučiníš ke své chvále celý náš život, všechny naše myšlenky, slova a činy. Prosíme tě, abys tak učinil. A prosíme tě za všecko křesťanstvo a celou církev na zemi. Dej jí, ať tě lépe, upřímněji, mocněji chválí než dosud. Prosíme tě, aby sis připravil v celém zmateném, rozdvojeném a souženém lidstvu novou chválu, když dáš mocně poznat své milosrdenství mezi těmi, kteří tě vzývají, i mezi těmi, kteří v temnotě jdou vlastní cestou. Mimo tebe nemáme žádného pomocníka. Amen. Dalším mezníkem v Ježíšově působení bylo proměnění nahoře. Tam odchází, aby se modlil. Za týden po této rozmluvě vzal Ježíš s sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil nahoru, aby se modlil. A když se modlil, nabyla jeho tvář nového vzhledu a jeho roucho bělostně zářilo. A hle, rozmlouvali s ním dva muži. Byli to Mojžíš a Eliáš. Zjevili se v slávě a mluvili o jeho cestě, kterou měl dokonat v Jeruzalémě. Petra a jeho druhy obestřel těžký spánek. Když se probrali, spatřili jeho slávu i ty dva muže, kteří byli s ním. V tom se ti muži od něho začali vzdalovat. Petr mu řekl: mistře, je dobré, že jsme zde. Udělejme tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi. Nevěděl, co mluví. Než to dopověděl, přišel oblak a zastínil je. Když se octli v oblaku, zmocnila se jich bázeň. A z oblaku se ozval hlas: toto jest můj vyvolený syn, toho poslouchejte. Když se hlas ozval, byl už Ježíš sám. Oni umlkli a nikomu tehdy neřekli nic o tom, co viděli. Jaké to asi muselo být, vidět Ježíše, Mojžíše a Eliáše pospolu. A přesto Petra, Jana a Jakuba obestřel těžký spánek. Jak jen mohli spát v tak výjimečné chvíli? Pane, dávej nám bdělost, abychom neprospali chvíle proměnění. Dávej nám moudrost, abychom rozpoznali vážnost a výjimečnost situace. Dej, ať se nesnažíme jen uchovávat silné zážitky, místo abychom žili v přítomnosti. A otevři nám oči, abychom tě viděli jako Pána tam, kde je bolest a trápení, kde ztrácíme naději a smysl, a připomínali si, že cesta ke vzkříšení vede přes Golgotu. Dej, Pane, ať se neupínáme ke svým představám o Mesiáši, o Bohu, ale ať se ti celé odevzdáme a přijímáme cestu, kterou ty jsi pro nás vybral. Amen.

V modlitbách podle Bible dnes přemýšlíme nad situacemi, kdy se Ježíš modlil. Pořadem vás provází Dana Kenningová. V evangeliích se dočteme také, že Ježíš se modlíval pravidelně, když intenzivně sloužil, například v Lukáši 5. kapitole. V jednom městě, kam Ježíš přišel, byl muž plný malomocenství. Jakmile Ježíše spatřil, padl tváří k zemi a prosil ho: Pane, chceš-li, můžeš mě očistit? On vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: Chci, buď čist. A hned se jeho malomocenství ztratilo. Přikázal mu, aby nikomu nic neříkal, ale jdi, pravil, ukaž se knězi a obětuj za své očištění, co Mojžíš přikázal, jim na svědectví. Zvěst o něm se šířila stále víc a scházely se k němu celé zástupy, aby ho slyšeli a byli uzdravovány ze svých nemocí. On však odcházíval na pustá místa a tam se modlil. A Marek 1. kapitola. Když nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli k němu všechny nemocné a posedlé. Celé město se zhromáždilo u dveří. I uzdravil mnoho nemocných rozličnými neduhy a mnoho zlých duchů vyhnal. A nedovoloval zlým duchům mluvit, protože věděli, kdo je. Časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel z domu. Odešel na pusté místo a tam se modlil. Šimon a jeho druhové se pustili za ním. Když ho nalezli, řekli mu: Všichni tě hledají. Řekne jim: Pojďte jinam do okolních městeček, abych i tam kázal, neboť proto jsem vyšel. A tak šel, kázal v jejich synagogách po celé Galileji a vyháněl zlé duchy. Pane, prosíme, abychom nesloužili ze své síly, ale z tvé lásky. Prosíme, dej, ať je pro nás vždy prioritou trávit čas s tebou, v tichosti naslouchat tvému slovu, tvému hlasu, abychom věděli, jak a komu pomoci. Amen.

Ježíš se modlí za Petrovu víru a víme, že se přimlouvá i za nás dnes. Lukáš 22. Šimone, Šimone, hle, Satan si vyžádal, aby vás směl tříbit jako pšenici. Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala. A ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím. Řekl mu, pane, s tebou jsem hotov jít i do vězení a na smrt. Ježíš mu řekl, pravím ti, Petře, ještě se ani kohout dnes neozve a ty už třikrát zapřeš, že mne znáš. K tomuto textu jsem místo modlitby vybrala povzbuzení z listu Římanům 8. kapitoly, která přečtu na samotný závěr dnešních modliteb podle Bible. Budu se těšit za týden u posledního dílu série s názvem Ježíšovy modlitby a neb, jak se modlil židovský rabín, kdy se zaměříme na Ježíšovu modlitbu před jeho největším zázrakem a na jeho poslední modlitbu, kterou se modlil za učedníky před svou smrtí. S přáním Božího požehnání a slovy apoštola Pavla se s vámi loučí Dana Kenningová. Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? On neušetřil svého vlastního syna, ale za nás za všecky jej vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všecko? Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje. Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás. Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost? Pro následování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? Jak je psáno, denně jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme jako ovce určené na porážku. Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Jsem jist, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen.

Dnešní zastavení v modlitbách podle Bible na Rádiu 7 opakujeme v sobotu v 7 hodin ráno a v neděli ve čtvrt na 6 ráno. To poslední setkání u Ježíšových modliteb zazní v neděli v 21 hodin.

Blíží se 5. hodina raní, po ní nás v pořadu Uši k duši čeká setkání Lucie Endlicherové s psychologem Markem Macákem a už po třetí tématem moudrosti.

0: O moudrosti je řeč v pořadu Uši k duši, u jehož poslechu vás i dnes vítá Lucie Endlicherová a jako tradičně naproti mě sedí psycholog Marek Macák. Marko, vítej, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: My tady mluvíme spolu o moudrosti a zatím jsme o ní mluvili spíše z toho psychologického hlediska, ale samozřejmě, že nechceme opominout ani to, které bývá v tomto pořadu také reflektováno, tedy ono hledisko teologické. Když se řekne moudrost, tak to první, co mi vyskočí v hlavě, je počátek moudrosti je bázeň před Hospodinem. Přijde mi, že to je takový dobrý bod, odkud začít, protože na snadě je otázka proč. Proč Bible říká, že počátek moudrosti je bázeň před Hospodinem? Co spolu má společného moudrost a bázeň před Hospodinem? Navíc, když to slovo bázeň už nám dnes zní tak starosvětsky a možná nesrozumitelně.
1: Já asi navážu na to, jak jsme se bavili minule o tom, jak součást moudrosti je vědět, že ji nemám. Vědět, že kde co nevím a umět se ptát. V Jobovi je takový zajímavý text, který navazuje na ten text přísloví, o kterém mluvíš ty. Tam se Job ptá, odkud tedy přichází moudrost? Kde je místo rozumnosti? Je utajena před očima všeho živého, zahalena i před nebeským ptactvem. Moudrost je skryta každému a všemu. Jo, moudrost jako něco, co nám ve své podstatě uniká. Jo, a tohle je velký biblický důraz, který mě se hodně líbí, když tohle je možná vyhrocené až moc, ale vlastně v tom teologickém pohledu vycházíme z toho, že moudrost právě není něco, čeho jsme vlastníky, ale moudrost je něco, co přesahuje naše možnosti, co má svoji vlastní objektivní existenci. O moudrosti, když se píše v jiném místě v písmu, tak se skoro o ní mluví jako o někom. Jo? A potom v Nové smlouvě máme náznaky, že moudrost přebývá v Kristu a že on je zosobněním Boží moudrosti. Ale je to něco, k čemu máme spíš vztah, než něco, co bychom vlastnili. Moudrost je něco, k čemu si hledáme cestu tehdy, když víme, že na svojí straně to nutně nenajdeme. A to si myslím, že je velmi specifický teologický přínos, právě který v tom našem biblickém pohledu máme. Že moudrost je něco, čemu se můžu otevírat. Že moudrost je něco, k čemu můžu hledat cestu a co ke mně může přicházet tehdy, když zaujmu správný vztah k Bohu. A ten správný vztah právě písmo nazývá jedním ze těch slov, tak je právě bázeň, což je určitá forma ani ne strachu, ale obdivného vědomí, že Bůh je svatý, že Bůh je velký, že Bůh je taky svrchovaně dobrý, ale že je nade mnou. Jo? Je to prostě někdo, kdo je radikálně odlišný ode mě a to nás vede do bázně před ním. Jo? Do vědomí toho, že je obdivu hodný a do schopnosti žít praktickým obdivem vůči němu. To znamená, když potom jednám v různých situacích s vědomím, že moudrost tady je velmi blízko, ale já nejsem jejím stělesněním, ale Bůh, který je za vším, co potkávám ve svém životě, tak nakonec jednám ve vztahu k němu. A jednat moudře znamená jednat s vědomím, s bázní před Bohem. Že otázka je, jak žít jako člověk, vědom si Boha jako stvořitele a Boha jako toho, který jediný nakonec ví a je soudcem a zdrojem toho, jak správně jednat.
0: Mluvili jsme hned na počátku o definici moudrosti a ty si vyjmenovával to, co je podstatou moudrosti, když říkáš, že je Ježíš stělesněním moudrosti. Mohli bychom teď vzít tu definici moudrosti, ty aspekty, o kterých jsme mluvili, že k moudrosti patří, a nějakým způsobem je ilustrovat na Ježíšově životě a třeba říct i to, co Ježíš přidal, co je jakoby navíc v jeho životě k té psychologické definici moudrosti?
1: Myslím, že je trochu riziko vzít Ježíše v tomhle smyslu za vzor, v tom, že Ježíš nám ukazuje Boží charakter a je stělesněním Božího charakteru. Zároveň Ježíš je Ježíš a my nejsme Ježíš. Jo? Takže leccos, co on si mohl dovolit, tak my si dovolit nemůžeme. Ale je zajímavé právě vidět, jak právě v něm se spojuje hluboký charakter, hluboká láska a dobro s rozumným jednáním vůči druhým. Jo, to je něco, co ho velmi definuje. Taky druhý aspekt toho vyvažování zájmu jednotlivce a druhých. Jo, když přišli druzí lidé za Ježíšem, aby a chtěli, aby, já nevím, se postavil proti někomu, anebo aby rozhodnul o nějaké situaci, tak on velmi často jde a jedná úplně odchylně, jedná úplně jinak, než by se očekávalo, protože odmítá hájit zájmy jedních na úkor druhých a ukazuje, že je to ještě celé nějak úplně jinak. Ukazuje lidem neustále hranice jejich poznání. Ukazuje jim takhle ne. Jo, když za ním přijde bohatý mladík a řekne, následuju všechny zákony, dělám všechno, jak má být a půjdu za tebou, tak Ježíš mu řekne, tak prodej všechno, co máš. A ukazuje mu, že prakticky velmi moudře, tak mu tím ukázal, ty si myslíš, že se vším, co máš, tak jdeš za Bohem. Tohle je věc, se kterou zkusit za Bohem a uvidíme. Jo, a on mladík zjistí, že v této oblasti jeho finanční jistoty tak nepůjde. A ukazuje mu hranice jeho sebepoznání, tak to je další aspekt, který Ježíš hodně ukazoval. A myslím, že lidé s Ježíšem často zažívali, že skutečná moudrost je těžko dosáhnutelná. Protože právě ve chvíli, kdy měli dojem, že přišli na to, jak ho trumfnout, nebo jak přemýšlí, nebo kam směřuje, tak velmi často je zaskočila. V tu chvíli jim řekl něco, co natolik přesáhlo jejich moudrost, že museli právě zbázit a některé to naštvalo, ale sklopit zrak a začít přemýšlet nad sebou a nad tím, čemu to vlastně nerozumím, že mě překvapuje to, co Ježíš říká, nebo to, jak Ježíš jedná. A tohle je zkušenost, kde

0: úplně zajímavé, protože my si moudrost často představujeme jako to konvenční, jako ty popisy toho, jak se mají věci dělat, jo, návody. Udělejte tohle a budete mít úspěšný život. Vychovávejte děti takhle a budou požehnané. A my máme v písmu řadu konvenčních doporučení, ale je zajímavé, že právě za Ježíšem, když přišli třeba farizeové právě s tou konvenční moudrostí a řekli, no podle Mojžíše je psáno, že máme jednat takhle, tak Ježíš udělal něco, kde ti lidi odcházeli z té situace, že jo, to je, často se vracím k tomu příběhu, Ježíš a cizoložnice, jo, přivedou za něm ženu, řeknou, tak podle zákona se má kamenovat, co ty na to říkáš, on píše něco prstem do písku, řekne, a kdo a si bez viny hoď první, a oni odejdou. Něco si uvědomili, asi jim došlo, že nejsou v pozici, kde si můžou dovolit někoho soudit tímhle způsobem. A potom Ježíš něco řekne k jejímu hříchu a ono potom odchází, ale to oni už neviděli. Ježíš v tomhle jedná, nepopírá konvenční moudrost, ale bere ji ještě úplně na jinou rovinu. Jo? Jedná tak radikálně ohledně posuzování a rozsuzování hříšnosti, že to jednoduché šablonovité konvenční přemýšlení těch zákonníků úplně vykolejí. A tohle je něco, co Bůh dělá, když se s ním setkáváme. Jo? Proto Ježíš je velmi často otazníkem pro druhé lidi a proto i, myslím si, že biblicky nebo křesťansky moudrý člověk tak častokrát bude otazníkem a častokrát bude těžko zařaditelný pro lidi, kteří si berou buď víru, anebo nějaký světonázor jako svůj oblek jistoty, svůj oblek bezpečí v tomhle světě. Protože křesťan není ten, kdo je majitelem moudrosti. Naopak se zdá z různých míst písma, že křesťan je ten, kdo právě ví, že moudrost je něco, co je nad ním. Moudrost je skryta v hlubinách božích a já jsem ten, kdo se musí učit před ní sklánět, abych ji mohl zahlédnout a abych do ní mohl vstupovat trochu víc.
1: Možná, že dobrou ilustrací toho je i ta obyčejná konvenční moudrost shromážděná ve Starém zákoně v knize Přísloví, protože když jimi člověk prochází, tak vlastně najde spoustu těch, která stojí úplně proti sobě, která jednou říkají, že se máme vyvarovat radám lidí a po druhé říkají ano, rady jsou to nejlepší. Prostě spousta těch přísloví stojí úplně proti sobě a to první, co to s člověkem udělá, je, že ho to vlastně strašně znejistí, protože najednou ty návody říkají to i to a je těžké se v nich zorientovat. Ale možná i tohle něco říká o tom, že nejenom ta konvenční moudrost, nejenom to konvenční poznání je pro život důležité.
0: No ano, navíc moudroslovná literatura ve Starém zákoně, knihy moudrosti, tak ty nejtypičtější nejvíc se pod tím myslí právě kniha Přísloví, potom kniha Kazatela, kniha Job. A je zajímavé, že jednak v knize Přísloví je hodně velmi jednoznačných a přímočarých rad do života, ale někdy si odporují. A jako kdyby v nějaké situaci bylo po ruce tohle a v jiné tamhleto, nakonec, když si vezmeme naše běžná česká přísloví, tak skoro ke každému najdeme jeho protipřísloví. Najdeme něco, co říká přesně opak a často nás nenapadne je konfrontovat vedle sebe, spíš použijeme to, které zrovna vystihuje situaci. Jo, a nejspíš to bylo velmi podobně ve Staré smlouvě, ale zajímavé je, že potom vedle té knihy přísloví, kde je hodně rad, byť někdy protichůdných, ta kniha Kazatel tak je úplně jiného charakteru. To je kniha, která naopak ukazuje hranice lidského poznání. Ukazuje, jak nerozumíme věcem, ukazuje, jak zdaleka není tak jasné, jak smysluplné jsou naše rozhodnutí a naše směry a jak je vlastně život křehký a životní smysl křehký a těžko dosažitelný pro člověka. A potom tam máme knihu Job, kde je hodně rád, a hlavně od Jobových přátel a všechny jsou špatně. To je kniha, ve které všichni ti, kteří mají nejvíc jasno v průběhu celého toho textu, tak jsou ti, kdo se nakonec ukážou jako nejvíc pošetilí a nejvíc blízko boží moudrosti. Ze všech těch lidí v té knize je nakonec boží přítel Job, který říká to, co jsme četli minule, který mluví o tom, jak moudrost je utajena před očima všeho živého. On se dostane před Hospodina v té bázni, ve které najednou si uvědomuje, že jeho porozumění selhává tváří v tvář tomu, co se děje v jeho životě. A že to neznamená, že všechno je nesmyslné a prázdné, jak by možná řekl v některých pasážích Kazatel,

0: ale že to znamená to, že boží moudrost je větší a hlubší, že je skrytá očím stvořených bytostí, ale že má smysl se k ní vztahovat. Jo. A pokud budeme se upřímně dívat na život, díky Bohu tohle není stav, ve kterém jsme většinou. A většinou si vystačíme s, jak to říct, jednoduššíma konceptama a mapama pro orientaci v životě, ale každý člověk, který se dívá pravdivě na život, tak bude mít období a zpětně uvidí velmi často, že jsou to požehnaná období boží blízkosti nebo božího jednání, ve kterých vůbec netušíte, co se děje. A ve kterých vůbec nevíte, kudy dál, nebo co je za rohem a musíte stát tváří v tvář Bohu, o kterém víte, že ví, o kterém víte, že asi nad tím nějak celým je a zároveň vás hrozně frustruje, že vy nevíte a nevidíte víc. A tahle schopnost stát před Bohem a říct, Pane Bože, já nevím, já potřebuju tvoji moudrost, já potřebuju tebe a tvoje vedení, tahle období, která jsou těžká, tak jsou velmi formativní. To potom čteme v knize Jakub, v Nové smlouvě, kde Jakub říká, že jestli někdo nemá moudrost, ať se modlí. Ale křesťané dneska mají většinou dojem, že být křesťanem znamená ovšem něco vědět, znamená na všechno mít názor. Znamená být ten, kdo děkuje Bohu za moudrost, kterou má. Místo toho, aby jsme se učili opravdu stát před Bohem a prosili o moudrost, kterou nemáme. A to může trvat dlouho. To není o tom, že se pomodlím a mám hotovo, když někdy to tak je. Ale v tom samém textu, to je v Jakubově první kapitole, tak je psáno o tom, jak v obdobích zkoušek, kdy právě nejvíc vnímáme, že nám chybí moudrost a jsme nejvíc pokoušeni k tomu začít vnímat, mít dojem, že všecko je špatně, protože teď nevím. A jsme vystaveni různým pokušením, abychom si ulevili. Takže to jsou právě období, kdy nás Bůh formuje k vytrvalosti. Kdy nás Bůh formuje ke skutečné hluboké víře a skutečné bázni před Hospodinem, protože ta nestojí na tom, že vím, ta stojí na tom, že ho znám. A nejvíc mu stojím tváří tvář ve chvíli, kdy moje šablony a moje představy o tom, jak by věci měly být, tak nějak nesedí.
1: K tomuhle textu se rozhodně vrátíme ještě v našem příštím setkání. Děkuji, že jsme dnes poprvé společně nahlíželi do Bible i v souvislosti s moudrostí. Hostem pořadu Uši k duši bude i za týden, stejně jako dnes, psycholog Mark Macák. Marku, děkuji.
0: Taky děkuji, naslyšenou.
1: Loučí se Lucie Endlicherová. Naschledanou.

Poslední setkání Lucie Endlicherové s psychologem Markem Macákem u tématu moudrosti zazní na Rádiu 7 v pátek o 8:30 dopoledne.

0: ušetřit, pak se s nimi rozdělit. V jeho očích máš velkou cenu, podobnou pokladu nalezené. Dary svoje máš můžeš odkrýt.
1: Les je místo, kam se chodíme rekreovat, ze kterého máme užitek v podobě tepla, dřeva a také nám pomáhá v udržení vody v krajině a tvoří množství kyslíku pro naše plíce. Proč les máme tendence nadmíru využívat a ničit jej? A co přispívá k odlesňování? Pohled na využívání lesa a problémy, které s úbytkem stromů souvisí, rozebere biolog a zemědělec Milan Hluchý s Pavlem Kólem po půl šesté v Kaleidoskopu Rádia 7.

na úbočí kopce, ve stínu lípy, vzpíná se k nebi dřevěný kříž, podlouhá léta, znamení víry.

zpátky, sochy i vkus. Někdo se bál, tak mlčel jak pěna, a jiný zpíval svý vězeňský blues.

nedá si vzít. Co je člověk? Jen prach a hlína, vánek pouhý, co pohladil tvář, myslí si možná,

0: S biologem Milanem Hluchým procházíme aktuální environmentální problémy lidstva. Už jsme jich několik zmínili a jeden, který je před námi, který otevřeme v dnešním díle, je o lese. Jak by měl vlastně les vypadat? O tom se dnes bavím právě s Milanem Hluchým, kterého vítám u mikrofonu. Dobrý den.
1: Dobrý den vám všem.
0: Jak by takový les měl vypadat? Možná si představíme ty smrkové monokultury, kde je jeden smrk vedle druhého, ale to je něco, co jsme jako lidé vytvořili. Jak k tomu lesu přistupovat? Jak by měl vypadat ten živý, zdravý les?
1: Ono je to trošku otázka, co vlastně bychom považovali za ideál. Možná biolog by to viděl hodně blízké pralesu. Těch máme v podstatě v řádu 1, 2, možná 3% v České republice porostů lesních blízkých pralesům. To je extrémně vzácné a v podstatě se s tím člověk běžně vůbec nesetká. Takže zbytek jsou hospodářské lesy, kde se nějakým způsobem potkává produkce dřeva a ostatní efekty, které ten les přináší, to znamená rekreace, ovlivnění vodního režimu krajiny a mnoho dalších efektů. Ale obecně bych řekl, že monokultura je cosi, co je přírodě cizí a nepřátelské, to znamená i ty hospodářské lesy by měly být, dneska se obecně mluví o tom, že je potřeba odejít od těch smrkových monokultur, které se tady sázely víc jak 200 let, které byly z hlediska produkce vysoce využitelného, neřekl bych úplně nejkvalitnějšího, ale vysoce využitelného rovného dřeva, efektivní. A uvědomujeme si, že ten les potřebuje jakousi vnitřní stabilitu a tím pádem ta stabilita je z části daná i tou diverzitou, to znamená víc rostlinných druhů a tak dál. No a to je jedna věc a druhá věc je, že skutečně žijeme v době klimatické změny, to znamená je potřeba, ale to určitě lesníci dělají, se dívat na to, vysazovat tu další generaci lesa po těch smrkových monokulturách, ale obecně nejenom po nich, dřevinami, které budou odolnější suchu a přizpůsobené vyšším teplotám. To je cosi, co je skutečně velmi významné.
0: Zmínili jsme tu smrkovou monokulturu a před nějakou dobou se hodně mluvilo o kůrovci a o tom, že je kyselý déšť, který ten les ničí. Je to jediný problém, který ten les má?
1: Já bych řekl, že ten kůrovec byla až taková poslední kapka, která byla hodně viditelná, ale která byla jenom skutečně tou poslední kapičkou, která ten les dorazila, ale v podstatě kolegové mikrobiologové říkají, že daleko horší a vyšší vliv na ten špatný zdravotní stav a speciálně těch smrkových monokultur měl spad dusíku. Já jsem se před 50 lety ve škole učil, že z bouřek padá ročně na hektar zhruba 3-4 kila dusíku a dneska tady v Brně je to kolem 35 kilo reaktivního dusíku. To už je téměř hnojení pod brambory jako v zemědělské krajině a to je cosi, na co ten les po 100 000 let nebyl zvyklý, není připravený a projevilo se to tam tak, že zdravé lesy obecně, ale i ten smrk jako horská dřevina získává svou odolnost a stabilitu spoluprací, říká se symbioza, vzájemně prospěšný vztah s houbami, které žijí na jeho kořenech a v jeho kořenech, mluvíme o jakési synergii s houbami, a pokud ten smrk má přebytek dusíku, který dřív získával mimo jiné i díky těm houbám, no tak prostě on ty houby vypne. On jim přestane dávat energii, protože už je nepotřebuje, protože má sám dostatek dusíku ze svého okolí, jenomže problém je, že ty houby mu dodávají i další látky a hlavně vodu. No a pak je takový les extrémně náchylný na nedostatek srážek, na sucho. No a pokud ten les jaksi chřadne dlouhodobě, tak ten kůrovec to je druh, který jenom dorazí to, co už je v tom lese nemocné.
0: Jaké máme typy lesa? Jeden je ten smrkový, ale napadají mě i lesy, které nejsou úplně možná typické, známé, typu v záplavových oblastech, které taky máme, ale není jich mnoho. Možná můžeme udělat jenom takový přehled těch lesních porostů, druhů.
1: Já nejsem fytocenolog, odborník na ty společenstva lesní, ale v podstatě řekněme ano, co si výrazně jiného jsou třeba zbytky lužních lesů, to jsou lesy, které jsou dneska zachované, kousíček jejich mezi Novými Mlýny a Břeclaví, třeba na jižní Moravě, nebo chráněná krajinná oblast Liptovelské Pomoraví a tak dál, tak to jsou lesy, které jsou minimálně po staletí, možná tisíc let, poslední tisíc let od zhruba Přemyslovců, kdy se začaly odlesňovat oblasti Vysočiny a tak dál a kdy se změnily vodní poměry v údolích řek a tím pádem tam začalo téct víc vody a tím pádem začaly vznikat ty lužní lesy nebo se rozšiřovat. Potom máme v těch středních polohách, že máme, když se člověk podívá na severní Pálavu, na severní svah Děvína na Pálavě, tak tam je směs lípy, javorů, původně historicky tam byly i buky, ty už tam dnes téměř nejsou. No a potom ve středních polohách dub, buk, habr, nebo buk s jedlí, no a potom v těch vyšších polohách kolem 1000 metrů, tak tam už je doma smrk a zase další dřeviny. Ale vždycky je to jakási směs mnoha druhů.
0: Jeden z hlavních problémů, kterém v souvislosti s lesem mluvíme nebo slyšíme, je právě odlesňování. A nejen těch našich lesů, kdy možná vytěžujeme to dřevo více, než by bylo potřeba, možná bez nějakého rozmyslu nebo dalšího plánu, ale jedná se i o pralesy, které nám produkují kyslík, říká se jim plíce světa. Tak jak velký je problém tady s tím odlesňováním? Jako cestovatel už jste byl na mnoha místech, kde ten les vlastně mizí závratnou rychlostí. Čím to?
1: No, to je fakt, neznám přesná čísla aktuální, ale před nějakými 20 lety se mluvilo o tom, že každý rok zmizí les, který je tak ekvivalentem plochy Francie, jo, což je obrovská plocha, to jsou 100 000 km2. Je to otázka především Amazonie, jihovýchodní Asie a některé další oblasti, abych řekl i rovníkové Afriky nebo tropické a subtropické Afriky. U nás tento proces odlesňování proběhl zhruba před, řekněme, 1000 až 800, možná 500 lety a dnešní krajina, která má lesů nějakých 30-35%, tak zdaleka neodpovídá tomu, co tady bylo přírodně někdy před těma tisíci lety, kdy 90% krajiny tvořil les. Takže to, co se dneska děje v těchto oblastech, v té jihovýchodní Asii nebo v té Amazonii a tak dál, se na jednu stranu jako dá označit za proces, který proběhl ve střední Evropě historicky před těmi stovkami let. A teď je otázka, můžeme, nemůžeme to mít těm lidem za zlé. Já si myslím, že obecně je to veliký problém, protože, jak jste správně řekl, plíce planety, ten les váže obrovské množství oxidu uhličitého, tím pádem je to cosi, co potřebujeme v té snaze o udržení klimatu, aby toho oxidu uhličitého v atmosféře bylo co nejmíň. No a teď je otázka, co pro to může člověk udělat? Co pro to já jako obyvatel střední Evropy, jak já můžu ovlivnit to, co se děje s lesy v Amazonii nebo ve Vietnamu nebo někde v Indonésii? Já bych řekl, když jsem nad tím přemýšlel, obecně je to otázka jakéhosi skromného a bych řekl, jít životem lehkou nohou, spotřebovávat minimum energie. Já nad tím přemýšlím dlouhodobě a v podstatě každá věc, kterou se rozhoduju každý den mnohokrát, se dá udělat způsobem šetrnějším z hlediska spotřeby energie nebo méně šetrným. Začíná to tím, co jím. Maso je zhruba energeticky 10x náročnější potravina než třeba zelenina. To znamená, já jsem skutečně ve svém jídelníčku za posledních 10 let se výrazně posunul. Nejsem vegetarián, v žádném případě nejsem vegan, ale možná na polovinu jsem snížil spotřebu masa. To je cosi, co má přímý dopad. Před chvílí jsme tady zmínili ty odumírání těch smrkových monokultur u nás a to souvisí s obrovským množstvím, já si troufám říct, nadbytkem chovaného dobytka v západní Evropě. Tam se na hektar zemědělské půdy živí krav, prasat, dalšího dobytka, zhruba desetinásobek, co u nás. No a cílem je vyprodukovat levné maso, na kterém samozřejmě ten zemědělec vydělá, no ale které taky člověk vyžaduje. Takže tím, že já snížím spotřebu masa, tím pádem snížím třeba i tlak na, já jsem neřekl podstatnou věc, že zhruba třetina krmné dávky toho dobytka, který se chová v Německu, v Belgii, v Holandsku a podobně, tak je krmený sojou z Brazílie a ze Spojených států. A ta soja z Brazílie znamená mimo jiné taky odlesňování. To znamená, tím mým úsporným jídelníčkem snižuji jakýsi tlak. Ale to je i, řekněme, auto, kterým jezdím, můžu volit vyšší kubatur, vyšší spotřebu, nižší spotřebu a tak dál. A těchto rozhodnutí dělá každý člověk denně stovky. No a já bych řekl, podstatné je, když to člověk domýšlí, nakonec se to všecko nějak sečte i v politických preferencích, protože teď nebudu mluvit o konkrétních politických stranách, ale přeci jenom je dobré pozbírat si pravdivé a přesné informace, což v dnešním světě vůbec není jednoduché, a potom můžu volit přeci jenom tak, aby to bylo hnutí nebo strana, která má jakýsi zodpovědnější program vůči životnímu prostředí a tím pádem nakonec i vůči těm lesům, a to se promítne nakonec až teda do té mé podpory, řekněme, té ochrany lesů, nejenom v té střední Evropě nebo u nás, ale i celosvětově.
0: Děkuju za nahlédnutí do lesa. Les známe, potřebujeme ho k rekreaci, k užitku, má spoustu benefitů pro naše životy, a tak můžeme být trošku střídmější ve věcech, které děláme, o kterých přemýšlíme, které jíme, a tím pomoci nejen lesům, ale i mnoha dalším ekosystémům. Hostem pořadu byl Milan Hluchý, biolog, zemědělec. Děkuji za rozhovor.
1: Já děkuji za pozvání.

Poslední, sedmý díl ze série o zodpovědnosti za stvoření s Pavlem Kólem a Milanem Hluchým zazní na Rádiu 7 v pátek o 9:30 dopoledne. Tyto pořady najdete také v podcastu pořadu Kaleidoskop.

A teď už je čas, aby se od mikrofonu rozloučil noční průvodce pořady Rádia 7 Daniel Zeman. Přeju vám pěkný den a těším se na slyšenou.

0: Krásné dobré ráno vám od mikrofonu Rádia 7 přeje Kateřina Hodecová. Je krátce po 6. ranní úterý 23. června. Svátek dnes mají Zdeňky. Na to se určitě ještě dostane v dnešní vysílání, ale už teď vám, milé Zdeňky, které teď právě posloucháte, přejeme všechno dobré. Pokoj boží a radost, která je nestratitelná, protože nepramení z ničeho, co je kolem nás. Nevymyslíme si ji, nevyrobíme si ji, nekoupíme ji, je to dar boží. Tak kéž vás tahle radost provází i v dnešním dni. Přestože už začíná další horký den, stejně je krásně, ať už to horko máte rádi nebo ne, je důležité umět děkovat Pánu Bohu za všechno, co v životě máme, a někdy i ty věci, které se na první pohled nezdají jako možná to nejlepší, nebo nevymysleli bychom si to jako to nejlepší, tak stejně to může mít něco dobrého, nějaký potenciál, který je dobré rozpoznat, přijmout a zúročit. Tak kéž se vám to dnes daří. Tady je přehled pořadu, které vás dnes ráno v programu Rádia 7 čekají. Ve 6:45 je to pravidelné ranní zastavení v tichém čase. Opět společně otevřeme Bibli, kousek si přečteme a také se společně pomodlíme. Chcete-li dobře začít den, nemiňte tuhle chvilku. Věřit Bohu znamená, jakkoliv Bible není jednoduchou příručkou pro život, definuje některé důležité pojmy, abychom se v životě lépe orientovali. A tak přijměte pozvání k poslechu biblického zamyšlení Martina Moldana po 6:45, ve kterém budeme přemýšlet o víře. Je to pravidelný magazín a v něm opět aktuální zastavení na místech, kde se dějí zajímavé věci. A o 7:30 vám nabídneme ranní telefonát, ten se tentokrát bude věnovat manželství. V 8:00 je připravena další část relace Bible Guide, která se aktuálně věnuje knize Pláč proroka Jeremiáše. Modlitba a čtení Bible mohou být aktivity, které plní náš diář a stává se tak z nich jakýsi další úkol ke splnění. Ale co když jde opravdu o něco víc? Kazatel Aleš Navrátil dává nahlédnout do svého osobního času s Bohem. Možná při poslechu 3D tulku v 8:30 zjistíme, že bychom se na čas s Bohem měli dívat trošku jinak. Třeba jako na nádech a výdech. Komenského pojem samosvojnost i hřích jako zakřivení přiblíží ve svém dalším zamyšlení nad elementárními tématy křesťanské víry Štěpánka Paluchníková. Relaci Základy naladíte v 9:30. Z postpubertálního snu o práci v gastronomii k provozování sítě kaváren nebyla zas tak dlouhá cesta. Honza Špalek mluví o tom, že rostou hračky, které v životě používáme, ale pořád jde taky o to, aby nechyběla zábava. Na co by se zeptal Boha, kdyby ho potkal? A v čem je výzva toho, že v životě není možné nic zopakovat? Spousta otázek zazní v relaci Zákoutí po 10. dopolední. Tak tolik stručný přehled pořadů, které jsou dnes ráno, dnes 23. června před námi. Dobrý den i dobrý poslech vám od mikrofonu ještě jednou přeje Kateřina Hodecová.
1: Rádio 7, každý den jsme s vámi.
0: A hudební nabídku dnešního rána otevírá skupina Noe Miracles se skladbou Vítr.

Meteorologové dnes slibují jasný den, ale během dne prý přechodně až oblačno. Zejména na Šumově. Tam mohou čekat i ojedinělé přehánky anebo bouřky, ale večer se bude opět vyjasňovat. Nejvyšší teploty dnes jsou hlášeny 24 až 29 stupňů. Tady na jižní Moravě to zas budou

Tohle byla kapela Spotlight, kterou ještě střídá Ben Drápal a skupina Azimut. A tahle písnička už nás dovede ke 6:45 času tichého času, tedy chvíle strávené nad Biblí a v modlitbě. Pokud chcete, přidejte se ke mně už po téhle písničce.

0: Budu číst z 28. kapitoly Matoušova evangelia, verš 20. Ten zní: A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Tohle je úplně poslední věta Matoušova evangelia. S ní Matouš končí. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku, říká Ježíš. Jsem s vámi pořád až na věky. Co to vlastně znamená, že Bůh je s námi? Ve starém zákoně, kdy si lidé byli vědomi toho, že ztratili spojení s Bohem, museli do chrámu, aby tam navázali nějaký kontakt skrze oběti a nějaké přijetí, očišťování potvrzené kněžími. V Novém zákoně s Ježíšovým odchodem na nebesa přichází dar Ducha Svatého, a tak se my sami stáváme tím chrámem. A tedy v nás, v našem nitru, je to místo setkání s Bohem. Skrze Ducha Svatého je Bůh s námi opravdu pořád. Ale asi moc si toho nejsme vědomi, nebo často se toho nejsme vědomi a chováme se, jako by Bůh byl velmi, velmi, velmi daleko. Co by změnilo? Jaké by byly okolnosti našeho života? Jaké by bylo naše rozhodování, kdybychom si byli opravdu vědomí toho, že Bůh je s námi? Je zvláštní, jak lehce tuhle pravdu ztrácíme v životě, to vědomí Boží blízkosti a přítomnosti v našem životě. A tak je možná to nejdůležitější si na prahu nového dne uvědomit, nějak zvláštně přisvojit to vědomí, že Pán Bůh nás nikdy neopustil, nikdy neopouští a ani do budoucna nikdy neopustí, protože to prostě slíbil. Je s námi, bude s námi. A je s námi proto, abychom my prožívali to spojení s Bohem, pro které jsme vlastně byli stvořeni. Ne proto, abychom se tady nějak snažili a něco dokazovali. Vztah s Bohem je to, pro co jsme stvoření. A tak možná stačí úplná maličkost na prahu nového dne, ale i v jeho závěru. Prostě si na chvilku třeba zavřít oči, někam sednout a jenom si připomenout své duši to, že Bůh je věrný, že se nemění, že je stále s námi a že nás nikdy a za žádných okolností neopustí. A tak možná tahle maličkost může změnit všechno, v čem se momentálně plácáme nebo v čem je nám těžko. Pane Bože, chci ti poděkovat za to, že se opravdu můžeme spolehnout na tvou blízkost v našich životech. Děkuji, že máš zájem o každého člověka a že to, co bylo přerušeno kdysi tím Adamovým pádem, je možné nyní v Duchu Svatém znovu prožívat. To tvoji bezprostřední blízkost a opravdovou přítomnost v našich životech. Prosím tě, aby se z nás i dnes dotýkal, aby si nám připomínal, že jsme tvoje děti, že ti patříme, že jsi Pán a Bůh a zároveň velice blízký přítel. Děkuji za to, že se nemusíme ničeho bát, protože když ty jsi s námi, tak kdo proti nám? A tak děkujeme za to, že jsi věrný, stálý, pevný, nezávislý na našich pádech i na nějakých momentálních zlatech. Jsi na nás nezávislý, ale rozhodl se z nás milovat a my ti za to nepřestáváme být vděční, Pane Bože. Děkujeme za dnešní den, za ten dar, pomoz nám ho, prosíme, proměnit tobě k slávě a lidem k užitku. Amen.
1: Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého syna jediného, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého syna jediného, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

Tohle byl Marvin Sapp a z další písní je tu Terien. V téhleté skladce bude znít: se vším, co mám, se pevně držím. Vím, že u tebe jsem v bezpečí.

Je 23. června, úterý, vstáváte s Rádiem 7, tak ať se vám dnes daří ve všem, co je před vámi. Dobré ráno.

Tohle byla skupina Souznění, teď je tu Toby Mac nebo taky Jan Kryštof a ti nás dovedou ke 6:45 a biblickému zamyšlení Martina Moldána o třech úrovních víry.

Dobrý den, vítám vás u pravidelného pořadu biblických zamyšlení. Tématem tohoto dnešního bude víra. Lidé mívají o víře často chybné představy. Slýcháváme vyjádření typu mně víra nebyla darována z hůry, anebo tomu prostě nemohu věřit. Jiní reagují jako kdysi Tomáš, jeden z 12 apoštolů. Nevěřím, dokud neuvidím. Je to tak, že víra je někomu dána a jinému nikoli? Mohu víru sám hledat? A nebo je to zázrak, výlučně boží iniciativa? Může víra růst? Jde víra proti rozumu? To jsou některé otázky spojené s vírou a já se je budu snažit zodpovědět. Osobně rozlišuji v Bibli tři úrovně víry. První úroveň víry můžeme nazvat vírou spasitelnou. Víra úzce souvisí s naší spásou. Souvisí s ní natolik, že se to promítlo v jednom reformačním heslu sola fide, tedy pouhou vírou. Reformace kladla důraz na spasení pouze z víry, bez účasti skutků. Přestože o roli dobrých skutků v životě křesťana bychom mohli vést diskuzi, z písma samotného vidíme důležitost víry takovým způsobem, že je to nadevší pochybnost. Sám velký apoštol Pavel vedl zápas za zdravou víru první církve právě ve smyslu jedinečnosti víry v roli spásy jedince. Souvislost víry a spásy Pavel shrnul v řadě jasných a jednoduchých prohlášení. Například v listu Římanům čteme tato slova. Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Srdcem věříme ke spravedlnosti a ústy vyznáváme ke spasení. To byl text z 10. kapitoly, verše 9 a 10. Abych nebyl nařčen z přílišného zjednodušování, chci zdůraznit, že od křesťana se čeká víc než jen věřit. Ale zde je popisován základ, podstata, a ta je skutečně jednoduchá. Pavel na svých cestách zvěstoval Boží slovo a přesně tento typ reakce od svých posluchačů očekával. Ti, kteří uvěřili a svou víru vyznali, Pavel nechal pokřtít a začlenil je do církve, kde byli dále vyučováni a formováni. Chci však zdůraznit, že od počátku šlo o znovuzrozené a plnohodnotné křesťany. Ve své korespondenci se sbory byli nazýváni svatými, bez ohledu na to, jak dlouho byli věřící, či jaké zásluhy měli. Křesťanský život začíná přijetím spásy skrze víru. Od tohoto okamžiku je člověk znovuzrozeným Božím dítětem. Může se radovat z toho, že jeho hříchy byly odpuštěny. Nemusí mít žádné zásluhy, ani nemusí splňovat žádné podmínky. Právě proto Pavel tolik bojoval. Již od počátku církve byli mnozí, kteří se snažili podstatu křesťanství komplikovat. Čemuže to člověk má věřit, aby se stal křesťanem? Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. To, co dnes známe jako učení církve, mělo dříve charakter zprávy o historické události. Smrt a vzkříšení Krista bylo něčím, co bylo od prvních křesťanů vzdáleno maximálně několik desetiletí. Očití svědkové těchto událostí byli dosud naživu. Jestliže dnes posuzujeme křesťanskou zvěst z hlediska intelektu, dříve byla posuzována z hlediska věrohodnosti svědků. Chápete ten rozdíl? Jestliže dnes člověk studuje zpravidla několik let, aby získal oprávnění být duchovním služebníkem, dříve stačilo, když apoštolové řekli, Ježíš byl vzkříšen a my jsme toho byli svědky. Samozřejmě, těmto událostem jsme vzdáleni nějakých 2000 let, ale to, co se snažím ukázat, je, že základ víry tvoří zpráva o vzkříšení. Jejíž pravdivost stojí a padá s věrohodností svědků. A těžko si lze představit, že ti, kteří tuto zprávu šířili, byli podvodníci. Vždyť všichni byli ochotní trpět a 11 z 12 dokonce položilo své životy. Spasitelná víra má tedy základ v historické zvěsti,
které uvěříme. Zprávy o tom, že Ježíš byl muž poslaný od Boha, který trpěl, položil svůj život jako oběť za naše hříchy, třetího dne vstal z mrtvých a nyní je v nebi na pravici Boha Otce. Jde skutečně o velmi hrubý základ a dá-li Pán Bůh, v některém z dalších pořadů si povíme o této základní víře něco více. Pro dnešek se spokojíme s pouhým konstatováním, že toto je první rovina víry. Víra, kterou potřebujeme ke spáse. Následuje druhá úroveň víry. A tou je víra v Boží zaopatření v každodenním životě. Tato víra vychází z přesvědčení, že Bůh není pouhou ideou vzdálenou lidskému bytí, ale že myslí, cítí a hlavně jedná. Můžeme s ním mít vztah, skrze modlitbu jej můžeme oslovit. Můžeme se modlit za konkrétní věci, můžeme mu přinášet naše starosti. Můžeme se přimlouvat za druhé. Mám za to, že všichni křesťané, nebo alespoň většina z nich se modlí, ale ne všichni skutečně očekávají, že Bůh bude jednat. Právě toto očekávání je předmětem této úrovně víry. V Janově evangelium 16:24 čteme tato Ježíšova slova. Až dosud jste o nic neprosili v mém jménu. Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná. Ježíš tato slova vyslovil během posledních hodin, které trávil s učedníky předtím, než byl zatčen. Věta je velmi jednoduchá. Jak se máme modlit? V Ježíšově jménu. Pro jaké typy modliteb je toto zaslíbení určeno? Není to zde vymezeno. Jde tedy přímo o bianko šek, použijte to, nač chcete. A proč se máme modlit? Odpověď na tuto otázku je nejzajímavější. Aby vaše radost byla plná. Máme zde obraz Otce, který chce činit radost svým dětem. Máme zde obraz Boha, který chce být člověku nablízku a zve jej do vztahu se sebou samým. Vztahu dynamického, ve kterém budeme moci prožívat jeho působení. Některé výroky sami o sobě působí poněkud zjednodušujícím dojmem, a pokud bychom je chápali sami o sobě, mohli by nás zavést na cestí. Potkal jsem křesťany, kteří se modlili pokaždé, když vyplňovali nějaké losy či sázeli čísla do loterie. Takto Ježíšův slib jistě nebyl zamýšlen. Boží syn na jednu stranu vyjadřuje obrovskou důvěru, když říká, modlete se, zač chcete, na druhou stranu ale platí, že máme usilovat o jeho charakter. Křesťanovou touhou má být, aby se svým životem podobal svému mistru. Pak bude i zaručeno, že nebude výsadu modlitby zneužívat pro své sobecké cíle, ale bude se modlit v souladu s Boží vůlí. Stále však platí, že oblast modlitby není omezená a my se můžeme modlit opravdu, zač chceme. Lépe řečeno za vše, co potřebujeme. Jestliže o první rovině víry platilo, že souvisí se spásou a je tedy nutná, o druhé rovině platí, že je potřebná k běžnému životu. Není záležitostí spásy, avšak souvisí s tím, jak budeme žít náš každodenní život s Bohem. Jsou lidé se slabší vírou, stejně tak jsou lidé se silnější vírou. Ale všichni bychom měli usilovat o to, abychom v této oblasti víry rostli. Velmi nám to usnadní život. Třetí rovinou víry je víra jako dar Ducha Svatého. Víra jako jedno z charizmat. O charizmatech čteme například v prvním listu do Korintu, 12. kapitole. Každému je dán zvláštní projev ducha ke společnému prospěchu. Jednomu je skrze ducha dáno slovo moudrosti, druhému slovo poznání podle téhož ducha, někomu zase víra v témž duchu, někomu dar uzdravování v jednom a témž duchu, někomu působení mocných činů, dalšímu zase proroctví, jinému rozlišování duchů, někomu dar mluvit ve vytržení, jinému dar vykládat, co to znamená. To je tedy jeden z výčtu charizmat, tak jak je Bible uvádí. Dar víry je uveden na třetím místě a tento dar je ve spojení se slovem duch. Jde o víru v duchu,
to ji řadí na zvláštní místo. Nejde o spasitelnou víru, ani o víru v Boží zaopatření. Nýbrž, jak věřím, o zvláštní dar, jednorázově zapůjčený jednotlivci pro zvláštní příležitost. Nemohu jim tedy disponovat, kdykoliv se mi zachce. Jde o víru v duchu, tedy víru, která je výhradně poddána Božímu působení. V písmu, zejména pak ve Skutcích apoštolů, čteme spoustu příběhů o tom, jak mocné činy a zázraky apoštolové činili. Vzpomeňme alespoň na jeden. V 9. kapitole Skutků čteme o tom, jak Petr vzkřísil z mrtvých Tabitu, jednu křesťanku ve městě Jopé. Nešlo o to, že tento muž disponoval schopností křísit mrtvé na potkání. Křesťané umírali i tenkrát, dokonce i mladí. Kdyby schopnost křísit byla něčím automatickým, bylo by v první církvi mnohem méně mučedníků. Ale dar víry je mimořádným darem pro výjimečné příležitosti. Existuje i dnes? Věřím, že ano. Jsou situace, kdy cítíme, že potřebujeme být obzvlášť posíleni ve víře. Může se jednat o zvládnutí nějaké náročné situace, anebo se skutečně modlíme za zázrak. Byl jsem mnohokrát svědkem toho, jak se křesťané modlili za své nevěřící přátele. Šlo třeba o nemoci, problémy v zaměstnání či něco jiného, a Bůh jednal. I lidé mimo církev tak mohli spatřit, že na tom všem něco je, abych to vyjádřil jejich slovy. Milí přátelé, hledejte víru. Pokud ji nemáte, žádejte Boha a on vám ji dá. Pokud chcete ve víře růst, proste a vaše víra poroste. Těším se na setkání u dalšího pořadu, kde budeme, dáli Pán Bůh, v našich úvahách o víře pokračovat.

Slyšeli jste pozvání Martina Moldána k poslechu dalších částí o třech úrovních víry, dalších částí jeho zamyšlení. To nejbližší vám nabídneme už zítra ve 6:45. Dnešní část opakujeme ještě odpoledne v 15 hodin a 15 minut.

0: Začíná repríza včerejšího odpoledního magazínu, který kromě pozvání na letní školu Chval přinese i představení jednoho učednického kurzu. Vítejte u poslechu. V létě do školy? Možná poněkud nezvyklá kombinace. Tentokrát je to ale jinak. Řeč je o letní škole Chval, která se chystá v ostravském sboru Církve bratrské v polovině srpna. Co si pod takovou školou představit? O tom hovoří Tibor Máhrik.
1: Chvály jsou fenomén, který letí celým světem poslední snad dvě dekády. A určitě fenomén jak Hillsong, Bethel, Elevation Music, to je něco, čím žije současná mladá generace křesťanů. A je to fenomén, který proniká napříč celým ekumenickým spektrem. To je první věc. Takže u nás v České republice se této problematice věnujeme na ETS v Praze, kde jsou hudebníci a kde se tedy snažíme hledat cesty, jak tvořit českou hudbu do liturgických forem po stránce harmonické, ale i textové, protože ty písně, když se překládají z anglických originálů, nevždy to vyjde dobře, protože ta angličtina přece jenom je jiná. Takže toto je prostředí, do kterého jsme vstoupili s tím, že pojďme tomu pomoct a vytvořme něco, kde se můžeme opravdu na to koncentrovat a dát dohromady schopné lidi, talentované a přinést zájemcům něco opravdu inspirativního a hodnotného. Tohle bylo za celou myšlenkou.
2: Letos už je to druhý ročník, který takhle probíhá. Dá se tedy říci, že ten první byl úspěšný a motivoval vás k pokračování?
1: V tom prvním ročníku se opravdu podařilo něco mimořádné, protože dostalo to mezinárodní rozměr. Měli jsme tady Grahama Kendricka, Mateo z Polska a Graham Kendrick samozřejmě z Británie a Timoťáky ze Slovenska, což bylo naprosto skvělé a podařilo se nám vytvořit týdenní projekt, kde vlastně kolem 50 zájemců přišlo do Ostravy a v podstatě velice intenzivně od rána od 8 v podstatě do večera do 8 jsme se věnovali všem hudebním nástrojům, vytvořili se paralelní workshopy, kde opravdu přes bicí, kytara, klávesy, zpěv, kompozice, textařina i teologické aspekty se mohly paralelně studovat a pracovat na nich. Tak to bylo něco impozantního a řekli jsme si, že jo, tohle to má smysl, protože ta intenzita i ten efekt byl, myslím si, že zcela nespochybnitelný. Nyní tak jsme si řekli, že pojďme do druhého ročníka, tak teď jsme právě v přípravách na druhý ročník a uvidíme, co se stane, jak nás Pán Bůh povede.
2: Jak taková hudba vzniká? To si hudebníci sednou, jeden za bicí, druhý za klávesy a třetí do toho nějak vymýšlí slova, nebo můžete dát nahlédnout do toho procesu trošku víc?
1: Ten den má v podstatě tři takové části. V první jsme společně, kde probíráme spíše písmo a ty teologické aspekty, protože chvála je sloveso v hebrejštině a to není jen píseň. My máme problém v češtině, že když řekneme chvála, jdeme zaspívat chválu, tak nevíme, co jdeme vlastně dělat. Zatímco v té hebrejštině je to celý aspekt lidského života ve všech jeho rovinách. Takže tomuto vzdělávání se věnujeme dopoledne, pak se rozdělíme asi na 6 nebo 7 skupin, kde opravdu samostatná místnost, kde je lektor pro bicí, lektor pro akustickou kytaru, elektrickou kytaru, klávesy. A je velice intenzivní workshop, kde se tedy pracuje na teoretických, ale i praktických základech. Takže třeba baskytara, lektor učí lidi všechno kolem nástroje od toho, jak o něj pečovat, až po kladení prstů, tvoření tónu, rytmizování a tak dále, a tak dále. Pak podvečer, až tedy do těch večerních hodin, pracujeme v skupinách, čili loni jsme to měli tak, že jsme postavili kapelu na pódium a řekli jsme si, dobrá, dostanete takovouto píseň, třeba Immanuel, a máte na to hodinu, abyste se připravili na nedělní chvály, protože ten cíl je zejména budovat schopné hudebníky a muzikanty, tak aby mohli sloužit v církvích na bohoslužbách. Teď v podstatě znovu coach nebo lektor pracuje s těma nástroji, kteří se přihlásí. Loni jsme to měli tak, že byla jedna formace kompletná, která hraje běžně, ale pak jsme poskládali formaci, kde ti kluci a holky nikdy v životě nehráli. Dali se dohromady a teď vlastně jakoby z nuly začínali, jak se ta píseň dá udělat a různým stylem a podobně. Takže myslím si, že ty reakce byly velice pozitivní a jako byl to zážitek to vidět, jak se věci rodí v podstatě z ničeho. A co se týče textařů, ano, ta skupina textařská, ta se dala dohromady, dali si téma, třeba žalm, a komponovali text písně, který musí mít jisté parametry, jistou rytmiku, jistou dikci a tak dále, a tak dále.
2: Pro koho je ta letní škola určená? Jsou to jenom hudebníci nebo i lidé, kteří mají třeba blízko k textům, básním a podobnému uměleckému zaměření?
1: Přesně tak. My jsme tam měli lidi, kteří jsou jenom textaři, anebo jenom se věnují zvukařině. Čili pro každého, kdo chce růst v této oblasti ve svém životě a není podmínkou, že musí sloužit ve sboru. Spíš je to naše ambice pomoct těm lidem, aby rozvinuli dary, které mají. Takže kromě snad malování, tak všechno to našlo své místo. A taky není podmínkou, aby člověk měl nějaké konzervatoř nebo uměleckou školu. Měli jsme tady skutečně lidi, kteří jsou velice zdatní, ale byli naprostí začátečníci. Taky byl tady jeden kluk, který v životě nehrál na baskytaře a odcházel s tím, že byl schopen hrát ve svém sboru a pokračuje v tom, jak jsem tedy zjišťoval, tak slouží s tou baskytarou ve sboru.
2: Zpátky k letošnímu ročníku. Můžete prozradit, na jaké řečníky a lektory se mohou účastníci těšit?
1: Tentokrát tady budou lektoři z Česka a ze Spojených států amerických. Budeme mít tady Jeňu Pospíšila, který bude se věnovat baskytaře. Bude tady Filip Macura, který je známý klávesista, skladatel a pedagog v této sféře. Taky Noemi Macura, která povede pěvecký workshop, řekl bych. No a máme tady ze zahraničí

0: A samozřejmě z toho vokálu je to zajímavé nejen to, že budeme probírat technické věci, ale třeba zpívat druhý hlas, třetí hlas, jak harmonizovat, jak vokalizovat, jak pracovat s mikrofonem. Všechno věci, které jsou důležité, protože když zpěvák dívá na mikrofon, ta technika je trošičku poněkud jiná, než když zpívá v otevřeném prostoru bez techniky a tak dále. Tak já myslím, že se máme na co těšit.
1: Jakým způsobem se mohou zájemci připojit?
0: Je možnost najít na Worship Academy na facebookové stránce online přihlášku, ale pokud by s tím byl problém, tak můžou se přihlásit mně na můj telefon, který je dohledatelný, a taky Monice Javorkové, která bude mít celou tu logistiku s přihláškama a kolem toho na starosti, a taky Jeňovi Pospíšilovi, který pracuje ve Worshipku v KAMU, Křesťanské akademii mladých.
2: Zve kazatel tamního sboru Tibor Máhryk na druhý ročník chystané akce. Více informací, včetně přihlášení, hledejte na webových stránkách Církve bratrské nebo na facebookových stránkách Worship Academy.

0: Na Rádiu 7 posloucháte magazín. Kurz Kairos běží v České republice 12. rokem. Zve lidi k hlubšímu vstoupení do velkého příběhu, do kterého je staví Bůh. A k nastartování touhy tento příběh dále sdílet. Za jeho pořádáním u nás stojí nadační fond Nehemia, mimo jiné i Mirka Cásková. Jak tento cyklus setkání popisuje?
1: Kairos, to samotné slovo, znamená tu nejlepší příhodnou dobu na to něco udělat. A v tomhle vlastně kurz odkrývá tu příležitost, kterou máme, abychom sdíleli tu dobrou zprávu teď a tady, dokud ještě můžeme, dokud máme ten čas o Bohu něco říct a lidé mají ten prostor vlastně se o něm dozvědět. Takže o tom je kurz Kairos, vlastně ukázat lidem, co Bůh udělal pro nás, jak jeho srdce hoří pro záchranu člověka. Ale tím to neskončilo. On vlastně do toho svého příběhu, do té své záchrany vlastně pozývá nás. A teď je otázka, co my s tím uděláme. Jestli nám je to jedno, nebo jsme spokojeni s tím, že my jsme zachráněni a tu další práci přenecháme jiným, anebo naopak se necháme motivovat právě kurzem, abychom zjistili, že každý má v tom božím plánu své místo a každý z nás může přispět něčím k tomu, aby druzí mohli vejít do božího království. Vlastně bych to přirovnala jako když prorok Ezechiel provolává život nad údolím suchých kostí. A tak se tak někdy cítím, že kurz Kairos tohle dělá, že vlastně provolává život nad námi všemi, abychom se probudili a každý zjistil, ale já můžu přispět, já můžu být požehnáním, já můžu něco dát, byť si člověk myslel, že nic nemá, tak pak zjistil, ale že něco má a že to může přispět k tomu, aby se druzí dozvěděli o Kristu.
0: Říkáš kurz, tak tedy věcně, co ten kurz obsahuje?
1: Kurz je vlastně na 5 dní, je to 5denní kurz, je tam 9 lekcí, kdy vlastně my s jimi projdeme úplně ten počátek, co Bůh dělá vlastně ve světě, co Bůh udělal pro nás. Vlastně pak projdeme do další fáze, kdy zjistíme, co dělá církev, jak v těch raných dobách reagovala na boží volání církev. A v té poslední fázi si řekneme, že my jako církev v dnešní době můžeme proto taky něco udělat a můžeme se naučit z těch dřívějších dob, co církvi fungovalo a co naopak bylo špatně, z čeho se můžeme poučit. A pak úplně ta poslední fáze je, že to cílí na naše srdce, že je to o tom, co s tím udělám já, jak já to můžu změnit, aby to bylo lepší, nebo aby to fungovalo, aby se lidé dozvěděli o Kristu. Takže on je ten kurz velice praktický, je na 5 dní, je velice intenzivní. Máme k tomu učebnici, máme k tomu videa, zároveň máme společné skupinky, které jsem překvapena, že i když lidé v Česku se neradi otvírají, tak potom ta největší zpětná vazba z toho kurzu je, že skupinky byly super a že by chtěli ještě víc času na ty skupinky, že prostě tam člověk sdílí svoje srdce i to, co přijal během toho kurzu, jak k němu Bůh mluvil. A ten kurz, jak je velice interaktivní, tak opravdu není to jedno monotónní, je to prostě chvilku video, chvilku učebnice, chvilku modlitby, chvilku chvály, chvíli zase sdílení se ve skupinkách a to myslím, že tím, že se to téma probírá ze všech stran, tak to fakt formuje úplně třeba i jiný pohled na tu danou věc.
0: A kdo je na kurz zván? Podle toho, co říkáš, tak by možná zajásali lidé výřeční a takoví ti nadšenci. Na ty cílíte?
1: Já si myslím právě, že vůbec. Když slyšíme pak i tu jednu z zpětných vazeb, které lidi nám píšou, tak říkají, tímhle kurzem by si měl projít každý člen církve, aby jsme probudili v nás ten žár, který hoří v božím srdci. A aby jsme se každá církev stala pro misijním, protože si někteří myslí, každý to bere jako misijní kurz, ale přitom on není misijní, on je učednický a ukazuje, jak misie hoří v božím srdci, ale tím způsobem, že odkazuje na to, že tohle stejné DNA by mělo hořet i v našem srdci, to promyšlení smýšlení. A každý samozřejmě jinak, to neznamená, že všichni pojedou pak na misi, nebo všichni musíme být misionáři. Každý má svůj díl v té misi, někdo tím, že se modlí, někdo ten, kdo posílá peníze nebo kryje lidem záda. A modlí se za ně a třeba jim píše povzbudivé zprávy, stojí za nimi. Takže ten kurz je opravdu pro všechny a v loňském roce jsme tam měli i mládežníky od 16 let a bylo to moc fajn. A byli tam i důchodci, kteří měli 65+ a byli nadšení, takže já si myslím, že to je prostě opravdu široce rozevřený kurz pro všechny, kdo mají touhu opravdu, aby Bůh k němu mluvil. Možná i ti, kteří se cítí, že jsou na břehu a pořád se nejsou schopni odrazit, tohle může být takový čas, kdy Pán Bůh vdechne znovu vítr do našich plachet, abychom se rozjeli a mohli vyjet na hlubiny a mohli cítit, že nám to najednou ta víra a křesťanství bude dávat hlubší smysl, že já jsem toho součástí a můžu něco přispět a nejenom, že budu chodit v neděli do církve.
2: Jak často vlastně kurzy Kairos pořádáte?
1: Záleží to mnohokrát na tom, jestli lidé chtějí. Většinou to nabízíme lidem ve sborech a pak je otázka, jestli se sežene dost účastníků. Byly léta, kdy jsme měli třeba i 3-4 kurzy za rok. Teď je to tak jednou, dvakrát do roka. A vždycky nejlepší způsob je to, že církev zjistí, nebo sbor zjistí, že je to přínosné pro ně, že by to chtěli uspořádat, což je pro nás mnohem jednodušší, že nám dají svoje zázemí.
2: Mirko, ty už je tady něco nastínila o zpětných vazbách, které máte, ale přece jenom je nějaká výrazná, kterou si opravdu pamatuješ, která změnila třeba fakt pohled některého konkrétního člověka?
1: Jedna, která se dotkla i mě, protože jsem to sama takhle prožívala a ta zněla, už jsem prošla mnohými vyučováními a kurzy, ale tohle mě naprosto otevřelo oči a říkám si, proč jsem se tuhle zprávu nedozvěděla dřív. Tohle by si měl poslechnout každý člen církve. Potom se opakovaly víckrát tyhle jako zpětné vazby a já jsem to viděla úplně stejně. Já jsem vlastně, mám za sebou biblickou školu, takže jen tak mě něco neosloví. A přesto, když jsme poprvé s manželem procházeli tímhle kurzem, tak to bylo pro mě tak objevné a tak hluboké, že jsem si říkala škoda, že jsme to neprobírali už na biblické škole. Jako přímo tuhle myšlenku, vůbec všechny tyhle myšlenky byly tak hluboké a tak se mě to dotýkalo i zpětně, že vlastně jsem byla vděčná, že nám někdo představil tenhle kurz a že ho můžeme mít i v České republice. A pak jsem se dozvěděla dokonce, že ve 110 zemích světa, nyní už ve 112 zemích světa, že to není jako kurz, který by byl jenom někde, jenom nějaká malá výseč, ale vlastně v mnoha zemích. A dokonce, když jsou modlitby za nezasažené národy a pak se vybírá jedna země, a která třeba zastává určité náboženství, v našem případě to byl ateismus, tak tam do něj zařadili Českou republiku a tak se všechny kurzy, kdykoliv se pořádají po světě, tak se modlí za Českou republiku a tak si říkám, Bože, ty máš s námi určitě nějaký plán, když jsi zařadil Českou republiku do brožury, modlitevní brožury, za to, aby se za nás modlili, aby se naše církev probudila. Tak to mi připadá krásné.
2: Uzavírá Mirka Cásková z nadačního fondu Nehemia, který stojí za kurzem Kairos. Nejbližší cyklus setkání proběhne v termínu 24. až 28. září v prostorech Apoštolské církve ve Valašském Meziříčí. Bližší info hledejte na webu www.kurskairos.cz. Další magazín vás v programu Rádia 7 čeká už dnes v 16.30.
3: Posloucháte Rádio 7.

0: Haló, tady Rádio 7. Ráno s Rádiem 7.
1: Každý den v 7:30 zavoláme jednomu z vás.
2: Ranní telefonát Rádia 7. Dopřát si týden jen pro sebe a svůj vztah nemusí být úplně samozřejmé. Právě takovou příležitost nabízejí manželáky. Týdenní pobyt pro páry zaměřený na harmonické manželství a obnovu jak partnerského, tak i rodičovského vztahu. Jak takový týden, který můžete věnovat jen svému manželství, vypadá? Ptáme se Tomáše Kalába z přípravného týmu. Tomáši, vítejte, přeju dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Jak tedy vznikla myšlenka manželáků a o jaký projekt jde?
3: No, celá ta naše aktivita vlastně má prapůvod ve Finsku. Někdy už v 70. letech ji založil pastor Kari Termen se svojí manželkou. A u nás vlastně má pokračování hned po revoluci. Postupně tady vznikly až 4 velké kurzy. Ještě jeden kurz, o kterém víme, je kurz pro starší manžele a to je dohromady 5 kurzů. A to jsou skutečně jenom lidé, s kterými jsme v úzkém kontaktu a kterých víme pravděpodobně takových aktivit je víc.
2: A pro koho jsou manželáky určeny? Samozřejmě pro manžele to dá název, ale třeba manželství v krizi?
3: Nejen pro manžele v krizi, je to v podstatě pro kohokoliv, kdo ve svém životě to manželství nějakým způsobem chce řešit. My obvykle říkáme, že to není úplně pro lidé snoubence, pro lidi, kteří teprve budou vstupovat do manželství a pro manžele, pro novomanžele, kteří jsou třeba jen rok po svatbě, protože se vyplatí mít už nějaký hlubší zážitek, řekněme, s odvrácenou stranou toho manželství, tím chci říct, i s nějakou první hádkou, s nějakou v úzovkách krizí, protože to je vlastně něco, co je úplně tím hlavním přínosem, bych řekl, těch našich manželských setkání, že jsou to, co tam vlastně lidé naučí, nástroje, které se to věci zvládat. Teď mě to jedni známí mě říkali, že vlastně měli na přípravě pro manželská, pro snoubence, měli stejnou přednášku, jako mývají u nás na manželácích a zatímco u nás na manželácích je většina reakce takových jako jste frajeři, že jste to zvládli, tak tady ti snoubenci jim naopak říkali, to je strašné, že jste to zažili, že v tomhle je to přece jenom trošku rozdílné, takže my říkáme 2 roky po svatbě, ale my jsme velmi rádi, když tam lidi jezdí relativně brzo po svatbě zase na druhou stranu, protože ty nástroje dobré znát co nejdřív a umět je už aplikovat do svého života se vyplatí skutečně, řekněme, záhy po tom, co se novomanžela přistěhují, mají první děťátko třeba a tak dále.
2: Člověk se tak vyhne mnoha nárazům, které mohou zanechávat jezvy, že?
3: Je to tak.
2: Letní manželská setkání, to jsou už vaše pravidelné aktivity. Co je tedy konkrétně jejich náplní?
3: Ten letní kurz vlastně je týdenní akce, kdy typicky ten den probíhá tak, že dopoledne a odpoledne je vždycky jedna přednáška a po ní jsou takzvané skupinky. Ono vlastně ta akce je relativně veliká. Je tam, my třeba na letošek máme přihlášených 76 párů, takže když si to vynásobíte 2 plus se připočte ještě pár lidí, kteří se kolem toho motají a organizují celou tu akci, tak je to opravdu veliká akce. Na druhou stranu po těch přednáškách se ti manželé rozcházejí do takzvaných skupinek, kde jsou většinou jen 3 páry a to je, řekněme, takové jádro celého toho kurzu, kde mají prostor manželé sdílet skutečně jako intimně s lidmi, se kterými se potkávají celý týden svoje problémy, strasti a tam i podle zpětných vazeb, které nám potom účastníci dávají, tam se jakoby dějí skutečné zázraky.
2: Prozradíte témata některých těch přednášek?
3: Určitě rád. Tam je těch témat, myslím, že 14. Jedno z nich je třeba sebevědomí, protože to, jaké máme sebevědomí a o co se opírá, tak určitě s velkým velkou částí definuje manželství nebo to, tu náladu v něm. Odpuštění, jaké velké téma, potřeby, jaké máme potřeby, jestli jsou stejné, jestli jsou různé. Nebo máme dvě přednášky na téma komunikace, jak komunikovat, jakým větám, jakým slovům se úplně vyhnout a tak dále.
2: A kdo bude přednášet?
3: Vždycky přednáší, nikdy vlastně nepřednáší nějaký odborník na dané téma, vždycky jsou to manželé, jedni z nás de facto. Takže jsou, ačkoliv ty přednášky nemají úroveň vysokoškolských přednášek nebo youtuberů dnešních, tak jsou o to autentičtější, protože ti manželé mluví skutečně o sobě a o svých vlastních problémech. Většinou jsou to lidé, kteří tam tráví celý týden a mají právě jako takzvané PPSky, provázející pár skupinky, mají na starosti, řekněme, nějaké organizační vedení jedné z těch skupinek, takže s těmi, jsou to lidi, kteří v podstatě jiní z nás, jsou to laikové, neodborníci.
2: Každý pár pravděpodobně řeší něco jiného než ti jiní. Zohledňujete i ty individuální potřeby některých párů?
3: My se snažíme ty skupinky dělat tak, aby alespoň věkově nebo podle stáří jejich dětí, řekněme, měli něco společného, ale samozřejmě to jenom typ. Ale obecně bych řekl, že v těch skupinkách je potřeba být maximálně tolerantní a my říkáme těm PPSkám, těm provázejícím skupinkám, ale i těm jednotlivým účastníkům se snažíme říkat, ať neradí navzájem, ať zkusí naslouchat, spíš ať řeší svůj vlastní vztah, než vztah někoho jiného. Ono to samozřejmě svádí trošku uniknout od těch těžkých témat, které se týkají mě a mé manželky, tím, že se začnu zabývat těmi ostatními z té skupince, ale to není účel vlastně toho týdne. Spíš tam každý jede, nebo měl by tam každý jet kvůli sobě, kvůli svému otce manželovi a ty ostatní maximálně tolerovat. Takže není to tak, že by se to vždycky povedlo, ale řekl bych z 90-95% se i zdánlivě nekompatibilních párů stávají velcí přátelé.
2: Tomáši, jaké máte ohlasy na už uplynulé ročníky?
3: Máme vzhledem tomu, že tam vlastně jezdí lidé opakovaně, tak máme pocit, že to skutečně něco znamená, že to mění osudy lidí. My děláme vždycky na konci každého toho kurzu anonymní zpětnou vazbu, tak to zkoušíme nějak analyzovat i v rámci let a podle toho se snažíme i některé věci měnit, protože ten svět kolem nás se mění už jen třeba proto, že není třeba všechno dneska tisknout a můžeme to dávat na internet. A tady i z těchto věcí se nám zdá, že ta spokojenost je jako skutečně výrazná a vlastně zdá se nám, náš pocit je, že vzhledem tomu, že to je ekumenická akce, takže nás vždycky vlastně jako překvapí, že ta spokojenost je veliká i u lidí, kteří nevěří nebo nechodí pravidelně do kostela a naopak v té zpětné vazbě uvádí, že nikdy nevěděli, že taková společenství otevřené a věřících lidí může vůbec existovat.
2: A mění se i potřeba nějakých témat. Je jasné, že třeba komunikace, to je věčné téma, na to máme pořád všichni co zlepšovat, ale objevují se nějaké nové potřeby?
3: Hodně velkým tématem bych řekla, který se hodně mění, tak je téma rozdílu mezi manželi, nebo respektive řeknu před 30 lety, to bylo takové jako vtipné téma rozdíly mezi mužem a ženou a hodně jsme se, já jsem tam teda před 30 lety nebyl, ale když jsem byl v roce 2010 poprvé s manželkou na manželácích, tak to bylo jako by zdrojem velkého humoru, jako v čem jsou typiční muži a že ženy neumí hledat v mapách, muži neumí myslet na dvě věci zároveň a tak dále. Tak tohle se ukazuje čím dál víc a víc, že je vlastně jako toxické téma, které spíš především ta, řekněme, mladší generace úplně odmítá principiálně, tak tohle třeba se snažíme přetvořit spíš do takové úrovně, že to je jako rozdíl mezi dvěma lidmi, v čem jsme rozdílní, já jako muž a moje žena jako žena a zkoušet se v tom nějakým způsobem zorientovat. Vím, že třeba právě v tom Finsku, kde pořád ta aktivita od 70. let funguje, tak se to dokonce úplně zrušilo, to téma, protože z nějakých důvodů jim nevyvolovalo vůbec.
2: Je jasné, že je úplně vynikající, když manželé mají sami pro sebe nějaký čas, kdy si mohou povědět spoustu věcí, na které v tom běžném života běhu není čas. Ale co když nemohou nikam umístit svoje děti? Můžou je vzít sebou?
3: Můžou je vzít sebou. My máme kolem sebe mladé lidi, kteří sice mají všichni 18 let, ale jsou jako velmi mladí. My jim říkáme pracovní pečouni. A ti tam vlastně pracují zadarmo, jenom za ubytování a stravu a starají se právě o děti, které přivezou manželské páry. Většinou těch dětí je zhruba polovina počtu párů, to znamená, když jsem říkal, že nás je tentokrát zhruba 76, tak se dá očekávat, že zhruba 40 dětí tam bude. Tomu odpovídá zhruba i počet těch pečounů a vždycky se tam vytvoří jako velmi dobrá parta těch dětí. Oni ty děti jsou tam od věku kojenců až právě třeba do těch 18 let, kdy v 17 třeba ty teenageři sice jim nedáváme jakoby tu odpovědnost za nějaké další dítě přímo, protože se bojíme, řekněme, nějakých právních důsledků tady tohohle kroku, ale už pomáhají se vydáním těch ostatních dětí, takže to vytváří takovou pěknou atmosféru.
2: Tomáši, na závěr nějaké technické informace. Kdy a kde se manželáky konají a kdy, a nebo spíše dokdy a kde se můžou zájemci hlásit?
3: No, ty naše pražské manželáky se konají paradoxně v Kroměříži. Konají se od 7. do 15. srpna, když posluchači půjdou na webovku s názvem manželáky.cz, tak tam se dozvědí podrobnosti. Víceméně my tam nemáme žádný deadline, dokdy je potřeba se hlásit. Kdyby se teoreticky přihlásil někdo den předtím, tak s tím asi umíme taky pracovat. I když teda nevím, jestli kapacita už nebude plná, protože skutečně zbývá už jenom pár dní, řádově 10 pro 10 párů. Ale otevření jsme vlastně co nejvíc, co to jde, protože víme, že to neděláme. My to neděláme pro peníze, všichni to děláme zadarmo, ale děláme to, protože věříme, že takhle šťastné manželství manželů potom vede k tomu, že mají šťastné děti, ty mají šťastné vnuky a tak dále. Takže ten multiplikační efekt toho dobra si myslíme, že tady u tohohle projektu je obrovský.
2: A navíc na Moravě je krásně.
3: To je taky pravda.
2: Naším hostem v ranním telefonátu Rádia 7 byl Tomáš Kaláb z přípravného týmu manželáků. Velmi děkuji za tento rozhovor, přeju, ať se akce povede a vám osobně hodně sil.
3: Děkuji, na shledanou.
2: Rádio 7 s nadějí do každého dne.

0: dokonalá. O nás.
1: Časně ráno, ještě za tmy, Ježíš vstal a vyšel z domu. Odešel na pusté místo a tam se modlil. Marek 1:35.

někde tam vnitru já velkou touhu mám uvidět pravdu.

0: neznám mocnějšího a většího než si ty sám.
1: 4 minuty před 8 dospívala skupina Alt 44 a teď jsou tu Kamis.

0: Minula 8. hodina raní, posloucháte vysílání Rádia 7, kterým vás dnes v úterý 23. června provází Kateřina Hodecová. Meteorologové hlásí další horký den, čeká nás jasná obloha 26 až 29 stupňů, ale tady na jižní Moravě to bude opět 30, i když to je lepší, než to bylo včera. Tak kéž máte opravdu hezký a pokojný den. Pro někoho díky a pro někoho navzdory teplému počasí. Ať se vám zkrátka daří. Před námi je teď relace Bible Guide. V ní se opět vrátíme ke knize Pláč Jeremiášův.
1: Bible Guide. Váš průvodce Biblí.
2: Kniha Pláč, 4. kapitola. V této kapitole Jeremiáš popisuje trest, kterým Bůh trestal judské království. Ach, jak zašlo lesklé zlato, ryzí kov už se netřpití, drahé kamení rozmetáno na každém nároží. Synové Sionu bývali kdysi nad zlato vzácnější, teď jsou však levní jako džbány, jak nádobí, co hrnčíř vyrobil. Ti, kdo se lahůdkami živili, teď živoří v ulicích. Ti, kdo si šarlat oblékali, se přehrabují v odpadcích. O Izraeli jako nádobách, vyrobených hrnčířem, mluvil i apoštol Pavel v listu Římanům. Na tomto příkladu vysvětloval odmítnutí Ježíše Izraelci. Říkal, že jeho odmítnutím se z nich staly nádoby na smetí. Zároveň nás ale ujistil, že Bůh si ke svým záměrům umí použít i takové nádoby. Tak se kvůli odmítnutí Ježíše Izraelci evangelium rozšířilo k národům celého světa. Jeremiášův popis trestu nad judským královstvím nám zde splývá s trestem v době, o které psal Pavel. O této době mluvil také Ježíš. Tento trest přišel na Izrael poté, co ho odmítli jako mesiáše. Jeremiáš píše, trest mého lidu je ještě větší, než co zasloužila Sodoma. Ta byla vyvrácena v jedinou chvíli, aniž se ruka pohnula. Také Ježíš, když mluví o izraelských městech, která odmítnou evangelium, používá příklad dávného kanánského města. Říkám vám, že v onen den bude lehčej Sodomě než takovému městu. Vidíme zde dvě podobné události, které se staly v rozmezí 700 let. Trest, který stihl Izrael v době po ukřižování Krista, se podobal tomu, co se odehrálo v době Jeremiášově. V obou případech byl Jeruzalém i s chrámem zničen a Židé byli nuceni se vystěhovat ze své země. Jeremiáš je prorok, který předpovídal obě události. Stal se nejen varovným hlasem, vyzývajícím své současníky k pokání, ale také prorokem předpovídajícím zkázu Izraele po odmítnutí Mesiáše. Osud vystěhovaných Židů po zničení Jeruzaléma a chrámu v 1. století, Římany, se podobal tomu, co zažívali po dobytí Izraele Babyloniany. Tak to čteme. Hospodin naplno projevil svůj hněv, dal průchod svému zuření, zapálil na Sionu oheň, jenž pohltil jeho základy. Nevěřili by zemští králové a nikdo z vládců světa, že vejde zapřísáhlý nepřítel do bran Jeruzaléma. To kvůli hříchům jeho proroků, kvůli vinám jeho kněží, těch, kdo prolévali v jeho středu krev nevinných. Jak slepí bloudili v ulicích zbrocení krví prolitou, nikdo se neodvážil ani dotknout si jejich rouch. Z cesty nečistý, křičeli na ně. Z cesty, nedotýkejte se. A když teď bloudí tam a sem, národy říkají, už je tu nechceme. Hospodin sám je rozptýlil. Už na ně ani nepohlédne, nikdo nebere ohled na kněží, nikdo nešetří ani starce. V těchto slovech nacházíme nejen popis Babyloniany zničeného judského království a definitivní konec izraelských králů, ale také Římany srovnaný Jeruzalém se zemí a definitivní konec izraelského chrámu. Doba prvního vyhnanství byla 70 let, doba toho druhého téměř 2000. A před našima očima se uskutečňuje předpověď, kterou čteme na konci této kapitoly. Tvůj trest vyprší, dcero Sionská, už nezůstaneš v zajetí. Návrat Izraelců po 70 letech z Babylonu byla obrovská, Bohem předpovězená událost. Návrat Izraelců po 2000 letech je čirý zázrak. Tak se Abrahamovo zaslíbení stává realitou. To má 3 části. Izraelci budou ve své zemi, stanou se lidem svého Boha a Bůh bude jejich Bohem. Takto je tato dávná smlouva popsána v knize Genesis. Potvrzuji svou smlouvu s tebou i s tvým budoucím semenem ve všech jejich pokoleních. Je to věčná smlouva, že budu tvým Bohem i Bohem tvého budoucího semene. Tobě a tvému budoucímu semeni dám zem tvého putování, celou kanánskou zem do věčného vlastnictví a budu jejich Bohem. Podle tohoto zaslíbení Izrael ve své zemi zažije plné uskutečnění Boží smlouvy. To, co nedokázal pro lidskou slabost zákon, dokáže sám Bůh. V listu Galackým čteme, že Izraelci sice zákon nesplnili, ale tím nepřestala platit Abrahamova smlouva. V jejím zaslíbení totiž nacházíme samotného Krista. To on se stane zprostředkovatelem a uskutečnitelem Abrahamovy smlouvy. To v něm se naplní Abrahamovo zaslíbení a v něm se Izrael stane opravdovým Božím lidem. Až Izrael přijme Krista, nastane nový svět.

Relaci Bible Guide naladíte v programu Rádia 7 každý pracovní den v 8 a 18 hodin. Záznam potom hledejte na webu Rádia 7 anebo na stejnojmenném podcastu. Pořad připravuje Jiří Zdráhal, pastor církve ICF v Brně.

Je 23. června a svátek má dnes Zdeňka, či chcete-li Zdenka i Zdena. Původ tohoto jména byl dlouho nejasný, dříve bylo spojováno se Sidonií. Ještě dnes překládají například v Polsku české jméno Zdeněk jako Sidonius. Nyní se však někteří jazykovědci domnívají, že jde o domáckou formu ke složenému jménu Zdeslav, které se později změnilo na Zdislav. První složku jména tvoří slovanský základ dě, čili dělat, s předponou má význam udělat, analogicky s ruským slovem sdělat. Tak milé Zdenky, přejeme vám vše dobré, pokoj a radost. No a dnes je také Mezinárodní olympijský den.

0: Kalendárium.
1: 23. června roku 1887 bylo v Písku jako v prvním městě v českých zemích uvedeno do provozu první veřejné elektrické osvětlení. V roce 1894 z iniciativy Pierre de Coubertina byl v Paříži založen Mezinárodní olympijský výbor. A v roce 1948 začala berlínská blokáda, která trvala do 12. května 1949. Rok 1891 je rokem narození spisovatele Vladislava Vančury. Dnes je to 135 let. Jeho dílo představuje jednu z velkých hodnot moderní české prózy. Vančura ji obohatil o nevšedně bohatý jazyk a vypravěčské umění. Je autorem románů jako Rozmarné léto, Markéta Lazarová či Konec starých časů.

V roce 1707 zemřel anglický teolog a biblista John Mile. Vystudoval teologii v Oxfordu. Jeho celoživotním dílem se stal překlad Nového zákona. Na jehož sestavení pracoval více než čtvrt století. Protože konec 17. a začátek 18. století začínal přát srovnávací textové kritice, asi nás nepřekvapí, že Mileovo Novum Testamentum Grécum srovnává 78 různých rukopisů. Jeho příklad pak následovali i další badatelé. V roce 1959 zemřel francouzský spisovatel a hudebník Boris Vian. Možná i vy dnes něco slavíte, tak ať se vaše oslavy povedou, protože je důležité připomínat si milníky našeho života. Kalendář a kalendárium připravuje Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší.

jde, jako kdyby sleze z kříže a já jenom k tobě zlížel. Co s námi bude, jak jsem tebe jednou viděl, vždycky už jsem se jen styděl. Jak bych jen mohl k tobě přistoupit blíže, všude kolem tolik tíže, bože, cítím se jak zvíře, moje chudé, zlé a nechápavé srdce, bože, sevři si ho v ruce a učiň ho svým. A každou hodinu a každou minutu, ať jsem s tebou, ať jsem s tebou. Každou hodinu a každou minutu, ať jsem s tebou, ať jsem s tebou. Ať jsem s tebou, bože, kamkoliv ty kráčíš, ať se moje srdce tlačí.

Tohle je skladba moldavské kapely Not an Idol. Budět deň. Posloucháte ranní vysílání Rádia 7. Dobrý den vám přeje Kateřina Hodecová.

Je úžasné, že mě miluješ takového, jaký jsem. A i když já nemůžu, ty mě stále miluješ takového, jaký jsem. Nevím, jak to děláš, jen vím, že kvůli mě tím musíš procházet. Zpívá americká kapela Folk King and Country a ta nás dovede také k pořadu 3D Talk.

0: put you through it. It's amazing that you can love me like I love me like.
1: Posloucháte Rádio 7. Tři D Talk. Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
2: Vítám vás u dalšího dílu pořadu 3D Talk. Dnes tu se mnou opět sedí Aleš Navrátil, kazatel Církve bratrské v Brně Betánie, který když nekáže, tak i rád vymýšlí pohádky pro děti. Aleši, vítám tě zpátky v našem pořadu.
3: Ahoj, Vojta.
2: Dnes nás čeká takové téma o tom, jak mít osobní čas s Bohem. Jak trávit nějaký čas s Bohem osobně, nejen ve společenství, nejen v církvi, ale osobně jeden na jednoho. Jak to děláš, Aleši?
3: Z Biblí. Vezmu Bibli a vezmu papírovou Bibli. Dřív jsem bral v posledních letech studijní překlad, ale mám podezření, že šlo o můj perfekcionismus, abych z toho textu dostal co nejpřesnější původní znění, ale pozoroval jsem, že když jsem před 16 lety uvěřil, tak jsem si velké množství textů zapamatoval v ekumenickém překladu a je pro mě strašně těžké se učit nové verše ve studijním překladu. Tak to je jeden aspekt. A pak ten druhý, že když čtu Bibli v tom ekumenickém, ve kterém jsem četl už i před lety, tak se mi to prohlubuje jiným způsobem, než když jsem třeba v tom jiném textu. Takže za mě vzít Bibli v tom překladu, který mě nedělá problém v soustředění, který mě neodtrhává od toho poznal Boha a klidně mít nějaký doplňující a potom s tou Bibli nakládat tak, jak se má. To znamená, že mám ten čas s Bohem, kdy, a teďka za mě tam jsou nějaké klíčové prvky, kdy se zastavím před Bohem v modlitbě a uvědomím si, že Bůh tam je a před kým jsem, že je to svatý Bůh, že je to Bůh, že to není jako další úkol, že to Bůh, takové to, když Mojžíš stojí před tím hořícím keřem, tak si zuje ty opánky a ví, že je tam půda svatá, tak jenom dovolit si zastavit se, aspoň na půl minuty, nebo na minutu, klidně v tichu a vidět, před kým jsem. A potom poprosit Ducha Svatého, aby mě vedl ve čtení Božího slova. Protože on ho napsal, jak čteme ve 2. Timoteově, on ho napsal skrz lidi. A tak já jeho potřebuji, abych mu správně rozuměl. A nejenom, abych rozuměl správně tomu textu, co jdu číst, ale aby mi pomáhal zpracovat moje srdce, který je ochotný vůbec jako vidět pravdivě sebe ve světle toho slova. To je možná divná věta, já to dovysvětlím. Že když mi to Boží slovo něco ukáže, tak bych řekl, že jako člověk nemám problém s tím říct, wow, ty jo, Bůh je takový, to je úžasný. Důležitá část. Ale taky musím být schopný říct, ho, já to takhle vlastně ve svém životě nemám. Tohle bych měl změnit. Takový já jsem. A já mám za to, že vidět pravdu o sobě mi zjevuje Boží duch a potřebuji to úplně stejně, jako vidět pravdu o tom, co čtu Bibli. Takže já to, co se teďka snažím jenom říct, je, že opravdu potřebuji poprosit Božího ducha, aby mi pomohl se čtení Božího slova. Jo? Začíná můj čas s Bohem, mám jeho slovo v ruce a potřebuji, aby Boží duch mě pomohl jak číst slovo, tak číst mě. A proto ho o to poprosím. A potom jdu do toho slova a jdu číst, mě pomáhá nějaký čtecí plán, anebo když už mám ze čtecích plánů moc velké úzkosti, tak nemít čtecí plán, protože já jsem povaha, kdy občas už mě pak frustrují čtecí plány. Ale pokud bych měl čtecí plán, tak jít na konkrétní místo, jdu číst a za mě si u toho klást dobrý otázky a nechat i ducha, aby mě třeba u nějakých věcí zastavil, vyprovokoval k přemýšlení, jako proč tady ten apoštol to říká takhle? Nebo jak tohle to by fungovalo v reálném životě? Protože moje teze je, za roky, co pozoruju, dokud lidský mozek nedostane otázku, tak nezačíná úplně přemýšlet. Jakoby dokud já nejsem konfrontovaný s něčím, čemu nerozumím, o čem něco nevím, tak tu hlavu nezapnu. Ale jakmile jsem prezentovaný jakoby vůči problému, na který nemám řešení, tak si nám ty kolečka rozjedou. A my úplně zoufale. Vem si třeba študáka, který má jít na zkoušku, nemusí být maturita, ale písemka. Jak ten mozek se rozjede den předtím, když si uvědomí, že nic neví? To je úplně jiný, než jak ten mozek běží měsíc před zkouškou, přestože oni ví měsíc dopředu. Jsou lidi, kteří jsou schopni se dostatečně jako vyprovokovat, vybudit, ale jakmile ti řeknu, hele, za 2 hodiny k nám přijde návštěva a bude chtít něco řešit. Jak ti začneš šrotovat? Co mám uklidit? Co mám nachystat? Co si budeme říkat? A hned to jede, protože mi je problém, na který nemám řešení a musím na něj přijít. Nebo mi jako kázající, budu na něco kázat. Na co budu kázat? Jak na to budu kázat? Co mám říct? A hned ten mozek jede. Ale pokud by mi někdo jenom řekl, hele, tady si čti, tak dobře, tak já jsem ten chleba snědl, já jsem si to přečetl a jdu dál. Takže pro mě osobně sednout si, pomodlit se a přečíst si, aniž bych narazil na problém nebo na otázku, na kterou nemám odpověď, mám u sebe, nevím, jak to mají ostatní, ale u sebe podezření, že to bude víc jako, to je zajímavé, a pak se pomodlím a jdu dál. Ale pokud narazím na problém nebo ho tam najdu a začnu nad tím přemýšlet, tak u mě osobně to funguje tak, že mě to najednou driluje víc do mýho života, jako do mě. A mě to nutí najednou si říkat, a mají to takhle lidi? A opravdu, jako, jak já bych jako v takové situaci, a čteš Joba, jak já bych v takové situaci jako reagoval? Vydržel bych to? A tedy. A najednou jsem v tom. A najednou to slovo, které čtu, je konfrontovaný s mojí realitou. Nebo třeba s lidma, kterých se to slovo najednou týká a já nad nima přemýšlím. A za mě jakoby najednou já jsem jak kdyby rozložen a to slovo může tam vstoupit a může dělat změny. A je to mnohem osobnější, než jenom to přelítnout. Takže za mě jakoby i dobrá otázka. A pak když ji mám a najdu tu odpověď, tak se za to modlit. A modlit se buď, aby Bůh mě v tom měnil, nebo poprosit za odpuštění, nebo poprosit za lidi kolem mě a přetavit to do modlitby. Protože pro mě čtení Bible je jako nádech a modlitba jako výdech. A za mě není možné se neustále jako jenom vydechovat, aniž bych se nadech. Ale že, a to mám od Timothy Kellera, který krásně popsal, že i miminka, když se narodí, tak vlastně se učí mluvit tím, že jsou ponořeni do oceánu řeči a tím, jak se koupou ty roky v tom našem mluvení, tak to nasajou a pak začnou mluvit. Což znamená, že lidské mluvení je odpověď na mluvení někoho, kdo mluvil předtím. Je mi rok, rodiče na mě mluvili rok a já najednou začnu mluvit taky, takže odpovídám na slova, která mi byla řečena. A za mě to i zrcadlí křesťanský život. Bůh na mě promluví a já pak můžu odpovědět zpátky. Pro mě konkrétně, Bůh mi dal svoje slovo, takže já když ho čtu, tak on na mě promluví. Já ho musím meditovat, rozjímat nad tím slovem, pochopit, co mi chce říct. A Duch Svatý to udělá konkrétní. A pak já, když ho slyším na mě promluvit, tak mu odpovím. A tomu se říká modlitba. A pokud to dělám takhle, že čtu Boží slovo tím, že rozjímám nad tím slovem, slyším Boha, jak na mě mluví, a pak odpovídám, tak ta modlitba nebude repetitivní. Já si nebudu každý den modlit, děkuju Pane za tenhle den, prosím za moji manželku a děti a za spolupracovníka a práci, požehnej, prosím, amen. Já jsem třeba teďka četl Genesis 10 a 11, kde předtím Bůh, jo, v 9. kapitole a předtím vyhladí prostě svět, je 8 lidí s Noem, včetně Noého, a pak za pár set let zaplní celý svět. A já jsem si říkal právě tu otázku, Bože, co se tady o tobě dozvídám? Tam je hromada rodokmenů, to jsou jenom rodokmeny a babelská věž. A najednou mi došlo, no, ty jsi schopný udělat lidský život tak houževnatý, že i když vyhladíš celou planetu a necháš 8 lidí, tak stačí pár set let a najednou je to zase zaplněný. A to je biologický život, který ty si Bože stvořil. My jsme jako křehký jako lidi, ale jako lidstvo jsme docela houževnatý. A docela schopní všechno jako pokryt lidstvem celkem rychle. A já jsem si říkal, wow, to je drsný, že ten život je vlastně něčím tak houževnatý. Co teprve ten věčný život? Jak houževnatý musí být ten? A najednou mi došlo, no jasně, jo, mám příbuzné, kteří jako dost trpěli, nebyli věřící, ale vydrželi hodně, ale vidíš mučedníky, jako křesťany, kteří neropálí v koších v Římě nebo házel vům a oni nezapřou. Jaká to je houževnatost věčního života? Jo, Ducha Svatého v těch lidech, kteří mají věčný život. A to jsem najednou reflektoval na mým trápení a bolestech. A pozbudilo mě to, že vlastně, když mě Bůh stvořil, tak neudělal bačkoru. A dal mi nějakou vůli. A dal mi nějakou sílu. Ale pak ten další krok, dal mi Ducha Svatého, takže se můžu spolehnout, že díky němu se z toho nestvoknu. Že díky němu projdu některým jako utrpením. Protože on na to má, on je ten designér. Takže pak jsem si mohl vzpomenout na konkrétní bolest třeba. A že kvůli němu se můžu spolehnout, že tu bolest vydržím. A to je nadechnutí. Přečetl jsem, položil jsem si otázku, na kterou jsem neměl odpověď, dostal jsem odpověď, rozvinul jsem tu odpověď, nadechl jsem se a pak jsem se šel prostě na 4 hodiny modlit. Za lidi, kteří vím, že to mají těžký, tak za jejich houževnatost. Za lidi, kteří neznají Krista, tak aby ho poznali a měli tu skutečnou věčnou houževnatost. Za moji houževnatost a vytrvalost v těch bolestech, že Bůh na to má, a za další moje blízký. A vlastně jsem odpověděl Bohu, vydechnul jsem modlitbu. A byla jiná než ten den předtím, nebo týden předtím, protože jsem četl jiný text. A ne vždycky je takovýhle jako halo, jako, nebo aha moment, ale přijde mi to, že to pro mě dělá čas, kvalitní čas s Bohem, který se přelil do té modlitby a pak do života.
2: Proč myslíš, že je důležité mít ten osobní čas s Bohem? Nestačil by přece jenom ten společný, třeba každou neděli nebo na shromáždění, kdy je nějak dedikovaný ten čas s Bohem na bohoslužbě? Proč je důležitá ta osobní část? Nebo je vůbec důležitá?
3: Ano, je důležitá. Přemýšlím nad příkladem a tak nejbližší analogie mi přijde, jestli je pro můj vztah s manželkou důležité, že máme rande a osobní čas jenom my dva, anebo jestli nestačí, že se vidíme jenom s dětma u jídel, a když něco řešíme doma. Já myslím, že by to manželství se rozpadlo, kdyby jsme 5 let, možná i míň, šli jenom skrz společní časy u jídel a provozního řešení. A myslím, že spousta manželství má právě krizi, když děti vyrostou a odejdou, protože měli jenom ten čas společný, když řešili děti a práci a nebyli spolu. Takže tam vlastně ten reálný vztah nebyl. Takže za mě, abych mohl mít skutečný vztah, intimní osobní vztah s Bohem, tak s ním musím mít takový druh času. A to je ten osobní čas z Biblí. Pokud a pak to, že jsem na shromáždění a mezi dalšími křesťany, tak je ten společný jako čas s Bohem a s dalšími věřícími, kde se ale většinou po mně bude chtít, abych miloval, že přikázání miluji Boha, miluji lidi. Mm-hmm. Že jakmile vlezu do toho společenství dalších lidí, kde to nejsem jenom já a Bůh, jo, já a Kristus, tak se po mně chce miluj a tam já musím vydat věci a zároveň tam nejsem ale osobní. Je potřeba kvůli tomu jednak, abych mohl mít osobní vztah s Bohem, musím mít osobní čas s Bohem a abych pak v tom veřejném mohl milovat, tak musím tu lásku někde načerpat. Že pro mě, abych mohl fungovat v tom veřejném, musím mít ten osobní. Že pro vztah s Bohem osobní musím mít osobní čas a pro vztah s ostatníma musím mít ten osobní čas, abych mohl donést tu lásku. A podle mě v tu chvíli nemůže nikdy stačit jenom ten korporátní nebo společný nebo vlastně bohoslužebný, protože můžu hladit duchovně a budu povrchní křesťan. A navíc se nedokážu představit, že bych zažíval takovou míru proměny, jakou člověk může zažívat z osobního času s Bohem. Protože pro mě osobní čas s Bohem je o tom, že hledím na Krista. A jak jsme v 2. Korinským 4, že jsme proměňováni, že hledíme na jeho slávu, jsme proměňováni od slávy ke slávě, teď nevím přesně, jak ten citát je, ale že Duch Páně nás právě mění, když hledíme na Krista. A to věřím, že se děje i na společných bohoslužbách, ale za mě ten osobní čas je ten čas i proměny, který není možný nahradit. A ještě poslední myšlenka, kdyby chodil jen na bohoslužby, tak si myslím, že se mi lehce může stát, že budu velmi chytrý křesťan, který nebude vevnitř proměněný a mám podezření, že to bude spíš živit moji aroganci a ne pokoru. Protože budu hrozně chytrý, jakože jsem slyšel spoustu kázání a přednášek a znalost není špatná, ale bude tam riziko, jestli udržím pokoru. Ale to, co jsem říkal vlastně na začátku, když jdu do osobního času s Bohem, tak pokleknu a uvědomím si, před kým jsem a ruku v ruce s tím jde, kdo jsem já. A Bůh se bude starat o to, aby mě správně pokořoval. Takže pak jako sice se dozvím spoustu věcí na bohoslužbě, ale osobní čas s Bohem mě pomůže milovat druhý, myslet na druhý, uvědomit si, kde třeba mi Bůh jako zaťuká na rameno a řekne, hele, víš, že se jako povyšuješ na toho druhýho, nebo víš, že jsi někomu neodpustil, a nebo tak. To si myslím, že neudělá společný čas.
2: Super, díky moc, Aleši, a díky moc za tento rozhovor. A od mikrofonu se loučí Vojta.
3: A Aleš.

Reprízu dnešního 3D talku nabídneme ještě zítra v 19.45 a pořad najdete také na podcastových platformách anebo na webu Rádia 7.

Adna Kalina, píseň, kterou jste slyšeli v podání Soniašniku, což je sbor žen a dívek z Ukrajiny, který působí v Litomyšli a okolí, ale koncertuje po celé republice a rozhodně jejich koncert doporučujeme. Mimo jiné s nimi hraje i Pavel Helan. A teď už je 9 hodin. Posloucháte Rádio 7. Dnešním ranním programem vás provází Kateřina Hodecová a před námi se otevírá půlhodinka pozvánek. Pokud chcete, o něčem víte, nebo to sami organizujete, využijte příležitosti a pište na pozvanky@radio7.cz. No a já vás začnu zvát už po téhleté písni.

Uskupení Singles Plus zve na setkání a brigádu u Olomouce. Konat se bude 3. až 6. července tohoto roku. Na programu je pomoc s úpravou základny King's Kids a okolí. Společná bohoslužba, výlety a také čas strávený u Božího slova nebo v modlitbách. Samozřejmě chvály, rozhovory a příležitost navázat přátelství. Případně vás čeká i večerní procházka. Akce se koná tedy v Olomouci 2. až 6. července. Bližší informace najdete na stránkách singlesplus.cz/pozvánky.

Další pozvánka je do Brna. Tady se od 8. do 12. července koná konference Charis. Letos má v titulu verš Především chraň své srdce, neboť z něj vychází život. Z přísloví 4. kapitoly. Řečníků bude mnoho, ale určitě budete znát jména Davida Nováka, Pavla Hoška či Davida Louly. I ti jsou řečníky letošního ročníku konference. Charis. Koná se na brněnském výstavišti 8. až 12. července a bližší informace najdete na www.konferencecharis.cz.

Zajímá-li vás Bible a máte-li čas od 11. do 17. července, jste zváni na letní biblickou školu do Trhanova na tamní zámek. Čeká vás bohatý program, který zabezpečí docent na katedře Starého zákona Evangelické teologické fakulty Petr Sláma, vedoucí katedry teologické etiky na Evangelické teologické univerzitě, fakultě Univerzity Karlovy, docent Petr Galus, a také docent Vladimír Suchánek, který přednášel na katedře divadelních, filmových a mediálních studií Univerzity Palackého v Olomouci. Tihle tři muži zajistí celkem nabitý program. Petr Sláma bude mluvit o 7 obrazech nezobrazitelného Boha v Bibli, Petr Galus o křesťanství pro moderního člověka a docent Vladimír Suchánek vám představí některé zajímavé filmy, třeba Souhvězdí touhy Andreje Tarkovského. Tak pokud vás zajímá letní biblická škola v Trhanově, pište nebo informujte se na stránkách www.letní-biblická-škola.cz.

15. až 19. července tohoto roku se ve Svitavách uskuteční škola uctívání. Na programu je vyučování tímto směrem, ale i praktické semináře a samozřejmě prorocké chvály a uctívání. Akci pořádají české studny a pokud máte mezi 15. a 19. červencem chuť a taky zájem o tuto tématiku, jste zváni do fabriky Svitavy na Volkrově alej 92/18. Pokud vás budou zajímat podrobnosti, informujte se na www.školauctívání.cz.

7. dubna 1944 za neuvěřitelných okolností utekli z koncentračního tábora v Osvětimi Slováci Walter Rosenberg a Alfred Wetzler. Do dějin 20. století vstoupili zprávou o tom, co se děje ve vyhlazovacím táboře Auschwitz-Birkenau. Se svým sdělením se obrátili na lídry světových mocností ve snaze ukončit hrůzné vraždění nevinných lidí. Měli na paměti především touhu pomoct maďarským židům, kteří se zatím ještě do mašinérie konečného řešení nedostali. Ovšem marně. A téměř stejně marně byste dnes hledali důstojnou připomínku jejich příběhu, stopu v paměti lidí, především mladých. Toto je důvod, pro který jsme se rozhodli připomenout jejich čin a jeho poselství, nemluvě o tom, že příčiny etnické, náboženské, národní a jakékoliv jiné nenávisti a netolerance jsou tady a teď pořád přítomny. A mnohdy dokonce eskalují, živeny rétorikou vůdcovských elit. Naší primární motivací je však akce. Myslíme pochod po trase, kterou Vrba a Wetzler absolvovali na svém útěku s Osvětimi do Žiliny, kde byla jejich zpráva veřejně zveřejněna. Po trase budou účastníci cesty diskutovat s pamětníky, obeznamovat se s dobovými dokumenty, číst, rozmlouvat, meditovat a zvažovat své angažmá v zápase se zlem v nás a kolem nás. A nakonec, možná především nám jde o to, abychom na tomto konkrétním příběhu ukázali, že nepostavit se zlu znamená otevřít mu dveře. Osvětim je mementem a lidé jako Rudolf Vrba a Alfred Wetzler jsou modely chování lidí v mezních situacích. Chování bojovníků, kteří odmítli role pasivních obětí. Tohle napsal Fedor Gál v roce 2013, kdy se rozjel projekt, který dostal název Vrba Wetzler Memorial. Od roku 2014 pořádá ICEJ České republice a ICEJ Slovensko každoročně organizovaný pochod s Osvětimi do Žiliny. A pokud chcete, můžete se zúčastnit i vy. Ten letošní se koná 27. července až 1. srpna a informace další získáte na stránkách www.icej.cz.

Rozumíme v dnešní době Komenského pojmu samosvojnost. Po následující písničce poslouží pastorační asistentce sboru Církve bratrské v Poděbradech Štěpánce Paluchníkové tento termín k osvětlení jednoho velkého lidského problému. Základy, respektive čtvrtá část 16-dílné série, kterou aktuálně zpracovává Štěpánka Paluchníková, jak jsem říkala, na téma hřích a zlo v nás už po následující písničce Lidie Zoubkové.

0: Rádio 7. Každý den jsme s vámi.
1: Základy.
2: Milí přátelé, dnešní naše společné téma zní hřích a zlo v nás. Dovolila jsem si ho však jemně poupravit. Hřích a zakřivenost v nás. Možná právě toto slovo dokáže lépe vystihnout, co se v lidském nitru odehrává a v čem je to zlé. Hřích. Už samotné toto slovo v nás vyvolává různé pocity, vzpomínky, asociace i otázky. Nenechává nás chladnými, a to možná právě proto, že se nás bytostně týká, ať už si to chceme připustit nebo ne. Když se zamyslíme nad hříchem ve vlastním životě, často si vybavíme konkrétní situaci, určité slovo, čin, selhání, rozhodnutí, které nás tíží. Hřích pak vnímáme jako jednotlivé prohřešky, které lze pojmenovat a vymezit. Zkusme se ale vrátit na začátek, do prvních kapitol Bible. Co se zde dozvíme o hříchu prvních lidí? Adam a Eva dostávají jasný pokyn. Nejíst z jednoho konkrétního stromu v zahradě. A přesto neposlechnou. To, co vidíme na první pohled, je jejich čin. Porušení Božího příkazu. Jedli, i když neměli. Ale co se skrývá pod tímto viditelným jednáním? Co je jeho hlubší podstatou? Český myslitel Jan Amos Komenský to poeticky vystihl slovem samosvojnost. Člověk se sám chce rozhodovat a možná se i sám vystačí. Jakoby Bůh nebyl potřeba. Jakoby člověk mohl být sám sobě zdrojem života i pravdy. V jádru hříchu tak zaznívá tiché, ale zásadní vyznání. Nepotřebuji tě, Bože, vystačím si sám. Právě toto se odehrálo v ráji a právě toto často zůstává skryté za obrazy, které si s tímto příběhem spojujeme. Vidíme strom, ovoce, hada, ale méně už vnímáme ten hluboký pohyb lidského srdce směrem od Boha k sobě samému. Jak potom chápat zlo v člověku? Možná nám pomůže právě obraz zakřivenosti. Hřích nás zakřivuje dovnitř. Uzavírá nás do nás samých. Odvrací nás od pramene života, kterým je Bůh, a od daru vztahu, pro který jsme byli stvořeni. Místo otevřenosti přichází uzavřenost. Místo vztahovosti izolace. Tato zakřivenost se pak projevuje v našem jednání. Stáváme se více zaměřenými na sebe, na své potřeby, své touhy, své ambice. Jsme pyšní, povýšení, kritičtí. Náš život se začne točit kolem nás samotných. Toužíme po naplnění, po štěstí, po smyslu. Tyto touhy samy o sobě špatné nejsou. Problém je v tom, kde hledáme jejich naplnění a současně v pocitu, že na jejich naplnění máme nárok. A tak stojíme na špatném břehu. Na břehu, kde k hluboké spokojenosti nikdy nedojde. Pojmenovat hřích jako zakřivenost nám může pomoci vidět hlouběji. Nejen to, co děláme, ale i to, proč to děláme. A snad nás to může vést i k naději, protože to, co je zakřivené, může být znovu narovnáno. A z jednoho břehu skrze Krista už vede cesta na druhý břeh. Není zlo a zakřivenost, kterou by Bůh nedokázal narovnat.
3: Není zlo a zakřivenost, kterou by Bůh nedokázal narovnat. Myslím, že to je důležitá zpráva pro nás všechny, protože potřebujeme vědět a vnímat, že u Boha máme odpuštění a proto je důležité za ním chodit. To byla Štěpánka Paluchníková a čtvrtá část série Základy na téma hřích a zlo v nás. K poslechu vám ji nabídneme ještě zítra v 16 hodin a za týden opět v úterý v 9:30 pokračujeme další částí.

0: O tomto svatém beránku božím svědčí a vypráví celé vysílání Rádia 7. Rádia, které vysílá jen díky podpoře svých posluchačů a štědrých dárců a přátel. A tak chcete-li, pomozte nám udržet vysílání Rádia 7.
1: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
2: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
3: Přinášíme povzbuzení.
1: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
2: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
3: Žijeme výhradně z darů posluchačů.
2: Chcete-li, podpořte nás.
3: Více na www.radio7.cz.

0: Heavenly Wait zpívala Kerry Job. Teď je to Filip Mana s písní o tom, co je to Boží vůle.
1: Chtěl bych ti napsat píseň, ale nevím jak. V hlavě mám prázdno, a co je v srdci, tak to říct nedokážu.

S další skladbou je tu polská skupina Ovca a tahle píseň je o komunikaci s Bohem. A to je veliká výhra. S Bohem opravdu můžeme mluvit, můžeme k němu přicházet, můžeme mu svěřovat všechno, co je hluboko v našem srdci a co by možná žádné jiné lidské uši neunesly.

Odpověz. To byla píseň polské kapely Ovca. Blížíme se k 10. hodině. To je čas, kdy se s vámi od mikrofonu loučí Kateřina Hodecová. Přeji vám klidný a pokojný den. Přeji vám hluboké vědomí Boží přítomnosti v něm. To vědomí, že Bůh je od každého z nás vzdálený na jednu modlitbu. A tak rozhodujeme my, jestli to v životě potáhneme sami a svými silami, anebo jestli zavoláme k Bohu a poprosíme ho o pomoc a doprovázení. Tak kéž máte tuhle moudrost i odvahu. Mějte pěkný den, těším se někdy příště naslyšenou u dalších pořadů Rádia 7.

zákoutí. Do míst, na která se tak často nevypravujeme. S Lucií Endlicherovou a jejími hosty.

0: Už dlouhá léta jsem sněla o tom natočit rozhovor s někým, komu je blízká káva, tak jsem moc ráda, že sedíme v prostoru mé oblíbené kavárny a budeme mluvit se spolumajitelem tohodle podniku, vlastně nejen tohoto podniku, ale takové sítě v Brně. A bude to o kávě, bude to o sportu, bude to o práci rukama a o tom, co všechno člověk dokáže užonglovat. Mým hostem je Honza Špalek, spolumajitel Rebel Bean. Honzo, vítej, ahoj.
1: Ahoj.
0: Dokázal bys si vzpomenout, kdy jsi naposledy pil rozpustný kafe?
1: No, to už bude, si myslím, dlouho. Já jako na tom jsem začínal tak někde v 15-16 s mlíkem, ale od té doby jsem rozpustný, možná někde si jako dal na nějaké chalupě, ale to už se ani nepamatuju upřímně.
0: Jak se stane, že kluka začne zajímat pražení kávy nebo káva jako taková? Dokázal bys jít až ke kořenům toho, čím to pro tebe bylo zajímavé?
1: My jsme se tady před rozhovorem vlastně chvilku bavili, že nějaká jako touha mít nějaký podnik nebo pracovat v pohostinství vlastně se ve mně už tak jako budila někde na střední škole asi. A potom, když jsem se odstěhoval vlastně z domu, což bylo při nástupu na výšku, tak jsem si našel hned právě brigádu v kavárně, což jsem dlouhodobě jako chtěl. A vlastně ta káva mě začala jako neskutečně prostě bavit. Já nedokážu říct, čím to bylo. Asi úplně jako všechno, tím, že to bylo něco novýho. Člověk potřebuje spoustu jako různých malých dovedností, jak to jako zlepšovat. Je to provázaný s tou chutí, což mě vždycky právě jako chutě, jídlo, pití jako bavili. A baví do dnes. Takže se to tam tak jako propojilo takového koktejlu, který pro mě byl prostě strašně zajímavý a vlastně tady přes ty brigády a postupné úvazky, to všechno během ještě vlastně studia, tak mě vlastně pak teda v momentě, kdy jsem se rozhodl, že studium ukončím, že to není úplně moje asi budoucnost a že se chci fakt kafe jako věnovat naplno, tak přišla možnost pracovat zatím nárazově nějakou formou ochutnávek a prezentací pro začínající pražírnu vlastně v Brně. A tam vlastně začala jako pomalu ta éra toho pražení a nastartovala tak nějak potom těch chod věcí směrem k Rebel Beanu. No.
0: Co všechno je součástí toho, že člověk má pražírnu kávy? Mně přijde, že spousta lidí, zvlášť protože kafe v současné době frčí, tak o tom má spoustu romantických představ, jaká je to krása. A přijde mi, že nevidíme tu spodní část ledovce, která asi není tak romantická, tak krásná.
1: Tak já bych řekl, že ta pražina ještě ta jako jednodušší část asi, než to pohostinství a kavárenství. Co se týče té pražírny, tam je samozřejmě náročný prostě ze startu mít hlavně peníze na to všechno, protože ty technologie nejsou levné, ty stroje. Člověk si musí nakoupit zásoby, které se taky nakupují jako v objemu stovek a tisíců kilo. Takže je tam nějaký jako vstup na začátku, takže potřeba mít to jako odhodlání a nebát se toho. A taky asi se nebát jako experimentovat, no. Bych řekl, že to je taky jako důležitý. V podstatě, že já když jsem začínal pražit rok 2012, tak to ještě prostě bylo všechno víceméně prostě v začátcích. My jsme měli nějakou možnost se učit třeba od nějakých zahraničních lektorů, ale moc toho jako nebylo. Ani co se týče třeba nějakých článků na internetu, for nebo nějakých jako blogů, tak taky prostě toho byl zlomek, co dnes. Takže mě vlastně fakt nejlíp fungovalo se prostě nebát a zkoušet, takže tak nějak to zapnu, nějak to nastavím, nějak to skončí, ochutnám, uvidím, co to udělalo, zkusím to upravit a zase uvidím příště. Takže asi nebát se jako chyb a učit se z nich.
0: Jak dlouho tě trvalo vycvičit si chuť, abys poznal rozdíly v tom, když se káva praží?
1: To bych řekl, že jako nekonečný proces. Nedokážu specifikovat, že by byl nějaký moment, kdy si řeknu, teď už to mám. Jako, já si myslím, že to je prostě fakt věc, kterou člověk se jí musí prostě věnovat kontinuálně, pořád a vlastně neustále nad tím nějak jako přemýšlet a hledat ty souvislosti. Já už v dnešní době jako nepražím, o to už se stará kolegyně, která si myslím, že to dělá ve finále mnohem líp, než to dělám já. A je to právě to, že ona se tomu prostě věnuje roky, věnuje se tomu pořád, vzdělává se v tom a jde to prostě vidět. Takže za mě je to hlavně o tom.
0: Jak se pozná, že to někdo dělá líp než někdo jiný? Tohle mi vysvětli, protože přece chuť je velice specifická, velice osobitá věc. Každý člověk ji má jiný. Tak jak se potom na té škále pozná, že někdo to teda udělá lépe než někdo vedle něj?
1: Tak ono se to samozřejmě dá jako hodnotit na těch soutěžích, že ať už jsou to soutěže pražičů nebo baristů. Jsou na to nějaké normy, ty lidi jsou samozřejmě kalibrovaný, projdou nějakýma zkouškama, nebo aspoň ideálně by měli. Pokud to nemají, tak minimálně by měli mít jako obrovské zkušenosti v tom oboru. Takže tam se vlastně jako hodnotí co nejvíc objektivně vlastně několik bodů v té chuti, ať už to se týká intenzity různých chutí, jako je sladkost, kyselost, jako je tělo té kávy, dochuť a tak dál. A tohle všechno vlastně nějakým způsobem se hodnotí v bodech a na konci se to vyhodnocuje a ten proces je podobný, ať už pro ty soutěže, tak právě třeba pro hodnocení káv, co se týče cuppingového skóre a kvality jako zeleného zrna, tak je to hodně jako obdobný a hodnotí se vlastně jako podobné kvality na těch kávách. Ale pořád tam samozřejmě vždycky zůstane ta jako lehká subjektivita, protože každý to hodnotí maličko jinak a i když jsou ti porci kalibrovaní, tak samozřejmě nějaký rozptyl tam vždycky je.
0: Proč je káva to, co v současné době tolik frčí? Mně přijde, že tak nevím, 10 let zpátky takhle frčelo víno a že teď je to opravdu káva, že káva je to, co jako každý k tomu má nějaký názor, každý se v tom snaží zorientovat, každý má tu svou oblíbenou kávu, svůj oblíbený styl přípravy, svou oblíbenou kavárnu. Čím to je?
1: Tak ono, kafe je asi jako společný pro ještě víc lidí než víno, protože kávu pije fakt jako spousta lidí. A myslím si, že všechny baví tak nějak ta hra, právě ten koktejl, který baví i právě nás a mě bavila, baví doteď jako i na tom začátku, tak že právě to fakt jako nekonečná plejáda těch chutí a souvislostí, že prostě káva odsud téhleté odrůdy, tak stejná odrůda zase z jiné země bude chutnat zase trošku jinak, i když vlastně základ je stejný. Zpracování, příprava, takže těch proměnných v tom je strašně moc a myslím si, že lidi prostě jenom baví to jako zkoušet a vlastně si trošku jako hrát. Samozřejmě na to asi má i vliv trošku to, že lidi přece jenom se snaží žít zdravěji, či dál tím víc, míň pijou alkohol a možná víc pijou kafe.
0: Pojďme si říkat, že je to zdravější. Kus toho je mít pražírnu a úplně jiná část toho celého je mít kavárny. Možná tady ještě více se dá mluvit o nějakých idealizujících představách, které má člověk předtím, než přijde do toho procesu a zjistí, zač je toho loket. Úplně realisticky, co je největší výzva toho mít nejenom kavárnu a mít síť kaváren, jako máte vy? Co je takové to, co je ten denní chleba a je to na tom těžké?
1: Přemýšlím se takového jako nejčastějšího asi, co by se tak dělo, ale nejnáročnější je to samozřejmě asi v tom, kolik jako lidí člověk samozřejmě na to potřebuje. Jsou to jako obrovský týmy a potom ještě, když toho je víc, tak samozřejmě už to jako nabobtná. Takže ta proměnlivost věcí je tam veliká, lidi jsou nemocní, lidi dělají chyby, každý ty věci dělá trošku jako jinak, i když se všichni snažíme dělat stejně, nebo co nejvíc stejně dobře, tak asi tady ta jako proměnlivost a nevyzpytatelnost toho, co se může vlastně jako stát, no, tak to je samozřejmě jako nekonečný a vždycky bude.
0: Já mám celkem dost pojmenováno, co je typické pro vaše kavárny a proč je mám ráda. Ale kdybyste měl říct ty, co je pro vás to důležité? Co je podstatou toho vašeho konceptu, tak jak ho stavíte?
1: Tady na tyhle otázky nikdy nejsem připravený. My si hodně zakládáme hlavně na konceptu toho, že ty podniky, i když jsou, nebo ty velké podniky, že v těch malých samozřejmě tam si člověk neposedí, tak, že jsou bez obsluhy. To je pro nás celkem zásadní, protože chceme, aby ten člověk opravdu ten prostor si užíval vlastně jako volně, že prostě když něco potřebuje, tak to řekne, dostane, ale pak už je to vlastně jako na něm, jak ten prostor vlastně jako užívá, jak si ho užívá, to si myslím, že je jako zásadní. Nebojíme se určité jako míry asi autenticity právě lidí, kteří pro nás jako pracují, což je potřeba s tím nějak pracovat, dávat tomu nějakou volnost, dávat nějaké jako hranice meze nebo nějaký systém. No, zkrátka prostě asi tak, jak sami to máme rádi a co toho prostoru bychom jako chtěli kdekoliv,

0: Můj čas samozřejmě nestojí peníze, že? Takže já jsem tady samozřejmě mohl být, kolik jsem chtěl hodin jako denně a obětovat tomu kde co, protože se to neprojevilo nikde na výplatách ve výkazu práce. Ale samozřejmě, jak to mám i blízko, mě práce rukama baví, co se týče prostě jako řemesel, tak mám hrozně blízko třeba ke dřevu. Takže obecně vlastně tady ty jako stavební práce a úpravy jsou mi blízký. A vlastně tu představu toho prostoru jsem měl v hlavě hned a vlastně u mě je to vždycky takový jako rychlej kolotoč, asi gejzír vlastně nápadů, který vlastně pořád tak nějak jako srší a pokračuje dál a staví jeden nápad na tom druhým a jeden zase zavrhne, ale změní ho v druhej. Já bych tohle asi nikomu možná ani nedokázal jako předat, ani myšlenkově, takže pro mě právě bylo nejjednodušší tady prostě být, přemýšlet nad tím, vidět, jak to vzniká. A pokud byla potřeba nějaká úprava, že jich samozřejmě jako bylo oproti výkresům a původním plánům, tak to tady rovnou vlastně s těma řemeslníkama diskutovat, jak to uděláme, jak by to šlo změnit, proč to změnit a tak. Takže vlastně rovnou to jako řešit a být tady. No. Plus samozřejmě, čím jsem mohl přispět, tak jsem se snažil udělat, takže ta moje hlavní práce v tom prostoru je asi dřevěná terasa venku, kterou jsem si teda jako více méně s pomocí i ostatních, ale složil sám.
1: Mě tady bude moc dobře dělat oslí můstek do druhé poloviny tohle povídání, protože my, když jsme se domlouvali na tohle natáčení, tak mě velmi zaujalo, že jsi říkal, že ty nejsi úplně rozhovorový typ, že to moc neděláte a že rozhodně neposloucháš podcasty a nechápeš lidi, kteří to dělají, protože když chceš, tak prostě potřebuješ být sám se svýma myšlenkama. Je i tohle důvod, proč rád děláš rukama? Že je to ten prostor, kde člověku můžou běžet ty myšlenky, protože má prostě volnou hlavu?
0: Naprosto. Jako pro mě je to nádherná psychohygiena, která mě navíc jako baví. Mám rád prostě to, že cítím, že moje tělo něco jako vykonává a mám rád prostě i tu únavu, která přijde potom. Takže jo, tady ten aspekt toho právě jako klidu a bytí sám se sebou a vlastně nějak jako soustředění na tu věc je pro mě strašně jako důležitá a příjemná.
1: Jsou lidé, co neumí být sami se sebou a vlastně se mně přijde, že jako dnešní doba nabízí tisíce možností, jak sám před sebou utéct a čím se zaplácnout právě proto, abych nemusel být sám se sebou. Co to pro tebe znamená být sám se sebou? Co je deviza tohodle času?
0: Klid. To bych řekl, že asi jako největší, co mi to jako přináší, i když samozřejmě, že člověk, nevím, dělá v hrozným horku, podře se u toho, zraní se u toho, občas je to fakt utrpení, tak furt to přináší prostě klid jako v té hlavě, no. To je pro mě to cenný.
1: Máš zmapováno, co ti běhává hlavou, když jsi sám se sebou? Jsou tam nějaké myšlenky, nebo už je to dokonce zatím a je tam opravdu klidno a nic?
0: Většinou tam jako jsou myšlenky, tak když člověk něco dělá, tak samozřejmě přemýšlí nad tou věcí, takže to je spíš nějaká koncentrace, soustředění na ten daný jako úkol nebo co zrovna dělá. Já třeba hrozně rád si zajdu i na ryby a tam člověk za stolik nedělá. A tam je to asi takový jako volný chod myšlenek, který občas musím brzdit, protože já jsem takový jako typ, který zároveň jako moc neposedí. A vlastně furt by tak něco jako vymýšlel a co bude dělat a vlastně jenom tak jako se válet na gauči a scrollovat, tak jako ano, dělám to taky, ale vlastně po chvilce si řeknu, tyjo, proč to dělám? Teď mohl bych dělat něco jiného, nebo jako tohle není úplně ta náplň, kterou vlastně jako chci trávit ten čas. Takže asi člověk tak nějak přemýšlí nad tím, co mu tak nějak leží v hlavě, potřebuje někam to jako posunout, zase to nějak jako zvážit a popřemýšlet nad tím, takže tak nějak ten prout myšlenek nechávám plynout a zastavím se u tý, který chci, anebo si naopak řeknu, ne, to teď nebudu přemýšlet nad tímhle, teď jsem tady v přírodě, tak nebudu si zatěžovat hlavu tímhle a tak nějak čekám, co tam přijde dalšího.
1: Vejdou se tam někdy i myšlenky, které jdou dál než za to teď a tady? Víš, ptám se tak, protože si říkám, jestli ještě dnešní člověk řeší něco jako, jaký je smysl života, proč tohle to všechno dělám a tak. A zrovna u tebe, ve chvíli, kdy vím, kolik věcí máš, kolik balónku žongluješ v životě, co všechno spravuješ, tak by mi to přišlo jako celkem logická myšlenka, která dřív nebo později přijde, právě protože toho máš tolik,

0: tak to potřebuje něco, co to bude spojovat. Tak míváš tam někdy i tyhle ty myšlenky, jakože k čemu to je, kam to celé směřuje, jaký to má smysl?
1: Jo, určitě, jakože právě tím, že moc neposedím a pořád bych něco vymýšlel a samozřejmě člověk má pořád tak nějak v šuplíku nějaký projekt, který by mohl realizovat, tak člověk to už to musí právě regulovat a zvažovat, jako, co mi to dá, co mi to veme, proč bych to dělal. Pro mě jako ve velké míře všechny projekty, které děláme nebo který i tak nějak se jako realizuju sám, tak jsou často to, že mě to prostě jako baví a naplňuje. Takže si tím vlastně jako vytvářím zábavu, ale zároveň se snažím, aby mi to vždycky víc dalo, než vzalo, a vlastně hlavně, co se snažím hlídat, tak je čas. Protože pro mě je hlavní devizou právě ten čas, kdy bych právě chtěl, abych docílil toho, že bych vlastně jako reálně musel někde trávit pracovně času co nejmíň, ale měl za to dostatek peněz tak, abych mohl ten volný čas trávit jak chci, s kým chci a nestresovat se vlastně nějakou jako, ne že nouzí, to úplně ne, ale prostě nějakým jako problémy nebo něco, takže. Ale jako vnímám, že vlastně to nejcennější, co si člověk může jako nějak uchovat anebo získat, tak je čas právě volný.
0: Stejně potom jde ale o to, jak ho využije. A pořád přemýšlím o tom, jestli jako opravdu smysl života je žít si tak, abych měla co nejvíc času pro sebe, anebo je tam ještě něco dalšího. Vůbec si to nechci podsouvat, jen se na to ptám, protože zatím jsme teda došli k tomu, získám si ten čas pro sebe. Je tohle ten smysl, anebo se to potom ještě někam posouvá?
1: Tak ten pro sebe se samozřejmě pojí i s mojí rodinou, manželkou, dítětem a vlastně mít ten právě čas společný a moc ho trávit spolu. A jak ho naplníme, to už záleží prostě na tom, co zrovna jako chceme, na čem se jako zhodneme. Ale hodně, jako co nás samozřejmě baví a máme rádi, tak je cestovat. Takže trávit čas někde jako u oceánu nebo prostě v přírodě. No, ale vlastně jako přemýšlím, co jiného. Mně asi jako sedí tady ten balanc toho hodně naplněného času aktivního a pak zase jako dlouhého času, který můžu vyplnit, čím chci a můžu víceméně relaxovat, i když aktivně.
0: Jak moc blízká nebo vzdálená je ti myšlenka toho, že by mohl být Bůh?
1: Myslím si, že ne zas tak vzdálená, i když jsem se asi nikdy nějak tak jako nesjednotil s nějakou představou nebo pojetím vlastně křesťanství, ale nemůžu říct, že ani nějakého jiného náboženství. Já jsem vždycky tak měl jako víru prostě v to, že něco samozřejmě jako, jak to říct, nehmatatelného, nějaká jako řekněme energie nebo inteligence nad náma rozhodně jako je, ale nejlíp se to jako popisuju vždycky s jedním mým kamarádem, asi jako největším takým jako životním, co mi šeli za svědka. My tomu jako říkáme vesmír spolu, ale já bych to spíš pojmenoval asi vlastně jako život. Že mně přijde, že vlastně je to nějaká jako energie, která je společná pro všechno živý a vlastně když někdo nebo něco jako umře, tak ta energie se jenom jako posune zase k něčemu, co se zrodí. Já věřím vlastně v ten jako život, který tu je. Nevěřím přímo v to, že třeba by se přemysťovala jako duše jako taková, nebo že by nějak zůstávala, ale věřím v tu energii životní, která se jenom přemístila někam jinam. A ta se nepojí s nějakýma vazbama, zážitkama, nějakou jako osobou nebo něčím. To je prostě jenom život jako takový. Tak bych to asi jako popsal a to věřím. A úplně tak jako ještě nadnesem bych to pojmenoval, že matka příroda. Nebo prostě tak asi.
0: Ty jsi tam řekl, že nevěříš nějakému přemysťování duší a zároveň jako mně přijde, že dneska člověk tak skoro automaticky počítá s tím, že duši máme, ostatně jsou duševní potíže a všechno, že jo, jako nějak počítáme s tím, že tu duši máme. A jestli teda člověk má duši, tak co se s ní po smrti děje?
1: Jasně, chápu argument tady toho, že duši nějakým způsobem máme, ale v mé představě je to pořád ještě nějaká jako jenom souhrn emocí, pocitů, věcí, které jako víceméně zůstaly v té psychice furt toho nějakého fyzického těla, který tak nějak jako funguje, ty hormony se vytváří, ten mozek si to ukládá, ale vlastně furt jsou to ty orgány a vlastně jako fyzické věci, které spolu nějak tak jako fungujou. Ale nevím, nedokážu jako si představit, že by to bylo prostě nějaká jednotka sama za sebe.
0: Co děláš, když je ti těžko a hledáš energii? Kde bereš naději v těch chvílích, kdy ji potřebuješ?
1: To mě asi jako nejvíc, není to úplně jako momenty prostě ty jsou třeba krátký, nemůžu z nich úplně třeba vystoupit nebo nějak si jako tu bradičku hned podat, ale vlastně když bych to na nějaký jako těžký období, tak sport, ten mi jako rozhodně pomáhá, nebo i ta manuální práce, to k sobě má asi hodně blízko, ale sport mi asi takhle vždycky pomohl nejvíc.
0: Ještě si jednou dovolím, kdyby na téma Bůh, kdyby byl Bůh, měl bys nějakou otázku, kterou bys mu chtěl položit. Mně přijde, že dneska spousta lidí říká, nesouhlasím s konceptem Boha, protože kdyby byl Bůh, tak a teď mají jako seznam toho, co je ta překážka toho, proč jim vůbec ta představa boží existence nesedí. A tak mi přijde hrát hru na kdyby byl Bůh, chtěl bych se ho zeptat jako celkem dobrá příležitost pro tu challenge.
1: Tady ty jako argumenty v ruce hnedka, že jako kdyby byl Bůh, tak by se tohle nedělo, nebo naopak by se něco dělo, to si nemyslím. Ale na co bych se ho tak zeptal? Jo, asi jak by prožil život on, kdyby vlastně jako byl člověk. Tak vlastně jako, čím by naplňoval ten čas, kdyby žil tím běžným životem, jako my dneska, byl prostě ty, nebo já, nebo prostě kdokoliv, kdo tady sedí v kavárně třeba, tak co on by vlastně jako chtěl dělat, čím by jako chtěl být, nebo jak by chtěl trávit ten čas. Vlastně ty otázky, co jsme si dneska pokládali, tak asi bych jako ho chtěl vidět v tom běžném životě a zeptal se ho na to stejný.
0: Vyplývá mi z toho, já to čtu, tak když to říkáš, tak to já čtu stylem, že v něčem jakoby potřebujeme přece jenom vědět, že žijeme život, který má smysl, který jako má hodnotu. Rozumím tomu správně?
1: Asi jo, protože vlastně člověk, že jo, nebo já, jak jsem tady říkal, že prostě moje představa je samozřejmě si nějakým způsobem zaprvé naplnit čas tím, co mě baví, mít kolem sebe lidi, který mám rád, mají rádi mě a s nima trávit zároveň co nejvíc i času společného, volného, naplněného zase nějak tak jako volnočasově. Ale samozřejmě je otázka, jestli když člověk už bude jako na konci toho života, tak jestli se zohlídne a řekne, jo, to bylo fajn, anebo udělal bych to jinak. Jo, tak já si myslím, že ta nejistota toho, že vlastně má člověk jenom jednu šanci to zahrát a nemá šanci vůbec se vrátit ani o minutu, tak je tak obrovská sázka a nejistota, že asi málo kdo dokáže věřit možná sám sobě a tak trošku hledá tu odpověď jinde. Mm-hmm. Nebo nějakou berličku, protože jako nápovědu. Jako dělám to dobře? Tak možná jako tohle bych to viděl.
0: Kde hledáš nápovědy ty pro to, aby ten život byl dobrý?
1: Není to, že bych se přímo ptal někoho, ale tak asi pocitově, jestli vlastně jako se mi plní nějakým způsobem ta představa, kterou jsem měl, že prostě si právě nějaký ten čas získám, jestli se mi to daří, jestli projekty, které dělám, baví i někoho jiného než jenom mě, jestli to funguje a jestli se to dá dál jako rozvíjet, tak když vidím, že jo, dobrý, je to fajn, tak vím, že můžu jít jako dál a že to je asi správný směr, takže taková jako nějaká míra sebereflexe v tom všem, co člověk nějak jako dělá, tak si to tak jenom vyhodnotit jako jo, to se daří, je to dobrý, víceméně je to podle představy, když nikdy ne 100% samozřejmě, ale to vlastně vůbec nevadí, že možná je to ještě lepší, než jsem si myslel v něčem a tak jako pokračovat, no.
0: Na začátku někde byl sen o pohostinství, o tom mít vlastní podnik. Jaké jsou tvoje sny dneska?
1: Tak mě na tom už teďka hodně, nebo mě i kolegů, na tom nás hodně baví to podnikání jako takový. Hodně nás baví škálování toho podnikání a vlastně neustále dál nějaká kreativita toho, co s tím vlastně jde dělat. Ale je to vlastně furt pokračuje v tom, co děláme, takže těch podniků otvírat víc, možná na jiných místech, v jiných městech, možná v jiných státech, ale zkusit vlastně, jestli možná tu jako míru toho, co ten nápad, který tady se líbí, když to řeknu, bude pár lidem, tak jestli se může líbit mnohem jako víc lidem na více místech, jestli je to něco společného, možná objevat to, co tam společného není a zase proto hledat něco nového. Takže asi nějaký to trošku nový pole pro tu kreativitu aby jsme nebyli úplně furt v těch stejných kolejích a hledali zase trošku nový místa, nový způsoby a dál to prostě posouvali a snažili se, aby to ty lidi bavilo nejenom teď, ale i za 10, za 20 let.
0: Když tě poslouchám, tak mi to skoro zní jako, že ta hra, o které jsi jednu chvíli mluvil, že tě to baví, takže pořád pokračuje, že je to vlastně takové jako, že život jako hra až do konce.
1: Tak trochu jo. A tak hrát je si zdravý, jako každý by si měl hrát, tak ty hračky rostou, pro nás už jsou to tady kavárny za nemalý rozpočty a tak, ale furt je to vlastně jako hra, jako člověk samozřejmě může něco prohrát, může něco vyhrát, musí zhrát pozor, aby z toho neumřel, nedej bože, ale tak to by musel být asi těžký workoholik nebo něco si přivodit, nedej bože, ale hlavně, aby to člověka bavilo, si myslím, což souvisí s tou hrou.
0: Tak takhle ke hře zve Honza Špolek, můj dnešní host. Honzo, děkuji za rozhovor.
1: Tak děkuji.
0: Loučí se i Lucie Endlicherová, díky, že jste byli s námi. Naslyšenou.

Hosté Zákoutí by sami sebe neoznačili za křesťany, ale rádi si pokládají otázky, které jsou pro život důležité. Díky, že si je pokládáte spolu s nimi. Premiéra dalšího dílu se na vás těší v neděli v 18.30. Milí posluchači a přátelé Rádia 7, máme krátce před 10:30 a od mikrofonu se vám hlásí a všechny zdraví Aneta Lofítková. Doufám, že máte krásný slunečný den a pokud ho budete trávit i v blízkých hodinách s námi, tak hned po jedné písni prozradím, co nás čeká k poslechu.

Pojďme se společně podívat na nabídku pořadů pro denní vysílání. Rozmanitost se zdá být příkazem doby, je oceňovaná, naopak uniformita bývá haněna a odmítána. Jak ale vypadá rozmanitost třeba v nájemních domech a jak přispívá k pokojnému soužití obyvatel? Ne v teorii, ale v praxi. O přínosech, ale i úskalých rozmanitosti uvažuje glosa Petra Rause. Nalaďte si v 10 hodin 45 minut. Od průmyslové revoluce jako lidstvo zvyšujeme svoji efektivitu. S příchodem umělé inteligence se může zdát, že se tempo vývoje ještě zrychlí. Jak nám pomůže umělá inteligence zvýšit kvalitu a množství práce, probírají průsečíky v 11 hodin 15 minut. Návrat po 15 letech na místo dramatického útěku přes československé hranice, při kterém se střílelo ostrými, pomůže pravdě vyjít na světlo. Vladimír Hauser čte na pokračování z knihy Mirka Vostrého Muzikant na jezeře ve 12:15. Jaký máte vztah k Bibli? Je pro vás každodenní příručkou? V pořadu Fortepiano usedne k mikrofonu jako host muž, který stál například u zrodu překladu Bible pro 21. století a Pavlíkova překladu Bible. Kdy se stala Bible průvodkyní v životě? I na to se zeptá Lenka Malinová Jana Talafanta ve Fortepiano po 13. hodině. Písničky na přání a pozbuzení, to všechno a jistě mnohem víc se vejde do času mezi 2. a 3. hodinou. Záleží také na vás, posluchačích, jak budou vypadat dnešní písničky na přání. Tak takové pořady jsou v nabídce denního vysílání Rádia 7. Jsme rádi, že nás ladíte.

0: V příštích několika minutách se zastavíme u tématu rozmanitosti. Současná doba ji oceňuje. Jak to ale vypadá v praxi? Pojďme se společně dozvědět.
1: Glosa Petra Rause.

Jedním ze žhavých témat současné doby je rozmanitost. Má to své opodstatnění, které nám potvrzuje i boží stvoření mimo okruh lidské společnosti. Příroda je rozmanitá, pestrá a krásná. Navíc podrobnější pohled jednoznačně ukazuje, že pestřejší a rozmanitější společenstva jsou odolnější a životaschopnější než jednotvárné monokultury. A tak, i když musím připustit, že se některým lidem mohou líbit třeba smrkové plantáže se stromy ve vyrovnaných řadách a s uklizeným půdním povrchem pokrytým jen spadaným jehličím, občasné povodně či kůrovcové kalamity prokazují, že skutečný les s jeho nepřebernou rozmanitostí, ale zároveň i s mnohem vyšší odolností a větší schopností zadržovat vodu, je lepší alternativou. Jak je to ale mezi námi lidmi? Lidstvo si vytvořilo všelijaké kultury s mnohotvarými zvyky a obyčeji. Má dnešní volání po neomezeném respektu ke kultuře a zvykům druhého také nějaké opodstatnění? Tady už není odpověď tak jednoduchá a vůbec už nejednoznačná. Vždycky záleží na okolnostech. Určitá obecná pravidla se ale najít dají. V glose hledáme biblická řešení, boží představu o dobrém lidském životě. Dají se takové principy aplikovat i na obecnou společnost? Nebo jsou určeny jen božímu lidu a jejich použitelnost je limitována křesťanskou vírou? V církvi platí, navzdory obecně rozšířené představě, že rozmanitost je vítána. Každý člověk totiž dostává od Pána Boha jiné schopnosti i jiné poslání, jiný úkol. Proto apoštol píše, tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů, a jako všechny údy těla jsou jedno tělo, ač je jich mnoho, tak je to i s Kristem. Kdyby řekla noha, protože nejsem ruka, nepatřím k tělu, tím by ještě nepřestala být částí těla. Ale Bůh dal tělu údy a každému z nich určil úkol, jak sám chtěl. Kdyby všechno bylo jen jedním údem, kam by se podělo tělo? Vy jste tělo Kristovo a každý z vás je jedním z jeho údů. Tato apoštolem oceňovaná rozmanitost ale má své meze. Jsou údy, orgány, které k lidskému tělu nepatří, a můžeme myslet třeba na křídla nebo prasečí rypák. Nejsme andělé a neměli bychom být ani prasaty. Nejde ale jen o to. Velký význam má respekt k druhému, nebo lépe řečeno k ostatním. A tady už bude záležet na velikosti toho, kterého společenství. Co se ještě dá tolerovat v hloučku 10 lidí, může působit zásadní problém, pokud budeme mluvit o komunitě desítek, stovek či tisíců lidí. Velké společenství nutně vyžaduje strukturu a pravidla. A vzniká problém. Ono totiž evidentně nejde, aby si každý dělal, co vyhovuje jemu, bez ohledu na druhé. Občas se mi pod ruku dostávají články reagující na současnou nedostupnost bydlení. Pravidelně se v nich objevují stížnosti, že některé typy nájemníků vůbec nedostávají možnost získat nájemní smlouvu. Většinou se tam i píše, že bydlení patří k základním lidským právům. Není tomu tak. Jestli si mne někdo pustí do bytu, který mu patří, a jestli mne komunita nájemníků v domě přijme mezi sebe, bude velmi záviset na mé schopnosti respektovat jejich zvyky a požadavky. Kdo se vrací domů s hlasitým zpěvem ve 2 hodiny nad ránem, vítán nebude. Jak říká písmo, každý z nás ať vychází vstříc bližnímu, aby to bylo k dobru společného růstu. Přitom v Bibli platí, že podobné rady a doporučení nežádají reciprocitu. Já mám vycházet vstříc druhým, bez ohledu na to, jestli oni vycházejí vstříc mně. Chápu, že taková pravidla přijímá obecná společnost jen těžko. V církvi to tak ale jde.
a kde se to skutečně daří, je to lidem k prospěchu. Obecná společnost se spíš snaží jít cestou práva a možnost bydlení vymoci všem násilím. Ať už cestou výstavby státních či obecních bytů placených z daní, tedy z práce těch, kteří do takových věcí investovat nechtějí, nebo cestou násilné legislativy, která omezuje práva vlastníků a vytváří vlastně moderní formu otroctví. Nutí některé pracovat na jiné, aniž by z toho mohli mít adekvátní odměnu. Bible spíš učí ohleduplnosti a sounáležitosti. To ovšem vyžaduje, aby naše rozmanitost nikdy nebyla na obtíž druhým. Což v praxi znamená, že se jedinec podřídí celku a menšina většině ve všem, co zasahuje do životních zvyklostí celku či většiny. Teprve kde se toto stane, vzniká prostor i k respektu vůči jedinci či menšině.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Krásné úterní dopoledne vám od mikrofonu Rádia 7 přeje Aneta Lofítková. Máme 11 hodin a za 15 minut se na vás těší průsečíky, které se zabývají otázkou, zvýší umělá inteligence naši produktivitu. Teď ale dostane prostor ještě zpěvačka Lauren Daigle s písní You Say, která je především o zápasu mezi tím, jak se člověk cítí a tím, jak ho vidí Bůh. Píseň vznikla v období, kdy zpěvačka Lauren zápasila s otázkami vlastní hodnoty a sebedůvěry. V textu písně vyjadřuje, že se učí více věřit a přijímat to, co o ní říká Bůh.

část je podstata má a nemůžu přece zapřít jméno své. On zaslouží smrt a zaslouží hněv. Smrt tvořil jen, i dostat by měl, by sebe viděl, jak vidět se má. Ale on sám je jen zraněný zlem, co počít si jen, co počít si má.

Nikdy nepozná, kolik stálo mě to držet se kříže a nechat se rvát a s odstá sát, když setník mě klel opustit svět.

0: Prosečíky. Svět IT a AI and I. A co my s tím?
1: Už od průmyslové revoluce lidstvu roste produktivita. Vyrobí se více, rychleji se přesunují výrobky. Vývoj umělé inteligence může nabízet tu vyšší produktivitu. A není neobvyklé si pomoci nějakou analýzou, textem, otázkou a zapojit do našeho fungování umělou inteligenci, abychom ušetřili čas, zdroje a kapacity. Kdy je AI pomocí a kdy našemu výkonu může házet klacky pod nohy? Otázky, které otevírají průsečíky s Pavlem Kohlem a Mariánem Možuchou, kterého vítám u mikrofonu. Ahoj Marián.
2: Ahoj Pavle, vítám i našich poslucháčů.
1: Nástroje umělé inteligence do určité míry můžou pomoci, někdo je výkonnější, když je umí používat, a zároveň otevírají určité nůžky v tom rozdílu, když je někdo nepoužívá a tedy jsme nějak tlačeni možná do toho více vstupovat, abychom dohnali výkon těch ostatních o nějakém srovnávání nebo reorganizaci věcí například ve firmě. Jak to nahlížíš, jak to vypadá? Možná to, co vnímáš kolem sebe, tady ten tlak umělé inteligence a využívání v té naší produktivitě, v tom být výkonnější, lepší, rychlejší.
2: Já si pomůžem takou retrospektivou, nahliadnutím do minulosti. Keď prichádzali počítače, alebo keď sa rozbiehali internetové pripojenia a potom následne všetko sa prenašalo do cloudu a tak ďalej, každý jeden z týchto takých výrazných technických skokov prinieslo očakávanie, že prudko sa zvýši produktivita. A tak trochu to v podstate nesieme aj dnes, že si myslíme, že vtedy v podstate sa produktivita prudko zvýšila. No ale ona sa zvýšila v takých tých malilinkých krokoch, lebože ona v malilinkých oblastiach a iné sa vlastne vôbec nepohli. A keď si vlastne tieto oblasti toho veľkého posunu a toho, kde sa nič nezmenilo, keď si to všetko spojíme, tak vidíme, že tá spoločnosť

Končí průsečíky, které se zabývaly otázkou, jestli zvýší umělá inteligence naši produktivitu. Na reprízu průsečíku se můžete těšit ve středu v 18.30. No a nám do 12. hodiny žádné pořady nezbývají, ale místo toho se hned po jedné písničce podíváme, co nového pro dnešní den přineslo kalendárium.

Svátek má dnes Zdeňka, či chcete-li Zdeňka i Zdena. Původ tohoto jména byl dlouho nejasný. Dříve bylo spojováno se Sidonií, ještě dnes překládají například v Polsku české jméno Zdeněk jako Sidonius. Nyní se však někteří jazykovědci domnívají, že jde o domáckou formu ke složenému jménu Zdeslav, které se později změnilo na Zdislav. První složku jména tvoří slovanský základ dě, čili dělat, s předponou má význam udělat. Dnes si připomínáme také Mezinárodní olympijský den. Kalendárium. Jaké zajímavosti a události přinese dnešní kalendárium, pojďme se společně dozvědět. Začněme rokem 1887. V Písku bylo jako v prvním městě v českých zemích uvedeno do provozu první veřejné elektrické osvětlení. Roku 1948 začala berlínská blokáda, která trvala do 12. května 1949. Během ní byly západní sektory Berlína odstřiženy od přísunu energie i zásobování a byly zásobovány ze vzduchu takzvaným leteckým mostem. Z narození připomeňme spisovatele Vladislava Vančuru, který by dnes měl 135 let. Jeho dílo představuje jednu z velkých hodnot moderní české prózy. Vančura ji obohatil o nevšedně bohatý jazyk a vypravěčské umění. Je autorem románů jako Rozmarné léto, Markéta Lazarová či Konec starých časů. S úmrtí připomeňme anglického teologa a biblistu Johna Milla, který zemřel roku 1707. Vystudoval teologii v Oxfordu. Jeho celoživotním dílem se stal překlad Nového zákona, na jehož sestavení pracoval více než čtvrt století. Protože konec 17. a začátek 18. století začínal přát srovnávací textové kritice, asi nás nepřekvapí, že Millovo Novum Testamentum Graecum srovnává 78 různých rukopisů. Jeho příklad pak následovali další badatelé. A roku 1959 zemřel francouzský spisovatel a hudebník Boris Vian. Tak tolik z kalendária. Já ještě připomenu takovou zajímavost, že dneska je Mezinárodní den růžové barvy, tak vám přeju, ať i zbytek dnešního dne máte stejně tak růžový, jako i my tady v Brně, i tady v rádiu. Žádnou růžovou píseň nebo chválu tady sice nemáme a neznám, tak posílám alespoň tu fialovou.

Se znělkou Rádia 7 jsme vstoupili do poloviny dne. Bylo 12 hodin a to je tradičně čas a prostor pro modlitbu. Pane Ježíši, děkuji ti za to, že k tobě můžeme přicházet v jakékoliv situaci a v každém období života. Ať už prožíváme radost nebo jsme uprostřed zkoušek a trápení, tak díky ti za to, že máme někoho, o koho se můžeme opřít a na koho se můžeme vždycky spolehnout. Díky za to, že máme tebe. Pane, ty znáš každého člověka dokonale do posledního detailu. Víš, čím si kdo prochází a v jakých bouřích života se třeba nachází. A tak ti díky za to, že na to zlé a na ty těžké věci nemusíme být sami, ale že i právě v těch prudkých vlnách a bouřích se můžeme chytit té kotvy, té naděje života, kterou si ty. Modlím se za všechny, kteří teď ladí vysílání Rádia 7, aby i dnes, i ve všem, co prožívají, mohli cítit tvé pevné obětí, tvé vedení a obětí, které dává ujištění, že neopouštíš, ale že jsi tu pro každého bez výjimky. Díky za tvou lásku, kterou jsi prokázal každému člověku skrze svou obětí na kříž a tím nám otevřel brány na věčnost. Díky za to, že tě máme a že kdykoliv k tobě můžeme přicházet, a to i v těch největších bouřích života. Amen.

Naplňuješ mé srdce světlem v momentě, kdy zavolám tvé jméno, znělo v téhle písni, kterou vystřídá ještě jedna česká a potom přichází na řadu čtení na pokračování.

pravidelném čase čtení na pokračování otevírá Vladimír Hauser knihu povídek Mirka Vostrého Muzikant na jezeře. Minule jsme sledovali, jak Tibor s Emou vyprávěli reportérce České televize Renatě o svém dramatickém útěku s malou dcerkou z komunistického Československa přes hranice na západ. Renata dostala nápad natočit reportáž přímo na místě útěku a dokonce navrhla zorganizovat setkání s bývalým pohraničníkem. Tibor s tím souhlasil. Ke svému zděšení a vzteku mu pak došlo, že se setká s člověkem, který na ně tehdy střílel.

28. listopadu 1999 Český les. Doma jsme si každý zbalili jen jednu menší tašku a tak jsme se budovou pražského letiště propletli mnohem dřív než většina cestujících, kteří si na své kufry museli počkat u pásu. Sedli jsme do prvního z řady taxíků a ten nás po necelých 2 hodinách vyložil v Poběžovicích. Náměstí Míru, pravila cedule na nároží. Zvon na kostelní věži právě oznamoval 2:30. Slečna Renata a kameraman René už čekali v restauraci. U stolu ale neseděli sami. Ten muž byl tak 35letý a podle vzhledu sportovec, nebo spíš člověk zvyklý žít mimo město, pro kterého veškerý pohyb nepředstavovala návštěva posilovny po celodenním sezení v kanceláři. Vypadá jako... Horský vůdce, nebo je od horské služby. Prostě horál. Když jsme přicházeli ke stolu, Renata vstala, aby se s námi pozdravila, zatímco muž jakoby se zmenšil a pokusil se na židli posadit pevněji. Není divu, pomyslel jsem si. Jestli ty jsi ten chlap, co po nás střílel, tak od setkání s námi nečekáš nic, na co by ses měl těšit. Současně jsem ale musel ocenit jeho odvahu. Sejít se s někým, koho jste se pokusili oddělat, to není jen tak. Taky to ale může být člověk s horší kůží, který si nepřipouští, že tenkrát něco nebylo košer. Děkuju, že jste sem vážili cestu. S panem Hůzkou, podívala se Renata na muže, jste se už viděli. Je to ale dávno a dělili vás dráty a pořádná vzdálenost. Ano, viděli jsme se, ale jako si jsme se nestihli představit.

vstal, natáhl ruku k pozdravu, pro jistotu někam mezi Emu a mě, a na půl cesty ji zase stáhl. Já jsem Peter Hůzka. Som rád, že se vám ten útěk podaril, dodal, aniž ho napadlo, jak to vyzní. Nemínil jsem mu to nějak ulehčovat, tak jsem mu věnoval ledový pohled. No jasně, teď si rád, že s nás netrefil, viď? Tohle nebyl dobrý začátek. Situaci naštěstí zachránila Emma. Chvíli váhala, ale potom Peter Hůzkovi podala ruku. Ten se nesměle usmál. Co kdybychom si objednali? Navrhla Renata. Pokud se něčím dají prolomit ledy, je to společné jídlo. Během oběda a dvou piv ledy opravdu popraskaly a my jsme si s Peterem Hůzkou a s Renatou povídali skoro jako staří známí. Pečlivě jsme se ale vyhýbali tématu, kvůli kterému jsme se tu sešli. Renata měla naštěstí dostatek taktu, aby se hovor ani náznakem nepokusila nasměrovat k 15 let starým událostem. Na to bude dost času později. Po kávě Renata zaplatila a odvelela nás k tmavě modré služební karavele s logem České televize na předních dveřích. Za volant usedl René. Renata sice nepožila ani kapku, jak ale poznamenala, tuhle obludu neřídí ze zásady. Cokoliv většího než Ford Ka je totiž pod její úroveň. Vystoupali jsme k rybníku, kde Peter Hůzka zbystřil, a jak jsme projížděli kolem, se zájmem si prohlédl chátrající objekt své bývalé roty. Tu nás jsem vtedy sloužil. Přejeli jsme lesnatý hřeben a mírně sklesali k okraji louky. Ještě necelý kilometr a byli jsme u zarostlých rozvalin loveckého zámečku. René zastavil. Vystoupili jsme. Peter Hůzka se krátce rozhlédl a pohodil hlavou směrem vpravo od silničky. Vtedy tu stála strážná veža. Na Renatin pokyn jsme přešli po silnici na konec louky. Odtud jsem jim ukázal 100 metrů vzdálené místo, kde jsme tehdy vyšli z lesa na cestu. A tady, zhruba tam, co jsme právě stáli, jsme našli průchod v plotu. Vy, pane Hůzko, jděte prosím tam, kde jste stál, když jste zahlédl prchající Buriánkovi, požádala ho Renata. A vy, Tibore, povedete nás, kudy jste tenkrát šli? Podívali jsme se s Emou na sebe. Jakoby se nám to všechno vrátilo. Tohle nebude obyčejná procházka, bude to návrat zpátky. Neuvěřitelně divný pocit. Skoro jako bychom znovu museli sebrat veškerou odvahu. Prošli jsme lesem a ocitli se přibližně na místě, odkud jsme se před lety dívali na poslední úsek své cesty. I teď nás čekalo jen pár desítek metrů přes louku. Ta byla tehdy nekonečně široká, jenže stejně nepřekonatelná se zdála i teď. Najednou jsem znovu cítil, že to nedokážeme. Emma mě chytla za ruku, jako tenkrát, a udělala první krok. Měl jsem nutkání se rozběhnout. Přece si tu nemůžeme jen tak špacírovat, musíme běžet, co nám síly stačí. Emma mi ale stiskla ruku a dlouze se mi zahleděla do očí. Už je to v pořádku, miláčku, běžet nemusíme, dnes už ne. Zastavil jsem, chvilku vydýchával napětí a pak jemně pohladil Eminu ruku. Oba jsme vykročili, tentokrát zvolna. 50 metrů před hraničním potokem jsme počkali na Renatu a Reného. Tady to bylo, oznámil jsem, když nás došli. Možná o pár metrů dál, ale to je jedno. Běželi jsme, jenže s dítětem na koni zázraky neuděláte. Doufali jsme, že si nás nevšimnou. Tady dole byl totiž stín, kdežto nahoru na pozorovatelnu ještě svítilo slunce. Skoro z našeho směru, tak jsme věřili, že jsou oslnění. Jenže v tu chvíli se ozval výstřel.
Emma přikývla. Ve zlomku vteřiny se mi rozbušilo srdce tak divoce, jako ještě nikdy. Tak nás přece jen dostali. A já jsem tolik doufala, že to vyjde. Čekala jsem, že Tibor padne k zemi. On ale nepadl, jen se na okamžik zastavil. A co když to schytala Markétka? I ona ale vypadala v pořádku. A já? Třeba střelili mě, jen to ještě necítím a bolest přijde v zápětí. Letmo jsem se ohlédl, odkud přišla rána, a tam u drátu stál ten voják. Ukázal jsem na Petra Hůzku, který už nedržel zbraň. A ani ty dráty tam nebyly. Viděl jsem, že nás má pořád na mušce. Teď bude mířit líp, a než doběhneme k hranici, může to zkusit třeba pětkrát. Nebo samopal přepne na samočinnou střelbu. Ať tak nebo tak, šance, že doběhneme, se blížila nule. René, který kamerou přejížděl louku, namířil objektiv na mě. Znovu jsme se rozběhli, tak rychle, jak to šlo, když v tom zazněl druhý výstřel. Už jsme se nezastavili. Očekával jsem bolest, ta ale nepřišla. Emma běží vedle mě, říkal jsem si, tak je to dobré, ani ona zásah nedostala. Markétka, v tom běhu jsem ji nemohl zkontrolovat, ale najednou mi došlo, že brečí. Tak i ona je v pořádku. Dýchal jsem tak divoce, že už ze mě nevypadlo ani slovo. Bylo to tak živé, jako bychom utíkali dnes. Emma mě objala a přitiskla mi tvář na tvář. Po chvilce to dopověděla. 30 metrů? 10 vteřin. Potok a za ním stromy. Přeběhli jsme ho a zmizeli v křoví, ale nezastavili jsme se, dokud jsme nebyli dost hluboko v lese. A v tu chvíli se ozvala dávka. Z kulometu, upřesnil jsem. To už nestřílel ten voják, tohle byla těžší zbraň, co jsem poznal. Muselo to být z té pozorovatelny, jenže stříleli naslepo, neviděli nás. Byli jsme na svobodě a byli jsme živí. Markétka tiše vzlikala. Nic krásnějšího jsem nikdy neslyšela, dodala Emma a oči se jí leskly. Přes louku jsme se vrátili na silnici. Ty máš teda nervy, chlape zatracená, musel jsem uznat. Petr Hůzka se totiž rozlížel po kraji, pokuřoval cigaretu a ve tváři měl spokojený výraz. Nejspíš vzpomínal na šťastné měsíce, které tady strávil ve službě. Vůbec nevypadal jako někdo, kdo se pokusil zavraždit 3 lidi. Renata kývla na Reného a ten spustil kameru. Pane Hůzko, Petr, co jste odsud viděl, co jste udělal? Petr Hůzka se zahleděl na louku pod sebou a chvilku si formuloval myšlenky. Pozdravil jsem se s chlapcami, čo strážili na špačkárni, a vydal jsem se po cestě ďalej k lesu. Tu, kde stojíme, jsem zrazu dole na lůke zazrel pohyb. Oslňovalo ma zapadajúce slnko, tak som si zaclonil oči. Zbadal som 2 postavy, ktoré bežali od lesa cez lúku k hranici. Automaticky som strhol samopal z ramena a zamieril. Narušiteľia nesmú prejsť za žiadnu cenu, taký je rozkaz. Lenže som si nebol istý, či chcem strieľať. Napriek tomu som dal prst na spúšť.

20. května 1984 Český les. Ze základní vojenské služby měl odkrouceno víc než půl druhého roku a celou tu dobu sloužil na hranici se západním Německem. Naposledy, to bylo před 7 měsíci, ho převeleli na rotu Rybník, kousek od... to je jedno. Jako Slovákovi mu většina českých místních názvů zněla podobně. O přidělení k pohraniční stráži při odvodu sám požádal, vyrůstal totiž v horách a když už musí být 2 roky někde zavřený, tak raději v kopcích u hranic než v kasárnách třeba ve Vysokém Mýtě. Ten den byla neděle a na rotě měli volno, tedy až na hlídky v terénu. Hranice spoza níž se snaží vystrkovat růžky imperialismus, se totiž musí střežit ve dne v noci, tedy i v neděli. Petr Hůzka na hlídku nemusel, jelikož ve službě strávil předchozí 3 dny, přesněji den a 2 noci. Jenže co dělat tady v té hluboké zemi nikoho, kde jedinou civilizací je objekt pohraniční roty? Když tedy nepočítáme těch pár domků, smíšené zboží a zastávku, kde se autobus objeví 2x denně v pracovní dny, a to jen když je silnice sjízdná. Jako četař, voják 2. ročníku a navíc 2x pochválně jmenovaný v denním rozkaze, požíval Petr Hůzka velmi nadstandardní důvěry velitele majora Plecitého a rozličných z toho plynoucích výhod, kterých ale po hříchu nebylo mnoho. Jednou z nich bylo, že se nemusel povinně nudit, kdykoliv na něj vyšlo volno. Mohl zajít za velitelem a požádat ho o samostatnou hlídku. Nic takového sice oficiálně neexistovalo, pro Petra Hůzku to ale znamenalo, že mohl sám chodit podél drátů a kontrolovat jejich stav. O žádnou kontrolu samozřejmě nešlo, a tak se celý den mohl procházet sem a tam a občas se zatoulat i kousek do vnitrozemí. Dalšího vojáka, který by ho hlídal, s ním major Plecitý posílat nemusel. Na jeho rotě se to ještě nestalo, ale u jiných útvarů se nezřídka jeden z dvojice pokusil o útěk přes hranice. To, jak velitel věřil, u četaře Hůzky nehrozilo. Peterovou velkou láskou bylo pozorování zvěře. Od klukovských let chodíval s tátou do hlubokých lesů na Velké Fatře, kde spolu potkávali srnce, jeleny a divočáky. Občas narazili i na medvěda a velmi vzácně zahlédli menší smečku plachých vlků, kteří se vždy drželi v bezpečné vzdálenosti. Táta byl totiž myslivec a chlapce brával do lesa sebou. Zpočátku téměř denně, později už jen odpoledne po škole. A když Petr trávil týdny na internátu v Žilině, tak už jen o víkendech. Jednou těsně po západu slunce spatřili v sedle pod kľakem statného paroháče. 18. stál na planince ani ne 200 metrů od nich a hleděl jejich směrem. Petr by byl vsadil boty, že je jelen musí vidět a cítit. On se ale ani nepohnul. Budeš střílet, ocko, máš ho jako na dlaní. Táta mu položil ruku na rameno, ale zrak nechal upřený na jelena. Nie, Petr, nebudem. Tak jeho chlapáka nesmíš zabít. Je to pán tohto lesa. Táta Petra naučil úctě k přírodě a jejím obyvatelům. Vycvičil ho ale i ve střelbě, to když bylo potřeba snížit stavy přemnožených srnců nebo černé zvěře. Josef Hůzka dokázal 1 ranou skolit kance na 0,5 kilometru a po čase musel s hrdostí uznat, že se mu syn už vyrovná. K tak přesné ráně ale potřebujete nejen sokolí zrak a pevnou ruku, ale i dokonalou zbraň. Táta takovou měl, kulovnici po svém otci, kterou vyrobili ještě před válkou ve Strakonicích. I tuto neděli měl Petr povolenou samostatnou hlídku.
Po celodenní túře po pohraničních hřebenech se vrátil na rotu k večeři a pak vyrazil na další procházku. Tentokrát jen 5 kilometrů ke zřícenině zámečku Diana Hof, aby pozdravil kluky, co se tam nudí na špačkárně za kulometem. Slunce, které viselo kousíček nad obzorem a během chvíle se chystalo zapadnout, zalilo pozorovatelnu i horní část louky zlatavými odstíny. Hej, čo sa tu náflákáte? Zavolal Peter nahoru. V odpověď na něj vykoukly rozesmáté tváře Jendy a Ivana. Peter pokračoval podél drátů k lesu, tam to obrátí a půjde zpátky. Najednou mu zrak zavadil o něco, co do známé krajiny nepatřilo. Nebýt pohybu, byl by to nezahlédl. Oslňovalo ho totiž slunce. Zatímco to něco se pohybovalo v tmavé části louky, kam z bavor dopadal dlouhý stín stromů. Zastavil se, rukou si zaclonil oči a zaostřil do stínu. Od lesa, co je těsně před hranicí, běžely 2 postavy. Jedna z nich byla nepřirozeně vysoká, nějaký čahoun. Když se podíval pozorněji, uvědomil si, že to je člověk, který na ramenou nese dítě. Stuhl. Co teď? Měl by za nimi poslat dávku. Narušitelé nesmějí projít, takový je rozkaz. Aniž si stihl rozmyslet, jestli chce střílet, automaticky strhl samopal z ramene a zamířil. Okamžik na to ale přepnul zbraň ze samočinné střelby na jednotlivé výstřely.

0: 28. listopadu 1999, Český les. Tentokrát to přišlo dřív než obvykle. Poslední záchvat jsem měl před měsícem a podle dosavadních zkušeností měl být aspoň čtvrt roku klid. Že by se interval začínal zkracovat? Věděl jsem, že mám na nejvýš 3 vteřiny, spíš jen 2, tak jsem si stihl sednout na stářím rozpukaný asfalt, když jsem přestal vnímat všechno kolem a tváří mi projela prudká bolest. Před očima jsem měl temno a jediné, co jsem viděl, byl voják, který se dívá mým směrem přes mířidla samopalu. Pár okamžiků si srovnává zbraň, pak téměř neznatelně pohne ukazovákem na spoušti. Bolest proti dosavadním pravidlům ustoupila dřív, než voják stačil stisknout spoušť. A ještě něco bylo jinak. Když jsem se navracel do bdělého stavu, tak jsem si na rozdíl od předešlých případů uvědomil 2 věci. Tenkrát při útěku jsem vojáka zahlédl na 300 metrů. Jak to, že mu teď hledím zblízka do tváře? Vždyť tehdy jsem žádný obličej neviděl, nebo aspoň můj mozek mi poskytl informaci jen o mrňavé vzdálené postavě. A ta druhá věc, nikdy dřív jsem si toho nevšiml, až teď. Záchvat byl na dobro pryč a tak jsem se zvedl. Zase jsem vnímal všechny přítomné. Kromě Emmy nikdo z nich nechápal, co se tu právě stalo. Otočil jsem se k Peteru Hůzkovi a mlčky na něj civěl. Vy jste nemířil na mě. Peter Hůzka se na mě podíval, jako bych mluvil velšsky. Na jeho vkus se v příliš krátkém okamžiku odehrálo příliš mnoho věcí. Přesně 2. Nejdřív můj záchvat a teď konstatování, které nečekal. Zareagovala Renata. Pohotovost měla v popisu práce. Co tím myslíte, Tibore? Vaše zbraň mířila o kus vedle. Oznámil jsem Peterovi bez dalšího vysvětlování. Počkejte, jak to víte? Zeptala se Renata, která začínala ztrácet půdu pod nohama. Pohledla na Petera. Vy jste na pana Tibora nemířil? Na koho tedy, když ne na něj? Na paní Emu?
1: Na Emu ne. Dál, odpověděl jsem. Vy jste nestřílel na nás. Chtěl jste nás nechat utéct.
0: To nebyla otázka, byl jsem si tím 100% jistý. Peter Hůzka se konečně probral, na sucho polkl a přikývl. Než začal vyprávět, zapálil si další cigaretu.

20. května 1984 Český les. Aniž si to stihl rozmyslet, jestli chce opravdu střílet, četař Peter Hůzka automaticky strhl samopal z ramene, zamířil a položil prst na spoušť. A jakoby se dotkl něčeho žhavého, hned ho zase dal pryč. Ani za zlatý prase. Na civilisty, navíc s dítětem, střílet nebude. Jenže v tu chvíli ho zaujal pohyb nějakých 100 metrů vlevo od běžících postav. Dvojice psů, která se tryskem přibližuje k uprchlíkům. Ti o nich ale nevěděli, protože psi vyběhli z vnitrozemí, měli je tedy za zády. Navíc psi loví kořist za naprostého ticha, nevrčí, neštěkají, běží. Tihle dva uháněli plnou rychlostí a během 10 vteřin svou kořist doženou. Samostatně útočící psi byli ďábelským prostředkem ostrahy československých hranic. Ostrahy ne před nepřítelem, ale před lidmi, kteří se chtějí dostat ven. Sebemenší dotyk se signálními dráty nejenom spustí poplach, ale současně otevře kotec s dvojicí německých ovčáků, kteří vyběhnou za narušitelem a dostihnou ho dřív, než na místo dorazí hlídka. V pohádkách, které se vyprávějí v propagačních filmech, jeden pes na člověka skočí a svalí ho na zem, zatímco druhý čeká připravený zasáhnout, kdyby ho ten první na zemi neudržel. Peter ale dobře věděl, že výsledkem takového lovu je téměř pokaždé smrt. Velice krutá. Tentokrát budou jejich obětí dva lidé s dítětem. Toho dne byli ve službě Haky, kterého před půl rokem Peterovi přidělili na výchovu jako odrostlé štěně, a Fena Aga, jeho matka. Jak Haky dospíval ve statného psa, Peter se s ním skamarádil. Byl to sice služební pes, majetek Československé lidové armády, Peter ho ale považoval za svého. Měl ho rád. Haky běžel vpředu a Aga se mu snažila stačit. Jakkoliv byla v kondici, její věk byl přece jen znát a vzdálenost mezi nimi se zvětšovala. Aga uprchlíky dostihne, až bude jeden z nich na zemi, a ten druhý stále poběží v marné naději, že se dostane k hraničnímu potoku. Zbývalo na nejvýš 5 vteřin, než se stane, co se má stát. V neuvěřitelně krátkém okamžiku se Peter musel rozhodnout. Aniž měl čas pomyslet na důsledky, otočil pojistku do polohy 1, zamířil na Hákyho a vystřelil. Trefit cokoliv na 300 metrů dokáže leda zkušený lovec, a to jen při štědré dávce štěstí. Zkušeným lovcem Peter byl. Na jistou ránu by ale potřeboval pořádnou zbraň k přesné střelbě konstruovanou. Samopal vzor 58 takovou zbraní není. A trefit na takovou vzdálenost zvíře, které běží rychlostí přes 40 km za hodinu, to už hraničí s magií. V několika vteřinách navíc potřeboval zneškodnit ne jednoho, ale oba psy. Peter nikdy později neuměl říct, jak to dokázal. Tady by se zapotil i věhlasný snajper Zajcev, o kterém se učili ve střelecké přípravě. Jenže Peter vystřelil 2 rány a oba psi padli jako podtětí dřív, než dostihli své oběti. Ještě několik vteřin držel zbraň připravenou k dalšímu výstřelu, než ji sklonil. Pak se roztřásl a po tvářích mu stékaly slzy. Odpusť, Háky, kamaráde. Když se mu zamlžený zrak znovu zaostřil, postavy právě mizely v lese za hraničním potokem. Tak to zvládli, chvála Bohu. Peter v duchu děkoval tátovi, který ho odmala cvičil ve střelbě.
Až v tu chvíli zarechotil kulomet ze špačkárny. Jenda s Ivanem se konečně probudili a poslali pár kulek do lesa. Peter jen doufal, že nějaká z nich náhodou nenašla cíl.

0: 28. listopadu 1999, Český les. Že z toho budem mať průser, na to som pomyslel, až keď bolo po všetkom. Samozrejme som sa im snažil nahovoriť, že som strieľal po narušiteľoch a že som netrafil, lenže skúste sa netrafiť a na takú vzdialenosť dvomi výstrelmi omylom zložiť dvoch psov v behu. Hneď poznali, že tomu sám neverím. Chvíli bylo ticho. Tak dlouhé, že René zastavil kameru.
1: Co bylo pak, pane Housko?
0: Zeptala se Renata, když se zpamatovala.
1: Sakra, René, natáčej, ty vole! Takže znova, co bylo pak, pane Housko?
0: Čo by bylo? Do lochu som išiel. Prokurátor mi navrhol 7 rokov a 10 mesiacov a súd to potvrdil. Možno mi pripočítali k dobru, že som nič nezapieral, nemalo by to zmysel. Každopádne som tých takmer 8 rokov v Sabinové vyfasoval. A potom som si mal odkrútiť zvyšok služby, lenže prišiel prevrat. Po pár mesiacoch ma pustili z kriminálu rovno do civilu. Epilog. Podle Renatina scénáře to měla být půlhodinová reportáž o podařeném útěku jedné mladé rodiny z Československa. Útěku, kde šlo o život a kde figuruje i padouch ve službách komunistického režimu, který se je podle rozkazu pokusil zabít. Jenže to, co z toho vzešlo, se šabloně seriálu zcela vymykalo. Zatímco se ostatní díly dočkali několika úspěšných repríz, Renatinu reportáž odvysílala Česká televize pouze jednou, a to možná jen nedopatřením. Někdo šikovný ji ale včas nahrál na YouTube, kde je k nalezení pod názvem Útěky za železnou oponou, pohraničník střílel, ale netrefil. Hůzkovic rodinu jsme pozvali na letní prázdniny do Walesu. Peter se zprvu zdráhal nabídku přijmout, přece jen jsme cizí lidé a tak. Nakonec se ale prořekl před ženou a ta mu na vybranou nedala.
1: Boli to naše najkrajšie prázdniny,
0: napsala prý Hůzkovic dvojčata v září do slohové práce.

Knihu povídek Muzikant na jezeře napsal Mirek Vostrý. Vydalo nakladatelství Návrat domů v roce 2023. Četl Vladimír Hauser. A teď už kapela Adonai.

kapelu Adonai na Rádiu 7 pouštíme relativně často a alespoň já osobně mám jejich tvorbu moc ráda. A konkrétně tahle chvála Pravý náš Bůh Boha popisuje a nazývá několika jmény. Jedním z nich bylo i Jahve, což znamená jsem, který jsem. Tak pojďme tohle boží jméno Jahve vyjádřit a vyvýšit i v další chvále.

0: Na Rádiu 7 jsme se dostali ke 13. hodině. Máme úterý 23. června a následujících 60 minut patří fortepiánu. Hezký poslech vám přeje Aneta Lofítková.
1: Fortepiano.

0: Vítejte při poslechu pořadu Fortepiano. Od mikrofonu z brněnské redakce Rádia 7 vás zdraví jako obvykle Lenka Malinová. Jméno a taky život Jana Talafanta je spojen s Biblí. Stál u zrodu biblického překladu Bible pro 21. století, ale nejen u něj, propagoval Bibli po celé zemi, a to zdaleka není vše. Jak moc Bible zasáhla a dosud zasahuje do jeho života, o tom si budeme povídat v hodince, která se nám otevřela, a já vítám tebe, Honzo. Vítám tě.
1: Děkuju. Dobrý den.
0: Odkud jsi přijel, prosím tě?
1: Přijel jsem z Kroměříže, kde bydlíme s rodinou.
0: A můžeš říct, jakou práci děláš? Čím se zabýváš? Jak vyděláváš pro rodinu penízky?
1: No, to jsou různé verze odpovědí. Máme malé nakladatelství s manželkou, tak z toho je nějaký přínos a máme nějaké drobné dědictví, které přináší trošku peněz, takže nemusím úplně nutně strávit 8 hodin někde v práci nebo v továrně. Takže je to různé příležitostné.
0: Více možností. Děkuju. My se o tvém životě dozvíme v tom našem povídání určitě více a já se na to docela těším, že uslyšíme trošku nebo budeme moci nahlédnout do toho tvého života. A já jsem to naše dnešní povídání nazvala s Biblí v ruce, protože si myslím, že ta Bible je něco zcela zásadního ve tvém životě, je to tak?
1: Určitě.
0: Upřesníš, prosím tě, tu moji větu, že jsi inicioval další biblický překlad, to není úplně přesně řečeno, že jo?
1: Ne, já jsem žádný biblický překlad neinicioval, ale občas se mi stane, že něco je iniciovaný lidma, kteří slyší z nebe nebo z hůry, nebo je iniciovaný Bohem, a pak se k tomu moc rád připojím a trošku třeba pomůžu k tomu, aby se to uskutečnilo a z toho okamžiku nějaký myšlenky a nápadu, aby se to dostalo do rukou lidí a mohli šustit stránky a mohli číst Bibli sami.
0: Tak my se k tomu ještě dostaneme trošku zevrubněji v tom našem dnešním povídání, ale začněme od začátku. Kdy poprvé Bible vstoupila do tvého života?
1: No, to bylo určitě v roce 1990, kdy já jsem z úplně ateistický rodiny, kdy jsem byl vychováván, že Bůh není, nebo se ani o tom nemluvilo, ani jsem nevěděl, jestli je nebo není, a po té revoluci nebo okolo té změny, tak jsem najednou se setkal. Vím, že mě oslovil v únoru 90 v tramvaji Leo Šprincl, který ho zdravím, jestli se to k němu dostane, a jenom říkal, chceš důkazy, věříš Boha? A já jsem říkal, no já vlastně nevím. A chceš důkazy o tom, že Bůh existuje? Jsem říkal, no to bych docela chtěl, že jsem v té době chvilku studoval na matfizu a ty důkazy tam byly, ta hlavní věc v té matematice. A on mi dal svoji vizitku a říká, tak si o ně napiš a já ti to pošlu. A pak jsem ho viděl znovu asi za 25 let, ale mezi tím mě skutečně poslal.
0: A napsal jsi?
1: Napsal jsem si, poslal mi kousky Bible různý, ještě to byly takový ty modrotisky, takový několikátý kopie.
0: Ano.
1: A zaujalo mě to a začal jsem přemýšlet o Bohu, a pak na jaře 90 jsem se potkal s partou Američanů, kteří přijeli do církve bratrské na misi z Ameriky, z Jacksonu, Mississippi, a to mě přišlo hrozně zajímavý vidět opravdický Američany, to ještě lidi měli rádi.
0: To bylo těsně po revoluci, to bylo ještě exotické.
1: Mohl jsem konverzovat anglicky a ta Bible mě tak jako moc nezajímala, ale oni o tom pořád mluvili, tak a jednu mě dali. A tu jsem začal číst a začal jsem tam hned hledat různý protiřečení.
0: A našel,
1: docela se zapotili, našel spoustu. Souviselo to i třeba s tím s překladem, který mě dali ekumenickou Bibli, kde to vlastně jsem tomu třeba nerozuměl. Takže mně přišlo, že to jsou protiřečení, a v těch jejich anglických biblích to bylo jinak, takže to bylo pro ně napínavý.
0: Měl si téma, o čem mluvit, že? Kdy se stalo, že to tak nějak cvaklo, víš, co myslím, jako kdy jsi přestal tu Bibli vnímat jako nějaký text, kde hledáš prostě ty protiklady a takové, ale kdy začala k tobě mluvit?
1: No, to bylo poslední den, to už bylo v červenci tady s těma Američanama, kdy jsem se zbudil ráno, to byla jenom sobota v nějakým kempu někde u Turnova nebo někde, kam vzali pár lidí sebou, A jeden z nich, tenkrát mu bylo 23 let, tak seděl pod stromem ráno v 5 hodin a četl si žalmy. A já jsem prostě viděl, že nečte knížku, že se něco děje nadpřirozený, že k němu mluví Bůh a že nedokážu to popsat, ale viděl jsem, že je něco zvláštního na tom člověku a na ty knize a od té doby jsem ji začal číst jinak a vlastně asi o měsíc později, tak jsem opravdu uvěřil v Pána Ježíše Krista, dal mu svůj život, ale to by bylo na hodinu samo o sobě.
0: Vzpomeneš si, co tě oslovilo, nebo co tě přimělo k tomu, že jsi vydal svůj život Pánu Ježíši? Protože každý to máme jinak. Někoho osloví obrovsky boží láska, někoho osloví souvislosti, naplněná proroctví a tak dále. Co by to bylo u tebe?
1: Bylo asi všechno možné dohromady. Určitě to byly tyhle lidi a určitě mě nepřesvědčilo to, co říkali. Já si to vůbec nepamatuju, co říkali, ale pamatuju si, že na nich něco bylo. Že když se třeba modlili k Bohu a já jsem byl tam seděl s nima v té místnosti, tak jsem si říkal, to je divný, já vůbec žádného Boha nevěřím, ale já bych se hned modlil s nima. Prostě oni s někým mluvějí, ten někdo jim odpovídá, takže tohle tam bylo. A pak, když jsem odjížděl vlakem, odtamtud na druhou stranu než oni do Náchoda, odkud původně jsem, tak seděl jsem ve vlaku a brečel jsem a věděl jsem, že Bůh je. A nějak jsem to nedokázal si vysvětlit a ještě mi to trvalo nějakou dobu, než jsem nějak porozuměl, nebo mi někdo řekl, že důležitou roli hraje taky Ježíš, že nejde jenom o to věřit v Boha, ale to bylo už jakoby snadný, že ty lidi, když mi to řekli, tak říkal, tak jestli je Ježíš tak důležitý, tak dobře, tak Ježíš je vstup do mýho života, změň mě a jestli mě změníš, protože jsem věděl, že jsem sobecký, arrogantní a nějaký slovo další, co by se nehodilo do rádia, tak jestli mě změníš, jestli to dokážeš, tak já budu žít zbytek svého života pro tebe. Dobrou noc. To bylo v 10:30 večer 28. srpna 1990.
0: Si to pamatuješ?
1: Jo. A on přišel a změnil mě a já se snažím to slovo, co jsem mu dal, dodržet a občas trošku někdy se to i daří.
0: Co se změnilo v tvém životě? Jaký jsi žil před tím život a jaký jsi žil potom?
1: Na jednu stranu, jako jsem to byl, že pořád jsem měl všechny ty bláznivý nápady a byl jsem jako přidrzlej kluk, ale něco se změnilo úplně vevnitř, že už jsem nežil pro sebe, že mě začalo zajímat, co chce Ježíš, že jsem vnímal, že mě zachránil, že najednou vím, kam směřuje můj život, že jsem byl v bezpečí, v klidu a boží pokoj přišel do mýho života. Prostě se přehodila vyhybka.
0: Byla to revoluce, protože já si vzpomínám i na ten svůj příběh, na ten svůj život, když člověk, který nikdy o Bohu doma neslyšel a žil v ateistickém prostředí, což byla většina z nás, a najednou začne objevovat tady tyhle dosud nevídané věci, tak je to dost velká revoluce v životě.
1: Ne, já si pamatuju, že já jsem stejně navzdory radám všech začal číst Bibli od začátku a pak jsem tam něco přeskočil. Pamatuju si, jak jsem asi měsíc po tom obrácení jsem četl knihu Josue a úplně jsem si říkal, to je jako ve mně, že ty, jakoby boží království přišlo do ty země plný těch bezbožných národů a názorů a vlivů. To jsem byl já a nejdřív teda překročili ten Jordán, vstoupili tam a pak dobili to první město a pak Jericho, že jo, a pak to druhý, to se nepovedlo na poprvé a pak postupně krůček za krůčkem roky až snad do doby krále Saula a Davida teprve dobývali to celé území, co měli a po celou dobu tam bydleli ty nepřátelé a já jsem to bral jako, že to je můj život, moje hlava, moje myšlenky, že už tam vstoupilo boží království, ale naprostá většina mě pořád je ještě plná toho sobeckého přemýšlení předtím a bylo potřeba město po městu,
0: dobývat.
1: Kousíček po kousíčku to dobývat a obsazovat a tak jako tam po kolika 32 letech To ještě zdaleka neskončilo. Ještě,
0: pořád další dobývání.
1: Pár bodů možná měst nebo nějakých záchytných bodů už se daří držet, ale boj není u konce.
0: To je ten zápas, který je asi až do konce života, který se v té naší duši a mysli v našem srdci odvíjí. Krásně to popsal John Bunyan v té své knize Svatá válka, kde popisuje stav města duše, o které usiluje jak Ježíš, tak i ten zlý diabolos. Takové alegorické vyjádření, ale úplně to svědčí o tom, nebo ukazuje to, co se odehrává v každém z nás. Takže dobývání a dobývání neustále.
1: Nebo taky mě napadlo jeden přítel, který mu v té době bylo 86 let, tak mi říkal, že narazil na strašně krásnou knížku od Čapka, která se jmenuje Obyčejný život. A ta kniha není dlouhá, ale celá, jako pořád jsem čekal, kdy to bude zajímavý, a pak jsem jí dočet do konce a byl popisován život obyčejného člověka v té době na přelomu před první světovou válkou a po ní. A ten člověk na konci hodnotí svůj život a říká tam, že celý jeho život, jakoby uvnitř něho bylo spousta různých osob. Jeho rodiče, prarodiče, přátelé, jeho různý já, jeho dobrodružný já, jeho zlý, arrogantní já, jeho hodný, dobrý já, a že vždycky někdo z nich se mu podařilo vystrkat ty ostatní a posadit se na trůn jeho života. A někteří vládli jenom kratičkou chvilku, někteří hodně křičeli, ale nevládli nikdy. Že to je podobná věc, že se dere na ten trůn spousta různých našich já, a strašně krásný je posadit na ten trůn Ježíše v našem životě a umlčet tyhle ty různý já, aspoň v některých chvílích, nebo nejlepší je na pořád. Takže tohle teda fakt doporučuju, Obyčejný život.
0: Tak děkujeme za tento tip a možná padnou ještě další tipy během toho našeho dnešního povídání. Teď si dáme první písničku, ty jsi mluvil o těch žalmech, jak tam pod tím stromem ten mladý muž četl ty žalmy, tak já tady mám jeden žalm pro tebe a myslím si, že ti bude velmi blízký.

0: ছাতু হত গে মাই আশর পে অন্তেন বেরিত রালে উলোইব বেকল আশর যাসে যাসলিখ.
1: Posloucháte Rádio 7, pořad Fortepiano, kde právě dozněla píseň zhudebněný Žalm první. Co ti tato píseň připomíná, Honzo?
2: No, jednak jsme si mohli povídat o Žalmu 1, ale tenkrát, když jsem pracoval v nadačním fondu Bible 21, tak tohle byl takový nápad, jak ten kousek, ty Bible 21, dostat k lidem jiným způsobem, takže ač jsem hudební antitalent, tak jsem se na chviličku stal hudebním producentem, spoluproducentem, že jsme říkali, to by bylo krásný, kdyby to někdo naspíval po svým ty žalmy s tím textem z Bible 21, a Jana Perstová se toho s Petrem Mačkem nádherně ujali a vytvořili tady to CDčko, který mám rád, který mluví, který by stálo za to, kdyby bylo slyšet.
1: Ano,
2: víc.
1: Ano. Tak občas z něho něco vytáhneme i v našem vysílání, protože je to tam slyšet. Je to tam slyšet, že to zpívá někdo, kdo tomu věří, tomu textu. A to není vždycky samozřejmé. Ten biblický text samozřejmě sám o sobě může k nám promlouvat, ale tím víc, když ten interpret tomu věří. Tak byly doby, kdy jsme měli v naší zemi utrum a nemohli se tady tvořit a vydávat hlavně žádné biblické překlady. Měli jsme tu Bibli Kralickou, která se tak potají různě šířila a vozila. To by bylo další veliké téma, ale to nebudeme moc otevírat. Prostě Bible Kralická tady nějakým způsobem byla a církev ji používala. Po revoluci se otevřely ty dveře a ty možnosti a vznikl ekumenický překlad, veliký to počin. A potom těch překladů následovalo trošku víc a ty jsi měl možnost nějak být u toho. Ty už si tady řekl Bible 1.20, to je pojem, který asi všichni už dneska známe, ale tehdy to bylo také něco výjimečného, co vznikalo.
2: No hlavně to vzniklo úplně ze spoda, že já krátce po tom, co jsem se obrátil, tak jsem se připojil do sboru, kde jsme četli Kralickou Bibli a

0: dodnes, když chci říct něco hezkýho svý ženě, tak jí řeknu, mnohé ženy statečně sobě počínaly, ty pak převyšuješ je všechny a řeknu, přísloví 31, řeknu to kralicky. A jako by to uvízlo ve mně, ale když se překládaly knížky z angličtiny nebo z jiných řečí, tak kraličtina jako často nevyjadřovala, co tam je. A ten ekumenický překlad, on je fantastický, byl to výborný počin a vůbec to nechci hanět. A byla to ta první Bible, co jsem čet a jsem za to moc vděčný. Přesto to překládali vlastně v 70. letech překladatelé, kteří spousta z nich chodili do školy za první republiky a byli to akademici, teologové a už v té době ta řeč byla trochu starší a já vím, že se mnou leckdo nebude souhlasit nebo něco, ale taky se stávalo, že třeba pro ty překlady člověk viděl, že tam je něco trochu jiného. Po té revoluci v 90. letech a potom, že je potřeba nějakého dalšího překladu a se ten tým lidí pod vedením Saši Fleka tak začal na tom pracovat a vlastně je to hrozně zajímavé, že i Saša začal překládat a až potom vystudoval si teologii a studoval ji celou dobu s tím záměrem, že chce překládat Bibli a pracoval přitom na tom, že mnozí teologové nejdřív vystudují teologii a pak třeba se dostanou k překládání Bible a vlastně to je pár semestrů řečtiny, hebrejštiny, co měli, ale Saša, když studoval proto, aby překládal, tak se na to zaměřil, že vlastně se dostal mnohem hlouběji do toho a přesto ten překlad, který vytvořil, možná to stojí za to říct, že se často lidi ptají, který překlad je nejlepší, dneska je těch překladů spousta. A on na to odpovídal, to je jako kdyby se někdo zeptal, které kalhoty jsou nejlepší. A že odpověď je, no, nejlepší jsou kalhoty podle toho, co zrovna děláte. Když jdete sportovat, tak jsou nejlepší možná tepláky, když jdete s kamarádama do kavárny, tak třeba džíny a když jdete do divadla nebo na svatbu, tak si vezmete nějaké oblekové kalhoty a spousta mezi tím, a takže jsou tu studijní odborné překlady, které by se daly přirovnat obrazně k těm oblekovým. A je tu třeba Slovo na cestu, který je velmi, velmi volný překlad, který by šel v tomhle obrazu říct, že je ten teplákový. A Saša říkal, ta B21, to je takový džínový překlad, aby to lidi normálně mohli číst. Bylo to poměrně přesný a přitom to nebylo zase náročný. Já v té době moje děti, když jim bylo třeba 15 klukům, tak když otevřeli ekumenický překlad a přečetli z něj nějakou větu, tak oni říkali, no já rozumím každému slovu, který tady je v té větě, ale nevím, proč je někdo dal dohromady do jedné věty, nedává mi to úplně smysl. A ty B21 rozuměli v té době. Takže mě to oslovilo ten směr, aby existoval tenhle ten překlad a dotkl se mě to a chtěl jsem nějak pomoct tomu, aby to bylo na světě, aby to lidi mohli číst.
1: To bylo v té době asi velmi důležité u nás, protože nám chyběly takové překlady, zatímco jinde ve světě, třeba i v té angličtině, měli k dispozici celou řadu právě takových typů překladů Bible, tak u nás něco takového chybělo. Takže to byl takový docela velký počin a vy jste jezdili po celé naší zemi právě s Janou Peštovou a se Sašou Flekem a já jsem chtěla říct propagovali, ale já jsem nenašla jiné slovo. Co jste dělali?
0: Jedna věc je obecně čo dát vědět lidem, že je tu Bible, že to je jiná kniha než všechny ostatní. Ve skutečnosti to není kniha, ale knihovna, spousta různých knih. Mm-hmm. A pomoct lidem, aby si ji zamilovali, tu knihu, aby zjistili, že to je živá kniha, že mluví znovu a znovu stejný místa, mluví jinak, protože za ní stojí někdo živý. No ale druhá věc byla, že když jsme jezdili v těch letech před tím vydáním, možná 7 let, předtím možná ještě víc, tak ten cíl byl dát vědět o tom, že to je potřeba, takovýhle překlad, zároveň dát vědět lidem o tom, že se to narodilo z Boha, nějak to přenést, což nešlo nijak jinak, než osobně. Já mám takovou, jako ve svém životě, takovou snahu, jedno místo, v 1. Janovi 5.4 je napsaný všechno zajisté, co se narodilo z Boha, přemáhá svět, zase kralicky, že když se mám do něčeho pustit, tak je lepší, než něco si vymyslet a pak prosit Pána Boha, aby se z toho stal součástí, tak je připojit se k něčemu, co se narodilo z Boha, co on už vymyslel, co chce, aby se stalo, ono se to pak většinou daří, taková věc. A tady mě to oslovilo, že se to narodilo z Boha, tahle ta věc. a s tou Biblí 21 a jezdili jsme, aby jsme to pomohli předat těm věřícím, že se to narodilo z Boha. Oni to pak, když ta jiskra přeskočila, tak to chtěli, začali potom toužit a pak se i mohlo stát, že vlastně po tom vydání v roce 2009 se za prvních 28 dní prodalo 50 tisíc kusů ty Bible 21, což je něco
1: neuvěřitelného. Je docela velké číslo, ano, velké číslo. A dodnes se prodává 21, že jo? A tam byla potom nějaká revidovaná verze, jestli se nepletu.
0: Tam šlo o to, že tenhle ten projekt vznikl někdy v roce 93, ta myšlenka, nebo 91 dokonce. A původní myšlenka byla udělat novou Bibli kralickou, podobně jako v angličtině mají New King James Version. A tím, jak právě Saša Fleck studoval Bibli, tak zjistil, že prostě došel k závěru, nebo došel k závěru s Bohem, že udělat tu čistou revizi, že vzhledem k tomu, jak je to vzdálený od dnešní řeči, jak se věci změnily, takže že to v podstatě nejde, že by to bylo pokažení toho překladu a tam došlo k ty revizi toho, ty vize, nebo spíš jakoby, že ta vize byla nějaká jako širší a teď se zaměřila právě vytvořit ten překlad pro čtenáře tady ty doby toho 21. století nebo začátku 21. století, aby měli tu obyčejnou normální Bibli pro každodenní čtení a tam se ten text Nového zákona někdy kolem roku 2004 trochu změnil, ne tak moc, a já jsem přesvědčený, že to bylo správně.
1: Takže doteď existuje tady tento překlad biblický a je možné si ho zakoupit. A on se vydává nebo vydával také v různých verzích a já teď mířím na to, že během těch staletí, kdy Bible se vydávala v různých překladech a v různých formátech, tak bylo různých nápadů mnoho, jak Bibli zpřístupnit lidem, aby ji měli do kapsy, aby ji měli dnes už i ve zvukové podobě, a tak dále, a tak dále. A ty si sebou sem přinesli jeden vzácný výtisk a já chci, abychom se u něho chviličku zastavili. Řekni o tom něco, co si sem přinesl. Je to také kapesní vydání.
0: Je to malinká knížečka, velká, nevím, jak to,
1: ano.
0: Jako co to popsat, čtvrtlitrová krabička nějakýho nápoje nebo něco taková. A šestka možná. A je to kniha, která se jmenuje Manuálník a vydal to v roce 1658 v Amsterdamu Jan Amos Komenský. A je to možná jedna z nejméně známých knih Jana Amose Komenského.
1: Jsme nevěděli o něm.
0: A je to vlastně Bible, kterou do nepředstavitelně malého formátu, včetně apokryfů, tak dokázal nacpat, ale jako v boží bázní to nepojmenoval Bible, říká to manuálník, jakoby návod k Bibli nebo úvod k Bibli. Protože aby se to tam vešlo, tak prostě to zkrátil. Některé části, které nepovažoval za tak významné.
1: Řekni nějaké příklady.
0: Tak dal stranou. Třeba desatero se opakuje v Exodu a v Deuteronomiu, takže při tom druhém opakování v Deuteronomiu, tak tam má napsaný jenom desatero, jako vis Exodus a má některé třeba rodokmeny, dlouhé výpisy, tak tam nedal. Omlouvá se za to na začátku, vysvětluje to, že to je jenom pro začátečníky úvod. Vím, že třeba v těch listech, v epištolách, v Novém zákoně, že občas tam má na začátku třeba jako v tečka verše 1 až 3 pozdrav. A pak má 4 a pak je ten kompletní text. A nebo některá slova, která se často opakují, jako Hospodin, Hospodinovo, tak má jenom h tečka. Nebo je, jsou, jsi, má malý tečka. Aby se to tam všecko vešlo. Nicméně na tu dobu to byl strašně zajímavý projekt a přestože se o tom nemluví, tak si myslím, že se výborně pašoval z toho Holandska zpátky do Čech, kde to bylo přísně zakázané, protože nikdo nečekal, že by Bible mohla být takhle malinká, že jo, ta slavná králíčka z roku 1613, to je obrovská kniha, větší formát než
1: A4. Ty si tedy nepřivezl sebou, protože také máš vzácný výtisk.
0: No to by bylo těžké to tahat.
1: To by bylo těžké. Sebou. No jenom to dokládá to, že jako ten nápad mít kapesní vydání Bible opravdu není originální, až dejme tomu v nějakém 20. století nebo 21. Ale že tedy v 17. století už Jan Amos Komenský vydal něco takového, co bychom mohli, i když je to teda bichlička, ale malá, nazvat kapesním vydáním, že?
0: No určitě.

0: Na Rádiu 7 posloucháte pořad Fortepiano. Mým hostem je dnes Jan Talafant a povídáme si o tom, že jeho život je spojen s Biblí různými způsoby a ještě si o tom budeme povídat i dál. Honzo, už jsme tady nakousli mnoho věcí souvisejících s tvým životem a také s Biblí, která, dalo by se říct, že tě provází v životě a je to tak, myslím si, správně v životě každého křesťana, by ta Bible měla být, protože je to takový manuál, jak jsme mluvili o Komenském, manuálník. Je to manuál, je to taková příručka, jak žít, co se tam dozvíme, tak nám můžeme zcela prakticky použít ve svém životě. Jak ovšem ten vztah k Bibli se měnil třeba ve tvém životě? Když člověk uvěří, všechno je nové, tak se třeba začte a čte. A potom po letech třeba už si říká, a to už znám. Jak to máš?
1: No, ze začátku to určitě bylo, že jsem hltal po tom obrácení, uvěření, kdy jsem pozval Ježíše do svého srdce, do svého života, tak najednou jakoby se Bible otevřela. Předtím to byla kniha jako každá jiná, najednou ke mně všecko mluvilo, celé příběhy, celé dlouhé, jednotlivá místa, klidně ke mně mluvili něco úplně jiného, než je tam napsaný. Teď mě teda napadá, co to mluvilo k mé manželce, že těsně, když jsme se seznámili, tak k ní úplně jako zasvítil, rozsvítil se verš z Janova evangelia a byl poslaný muž od Boha a jeho jméno bylo Jan. A ona mnohem dřív než já nějak jako věděla, že patříme. Ona to věděla už předtím, jenom se jí to potvrdilo, takže i Bible může mluvit úplně nebiblicky, kdy se to vytrhne z kontextu, kde tam to samozřejmě mluví o Janu Křtiteli a úplně jiných souvislostech. Ano. Ale podobné situace se stávaly, ale jak je to v čase, tak mě přijde jako ta hlavní věc je, že v čase mě ta Bible baví mnohem víc a víc, protože ji můžu číst do hloubky, že to je jako kdyby člověk nejdřív plaval po hladině jenom a užíval si ty živý vody toho slova a že v tom plave a potom začal šnorchlovat a úplně žasnul a teď viděl ty korálový útesy a rybičky a celý ten život a potom by se začal potápět do hloubky víc a tam by viděl ty poklady, který nejsou vidět z hladiny, který tam leží jenom čekají k vyzvednutí a prostě člověk žasné a tohle myslím, jako by mě bolí nebo trápí, že my křesťané čteme Bibli strašně povrchně. I když ji čteme, někteří z nás si myslíme do hloubky, pořád jsme jenom na povrchu. Tam jsou tak obrovský, neuvěřitelný poklady a jako chtěl by se mě o tom mluvit. Ale je vlastně ten vztah Bibli by měl vyjadřovat, nebo pro mě je úplně klíčový to známé podobenství o rozsévači z Matouše 13. A teď si nás poslouchají věřící, říkají, je zase podobenství o rozsévači, to dobře znám, prostě ty půdy a všecko. A uprostřed toho podobenství o rozsévači se tam mě něco ptají učedníci Pána Ježíše a on jim odpovídá, vám je dáno znát tajemství Božího království, ale jim ne. Pak něco říká a pak je dvojtečka a to tajemství nebeského království, je tam napsaný Matouši, tajemství nebeského království a pak je tam to tajemství nebeského království napsané. Normálně je to tajemství, je to něco, co bylo skrytý, co nikdo nezná a je to tam napsaný. A teď, co my všichni, kdo tak dobře známe, to podobenství o rozsévači, tak co je to tajemství? Co to říká Pán Ježíš? To je asi ta úplně nejdůležitější věc z toho podobenství. A hele, většina z nás to neví. A teď, když to přečtu, je to v 12. verši, 11. a 12. verš, vám je dáno znát tajemství nebeského království, odpověděl jim, ale jim to dáno není. A teď to řekne, tomu, kdo má, totiž bude dáno a bude mít hojnost. Ale tomu, kdo nemá, bude vzato i to, co má. Tak to je tahle ta věta, je tajemství Božího království. Je to klíč, jak vstoupit do nebeského království, jak se tam dostat. A teďka si, jako, si představu, jak jste vzdychli, no to je hezký, no to je tahle ta věta, co to znamená?
0: No a co s tím?
1: Co s tím? No, o tom to je. Teďka můžeme začít se potápět a hledat ten poklad. On tam v hloubce je, a nebo můžeme začít kopat, nebo někdo si myslí, že to ví. Já si myslím, že to je o tom, že Pán Ježíš nezačal mluvit o něčem úplně jiným, ale mluví pořád o tom podobenství, o tom rozsévači a říká, tam je nějaká věc, kterou když někdo má, tak mu bude dáno a bude mít hojnost. A když ji nemá, tak přijde i o to, co má. Takže to není cokoliv, je to něco určitého. A on celou dobu mluví o zasetém semeni živého Božího slova do dobré připravené úrodné půdy našeho srdce. Takže kdo má zaseté obživené Boží slovo do dobré připravené půdy svého srdce, tak tomu bude přidáno, bude mít hojnost. A kdo nepřijal to slovo, buď ho vůbec neslyšel, padlo na tvrdou půdu, na jinou, nebo vůbec nikam nepadlo, nebo to srdce není připravené, je to suchá pustina nebo něco, tak ten přijde i o to, co má. A tady je tajemství Božího nebo nebeského království, když dovolíme, aby Boží slovo teď, že lidi to říkáme, nebo říkáme to jako synonymum, že Bible je Boží slovo, ale že teď řeknu takovou jako zdánlivě kacířskou větu, že v Bibli není jenom Boží slovo. V Bible není Boží slovo. V Bibli je Boží slovo, ale a v celém kontextu asi Bible jako celek je Boží slovo, ale Žalm 14 začíná slovy Bůh neexistuje, Bůh není. Tak to není evidentně Boží slovo, že? Boží slovo už je to v kontextu, že? Jen blázen může říct, že Bůh není. Ale v Bibli jsou slova bláznů, slova vrahů, slova ďábla dokonce, takže do toho svého srdce potřebujeme přijmout Boží slovo. Ale když to budeme dělat a dovolíme, aby to zakořenilo to slovo a šlo do hloubky ty kořeny, tak z toho pak vyroste něco krásného. Vyroste v našem srdci strom života, který bude dávat ovoce, který bude dávat život a možná tu nesmrtelnost, jako v tom ráji na začátku, a budeme my i lidi kolem nás, tak budou chtít ochutnávat z toho ovoce.
0: Tak já myslím, že to, jakým způsobem mluvíš, může i nás všechny povzbudit k tomu, že je dobré zalovit. Že je dobré lovit a jít trošku do těch hloubek. Jak si uchovat tu lásku k Bibli? Máš na to nějaký recept?
1: No, otvírat jí, jako donutit se, i když nemám čas, tak já třeba dneska jsem vstal a věděl jsem, že jdu sem do rádia, tak a ještě jsem chtěl svoji, máme 3 dospělé děti a pak ještě máme 7letou dceru s jednou ženou pořád a já ji vodím ráno do školy a máme tu školu asi 1,5 km daleko a celou dobu si povídáme a věděl jsem, že hned jak přijdu zpátky domů, tak musím jet sem do Brna a tak jsem si na mobilu otevřel Bibli a přečet jsem si dneska Žalm 50 a čet jsem si ho za chůze cestou domů, s malem jsem se srazil s nějakou paní, která mě pozdravila, tak jsem se jí omluvil, ale prostě se donutit se si ten kousek přečíst a nechat se prostě pomazlit se s tím slovem, nechat ho, aby mluvilo.
0: Ano, tady nám přišel pozdrav, tak já ti ho přečtu. Tak, zdraví nás oba dva Eva Budzáková z Lanškrouna a též vás, bratře Talafante, vzpomínám, kterak jste v Ústí nad Orlicí vyprávěl o Súdánu. Vše natolik zajímavé, že ráda poslouchám. Nejpodnětnější ovšem ukázání tak řečeného manuálníku Komenského. Nikdy jsem o něm neslyšela. Kraličtinu mám ráda, pro češtináře, byť amatéra, studánka živé vody. Tak děkujeme za tento pozdrav.
1: No taky děkuju.
0: Tak to se nám tak krásně hodí do toho našeho dnešního povídání. Ale pojďme se ještě trošičku posunout, protože já bych chtěla, abys ještě něco řekl o dalším překladu, který není tak moc známý a ke kterému ses taky tak nějak nachomítl. Víš, co myslím?
1: Vím. Jedná se o překlad Miloše Pavlíka, který se podařilo vydat česky, dokonce i slovensky. On ho přeložil do obou jazyků a je to strašně zvláštní překlad, protože je v něm obrovské množství poznámek. Ten překlad, ten by byl hodně možná, že to by to nebyl ani ten do toho divadla, možná, že by to byl nějaký oblek někam do laboratoře při tom srovnání těch kalhot, ano. Protože prostě vůbec nehledí na krásu jazyka, ale s obrovskou důsledností se snaží ani ne přeložit, spíš obtisknout ty biblické jazyky do češtiny a taky do slovenštiny, protože Miloš Pavlík je z Moravy, ale komunisté ho v 50. letech vyhnali na Slovensko, až někam daleko na východní Slovensko. On byl matematik a mikrobiolog, myslím, a tam byl v nějakém ústavu a pak se odtamtud dostal do Dolního Kubína a tam prožil zbytek života, takže polovinu života prožil na Slovensku. A rozhodl se, že přeloží Bibli tímhletím způsobem a jeho syn Rostia, s kterým jsem se setkal, tak říkal, že těsně, než mu bylo 60 let, než šel do důchodu, že už si stříhal metr a těšil se, jak začne překládat Bibli. A od těch 60 let věku, tak 26 nebo 27 let překládal Bibli. Je to strašně zajímavý projekt, který vlastně, když dokončoval už jako staříček, tak si zavolal do nemocnice k smrtelné posteli tohle svého nejmladšího syna Rostiu a tak trochu ho si donutil, aby mu slíbil, že se postará, že to vyjde tiskem. A když mu to slíbil, tak do měsíce odešel k pánu, dílo bylo hotové. A já jsem se s Rostiou setkal, myslím někdy 2010 nebo něco takového, a když jsem ještě pracoval v tom Biblionu, na ty Bibli 21, a on mě tak prosil, jestli by jsme mu nějak nepomohli s tím to vydat, a mě se to nějak dotklo, nějak znova jsem měl ten pocit, že to je něco, co se narodilo z Boha, a říkal jsem, já hrozně rád bych to udělal, a tenkrát v tom Biblionu na to nebyl čas, nebo to nešlo. A vlastně, když jsme tam skončili, tak jsme s manželkou založili to malé nakladatelství vlastně s tím cílem vydat tuhletu Biblii a ještě to trvalo několik let. Ta česká verze se podařila vydat v roce 2013 a letos ta slovenská, i když to nebyla první knížka byla knížka, kterou napsal Chuck Norris, která je krásná tím, že vlastně tam má vždycky každou desátou kapitolu, má o vztahu k Bohu, takže možná byste to do něj neřekli, že je věřící, má rád Bibli, Pána Ježíše taky. No, ale ten Pavlíkův překlad, to já jsem otevřel jeden studijní překlad, jiný, který vyšel v jiném jazyce, a tak nadtěšený jsem na tom prvním místě, který jsem viděl, tak jsem tam viděl zajímavý slovo a tam byla poznámka, tak jsem se podíval do poznámky a v poznámce bylo napsané: toto sloveso je v originále v prétoritu, nebo tak nějak. A já jsem si říkal, jejda, tak já si to čtu, ty poznámky, protože neumím řecky a neumím hebrejsky. Proč si ty lidi myslí, že umím latinsky? A když jsem poprvé otevřel Pavlíkův překlad, tak to bylo hned v Genesis, v druhém verši, v první kapitoli, tak tam je napsaný: stala se země pustou a prázdnou a nad tváří hlubiny nastala tma a nad tváří vod se vznášející duch Boží. Vidíte, že to je podivná, divná čeština. No. Není to úplně na nějaký každodenní čtení na hlas, ale jako druhý, třetí překlad, kdy člověk, když ho zajímá nějaký místo a chce si to studovat, tady v tom verši je skoro snad u každého slova, tam asi 7 poznámek v tomhletom verši, a tady, já jenom přečtu kousíček, tady je u toho vznášející se duch Boží, tak je tam napsaný k tomu slovu vznášející se, že to je poletující, třepetající se jako pták nad mláďaty, snad i rozkřídlující se jako pták sedící na vejcích nebo krýjící mláďata. Tvar vyskytující se jen v nějakém jiném verši a ještě něco jiného. A duch je zde jako ve starém zákoně, často ne však vždy ženského rodu. Nebo to znamená také dýchání a dech.
0: No to je krásné.
1: A tohle jsem si říkal, tohle to já chci, ano. To není teologický, jako ano. Co si máme myslet, ale vysvětlení, že tam jen tak neplachtil jako kus listu nebo nepadal, ale že duch Boží se vznášel prostě aktivně, prostě z těch slov všechno vyplývá, anebo jenom teď už to nebudu číst, myslím, že to je taky 13. kapitola Matouše, tak tam je skoro všechny překlady říkají, že ten farmář tam, nebo zemědělec tam zasel pšenici a v noci přišel nepřítel a zasel tam koukol.
0: Ano.
1: A Miloš Pavlík tam má, že zasel jílek.
0: A co je to jílek?
1: My neznáme jílek, koukol neznáme. Tak on tady má nebudu to hledat. On tam má, mám to tady někde napsaný, v té poznámce má napsaný, že jílek je travina, která vypadá k nerozeznání stejně od pšenice, ale nenese žádné semeno. Což celý ten příběh velmi zásadně mění, protože koukol vypadá úplně jinak než pšenice.
0: To by si
1: jde vytrhat hned.
0: Ano.
1: Ale když je to něco, co vypadá stejně jako pšenice, tak prostě musíme počkat až do konce, jestli to je pšenice nebo není. A opravdu, kdo jsou biblisti a znají řečtinu, tak tam je jílek. Ten koukol je takový hezký, tradiční, český. A je fajn, že je v jiných překladech, protože to tak lidi znají, ale Pavlík tam má prostě... jílek
0: vysvětlí to tam. A to je to, co my potřebujeme, protože některým těm kontextům nebo těm reálím nerozumíme. Jo? Nevíme, proč zrovna. Teď třeba ten koukol taky. Jo? Proč? A když si člověk přečte tady toto místo u něho, tak hned se mu to poskládá, hned je to srozumitelnější. No tak to je krásné. No náš čas se pomalu chýlí, já myslím, že my bychom si mohli dlouho povídat a že by se vynořovaly další a další souvislosti a skutečnosti. Ještě se tě zeptám na něco osobního, protože když je Bible živá kniha, tak a mluví do našich životů. Máš nějaký konkrétní příklad, kdy promluvila do nějaké konkrétní situace? Určitě jich bylo mnoho, ale já jsem tě poprosila, aby ses trošku zamyslel, jestli něco takového bys vylovil?
1: Jsou úplně, úplně zásadní jako zlomy a to je několikrát málo, několikrát v životě. Vím, že v roce 94 jsem dostal ve stejný týden nabídku jít za výborný peníze, studoval jsem ekonomii v té době, potom nedokončený matfizu a tak jít pracovat do nějaké firmy a propagovat nějaký manažerský software a mít za 2 dny práce v týdnu víc peněz, než mají někdy lidi za měsíc. A ve stejný den nebo týden, tak to bylo v pondělí ten týden, jsem dostal tuhle nabídku a ten člověk, a chtěl jsem mu hned říct ano. On říkal, neříkej mi ano hned, dej si týden na rozmyšlenou, řekneš mi to až za týden. A v neděli, den před tím pondělkem, tak měl být jeden bratr, že má vzniknout nadační fond, tenkrát Krmte hladové, samostatná organizace, to souvisí s tím Sudánem, z toho dotazu. Ano. A tam mě oslovil jeden bratr, jestli bych nechtěl se o to starat a víc to a pomáhat s tím. A tam přišlo tady to slovo, co už jsem říkal, že všechno zajisté, co se narodilo z Boha, přemáhá svět. A já prostě jsem věděl, že tohle se narodilo z Boha, že prostě přehazuju vyhybku a můj život chci, aby šel, že po té cestě Božího království, že chci to, co jsem řekl pánu Ježíši, v té době to bylo teprve před 4 lety, že chci, aby to platilo, i když tady to bylo skoro zadarmo, ale nikdy jsem toho nelitoval a vím, že jsem si zvolil dobře. Ale někdy to jsou úplně maličký, každodenní jakoby věci, kdy si takhle ráno čtu a je tam něco o vděčnosti v Žalmu 50 a o odpuštění a pak přijdu a jdu kolem manželky a řeknu, promiň, tohle nebylo hezký včera ode mě. Ona se usměje a řekne, že mě má ráda. A ta maličkost, když se sčítají, tak úplně udělá jiný život.
0: Tak já ti děkuju, Honzo, za tvoje povídání, za tvoje nadšení, které je slyšet i v tvém hlase pro Bibli a pro Boží věci a věřím tomu, že každý, kdo si tenhle rozhovor poslechl nebo poslechne, takže bude povzbuzený k tomu, aby také hledal a hloubal a třeba i sáhl po tom překladu jiném, než na který je zvyklý, aby se mu otevřel širší pohled na ty věci, o které v Bibli čteme. Děkuji ti moc, že jsi přišel a měj se dobře. A nedostali jsme se k plno věcem, tak třeba někdy budeme pokračovat. Děkuju.
1: Taky moc děkuju.

Je za námi 14 hodin z úterý 23. června. Díky, že ladíte Rádio 7 a i touto hodinou vás bude provázet Aneta Lofítková. Přesunuli jsme se do odpolední části vysílání, která má připravenou novou porci pořadu k poslechu. Které to jsou?

Věřit Bohu znamená, jakkoliv Bible není jednoduchou příručkou pro život, definuje některé důležité pojmy, abychom si v životě lépe orientovali. A tak přijměte pozvání k poslechu biblického zamyšlení Martina Moldana v 15 hodin a 15 minut, ve kterém budeme přemýšlet o víře. Závěrečná kapitola prvního listu Timoteovi je zaměřena na otroctví. Číst ní budeme v 15 hodin 45 minut. Starozákonní příběh Josefa, Jákobova syna, postupně pročítáme a reflektujeme v pořadu Překročit hranice. Josef je velmi inspirativní postava i po tisíciletích, třeba v přesvědčení, že Bůh je s ním, i když nikdy neslyšel jeho hlas. Jak člověk může mít takovou jistotu, uslyšíte v 16 hodin. V 16 hodin 30 minut se na vás těší magazín, který se bude věnovat především tématu manželství. V 5 odpoledne se s dětmi v pořadu Korálky podíváme na svatby očima lidí i zvířátek. Zamíříme do světa lásky, zvonečků a pohádkového štěstí až do smrti. Je připravena další část Bible Guideu, která se věnuje knize Pláč proroka Jeremiáše. Poslouchejte od 18 hodin. Tohle vše se na vás těší v následujících hodinách, ale za malou chvíli se na vás těší písničky na přání. Hodinka, ve které budeme hrát podle vás.

Na Rádiu 7 se pravidelně jako moderátoři střídáme. Každý máme nějaký svůj styl hudby, oblíbené písničky, kapely a interprety. No a teď máte prostor ukázat své oblíbence a srdcovky vy. Stačí se nám ozvat buď to na telefon 515 535 485 nebo na e-mail studio@radio7.cz. SMSky můžete psát na čísle 608 566 773 anebo se nám můžete ozvat i na naše sociální sítě, kde nás najdete jako radio7.cz.

O první písničku si zavolala posluchačka Iva. Přeje si, abychom zahráli píseň děčnosti od Jiřího Zmoška. Písničku posílá Milence, Radce, taky dědovi Mílovi a nám všem do rádia. Moc děkujeme a písničku posílám.

0: děkujeme Bohu a Otci našeho Pána Ježíše Krista a stále se za vás modlíme, neboť jsme slyšeli o vaší víře v Kristu Ježíši a o lásce, kterou máte ke všem svatým, kvůli naději, která je pro vás uložena v nebesích. Poté jste již dříve slyšeli ve slově pravdy, v evangeliu, které přišlo k vám tak jako i na celý svět a nese ovoce, jako je tomu i u vás od toho dne, kdy jste uslyšeli a poznali Boží milost v pravdě. Oblečte se tedy jako Boží vyvolení, svatí a milovaní, soucitným milosrdenstvím, laskavostí, pokorou, krotkostí, trpělivostí. Snášejte jedni druhé a vzájemně si odpouštějte, má-li někdo proti někomu stížnost. Tak jako Kristus odpustil vám, odpouštějte i vy. Nad to všechno se však oblečte láskou, která je svazkem dokonalosti. Ve vašich srdcích ať vládne Boží pokoj, k němuž jste také byli povoláni v jednom těle, a buďte vděční. Ať ve vás bohatě přebývá Kristovo slovo ve vší moudrosti. Vyučujte a napomínejte jedni druhé žalmy, chvalospěvy a duchovními písněmi. S vděčností zpívejte svým srdcem Pánu. A všechno, cokoliv děláte slovem nebo skutkem, všechno to čiňte ve jménu Pána Ježíše Krista a děkujte skrze něj Bohu a Otci.
1: Na Rádiu 7 právě probíhají písničky na přání, kdy si můžete zavolat nebo napsat nám sem do studia a vybrat si nějakou písničku, kterou chcete někomu poslat. Další písničku vybrala také posluchačka Monika a všem hledajícím věnuje píseň Když pláče skála. Tak pouštíme.

0: Zavolejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. Naše e-mailová adresa studio@radio7.cz nebo Facebook radio7.cz.
1: Sem do studia napsal také posluchač Filip, který si přeje zahrát písničku pro potěšení a radost své kamarádce Margitě z Mělníka. Výběr písničky nechal na nás, tak jsem vybrala písničku kapely Třetí deň a Andres Přístav.

O další písničku si na WhatsApp napsal posluchač Lukáš. Přeje si, abychom zahráli písničku kapely Mlask Nezastavitelný. Pěkný den do Rádia 7, prosím o zahrání téhle písně. Posílají všem do rádia a taky všem posluchačům.

0: Pište nám na e-mailovou adresu studio@radio7.cz nebo SMSky na číslo 608 566 773.
1: O další písničku si napsal posluchač Vláďa. Budu pouštět písničku Johna Michaela Tolbéta One Fate.

Přesunuli jsme se do druhé poloviny písniček na přání, takže ještě máte chvilku prostor pro vaše přání, abyste si o ně napsali nám tady do studia. No a napsal si také posluchač Honza, který si přeje pro všechny posluchače rádia i pro nás tady do rádia zahrát písničku od kapely KSP Music, To je můj Bůh.

jak Marie chci dát. A mezi lidem pěny, jak Daniel budu spát. Jo, slib chci přijmout, jako Jericho.

0: ta se počítá. Chci mu chválu vzdávat, svůj každý dík, protože není nikdo podobný a to je můj Bůh.
1: Na Rádiu 7 právě posloucháte písničky na přání. To znamená, že hrajeme písničky podle vás a pro vás. Můžete nám napsat například na telefonní číslo 608 566 773 nebo se nám můžete ozvat na e-mail studio@radio7.cz.

Další písnička poputuje do Ostravy, a to konkrétně mojí mamince. A vybrala písničku od zpěvačky Rebecky St. James, písničku o lásce.

Další písničku s názvem Jen láska tvá vybrala posluchačka Laděnka a posílá ji Mílovi Šimkovi z Vizovic a také z Loučky. Posílá to všem do Vizovic a právě do Loučky, takže posílám i já Jen láska tvá.

písničky Na přání se pomalu blíží ke svému konci, takže už budete mít možnost se ozvat zase zítra na naše telefonní čísla, e-maily, na WhatsApp, kdekoliv budete chtít. Já posílám ještě jednu písničku, o kterou si napsala Aneta a přeje si zahrát něco maminkám, který se snaží přežít horka. Tak jsem vybrala písničku od Jeremyho Kempa Closer to You, což je taková srdcová záležitost moje, ale věřím tomu, že ten text vás pozbudí i ostatní.

Píseň Closer to You Jeremyho Kempa popisovala to, že i těžké životní zkoušky mohou člověka přiblížit k Bohu. Tak věřím, že ať už jste teď kdekoliv a prožíváte cokoliv, tak tu boží blízkost opravdu prožíváte. Protože jak i Žalm 73 píše, boží blízkost je pro mě, pro nás dobrá.

Překročili jsme 15. hodinu. Máme úterý 23. června a vysíláním Rádia 7 vás provází Aneta Lofítková. I začátkem této hodiny se chceme modlit a svěřit Bohu do rukou lidi a ta místa, kde teď právě modlitby nejvíce potřebují. Drahý Bože, tak si uvědomuju poslední dny, jak málo ti projevuju vděčnost za to, jak dobře se vlastně mám, jak dobře se máme v téhle zemi. A tak se mnohdy cítím i tak zahambeně, jak si kolikrát nedokážu vážit toho, co mám, lidí, které kolem sebe mám. Tak ti chci, Pane, do tvých rukou svěřit místa a lidi, kteří jsou součástí války, součástí nepokojů. Modlím se také za pronásledované křesťany, za ty lidi, kteří prožívají bolest. Chci tě, Pane, svěřit, vložit do rukou. Ty jediný jsi opravdovým zdrojem pokoje a tím, který můžeš utěšit tady ty zlomené, bolavé duše. Tak je prosím podpírej. Podpírej všechny, kteří trpí, kteří jsou uprostřed těchto zkoušek a buď tak prosím s nimi.

Dobrý den, vítám vás u pravidelného pořadu biblických zamyšlení. Tématem tohoto dnešního bude víra. Lidé mívají o víře často chybné představy. Slýcháváme vyjádření typu mně víra nebyla darována z hůry, anebo tomu prostě nemohu věřit. Jiní reagují jako kdysi Tomáš, jeden z 12 apoštolů. Nevěřím, dokud neuvidím. Je to tak, že víra je někomu dána a jinému nikoli? Mohu víru sám hledat? A nebo je to zázrak, výlučně boží iniciativa? Může víra růst? Jde víra proti rozumu? To jsou některé otázky spojené s vírou a já se je budu snažit zodpovědět. Osobně rozlišuji v Bibli 3 úrovně víry. První úroveň víry můžeme nazvat vírou spasitelnou. Víra úzce souvisí s naší spásou. Souvisí s ní natolik, že se to promítlo v jednom reformačním heslu sola fide, tedy pouhou vírou. Reformace kladla důraz na spasení pouze z víry, bez účasti skutků. Přestože o roli dobrých skutků v životě křesťana bychom mohli vést diskuzi, z písma samotného vidíme důležitost víry takovým způsobem, že je to nadevší pochybnost. Sám velký apoštol Pavel vedl zápas za zdravou víru první církve právě ve smyslu jedinečnosti víry v roli spásy jedince. Souvislost víry a spásy Pavel shrnul v řadě jasných a jednoduchých prohlášení. Například v listu Římanům čteme tato slova. Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Srdcem věříme ke spravedlnosti a ústy vyznáváme ke spasení. To byl text z 10. kapitoly, verše 9 a 10. Abych nebyl nařčen z přílišného zjednodušování, chci zdůraznit, že od křesťana se čeká víc, než jen věřit. Ale zde je popisován základ, podstata, a ta je skutečně jednoduchá. Pavel na svých cestách zvěstoval Boží slovo a přesně tento typ reakce od svých posluchačů očekával. Ti, kteří uvěřili a svou víru vyznali, Pavel nechal pokřtít a začlenil je do církve, kde byli dále vyučováni a formováni. Chci však zdůraznit, že od počátku šlo o znovuzrozené a plnohodnotné křesťany. Ve své korespondenci se sbory byly nazýváni svatými, bez ohledu na to, jak dlouho byli věřící, či jaké zásluhy měli. Křesťanský život začíná přijetím spásy skrze víru. Od tohoto okamžiku je člověk znovuzrozeným Božím dítětem. Může se radovat z toho, že jeho hříchy byly odpuštěny. Nemusí mít žádné zásluhy, ani nemusí splňovat žádné podmínky. Právě proto Pavel tolik bojoval. Již od počátku církve byli mnozí, kteří se snažili podstatu křesťanství komplikovat. Čemuže to člověk má věřit, aby se stal křesťanem? Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. To, co dnes známe jako učení církve, mělo dříve charakter zprávy o historické události. Smrt a vzkříšení Krista bylo něčím, co bylo od prvních křesťanů vzdáleno maximálně několik desetiletí. Očití svědkové těchto událostí byli dosud naživu. Jestliže dnes posuzujeme křesťanskou zvěst z hlediska intelektu, dříve byla posuzována z hlediska věrohodnosti svědků. Chápete ten rozdíl? Jestliže dnes člověk studuje zpravidla několik let, aby získal oprávnění být duchovním služebníkem, dříve stačilo, když apoštolové řekli, Ježíš byl vzkříšen a my jsme toho byli svědky. Samozřejmě těmto událostem jsme vzdáleni nějakých 2000 let, ale to, co se snažím ukázat, je, že základ víry tvoří zpráva o vzkříšení. Jejíž pravdivost stojí a padá s věrohodností svědků. A těžko si lze představit, že ti, kteří tuto zprávu šířili, byli podvodníci. Vždyť všichni byli ochotni trpět a 11 z 12 dokonce položilo své životy. Spasitelná víra

Víra má tedy základ v historické zvěsti, které uvěříme, zprávě o tom, že Ježíš byl muž poslaný od Boha, který trpěl, položil svůj život jako oběť za naše hříchy, třetího dne vstal z mrtvých a nyní je v nebi na pravici Boha Otce. Jde skutečně o velmi hrubý základ a dá-li Pán Bůh, v některém z dalších pořadů si povíme o této základní víře něco více. Pro dnešek se spokojíme s pouhým konstatováním, že toto je první rovina víry. Víra, kterou potřebujeme ke spáse. Následuje druhá úroveň víry. A tou je víra v Boží zaopatření v každodenním životě. Tato víra vychází z přesvědčení, že Bůh není pouhou ideou vzdálenou lidskému bytí, ale že myslí, cítí a hlavně jedná. Můžeme s ním mít vztah, skrze modlitbu jej můžeme oslovit. Můžeme se modlit za konkrétní věci, můžeme mu přinášet naše starosti. Můžeme se přimlouvat za druhé. Mám za to, že všichni křesťané, nebo alespoň většina z nich se modlí, ale ne všichni skutečně očekávají, že Bůh bude jednat. Právě toto očekávání je předmětem této úrovně víry. V Janově evangelium 16:24 čteme tato Ježíšova slova. Až dosud jste o nic neprosili v mém jménu. Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná. Ježíš tato slova vyslovil během posledních hodin, které trávil s učedníky předtím, než byl zatčen. Věta je velmi jednoduchá. Jak se máme modlit? V Ježíšově jménu. Pro jaké typy modliteb je toto zaslíbení určeno? Není to zde vymezeno. Jde tedy přímo o bianko šek, použijte to, nač chcete. A proč se máme modlit? Odpověď na tuto otázku je nejzajímavější. Aby vaše radost byla plná. Máme zde obraz Otce, který chce činit radost svým dětem. Máme zde obraz Boha, který chce být člověku nablízku a zve jej do vztahu se sebou samým. Vztahu dynamického, ve kterém budeme moci prožívat jeho působení. Některé výroky sami o sobě působí poněkud zjednodušujícím dojmem. A pokud bychom je chápali sami o sobě, mohli by nás zavést na cestí. Potkal jsem křesťany, kteří se modlili pokaždé, když vyplňovali nějaké losy či sázeli čísla do loterie. Takto Ježíšův slib jistě nebyl zamýšlen. Boží syn na jednu stranu vyjadřuje obrovskou důvěru, když říká, modlete se, zač chcete, na druhou stranu ale platí, že máme usilovat o jeho charakter. Křesťanovou touhou má být, aby se svým životem podobal svému mistru. Pak bude i zaručeno, že nebude výsadu modlitby zneužívat pro své sobecké cíle, ale bude se modlit v souladu s Boží vůlí. Stále však platí, že oblast modlitby není omezená a my se můžeme modlit opravdu, zač chceme. Lépe řečeno za vše, co potřebujeme. Jestliže o první rovině víry platilo, že souvisí se spásou a je tedy nutná, o druhé rovině platí, že je potřebná k běžnému životu. Není záležitostí spásy, avšak souvisí s tím, jak budeme žít náš každodenní život s Bohem. Jsou lidé se slabší vírou, stejně tak jsou lidé se silnější vírou. Ale všichni bychom měli usilovat o to, abychom v této oblasti víry rostli. Velmi nám to usnadní život. Třetí rovinou víry je víra jako dar Ducha Svatého. Víra jako jedno z charizmat. O charizmatech čteme například v prvním listu do Korintu, 12. kapitole. Každému je dán zvláštní projev ducha ke společnému prospěchu. Jednomu je skrze ducha dáno slovo moudrosti, druhému slovo poznání podle téhož ducha, někomu zase víra v témž duchu, někomu dar uzdravování v jednom a témž duchu, někomu působení mocných činů, dalšímu zase proroctví, jinému rozlišování duchů, někomu dar mluvit ve vytržení, jinému dar vykládat, co to znamená. To je tedy jeden z výčtu charizmat, tak jak je Bible uvádí. Dar víry je uveden na třetím místě a tento dar je ve spojení se slovem duch.
jde o víru v duchu. To ji řadí na zvláštní místo. Nejde o spasitelnou víru, ani o víru v Boží zaopatření. Nýbrž, jak věřím, o zvláštní dar, jednorázově zapůjčený jednotlivci pro zvláštní příležitost. Nemohu jim tedy disponovat, kdykoliv se mi zachce. Jde o víru v duchu, tedy víru, která je výhradně poddána Božímu působení. V písmu, zejména pak ve Skutcích apoštolů, čteme spoustu příběhů o tom, jak mocné činy a zázraky apoštolové činili. Vzpomeňme alespoň na jeden. V 9. kapitole Skutků čteme o tom, jak Petr vzkřísil z mrtvých Tabitu, jednu křesťanku ve městě Jope. Nešlo o to, že tento muž disponoval schopností křísit mrtvé na potkání. Křesťané umírali i tenkrát, dokonce i mladí. Kdyby schopnost křísit byla něčím automatickým, bylo by v první církvi mnohem méně mučedníků. Ale dar víry je mimořádným darem pro výjimečné příležitosti. Existuje i dnes? Věřím, že ano. Jsou situace, kdy cítíme, že potřebujeme být obzvlášť posíleni ve víře. Může se jednat o zvládnutí nějaké náročné situace, anebo se skutečně modlíme za zázrak. Byli jsme mnohokrát svědkem toho, jak se křesťané modlili za své nevěřící přátele. Šlo třeba o nemoci, problémy v zaměstnání či něco jiného a Bůh jednal. I lidé mimo církev tak mohli spatřit, že na tom všem něco je, abych to vyjádřil jejich slovy. Milí přátelé, hledejte víru. Pokud ji nemáte, žádejte Boha a on vám ji dá. Pokud chcete ve víře růst, proste a vaše víra poroste. Těším se na setkání u dalšího pořadu, kde budeme, dáli Pán Bůh, v našich úvahách o víře pokračovat.

Pojďme ještě jednou připomenout, kdo má dneska svátek. Dnes slaví svůj svátek Zdeňka. Chcete-li Zdenka nebo Zdena. Původ tohoto jména byl dlouho nejasný. Dříve bylo spojováno se Sidonií. Ještě dnes překládají například v Polsku české jméno Zdeněk jako Sidonius. Nyní se však někteří jazykovědci domnívají, že jde o domácí formu ke složenému jménu Zdeslav, které se později změnilo na Zdislav. První složku jména tvoří slovanský základ dě, čili dělat, s předponou má význam udělat.

Kdo jsem já, že si pán vší země zamiloval moje jméno? Kdo jsem já, že jasná a ranní hvězda se rozhodla svítit mi na cestu? Ne proto, kdo jsem já, ale proto, kdo jsi ty.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: Před námi je teď čas, kdy budeme číst z Bible. Otevřeme konkrétně 1. Timoteovu. Začíná čtení z Bible.
1: Všichni, kdo nosí otrocké jho, ať prokazují svým pánům veškerou úctu, aby boží jméno a učení nemělo špatnou pověst. Mají-li za pány věřící, ať je jakožto bratry, nectí o nic méně. Naopak, ať slouží tím lépe, neboť jejich dobrá práce přinese užitek věřícím a milovaným. Toto uč a kaš. Učí-li někdo odlišně a nesouhlasí se zdravými slovy našeho pána Ježíše Krista a s tímto zbožným učením, je nadut pýchou a ničemu nerozumí. Libuje si jen v hádkách a slovních potyčkách, které jsou zdrojem nevraživosti, neschod, urážek, zlých domněnek a neustálých třenic. Tito lidé s porušenou myslí a zbavení pravdy se domnívají, že zbožnost je zdrojem zisku. Od takových se odvracej. Opravdu velikým ziskem je ovšem zbožnost, která umí být spokojená s tím, co má. Nic jsme si na svět nepřinesli a jistě si také nic neodneseme. Máme-li tedy jídlo a oděv, můžeme být spokojeni. Ti, kdo touží zbohatnout, upadají do pasti pokušení a do mnoha pošetilých a škodlivých tužeb, stahujících lidi do skázy a záhuby. Láska k penězům je totiž kořenem všeho zla. V honbě za nimi někteří zbloudili z cesty víry a sami si způsobili nezměrné trápení. Ty ale jako boží člověk od takových věcí utíkej a následuj spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost a mírnost. Bojuj ten dobrý boj víry. Chop se věčného života, k němuž si povolán a k němuž ses přihlásil jasným vyznáním před mnoha svědky. Před Bohem, který všemu dává život, a před Kristem Ježíšem, který pronesl jasné vyznání před Ponským Pilátem, ti kladu na srdce, abys toto přikázání zachovával bez poskvrny. Zůstaň bez úhony až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista, který nastane v pravý čas, jenž určí ten požehnaný a jediný vládce, král králujících a pán panujících, který jediný má nesmrtelnost a přebývá v nepřístupném světle, kterého nikdo z lidí neviděl ani vidět nemůže a kterému patří čest a věčná moc. Amen. Těm, kdo jsou v tomto světě bohatí, klaď na srdce, ať nejsou domýšliví. Ať nespoléhají na nejisté bohatství, ale na živého Boha, který nám dává hojnost všeho k užívání. Ať se věnují dobročinnosti, bohatnou v dobrých skutcích, jsou štědří a dělí se s ostatními, aby si nastřádali dobrý základ pro budoucnost a chopili se věčného života. Timotej, opatruj, co ti bylo svěřeno. Vyhýbej se světským tlachům a rozporům toho, co je mylně nazýváno poznáním. Ti, kdo se stali jeho vyznavači, zbloudili ve víře. Milost s tebou. Amen.

Ladislav Matějček četl z prvního listu Timoteovi, konkrétně 6. kapitolu. Četl také z překladu Bible pro 21. století.

Posloucháte Rádio 7, na kterém jsme se přesunuli do 16. hodiny. Máme úterý 23. června a také připravený další pořad. Pěkný poslech vám přeje Aneta Lofítková.

0: překročit hranice, protože každý je máme. S Kateřinou Hodecovou a Lukášem Targošem.
1: Je to čtvrtá část série věnované starozákonnímu Josefovi. Minule to zaznělo, že Josef velmi nerozumně vyprávěl svým bratřím o snech, ze kterých vyplývalo, že bude všem svým blízkým nadřazený. A to vzhledem k rodinným vztahům nepřineslo nic dobrého. Dnes se tedy s Josefem dostaneme až do Egypta. Dobrý poslech.
2: Když pak jeho bratři odešli pást ovce svého otce do Šechemu, řekl Izrael Josefovi, neši tvoji bratři pást do Šechemu, pojď, pošlu tě za nimi. Odpověděl mu, jsem připraven. Izrael mu řekl, jdi se prosím podívat, zda jsou tví bratři i ovce v pořádku. Tady je pošle slovo v hebrejštině šalom, to znamená, jestli se uklidnili, jestli jsou v pokoji, se uklidně, jsou v pořádku a přijď mi to povědět. A tak ho vyslal z hebronského údolí. Malý time out. Všimáte si v textu souvislosti, kam přesně poslal Jákob svého syna Josefa za svými bratry? Do Šechemu. Co se stalo v Šechemu? V Šechemu se stala genocida, kdy Josefovi bratři vyvraždili celé město, všechny muže a sebrali všechny ženy do otroctví. Ano, ta genocida toho klanu, kde mladý princ znásilnil její sestru, to bylo to město Šechem, kde oni teď jdou pást ovce. Vidíte tu souvislost? Ten autor Genesis to zmiňuje několikrát, že Josef jde do Šechemu. Šechem je město, je místo nasáklé krví. To není neutrální místo. Je to místo nasáklé krví, místo nejhroznějšího zločinu Jákobovy rodiny. Nejhorší věci, co Jákobova rodina kdy udělala, je Šechem, kde pásou ovce v Šechemu, kam jde Josef do Šechemu, co se mu asi stane na místě největší genocidy v Šechemu. A přesto Jákob nad tím nepřemýšlí a ani Josef nad tím nepřemýšlí. A to je věc, kterou má každý privilegovaný člověk společnou. Privilegovaný člověk nevidí rizika, protože je privilegovaný a neví, co ho čeká, protože si nedává věci do souvislostí. A Josef tedy vyrazí. Ale jeho bratři se mezi tím přesunou ze Šechemu někam dál, až nakonec Josef je najde o kus dál u jiného města. Spatřují ho už z dálky a ještě než k ním dorazil, domluvili se, že ho zabijí. A oni si říkají, podívejme, přichází mistr snu, pojďme ho zabít. Oni už vyvraždili celé město. Oni ví, jak je to zabít člověka. Oni ví, co to znamená. Pojďme ho zabít. Hodíme ho do nějaké jámy a řekneme, sežral ho divoká zvěř. Uvidíme, co pak bude z jeho snu. Ruben, nejstarší bratr, je přesvědčí, aby ho nezabil. Řekneme, ale to není úplně v pořádku. Je to konec konců náš bratr. Hoďme ho do cisterny a pak to vymyslíme. Takže on přijde a první věc, co udělají, je, a to uvidíme, je důležitá věc, strhnou z něho šaty. Strhnou přesně ty šaty, které symbolizují jeho privilegia. Jakoby odmaskují, kdo doopravdy je. Strhnou z něho ty šaty a hodí ho nahého do prázdné cisterny, do jámy, kde se zhromažďuje voda, která je ale prázdná bez vody. Hodí ho do jámy, hodí ho do studny a co udělají pak? Potom se posadili k jídlu. Chápete to? Řekli si, pojďme zabít našeho bratra. Ruben, hele, nezabijeme, hoďme ho zatím do studny. Hodí ho do studny. A co uděláme teď? Dáme si svačinu. Právě osoudili svého bratra ke smrti hladem a žízní a přitom se posadí k obědu nad to jámou, jako by se vůbec nic nedělo. A slyší ho, jak je prosí z jámy, ať ho pustí ven. Ale nějak to s nimi nepohne. V tom textu v Genesis na první pohled není napsáno, že on volá z jámy, ale oni později, když se k němu dostanou, když už je v Egyptě, k tomu se dostáváme v dalších dílech, tak řeknou, běda, provinili jsme se na svém bratru. Viděli jsme ho ve smrtelné úzkosti, když nás prosil o milost, ale nechtěli jsme slyšet. Takže vidíme, že tam nějaká konverzace probíhala, že Josef prosil o milost, ale jeho bratři zůstali neobměkčení a místo toho si jedli svůj řízek. A pak je napadne spásná myšlenka. Pozvedli oči a hle, spatřili od Gileádu přicházet karavanu Izmaelitu. Izmaelité byl jejich vzdálení příbuzní. Izmael byl bratr Izáka, jejich dědy, takže to byl vzdálení příbuzní. Vidí karavanu Izmaelitu. jejich velbloudí nesli vonnou pryskyřici, balzam a miru, aby to dopravili do Egypta. Juda svým bratrům řekl, co s tou budeme mít, když svého bratra zabijeme? Jak utajíme jeho vraždu? Pojďme ho prodat Izmaelitům a nestahujeme na něj ruce, vždyť je to přece náš bratr, naše tělo. A jenom si vzpomněli na svůj vztah. A bratři ho poslechli. Následující text z Genesis je poněkud zmatený. A je zmatený proto, že vlastně my nevíme, kdo nakonec toho Josefa prodal do Egypta, protože v té pasáži vyskytují tři skupiny lidí. Vyskytují se tam Josefovi bratři, vyskytuje se tam ta karavana těch Izmaelitů, ale pak je tam ještě třetí skupina, o kterou ten autor Genesis nazval midiánští obchodníci. Midiánští obchodníci není to tež co karavana Izmaelitů, to jsou dva odlišné národy, ale každopádně máme tady tři skupiny lidí a my nevíme přesně, co se stalo. Víme, že v okamžiku prodeje Ruben nebyl u jámy, ale možná nebyl u jámy ani žádný jeho bratr. Spousta židovských vykladačů pracuje s tím, že to byli ti midiánští obchodníci, že možná bratři šli naproti Izmaelitům a mezi tím midiánští obchodníci vytáhli Josefa a prodali ho oni těm Izmaelitům. Je to trochu zmatené a vypadá to, že ten autor tam nechává dvě takové trošku protichůdné informace, které nás trochu matou, ale ač tak či tak, Josef je prodaný směrem do Egypta. Když je ti midiánští obchodníci míjeli, vytáhli Josefa z jámy a prodali ho Izmaelitům za 20 šekelů stříbra. Ti tedy odvedli Josefa do Egypta. A Ruben u toho není, a možná ani ostatní bratři, ale když se Ruben vrátí, je zděšený. Josef zmizel a všechno, co jim zůstalo, jenom ty značkový hadry, které ale nemůžou použít. Nemůžou si je nikdo z nich vzít, protože jsou jasně Josefovi. A tak se rozhodnou, že půjdou se svým původním nápadem, že řeknou, že ho roztrhala divá zvěř. Vzali kůzle, zabili kůzle a namočili šaty do té krve toho kůzlete. Mimochodem, paradoxně tomu příběhu se znovu Jákobovi vrací jeho lest. Když Jákob okrádal o prvorozenství svého syna Ezaua, jeho matka zabila kůzle, stáhla ho z kůže a natáhla tu kůži, tu srst na Jákobovu ruku, aby Izák nepoznal, že je to Jákob, ale myslel si, že to je Ezau, že Ezau byl prostě chlupatý mačomen. A o generaci později bratři Josefa zabijí kůzle a tentokrát namočí ten šat do krve toho kůzlete. A oni neřeknou svému tátovi, oni neřeknou Jákobovi, že Josefa roztrhala divá zvěř. Oni neřeknou, hele, to se stalo, to je hrozný. Oni neřeknou vůbec nic. Oni jenom předloží vykonstruovaný důkaz. Přinesou ty šaty, které jsou jasně Josefovi, namočené v krvi. A řeknou svému otci, podívej se na to. Nepoznáváš ty šaty? A nechali všechno na Jákobově imaginaci, na jeho představivosti. Jákob jim řekl, poznal jí hned. To je suknice mého syna. Sežrala ho divá zvěř. Rozsápán, Josef je rozsápán. Jakob na to přišel sám. Nikdo mu neřekl, že Josef je rozsápaný. Ale to bylo jediné logické zdůvodnění. A žijeme ve starověku. On nemá možnost zjistit, že ta krev není lidská. A tak Jakob v zoufalství roztrhl svůj plášť, přepásal se pytlovinou a truchl nad svým synem po mnoho dní. To je velice srdcervoucí. Jak jsme si říkali minule, Josef byl jeho nejoblíbenější syn, protože se narodil z jeho nejoblíbenější ženy. Ženy, která byla neplodná celý svůj život. Pro Jákoba měl tenhle syn ohromnou cenu a teď vidí jenom jeho zakrvácené oblečení. Josefa mezitím Izmaelité odvedli dolů do Egypta. Tam ho od ní koupil jeden Egypťan, faraonův dvořan Putifar, velitel stráže. A díky tomu vlastně víme trochu, kdy se asi Josef dostal do Egypta. Víme, že to bylo v době takzvané střední říše v Egyptě. A usuzujeme to proto, že v době takzvané staré říše v Egyptě neexistovalo otroctví ani vězení, ale ve střední říši ano. A díky tomu si ho mohl koupit velitel faraonovi stráže. Víte, co je na tomhle příběhu ale velice zvláštní? Když budeme číst ten Josefův příběh, až dosud jsme ho četli a budeme ho číst ještě dalších pár týdnů. V celém Josefově příběhu ho Bůh na rozdíl od těch praotců, od těch jeho táty, jeho dědy, jeho pradědy, Bůh ho nikdy přímo neoslovil, ani po něm nežádal oběť, ale přesto se v jeho životě výrazně angažoval. Bůh mu neřekl vlastně vůbec nic. A to je něco, s čím my zápasíme. Když se nám dějí špatné věci, chceme od Boha slyšet nějakou řeč. Když se nám děje něco zlého, chceme, aby Bůh nám promluvil. Chceme slyšet od něho nějaké nasměrování, nebo ujištění, nebo vysvětlení. Ale Josef zažívá jednu věc za druhou a neslyší od Boha vůbec nic. A přesto to neznamená, že je sám. Hned následujícím verši autor Genesis říká, Hospodin však byl s Josefem a tak se mu všechno dařilo a zůstal v domě svého egyptského pána. Josef neslyší Boha, ale Bůh je s ním. Tak proč tedy mlčí? Proč nic neřekne? A proč naopak se Josefovi všechno daří? Jako, to je fakt dobrá zpráva, že se mu všechno daří, aby byl lepším otrokem. Josef je v otroctví. A tady tenhle ten autor napíše, Bůh je s ním a Josefovi se všechno daří. To není zrovna jako dovolená v Egyptě. Josef je v Putifarově domě jako otrok, který slouží svému pánu a všechno se mu daří. Když nám se stane něco zlýho, my chceme slyšet, chceme slyšet odpovědi, chceme slyšet nějaké ujištění. A místo toho Josef neslyší nic, jenom je Bůh s ním. A možná on je přesvědčený, že Bůh je s ním. A moje otázka, a to je velice důležitá otázka, kterou si tomhle příběhu začneme klást. Ta otázka zní, co bys udělal ty, kdybys opravdu věřil, že Bůh je s tebou?
1: Lukáši, závěr dnešní části tvého výkladu se dotkl věcí, které v nějaké míře zažíváme všichni, tedy božího mlčení. Ptal ses, co bychom dělali, kdybychom i v takovém období skutečně věřili, že Bůh je s námi. Tak ještě o krok zpátky. Jak vlastně zjistím, že Bůh je se mnou, když nemluví?
3: Jako křesťané se spoléháme na Ježíšova slova, který říká, že je s námi až do skonání věku. Takže to je otázka naší víry, našeho nastavení, našeho přijetí, jeho zasíbení. To je asi ten hlavní zdroj a nesouvisí to úplně s tím, jak se cítíme. Můžeme se cítit skvěle nebo naopak strašně a to nic nemluví o tom, jestli Bůh nám je blízko nebo ne. Takže křesťan se spoléhá na Ježíšova slova, protože Ježíš je základem jeho víry.
1: Otázkou pak jsou tedy ty boží projevy a to už může být variabilní.
3: Bůh s náma pracuje neustále různým způsobem, takže to, že my nevidíme a nevnímáme jeho práci, neznamená, že s námi nepracuje, ale možná se díváme jednoduše špatným směrem.
1: A je nějaká odpověď na to, proč jsou období, kdy Bůh mlčí? Jak si mohl být Josef jistý, že Bůh je s ním?
3: To je na Josefově příběhu právě úžasná věc, protože Josef na rozdíl od svých praotců, od svého otce, dědy, pradědy, nikdy nezažil, aspoň o tom písmo nemluví, nějakou boží řeč, nezažil, že by Bůh po něm něco chtěl, zažil ten sen, který ale jako s Bohem taky nemá nic moc společného. V tom snu on vidí sebe a svoji rodinu, ale nevidí tam boží vůli pro svůj život. Přesto se v jeho životě Bůh angažuje a Josef si je v nějaké míře vědomý boží přítomnosti, ale na jeho příběhu je právě úžasné to, že on v tom příběhu vystupuje jako velice pozitivní postava, která možná dělá chyby, jako třeba s těmi sny, které se sdílal, ale zároveň to nejsou žádné zásadní chyby. Josef bere, že Bůh jeho otcu je s ním a provází ho, i když se dostává z deště potoka a do horší situace.
1: Dnes musíme končit. Od mikrofonu se loučí Kateřina Hodecová a Lukáš Targoš. Těšíme se na slyšenou opět za týden u příběhu starozákonního Josefa.

0: Vítejte u poslechu úterního magazínu. Dnes se společně zaměříme především na téma manželství a vztahů. Jsme rádi, že jste s námi. Dopřát si týden jen pro sebe a svůj vztah nemusí být samozřejmostí. Právě takovou příležitost nabízejí manželáky. Týdenní pobyt pro páry zaměřený na harmonické manželství. S projektem nás více seznámí Tomáš Kaláb z přípravného týmu.
1: Celá ta naše aktivita vlastně má prapůvod ve Finsku. Někdy už v 70. letech ji založil pastor Kari Terme se svojí manželkou. A u nás má pokračování hned po revoluci. Postupně tady vznikly až 4 velké kurzy. Ještě jeden kurz, o kterém víme, je kurz pro starší manžele a to je dohromady 5 kurzů. A to jsou skutečně jenom lidé, kterými jsme v úzkém kontaktu a kterých víme, pravděpodobně takových aktivit je víc.
2: A pro koho jsou manželáky určeny? Samozřejmě pro manžele to dá název, ale třeba manželství v krizi?
1: Nejen pro manžele v krizi, je to v podstatě pro kohokoliv, kdo ve svém životě to manželství nějakým způsobem chce řešit. My obvykle říkáme, že to není úplně pro snoubence, pro lidi, kteří teprve budou vstupovat do manželství a pro novomanžele, kteří jsou třeba jen rok po svatbě, protože se vyplatí mít už nějaký hlubší zážitek, si řekněme s odvrácenou stranou toho manželství, tím chci říct i s nějakou první hádkou, s nějakou v uvozovkách krizí, protože to je vlastně něco, co je úplně tím hlavním přínosem, bych řekl, těch našich manželských setkání, že se tam vlastně lidé naučí nástroje, které tyto věci zvládat. Teď mě to jedni známí říkali, že vlastně měli na přípravě pro snoubence stejnou přednášku, jako mývají u nás na manželácích. A zatímco u nás na manželácích většina reakce je takových, jako jste frajeři, že jste to zvládli, tak tady ti snoubenci naopak říkali, to je strašné, že jste to zažili, že v tomhle je to přece jenom trošku rozdílné. Takže my říkáme 2 roky po svatbě, ale jsme velmi rádi, když tam lidi jezdí relativně brzo po svatbě zase na druhou stranu, protože ty nástroje dobré znát co nejdřív a umět je už aplikovat do svého života, se vyplatí skutečně, řekněme, záhy po tom, co se mnoho manžela přistěhují, mají první děťátko třeba a tak dále.
2: Člověk se tak vyhne mnoha nárazům, které mohou zanechávat jezvy, že? Letní manželská setkání, to jsou už vaše pravidelné aktivity. Co je tedy konkrétně jejich náplní?
1: Ten letní kurz vlastně je týdenní akce, kdy typicky ten den probíhá tak, že dopoledne a odpoledne je vždycky jedna přednáška, po ní jsou takzvané skupinky. Vlastně ta akce je relativně veliká. My třeba na letošek máme přihlášených 76 párů, takže když si to vynásobíte 2 plus se připočte ještě pár lidí, kteří se kolem toho motají a organizují celou tu akci, tak je to opravdu veliká akce. Na druhou stranu po těch přednáškách se ti manželé rozcházejí do takzvaných skupinek, kde jsou většinou jen 3 páry. A to je, řekněme, takové jádro celého toho kurzu, kde mají prostor manželé sdílet skutečně jako intimně s lidmi, se kterými se potkávají celý týden, svoje problémy, strasti. A tam i podle zpětných vazeb, které nám potom účastníci dávají, tam se jakoby dějí skutečné zázraky.
2: Prozradíte témata některých těch přednášek?
1: Určitě rád. Tam je těch témat, myslím, že 14. Jedno z nich je třeba sebevědomí, protože to, jaké máme sebevědomí a o co se opírá, tak určitě velkou částí definuje manželství nebo tu náladu v něm. Odpuštění, jaké velké téma, potřeby, jaké máme potřeby, jestli jsou stejné, jestli jsou různé. Nebo máme 2 přednášky na téma komunikace, jak komunikovat, jakým větám, jakým slovům se úplně vyhnout a tak dále.
2: A kdo bude přednášet?
1: Nikdy vlastně nepřednáší nějaký odborník na dané téma, vždycky jsou to manželé, jedni z nás de facto. Ačkoliv ty přednášky nemají úroveň vysokoškolských přednášek nebo youtuberů dnešních, tak jsou o to autentičtější, protože ti manželé mluví skutečně o sobě a o svých vlastních problémech. Většinou jsou to lidé, kteří tam tráví celý týden a mají právě jako takzvané PPSky, provázející pár skupinky, mají na starosti, řekněme, nějaké organizační vedení jedné z těch skupinek, takže jsou to lidi, kteří v podstatě jiní z nás, jsou to laikové, neodborníci.
2: Každý pár pravděpodobně řeší něco jiného než ti jiní. Zohledňujete i ty individuální potřeby některých párů?
1: My se snažíme ty skupinky dělat tak, aby alespoň věkově nebo podle stáří jejich dětí, řekněme, měli něco společného, ale samozřejmě to jenom typ. ale obecně bych řekl, že v těch skupinkách je potřeba být maximálně tolerantní a my říkáme těm PPSkám, těm provázejícím skupinkám, ale i těm jednotlivým účastníkům se snažíme říkat, ať neradí navzájem, ať zkusí naslouchat, spíš ať řeší svůj vlastní vztah než vztah někoho jiného. Ono to samozřejmě svádí trošku uniknout od těch těžkých témat, které se týkají mě a mé manželky, tím, že se začnu zabývat s těmi ostatními v té skupince, ale to není účel vlastně toho týdne. Měl by tam každý jet kvůli sobě, kvůli svému manželovi a ty ostatní maximálně tolerovat. Takže není to tak, že by se to vždycky povedlo, ale řekl bych, z 90-95% i z zdánlivě nekompatibilních párů stávají velcí přátelé.
2: Tomáši, jaké máte ohlasy na už uplynulé ročníky?
1: Vzhledem tomu, že tam vlastně jezdí lidé opakovaně, tak máme pocit, že to skutečně něco znamená, že to mění osudy lidí. My děláme vždycky na konci každého toho kurzu anonymní zpětnou vazbu, tak to zkoušíme nějak analyzovat i v rámci let a podle toho se snažíme i některé věci měnit, protože ten svět kolem nás se mění už jen třeba proto, že není třeba všechno dneska tisknout a můžeme to dávat na internet. A tady i z těchto věcí se nám zdá, že ta spokojenost je jako skutečně výrazná. A náš pocit je, že vzhledem tomu, že to je ekumenická akce, takže nás vždycky vlastně jako překvapí, že ta spokojenost je veliká i u lidí, kteří nevěří nebo nechodí pravidelně do kostela a naopak té zpětné vazby uvádí, že nikdy nevěděli, že takové společenství otevřené věřících lidí může vůbec existovat.
2: A mění se i potřeba nějakých témat. Je jasné, že třeba komunikace, to je věčné téma, na to máme pořád všichni co zlepšovat, ale objevují se nějaké nové potřeby?
1: Hodně velkým tématem bych řekla, který se hodně mění, tak je téma rozdílu mezi manželi, nebo respektive řeknu před 30 lety, to bylo takové jako vtipné téma rozdíly mezi mužem a ženou. A já jsem tam teda před 30 lety nebyl, ale když jsem byl v roce 2010 poprvé s manželkou na manželácích, tak to bylo jakoby zdrojem velkého humoru, jako v čem jsou typičtí muži a že ženy neumí hledat v mapách, muži neumí myslet na dvě věci zároveň a tak dále. Tak tohle se ukazuje čím dál víc a víc, že je vlastně jako toxické téma, které spíš především ta, řekněme, mladší generace úplně odmítá principiálně. Tohle třeba se snažíme přetvořit spíš do takové úrovně, že to je jako rozdíl mezi dvěma lidmi, v čem jsme rozdělení, já jako muž a moje žena jako žena, a zkoušet se v tom nějakým způsobem zorientovat. Vím, že třeba právě v tom Finsku, kde pořád ta aktivita od těch 70. let funguje, tak se to dokonce úplně zrušilo, to téma, protože nějakých důvodů jim nevyvolovalo vůbec.
2: Je jasné, že je úplně vynikající, když manželé mají sami pro sebe nějaký čas, kde si mohou povědět spoustu věcí, na které v tom běžném života běhu není čas. Ale co když nemohou nikam umístit svoje děti? Můžou je vzít sebou?
1: Můžu jezdit sebou. My máme kolem sebe mladé lidi, kteří sice mají všichni 18 let, ale jsou jako velmi mladí. My jim říkáme pracovní pečouni a ti tam vlastně pracují zadarmo jenom za ubytování a stravu a starají se právě o děti, které přivezou manželské páry. Většinou těch dětí je zhruba polovina počtu párů, to znamená, když jsem říkal, že nás je tentokrát zhruba 76, tak se dá očekávat, že zhruba 40 dětí tam bude. Tomu odpovídá zhruba i počet těch pečounů. A vždycky se tam vytvoří jako velmi dobrá parta těch dětí. Oni ty děti jsou tam od věku kojenců až právě třeba do těch 18 let, kdy v 17 třeba ty teenageři, sice jim nedáváme jakoby tu odpovědnost za nějaké další dítě přímo, protože se bojíme, řekněme, nějakých právních důsledků tady tohle kroku, ale už pomáhají se vydání těch ostatních dětí, takže to vytváří takovou pěknou atmosféru.
2: Tomáši, na závěr nějaké technické informace, kdy a kde se manželáky konají a kdy a nebo spíše dokdy a kde se můžou zájemci hlásit?
1: Ty naše pražské manželáky se konají paradoxně v Kroměříži, konají se od 7. do 15. srpna. Když posluchači půjdou na webovku s názvem manželáky.cz, tak tam se dozvědí podrobnosti. Víceméně my tam nemáme žádný deadline, do kdy je potřeba se hlásit. Kdyby se teoreticky přihlásil někdo den předtím, tak s tím asi umíme taky pracovat. I když teda nevíme, jestli kapacita už nebude plná, protože skutečně zbývá už jenom pár dní, řádově 10 pro 10 párů, ale otevření jsme to nejvíc, co to je, protože my to neděláme pro peníze, všichni to děláme zadarmo, ale děláme to, protože věříme, že takhle šťastné manželství manželů potom vede k tomu, že mají šťastné děti, ty mají šťastné vnuky a tak dále. Takže ten multiplikační efekt toho dobra si myslíme, že tady u tohohle projektu je obrovský.
0: Říká Tomáš Kalab. Více informací hledejte na zmíněných webových stránkách www.manželáky.cz, kde můžete nakouknout i do kalendáře připravovaných akcí. Jak už jsme avizovali, u tématu manželství zůstaneme i v druhé části magazínu. V následujících minutách představíme organizaci Refresh Marriage, která pořádá víkendové programy s názvem Outback. Historii tohoto projektu přiblíží Marek Cieslar.
3: Outback se zrodil ve Spojených státech, byl založený v 20. letech minulého století, kde se začal organizovat Outback pro rodiče s dětma. Děti od nějakých 14 let nahoru a potom v roce 96 se začal organizovat Outback pro manželské páry. No a tak nějak se to vyvíjelo a v roce 2000 došlo k rozšíření Outbacku do dalších států, Spojených států, do našich měst a v roce 2009 došlo k takové větší expanzi do zahraničí, kde vlastně začal Outback v Africe, v Asii, na Novém Zélandě a potom taky v Evropě. V Evropě momentálně jsou 3 státy. Česká republika, Polsko a Chorvatsko.
4: Jakou historii má Outback v České republice?
3: Outback v Čechách jsme začali v roce 2018, takže máme jako 7letou historii a od té doby jsme absolvovali 11 víkendů. Máme zhruba více jak 60 dobrovolníků, kteří jsou zapojeni do těchto víkendů a Outbackem už prošly 100 párů.
4: Když 11 víkendů, tak to znamená každý rok jeden nebo každý rok víc než jeden?
3: Každým rokem se snažíme organizovat 2 víkendy. Jeden na jaře a druhý potom na podzim.
4: Na jaře a na podzim, je tam nějaký rozdíl v koncepci, anebo to bude v podstatě dvakrát ten stejný přístup a dvakrát přibližně stejný obsah pro ty, kteří právě mají čas?
3: Outbacky mají pořád stejný obsah. Program celosvětově je stejný, nicméně jsou různí řečníci, různá svědectví, a jinak ten program je pokaždé stejný. Outback je takový výjimečný víkend, protože když jsme začínali Outback, tak leželo nám na srdci to, že vlastně tady v České republice máme opravdu spoustu konferencí. Žijeme v době, kde můžeme mít jakékoliv informace během pár vteřin, ale to, co už jsme pozorovali na lidech, že už je trošku větší problém potom aplikovat informace, nějak si je zažít, nějak je zapojit do našich vztahů. Vlastně Outback je výjimečný v tom, že máme takové heslo, že pokud něco uslyšíme, tak to rychle zapomeneme. Pokud něco uvidíme, tak si většinu z toho zapamatujeme, ale teprve pokud něco zažijeme, tak to pochopíme. Vlastně Outback je směska toho všeho, to znamená, snažíme se předat lidem nějaké krátké přednášky, nějaká svědectví, ale do toho jsou ještě zapojeny nějaké interaktivní aktivity, outdoorové aktivity, které pomůže těm lidem pochopit to, o čem se bavíme.
4: Takže mluvené slovo a zábava a podle nadpisu na jedné vaší stránce, tak je to pro manželské páry nebo pro páry rodič-dítě. Vymyslet program, který by byl zábavný a zaujal oba dva typy těch párů, dospělé nebo pár rodič-dítě, tak to bude chtít hodně velkou vynalézavost. Co znamenají nebo co obsahují ty venkovní aktivity?
3: Outback už je to v tom názvu. Outback jsou takové ty vzdálené místa někde v Austrálii, kde opravdu lidé můžou jít pár dnů a nepotkat nikoho dalšího. A my se snažíme vytvořit takový Outback tady v Čechách, kde lidé můžou přijít a zastavit se, protože žijeme opravdu v uspěchané době a můžou tak se nerušeně zaměřit na ten svůj vztah, ať už v manželském páru, anebo vztah se svým dítětem. Organizujeme víkendy jak pro manželské páry, tak i pro rodiče s dětma. Děti je to takové specifikum od 14 let nahoru. Takže může to být i 30-leté dítě, pořád jde o vztah rodič a dítě. Snažíme se vytvořit takové prostředí, aby to bylo hodně zajímavé, zábavné, ale na druhou stranu, aby lidé mohli z toho vzít maximum do svého života. Zaměřujeme se na životní cíl, který je velmi důležitý, abychom nějak zhodnotili, kde v daném momentě jsme, kde se nacházíme a kam směřujeme. Jestli opravdu v tom manželském vztahu jdeme opravdu stejným směrem. Takovým důležitým momentem je, že opravdu se snažíme vytvořit prostředí, kde nebudou ničemu rušeni, kde budou moct zhodnotit ten svůj dosavadní vztah, popřípadě popřemýšlet o tom, kam chceme jít, kam chceme směrovat, co bychom měli udělat jinak, jak bychom měli nastavit náš vztah. Zapojíme hodně zábavy do toho, zapojíme různé interaktivní aktivity, možná na našich stránkách se viděli, že děláme nějaké lanové aktivity, skupinové aktivity, kde opravdu v páru se doplňujeme a můžeme tak budovat a poznávat se v určitých jiných situacích, než jsme na to zvyklí v našem dennodenním životě.
4: Ta věková hranice 14 let, to znamená, že 12-leté dítě, tak takový účastník by nemohl přijet, třeba matka s mladším dítětem.
3: Tu hranici jsme stanovili opravdu na 14 let, protože jedná se taky o nějaké přednášky a 12-letí ještě mají trošku jiné vnímání těch různých informací, které předáváme, takže od 14 let. V dnešní době je obrovská propast mezi rodiči a teenagery a máme opravdu skvělé výsledky z Outbacku, kde najednou ti rodiče s dětma se mohli poznat i z té opačné strany, nejenom jako rodič, který něco přikazuje nebo nastavuje nějaké pravidla, ale opravdu v tom prostředí Outbacku si najednou můžou říct, kde co a poznávají se a tím pádem nějakým způsobem nalezají cestu k sobě.
4: Z jakých církví nejvíce lidé přijíždějí?
3: Outback je pro každého člověka, nejenom věřícího, ale i nevěřícího. My se snažíme opravdu pozývat každého. Ze zkušenosti máme, že vždycky je nějakých 20% nevěřících a 80% věřících. Věřící lidé jezdí z různých církví. Už tím, že vlastně v Outbacku funguje více jak 60 dobrovolníků, tak je to směs lidí z různých denominací, různých církví. Proto celý Outback je mezidenominační, nespadá pod žádnou církev. I celý ten program, který je v průběhu toho víkendu, tak je směřovaný i pro ty nevěřící k tomu, aby poznali Boha. Abychom mohli předávat opravdu to, co Pán Bůh dělá v našich životech, aby mohli poznat živého Boha. A vlastně na každém víkendu někdo přijme Ježíše Krista jako svého spasitele, což je úžasné. Snažíme se, aby lidé si zažili něco na vlastní kůži a proto, když probíhá nějaká přednáška, tak potom navazuje nějaká interaktivní aktivita a ty většinou probíhají venku. Spousta lidí, když mluvíme o Outbacku, si myslí, že je to jenom pro problémové páry. Tak to bych chtěl vyvrátit, není to jenom pro problémové páry, ale opravdu pozýváme každého. Každý jeden si může něco vzít do svého života. Pozýváme i pastory, vedoucí služebníky a ono ze zkušenosti vím, že vždycky je to tak 50 na 50. 50% to jsou páry, které opravdu mají narušený vztah a někteří přijíždějí na Outback jako už poslední štace toho manželství. Potom je o to víc, je úžasné je pozorovat, jak se rozhodují znova bojovat za to manželství a znova to zkoušet. A další 50% to jsou většinou lidé, kteří mají hezké vztahy, hezké manželství nebo hezké vztahy s dětma a jedou si to prostě jenom užít. A tím, že nezaměřujeme se jenom čistě na ten vztah, ale zaměřujeme se taky na vztah s Bohem, na ten životní cíl, o kterém jsem mluvil. A to si myslím, že to je aktuální téma pro každého z nás.
0: Shrnuje Marek Cieslar, který spolu se svou manželkou Elou stojí za pořádáním víkendu Outback. Zájemce odkážeme na webové stránky www.rfmarriage.cz.

Úterní magazín se s vámi pro dnešek loučí. Těšit se na něj můžete opět zítra, kdy přineseme další zprávy ze světa pronásledované církve. Naslyšenou.

17. hodina pomalu klepe na dveře a tak je čas, kdy odpolední vysílání vystřídá to večerní a s ním přichází i nový moderátor. Pro tuhle chvíli se s vámi loučím já, Aneta Lofítková, a přeju vám, ať po zbytek dne zažíváte boží pokoj a ochranu při všem, co je před vámi. Mějte se krásně.

Milé děti, dnešní korálkové poslouchání bude plné lásky, radosti i krásných šatů. Budeme si totiž povídat o svatbě. Svatba je zvláštní den, kdy si dva dospělí lidé, muž a žena, slíbí, že se budou mít rádi, budou si pomáhat a budou spolu tvořit jednu rodinu. Je to chvíle, kdy se ženich, nevěsta i svatební hosté slavnostně obléknou, nevěsta do bílých krásných šatů, většinou má na hlavě i závoj. A v ten den při svatebním obřadu si ženich s nevěstou řeknou ano. A od té chvíle jsou z nich manželé a patří k sobě. Jistě i vy, děti, už víte, že v životě je důležité mít někoho, komu můžete věřit, kdo vás má rád takové, jací jste a s kým je vám prostě dobře. Tak si pojďme společně poslechnout pohádky o svatbách, protože z nich se dozvíme, jak to chodí na svatbě královské, nebo jakou svatbu může mít malý kaštánek nebo brouček.

0: jak se Lipůvka zamilovala do Ruměníčka Sosálka. Čas plynul jako voda v potoce a byl tu květen, měsíc lásky. Jak už to od nepaměti bývá, v květnu nastala v celé přírodě doba horečnatých námluv. Nebyl jediný hmyzí tvor, který by nezačal usilovně hledat svůj protějšek. Motýlí samečkové lítali sem a tam jako splašení, aby co nejdříve našli tu svou vyvolenou. Ale nejenom hmyz, nýbrž i ptáci a ostatní zvířátka se začala v přírodě navzájem namlouvat. Kosy nadháněly kosice, vrabčáci vrabčice, holubci vrkali na holubičky a hrdličky cukrovaly. Také Lipůvce den ode dne stále víc rudla líčka. Není divu, že i ona tu a tam začala zvědavě pokukovat po nějakém tom svalnatém Ruměníčkovi. Po celou dobu ale přitom stále myslela na Ruměníčka Sosálka, kterého loni v létě zahlédla na stromě a potom nedopatřením spadla do mraveniště. Od té doby ho ale už nespatřila. Pouze ve snu, který se jí v zimě zdál. Jak tak na něj myslela, jako by ho přivolala.
1: To je určitě Sosálek,
0: zvolala nadšeně, když ho spatřila, jak hoduje na lipovém semínku. Opatrně se k němu přiblížila, aby ji hned neviděl. A nahlas zvolala.
1: Tak jsem ti konečně dopadla a pořádně ti vynadám.
2: Jejda, ty jsi mě ale vyděsila.
0: Zakuckal se Sosálek, jak mu leknutím šťáva nasátá ze semínka vlítla do krku.
2: A proč by si mě měla vyhubovat? Co pak jsem ti provedl?
0: Divil se Sosálek.
2: Ty nevíš? V loni v létě si na mě volal z protilehlé lípy, že tam máš chutná semínka. A jak jsem se tak snažila k tobě přiletět, tak jsem spadla nedopatřením do mraveniště.
0: Postižovala si Lipůvka.
2: No za to já ale nemůžu, že jsi nešikovná a neumíš lítat, zasmál se Sosálek.
1: Tehdy jsem ještě neuměla, ale nyní už lítám dobře,
0: odvětila Lipůvka.
2: No tak se předvéď, jestli se jenom nechvástáš,
0: pobídl jí Sosálek.
1: Dobrá, poletíme oba a uvidíme, kdo z nás doletí dál,
0: přikývla Lipůvka.
2: Proč ne?
0: Ušklíbl se Sosálek. A tak v zápětí oba vylezli na nejvyšší větev lípy.
2: Tady bude naše startovní čára,
0: zvolal Sosálek.
2: Jakmile dám povel, oba najednou vyletíme.
0: Když Lipůvka přikývla na souhlas, Sosálek dal povel k letu. Oba naráz zamávali křídly a už si to frčeli vzduchem. Sosálek mával divoce křídly, jak nejvíc uměl, a doletěl až ke třetímu stromu od lípy, ze které vystartovali. Lipůvka na rozdíl od Sosálka silami šetřila a spíše plachtila, než aby usilovně mávala křídly. A udělala dobře. Dolítla o dva stromy dále než Sosálek.
1: Tak co říkáš?
0: Zavolala na Sosálka, sotva dopadla na zem.
2: Jsi skvělá, lítáš dokonce lépe než já,
0: pochválil ji Sosálek.
2: Mohli bychom spolu kamarádit. Třeba se od tebe ještě leda s čemu přiučím. Jsi pro?
1: Moc ráda,
0: usmála se Lipůvka, které Sosálkova pochvala udělala radost. Také Sosálek byl rád, protože se mu Lipůvka moc líbila. A tak se spolu vydali poznávat okolní krajinu. Při společných procházkách se Lipůvka něčemu naučila od Sosálka a on zase něčemu od Lipůvky. Nebyl den, aby nebyli spolu. Když tak šli jednoho dne kolem aleje s různými listnatými stromy, zaslechli podivné rány.
2: Buch, buch, buch,
0: ozývalo se spoza jednoho dubu. Když Lipůvka se Sosálkem zvědavě nakoukli za kmen dubu, nestačili se divit. Dva podivní tvorové tam do sebe bušili tykadly, zápasili jako dva borci v ringu.
2: Pádíme odsud, než dostaneme žihadlo,
1: vyjekl vystrašený Sosálek. To jsou určitě vosy, podívej se, jaké mají tmavé tělo se žlutými skvrnami, vypadají úplně jako oni.
2: Co to plácáš za nesmysly, zvolali skoro jednohlasně oba podivní tvorové a přestali do sebe bušit. My nejsme žádné vosy, ale tesaříci duboví.
1: Opravdu, to je dobře, vosám se totiž zdaleka vyhýbám. A proč se tedy mezi sebou perete?
2: Vyzvídal sosálek.
1: Asi provádějí nějaký druh sportu, mudrovala Lipůvka.
2: Jaký pak sport, rveme se o dubověnku, zvolal jeden z nich.
1: Jakou dubověnku, kdo je to?
2: Zeptala se Lipůvka.
1: No přece moje milá, odvětil tesařík.
2: Jaká pak tvoje, dubověnka je moje milá, odporoval mu druhý tesařík.
1: Je to velká krasavice, určitě bude brzy mojí ženou, jen co se tě zbavím.
2: A kde je ta dubověnka? Nikoho tady nevidím, zeptala se Lipůvka.
1: Oba tesaříci se rozhlédli kolem sebe, ale po dubověnce ani památky.
2: Než jsme o ní začali bojovat, ještě tu byla. A teď tu není, zachmuřil se výrazněji zbarvený tesařík.
1: Možná, že vám odešla s nějakým jiným tesaříkem, ozval se sosálek.
2: To by tak ještě scházelo, musím dubověnku najít, než mi ji přebere někdo jiný,
1: vykřikl tesařík a rozběhl se směrem doleva. Druhý tesařík na nic nečekal a také utíkal za dubověnkou, ale úplně opačným směrem.
2: Co se s nimi stalo?
1: Podíval se sosálek, když oba tesaříci zmizeli, kdo ví kam.
2: No jsou přece zamilovaní, poučila ho Lipůvka a zrudla ve tváři, jak se styděla o tom mluvit.
1: Já tě mám také moc rád, ale s nikým se kvůli tomu neperu.
2: Usmál se sosálek a dal Lipůvce upřímnou pusinku.
1: Ta byla tak překvapená, že ani nemukla, jenom zrudla ve tváři ještě víc.
2: Chvíli po sobě koukali a pak vykročili směrem k dalšímu dubu. Jakmile k němu došli, vystrašil je podivný hluk, který se ozýval z jeho dutiny. Pak to uvnitř dubu zarachutilo a ozvalo se několik ran.
1: Buch, pác, buch, pác!
2: A z dubu se vyvalilo několik dřev. Jedno z nich se řítilo přímo proti Lipůvce a sosálkovi. Tak stačili před valící se kládou uskočit do strany.
1: Třesk!
2: Ozvalo se, když kláda vrazila do malého kmínku dubu. Poté vystrčil z dutiny dubu hlavu podivný ohromný brouk s velkými kusadly, která připomínala paroží jelena.
3: Ach jo,
2: zahartusil a svalil se do trávy přímo před Lipůvku.
1: Kdo jsi? Vždyť se nás mohl tou kládou klidně zabít,
2: vyjekla Lipůvka.
3: Jsem brouk roháč a nechtěl jsem vám ublížit. Prostě jsem uklouzl a klády mi vypadly z kusadel a skutálely se dolů,
2: zafunil unaveně.
1: A k čemu potřebuješ takové klády?
2: Podivil se sosálek.
3: Abych opravil chaloupku Rohance,
2: zabrblal roháč.
1: Jaké Rohance? Vyzvídala Lipůvka.
3: No přece mojí milované Rohance, budeme se brzy brát a tak nám připravuji hezké svatební hnízdečko,
2: pochlubil se roháč.
1: Tak to je jiná, zvolal sosálek.
2: Moc si od nás pozdravuj, viď Lipůvko.
1: Ať se máte rádi, přikývla Lipůvka.
3: To je ale silák, zvolal sosálek.
1: Však ty jsi také silák a nepotřebuješ k tomu taková kusadla. A vůbec, mám tě ráda takového, jaký jsi,
2: přiznala se Lipůvka. Sosálek byl šťastný, že ho Lipůvka má opravdu ráda a dal jí znova pusinku. Poté se začervenal a zeptal se jí,
1: nechtěla bys mě za muže?
2: Ano, chtěla, usmála se Lipůvka a pusu mu oplatila.
1: Čím dřív, tím líp.
2: A tak byla ruka v rukávě. Nezbývalo nic jiného, než aby se pomalu začali připravovat na svatbu.
0: Umíš odpovědět? Proč dolétla Ruměnice Lipůvka dál než Ruměníček sosálek? Jak se jmenovali brouci podobní vosám? Z jakého důvodu do sebe tito brouci bušili dlouhými tykadly?
1: Víš, jak se jmenoval brouk z kusadly připomínajícími paruží jelena?

Pohádka o slunci a měsíci a o nevěstě. Na břehu Azurového moře se tyčil do modravé výšky azurový palác krále Timpa. Král Timp seděl na svém trůnu uprostřed paláce a četl velikou a tlustou knihu. Každou stránku mu otáčel nejvyšší rádce Vant. Foukl na ní a ona se otočila. Palác měl spoustu cimbuří, na niž vlály pestrobarevné vlajky, ale nejvyšší byly dvě věže. Jedna na východní a druhá na západní straně paláce. V těch věžích měly své komnaty dvě vnučky krále Timpa. Na východní straně bydlela princezna Soáre se zlatými vlasy, na západní straně princezna Luna s vlasy stříbrnými. Ty princezny byly nádherné a stále si česaly své krásné vlasy. Soáre si je česala celý den a Luna celou noc. Od Soárených vlasů vycházelo teplo a oslnivá záře do celého království. A když si někdy v noci vlasy zacuchala a musela je ráno vykartáčovat zlatým kartáčem, bylo v království tak horko.

lidná záře a jak šla noc za nocí, podivuhodně narůstala. Když byla ta záře nejvyšší, což se stávalo každý 28. den, vykláněla se luna z okna a její píseň byla tak podmanivá, že moře stouplo o 7 metrů po břehu nahoru, aby tu píseň lépe slyšelo. V tu noc bývalo moře neklidné a z jeho vln se pozdvihovaly temné stíny. V takovou noc moře stoupalo až k domečku a zahradě krásné dívky Mireasy na pobřeží. Mireasa byla milá dívka, která čekala na svého ženicha. Před 7 lety odplul lodí Nory do království dcer, aby přijal královskou korunu od svého otce. Slíbil, že se pro svou nevěstu brzy vrátí. A Mireasa se na jeho návrat připravovala. V její zahradě rostly úžasné vzácné zmarliky a ona na ně rozvěšovala lampiony, které měly v sobě ukryté světlo. Až se její ženich Isus Rege vrátí, ozdobí lampiony svou září jejich setkání. Lampiony sama vyráběla z kousku duhy, které se zachytily na jejich rukou, když zpívala píseň lásky. Tóny té písně svítily bílým, nádherným světlem, které bylo v lampionech pečlivě ukryto v kapkách toho nejčistšího oleje. Ten olej si kupovala od paní Roagy. Paní Roaga byla její přítelkyně. Měla velikou zahradu plnou olivových stromů a oleje měla celé hektolitry. Dala ho každému, kdo k ní přišel. Mireasa lovila ryby. Jmenovaly se suflety. Měly mezi ploutvemi zlaté perly, které Mireasa ukládala do bílé truhličky. Budou jednou zdobit její svatební šaty. Ty perly byly průhledné, zlatavé a měkce zářily. Těm perlám říkala Mireasa Fapte Bune. Když truhličku otevřela a světlo se linulo po její tváři, měla z toho takovou radost, že si hned začala zpívat.

tak každý, kdo šel právě kolem její zahrady nebo domečku a uslyšel její radostnou píseň, mohl cítit vůni lásky. Někdo si říkal, to voní tak růžové květy z marlik. A někdo zase myslel, že to tak voní vistárie, kterých bylo v zahradě mezi zmarlikami asi 4 tucty. Jednou, když záře vlasů princezny Luny dosáhla nejvyšší bod a azurové moře nakukovalo Mirease skoro až na práh, vydala se na lov suflet. Vytáhla svou loďku s lucernou a plula po přílivu dál do moře. Záře ze západní věže dopadala na neklidnou hladinu a píseň princezny Luny čeřila vlny do střapatých vrcholků. V tuto dobu Mirease mohla chytit ty nejkrásnější suflety s velkými, nádhernými perlami mezi ploutvemi. Vystupovaly zvědavě k hladině a Mirease je mohla chytat přímo do ruky. Perly měkce zářily a kolem loďky jich bylo jako hvězd na nebi. Když byla v nejlepším, myhl se kolem ní stín jiné loďky a nějaký úlisný hlas řekl. Jak se máš, Mirease, a co tvůj ženich? Ještě na něho čekáš? Nedočkáš se, moje zlatíčko. Pojeď se mnou, Mirease, dám ti, na co si jen vzpomeneš. Dívka zvedla hlavu od suflet. Nech mě být, Ispite, řekla. Nepůjdu s tebou. A můj ženich se vrátí. Splní, co mě slíbil, a ty pluj pryč. A vzala veslo a plácla jim do střepaté vlny, až se roztříkla na všechny strany. Polila temný stín v temné loďce a loďka i stín rychle zmizely. Mirease si zhluboka oddechla. Vždycky, když nalovila hodně suflet a měla v loďce své fapte bune, stávalo se, že jí Ispit lstivě překvapil a posmíval se její věrnosti. Teď byla šťastná, že mu unikla. Vrátila se s úlovkem na břeh a loďku vytáhla nad

ruce a tančila po kuchyni. Otáčela se rychle doprava i doleva, až jí dlouhé sukně vlály jako prapory. Zavřela oči a když je znovu otevřela, na jejich rukou se třepetaly fáborky z jiskřivé duhy. Vždycky to tolik překvapilo a byla tolik vděčná za naději, která skrze duhu posilovala její srdce. Její Isus Rege se určitě vrátí, věří tomu celým srdcem. Přestala tančit a pečlivě složila kousíčky duhy na stole k sobě. Přilnuly k sobě jako živé a pak je ovinula kolem lehkých vrbových proutků. Vznikl tak kulatý, roztomilý lampion s veselým světlem uvnitř. Miriasa kápla do lampionu olej od paní Roagy a světlo se do něj schovalo. Vyběhla ven do zahrady a pověsila ji na třetí zmarliku od branky. Byla hluboká noc a jen záře vlasů princezny Luny svítila na pískovou cestičku. Do zahrady azurové moře nedosáhlo, ale hned za brankou musela do domečku přeběhnout po plochých velkých balvanech, jinak by si zmáčela své plátěné střevíčky. Náhle se z vody vynořila hadí hlava a zahradila jí cestu. Oči jí rudě svítily a rozeklaný jazyk syčel. Jestli jsi opravdu nevěsta budoucího krále, proč chodíš jen v plátěných bodkách a v jedné sukni celý rok? Dej mi svoje fapte bune a já ti dám takové svatební šaty, že ti je všichni budou závidět. Podívej se! A had vstyčil ocas a na něm jako na věšáku visely nádherné šaty, ozdobené snad tisícem drahokamů. Byly šarlatově průhledné a měly dlouhou vystuženou vlečku, připomínající dračí ocas. Klič se mi z cesty, Balaure! Můj ženich mi přiveze šaty bílé jako holubice, jiné nechci! A Mireasa šlápla Balaurovi svou plátěnou bodkou na krk, kterým se opíral o kámen. Přeskočila na další kámen na cestičce ke vchodu do domečku a prudce za sebou zavřela dveře. Had zasyčel a pomalu se ponořil do přílivu. Jeho ocas se rozvinul a z šarlatových šatů zbyla jen špinavá skvrna a i tu vlny brzy odnesly pryč. Mireasa stála za zavřenými dveřmi a ještě prudce z toho úleku oddychovala. Ach, můj Rege, zašeptala, přeť už brzy. V příštích dnech příliv opadal a pobřeží začalo osychat. Tu 28. noc si princezna Soare po dlouhé době zacuchala vlasy a musela si je od rána krtáčovat. Bylo takové horko, že Mireasa nemohla ani posykat trávu na zahradě. Rozhodla se, že navštíví svou přítelkyni Roagu a využije čas. Vzala si sebou malovaný dbánek na olej a běžela vzhůru na kopec za palácem, kde měla Roga svou olivovou zahradu. Přítelkyně ji radostně přivítala. Jen pojď dál, Mireaso, vítala ji srdečně. Už se mi po tobě stýskalo. Mě taky. Představ si, už mě zase při lovu obtěžoval ispit a dnes v noci na mě zaútočil i Balaur. Chtěl mě připravit o fapte bune. Potřebuji si u tebe odpočinout, jsem z toho tak unavená. Udělám ti kafíčko, Mireaso, a popovídáme si. A až půjdeš k sobě, dám ti plný čbánek mého čerstvého oleje, mého extra virgin ungere. Jen tě musím varovat, až se budeš vracet domů, nechoď tou samou cestou. Zahledla jsem na svahu pavouka Pacatu. Může tam být nastražená past. Mireasa souhlasila. U kafíčka si obě řekli mnoho věcí a potěšili se svým přátelstvím. Venku zatím po přílivu všechno oschlo a princezna Soare odložila kartáč a už si česala své vlasy jen zlatým hřebenem. Vítr lehonce povíval a cesta domů slibovala, že bude krásná. Mireasa se rozloučila s Roagou a vzala džbánek plný vzácného oleje pevně do ruky.
Když přišla k cestičce dolů z kopce, vzpomněla si, co jí Roaga kladla na srdce. Ale větřík vál tak příjemně od moře a výhled byl tak úžasný, že se Mireasa rozhodla vrátit se tou samou cestou. Říkala si, pavouk Pacat je tak velký, že ho jistě už z dálky uvidím a obejdu ho přes trávu až dolů na pobřeží. A u vody na mě už stejně nemůže. A vesele se vydala do

Vždycky, když se špatně rozhodneme, máme problém. I Mireasa ho měla. A velký. Pavouk Pacatý viděl, když šla nahoru, a obzvlášť vychytrale na ní nastražil past. Když ho obcházela, aby se dostala do bezpečí, nalepily se na její nohy jeho tenké, ale právě ty nejpevnější provázky. Nemohla se jich zbavit a čím déle v nich vězela, tím byly tlustší. Pavouk to ucítil a lezl nenápadně až k ní. Když už se na ní chtěl vrhnout, aby jí kousl svým jedovatým zubem, Mireasa vykřikla a vyšplíchla na pavouka olej ze svého malovaného džbánku. Musel to být opravdu ten nejzácnější extra virgin ungere olej, protože pacat zafuněl a stuhl jako kámen. Provázky povolily a Mireasa se z nich vymotala. Olej udělal všechno klouzavé a nohy se jí z té pasti vysmekly a uvolnily. Zvedla džbánek a utíkala zpátky k Roage. Roago, Roago, volala s pláčem, odpusť mi prosím, že jsem neposlechla tvou radu, málem mě to stálo život. Prosím, dej mi ještě jednou ten extra olej, všechen jsem si ho vylila. Roaga jí objala a přitiskla do náruče. Právě proto jsem ti ho dala. Tušila jsem, že tě to krásné podvečerní počasí zláká. Zachránilo mě to život, že jsem ho měla. Chtěla bych ho zas, zlikala Mireasa. Roaga se usmála. Podívej se do čpánku, určitě si ho všechen nevylila. A to, co tam zbylo, bude stačit nadlouho. Neboj se, a když už jsi tu, dám ti malé povzbuzení. A Roage otevřela knihovnu a vyněla z ní tenoučký spisek vázaný v kůži a ozdobený v rozích zlatem. Je tam vzkaz od otce tvého ženicha. Schovávala jsem ti ho až do dnešního dne a teď vnímám, že je ta správná chvíle, aby sis ho přečetla. Vem si ho domů, má drahá, a buď dobré mysli. Když Mireasa tentokrát odcházela, šla domů tou správnou cestou a v jejím čbánku byl olej zase až do vrchu. Nechápala, jak je to možné, ale radovala se z toho. Dopis tiskla k srdci a těšila se na jeho obsah. Den končil. Princezně Soare se dnes nějak nechtělo zavřít okno a princezna Luna to své už otevřela. Chvíli na sebe hleděli od východu na západ, pak se Soare začervenala a potichu okno zavřela. Luna se usmála a začala zpívat svou tichou, podmanivou píseň. Nebe stmavlo a v oknech paláce se rozsvítila světla jako hvězdy. Mireasa už byla v domečku a při svitu svíce četla vzkaz od otce svého ženicha. Právě nad tím, co tam četla, přemýšlela. Stálo tam, až princezně Soare vlasy zčernají a princezně Luně zrudnou. Můj syn, tvůj ženich, pro tebe připluje na lodi Nory. Buď připravená a neboj se. Mám tě moc rád a těším se na tebe. Už to bude brzy, už brzy. Mireasa zvedla hlavu a naslouchala písni princezny Luny. Ta zpráva zněla tak neuvěřitelně, jak by se to mohlo stát. Znovu se zahleděla do písmen vzkazu. Náhle se usmála. Ano, už to bude brzy, už brzy. Navzdory všem ispitům, balaurům a pacatům. Můj Regeisus přijde a já ho dychtivě vyhlížím. A od té chvíle, ještě horlivěji, chytala suflety a ukládala faptebune a udržovala svou zahradu, aby se jen skvěla krásou. Všechny zmarliky už byly ověšené lampiony a píseň lásky zněla z jejího domečku stále častěji. A když král Timp ve svém paláci dočítal svou tlustou knihu a už byl uprostřed poslední stránky té knihy,
stalo se něco neuvěřitelného. Princezně Soáre zčernaly vlasy a princezně Luně zrudly jako krev. A nad mořem se zablesklo a lodí nory připlul Isus Rege pro svou Myrásu. V zahradě se rozsvítily všechny lampiony duhovou barvou a ta duhová světla se zvedla a vynesla Myrásu a Isuse vzhůru k nebi. Z lodi nory jim dvořané házeli hvězdy a radovali se s nimi. Když se král Timp pustil do čtení posledního odstavce, musel si k tomu rozsvítit všechny svíce v paláci a zavolal své vnučky, aby si ten konec poslechli s ním. Soáre i Luna byly rády, že si už nemusí česat vlasy a že mohou mít trochu relax. Když král Timp knihu dočetl, rozplynuli se všichni jako pára i s celým palácem. A tam, kde byla Myrása se svým ženichem, byla veliká svatba a nový den plný světla a radosti.

0: Kaštánek a nevěsta. Malého kaštánka měli všichni rádi. Byl veselý, hodný, kde mohl, pomohl. Nebyl nikdy sám. A přece všude viděl, jak zvířátka žijí ve dvou. Křeček s paní Křečkovou, zajíc Ouško pobíhal po poli se zaječicí. Chrobák měl doma veselou paní Chrobákovou. Každý v domečku někoho měl, jen kaštánek byl pořád sám. A toho mrzelo. Najdu si kaštánkovou víru, rozhodl. Půjdu do světa. Tam určitě nějaká osamocená víla žije. Přivedu si ji domů, budeme spolu hospodařit a bude nám veselo. Jak řekl, tak udělal. Ráno jen co sluníčko vykouklo z postýlky, zamkl vrátka, hodil si uzlík přes rameno a hurá do světa. Přešel černý les a dostal se k velikému poli.
1: Ach, ach, ach,
0: povzdechl si a rozhlédl se okolo. Jak takové velikánské pole přejdu? Jsem maličký, v té pšenici se ztratím, nevěstu nenajdu a domů se také nevrátím. Posadil se na mes u pole a nevěděl chudák, co má dělat.
1: Pět peněz,
0: ozvalo se najednou. To křepelka, překvapena tím, kdo to tady sedí, začala usilovně hledat svých pět peněz.
1: Proč tu sedíš?
0: Chci do světa, ale pole je veliké a já malý, smutně odpověděl kaštánek.
1: Neboj se, vlez mi na záda. Já tě přes pole přenesu.
0: Kaštánek vylezl křepelce na záda a už byli ve vzduchu. To byl let.
1: Drž se pevně, ať nespadneš, poletíme výš.
0: A letěli. Kaštánek viděl z výšky les, pole, řeku i rybník.
1: Je, to je krása,
0: špitnul, ale přitom se pevně držel, aby náhodou z té výšky nespadl dolů. A už tady byl konec pole. Křepelka se snesla dolů. Kaštánek seskočil, poděkoval a šel dál. Jde loukou, sluníčko svítí a on by zpíval. Kouká, na velké kopretině ladí cvrček své housličky. Pod břízou staví mravenci nové mraveniště. Jde a jde a najednou, co to šumí? To bublala voda v potůčku. Skáče, hopsá si přes kameny, veselá je, celá zpívá. Ale můstek přes ní nevede.
1: Jak se kaštánek dostane na druhou stranu?
0: Běhá nahoru a dolů podél vody, hledá spadlou větvičku kámen, po kterém by přeskočil, ale nikde nic. Kaštánek hledal aspoň vhodný list, na kterém by potok přeplul. Při hledání narazil na lučního koníka. Koník se cvičil ve skoku dalekém a vysokém. Byl totiž vybrán na velkou luční olympiádu. Kaštánek koukal s otevřenou pusou na koníkovi cviky. Koník, jako správný sportovec, musel nejprve rozhýbat své svaly. A tak hýbal nohama, třepal s nimi, pak se přikrčil a hop! To je skokan. Ten by určitě potok přeskočil, pomyslel si kaštánek.
1: Koníku, prosím tě, přeskoč se mnou potok, když jsi takový skokan, nic to pro tebe nebude.
2: Nemohu, nemám to ve svém tréninkovém plánu,
0: odsekl koník. Na kaštánka se už ani nepodíval a cvičil dál.
1: Koníku, v plánu to nemáš, ale byl by to jistě luční rekord. Proslavil by tě daleko široko,
0: přesvědčoval kaštánek koníka.
2: Ten koník byl veliký ješita a pyšnil. Když se dozvěděl o slávě, hned pomoc slíbil.
0: Kaštánek vlezl koníkovi na záda. Ten se několikrát prohnul v kolenou a hop.
1: No to vám byl skok, no jistě největší, jaký Louka zažila.
2: Bravo, bravo, výborně, výborně opakovat,
1: ozvalo se, když koník doskočil. To broučci, kteří pozorovali ten slavný skok, vypukli v jásot.
2: Bravo, bravo,
1: křičeli ještě, když Kaštánek byl hodný kus od potoka. Koník bude ještě víc pyšný, pomyslel si, ale potom na něj přestal myslet. Začal ho trápit jiný problém. Slunce se ukládalo do mlhavé postýlky, do lesa se vkrádala tma a Kaštánek nevěděl, kde by hlavu složil. Zůstat venku, to se bál. Nikoho tady neznal, nevěděl, kde zaťukat na dveře. Spěchal, aby našel přístřešek, aspoň list lopuchu, skulinku mezi kameny. Hledal, hledal, pořád nic. Nakonec se na něj štěstí usmálo. Před starým pařezem na lavičce seděl myšák s fajkou. Kaštánek přišel blíž a slušně pozdravil.
2: Dobrý večer přeji, pane myšáku. Já jsem Kaštánek. Jdu do světa hledat kaštánkovou vílu. Nastal večer a já nevím, kde hlavu složit. Nevzali byste mě do domečku?
1: Děda myšák zapukal z fajky a s úsměvem pozval malého cestovatele dovnitř.
3: Jen pojď, pojď, hochu, právě chystáme večeři, něco sníš a pak nám budeš vyprávět o své cestě.
1: Kaštánek zasedl s myškami ke stolu. Dostal talíř plný dobrot. To si pochutnal. Po večeři všichni tiše seděli a on vyprávěl o domečku, o svých kamarádech. Když vyprávěl o myšce Hryzalce, starý myšák zpozornil.
2: Bydlí Hryzka v truhlárně, vyzvídal děda.
1: No bydlí.
2: A je to moc hezký pelíšek, odpověděl Kaštánek.
3: No hochu, hochu, ty jsi mi udělal radost, Hryzka je naše příbuzná. Už jsme dlouho o ní nic neslyšeli.
1: A seděli a povídali si ještě dlouho přes půlnoc. Ráno Kaštánek putoval dál, v ruce uzlíček s buchtami od myšek. Jde a jde, slunko svítí, všude veselo. Klučinovi se ve světě líbilo. Všechno se smálo, ale jeden tvor přece jenom plakal. U cesty v příkopu ležel na zádech šnek. Lezl brzy ráno na snídani, uklouzl, dostal smyk a skutálel se na ulitu. Snažil se, co mu síly stačily, ale zpátky se obrátit nedovedl.
2: Počkej, kamaráde, vezmu si větvičku a zkusím tě převrátit,
1: těšil Kaštánek smutného šneka. Rozběhl se po cestičce a málem zakopl. Na zemi ležela moc pěkná větev. Zrovna takovou potřeboval. Kaštánek větví podložil šnekovu ulitu a zabral.
2: Šnek se ani nehnul. Jsi moc těžký. Nejde to,
1: volal udýchaně.
2: Prosím, zkus to ještě jednou,
1: prosil utrápený šnek. Kaštánek zabral a zase nic. Zabral ze všech sil. Šnek ne a ne se překulit.
3: Raz, dva, raz, dva.
1: Ozvalo se rázné počítání na polní cestě. To černí mravenci pořádali hasičské cvičení. Družstvo hasičů se stříkačkou a žebříky pochodovalo k rybníčku. Tam budou cvičit hašení pro případ, kdyby v jejich velikém mraveništi hořelo. Mravenci byli pořádně silní chlapíci, ničeho se nebáli a dokázali vzít za práci.
2: Páni hasiči, mával a volal na ně Kaštánek. Páni hasiči, pomozte! Šnek dostal na cestě smyk, obrátil se na ulitu a já mám málo síly. Sám ho neotočím.
3: Zastavit stát, žebříky připravit, směr šnek.
2: Poklusem klus!
1: Zněl hlasitý rozkaz.
2: Kaštánek jen koukal a nestačil se divit.
1: Mravenci žebříky podložili šneka, ovázali provazy ulitu, rozhoupali těžké tělo a hej, rup!
3: šťastný šnek se ocitl na bříšku. Moc vám děkuji, moc vám děkuji, volal šnek zamravenci, kteří už pochodovali k rybníčku.
1: Chlapče, a co ty tu děláš? Ptal se Kaštánka zvědavý šnek.
3: Hledám kaštánkovou vílu. Rád bych si ji vzal za ženu, odpověděl zasněně Kaštánek.
1: O takové víle nevím, ale u rokle roste stará borovice a na ní visí veliká šiška. Visí tam mnoho let, ta by ti mohla poradit, řekl šnek.
3: A tak se Kaštánek vydal do staré rokle.
1: Tam to bylo strašidelné. Trochu se bál. Chtěl ale radu a tak musel jít dál. Kouká, kouká, kde roste stará borovice. Nikde nic. Najednou bum, uhodil se do nosu. Podíval se nahoru a hele, stojí pod borovicí. Na borovici šiška, kývá se a spí.
4: Šiško, Šiško, poraď mi prosím, kde najdu kaštánkovou vílu. Rád bych si ji přivedl do domečku. Budeme spolu hospodařit a mít se moc rádi,
3: zasnil se Kaštánek. Šiška se protáhla, otevřela jedno oko, potom druhé, sklonila se k němu. Poradím ti, protože jsi hodný a všem pomáháš. Už jsem o tobě hodně slyšela. Čeká tě ještě kus cesty. Musíš přes rybník a vysokou skálu a ještě jeden les. Za tím lesem je louka plná modrých zvonků. Na kraji louky roste starý kaštan a na něm žije kaštánková víla. Ale i když ji najdeš, nemáš ještě vyhráno. Musíš ji nejdříve probudit. A to dokážou jen zvonky na louce. Když je rozezníš, víla se probudí. Sám bys to nedokázal. Až budeš na vysoké skále za rybníkem, popros vítr, ať ti pomůže. Řekni, že tě posílám já, borová šiška. Teď spěchej, ať na tebe víla nečeká. Kaštánek poděkoval a už si to peláší k rybníčku. Našel ho snadno, podle zpěvu žabek, které ten den uspořádali u rybníčka velikou pěveckou soutěž. Na soutěž přiskákali žabí sbory z širokého a dalekého okolí. Byl tu sbor z potoka u mlýna, další zpěváci připlavali z velké louže pod lískovým keřem. Přišly i malé žabky z puškvorcové tůňky. A dokonce přicestoval mužský žabí sbor z rybníčka od lesního zámečku, vítězové všech soutěží v okolí. Sbory byly na svém místě.
1: Ouha, chyběl hlavní porodce. Stala se mu nehoda. Po cestě ho chytil čáp.
3: Bez porodce se soutěžit nedá. Snad se bude muset celá soutěž zrušit. No to by byla velká škoda. Žabky uviděly naštěstí Kaštánka.
4: Kvak, kvak, kvak, kvak, kvak, kvak. Hochu, musíš nám pomoct. Chybí nám hlavní porodce. Bez toho se soutěžit nedá. Kvak, kvak. Jsi chytrý a spravedlivý, ty budeš hlavním porodcem,
3: zakuňkali žáby. Kaštánek se bránil, že zpěvu nerozumí, že spěchá. Žáby trvaly na svém.
4: Když pomůžeš ty nám, kva, kva, pomůžeme i my tobě. Převezeme tě přes rybník, kva, kva.
3: Kaštánek nakonec přikývl. A pak začalo velké soutěžení. Žáby zpívaly, porota poslouchala a přísně hodnotila. Medaile si odnesly malé žabky z puškvorcové tůňky. Žáby splnili také svůj slib. Utrhli velký leknínový list posadili kaštánka doprostřed a přeplavali s ním na druhý břeh velikého rybníka. Kaštánek poděkoval a začal myslet na nocleh. Sluníčko pomalu slalo svoji postýlku a náš cestovatel, stejně jako včera, nevěděl, kde hlavu složí. I tentokrát mu štěstí přálo. Ve vykotlané vrbě nad hrází bydlela vidří rodina. Vidry nechali malého cestovatele v pelíšku přespat. Kaštánek se najedl, dobře vyspal a získal nové kamarády. Sotva se slunko vyhouplo na oblohu, putoval dál. Za rybníkem se skutečně tyčila k oblakům vysoká skála. Byla to skála, o které mluvila stará Šiška. Kaštánek pod skálou stál, ale na vrchol nedohlédl. Tak vysoká byla. Kudy nahoru? Hledal, hledal, až našel maličkou cestičku. Poté stoupal k vrcholu. Brzy ráno vyšel a teprve, když slunce stálo na samé špičce oblohy, došel kaštánek na vrchol. Kouká, větřík nevidí. Co teď? Věřte, nevěřte, i tady našel dobré kamarády. V puklině skály měla hnízdo poštolka. V hnízdě křičeli poštolčí děti. Máma s tátou někde hledali potravu a malým poštolkám bylo smutno. Kaštánek jim zaspíval a smutek zmizel. Když se máma poštolka vrátila, v hnízdě našla spokojené děti, hrající si s kaštánkem. No ty jsi hodný, pochválila ho šťastná poštolčí máma. Za to, že jsi se postaral o mé děti, splním ti přání. Já bych potřeboval najít vítr, zaprosil. Už letím, slyšel nad sebou kaštánek, ale to už poštolka zmizela v oblacích. Za chvíli se vrátila a s ní větřík. Fí, fí, co po mně chceš? Proč mě hledáš? Větrným hlasem volal Nezbeda. Větře, posílá mě borová Šiška, srdnatě odpovídal kaštánek. Pomůžeš mi prý rozeznít zvonky na zvonkové louce a tak probudíme kaštánkovou vílu. Pomohu, přátelům Šišky pomohu, zahvízdal vítr. Až dojdeš na louku, zahvízdej a já už budu vědět, co to znamená. Spokojený kaštánek se rozloučil a rychle ze skály dolů. Večer se přiblížil a jeho postýlka byla daleko. Kaštánek byl tak unavený, že ani nehledal domeček, kde by zaklepal na dvířka. Našel veliký lopuch a pod ním si ustlal v měkké trávě. Do noci svítily lucerničky světlušek a šuměl les. Poslouchal, poslouchal, až usnul. A spalo se mu pod lopuchem krásně. Ráno omyl oči v rose, snědl dvě velké maliny a hurá hledat zvonkovou louku. Les šuměl, kaštánek šel zvesela. Prošel les a konečně na louku. To vám byla krása. Všude, kam dohlédl, samé blankitné zvonky. Kývali se ve vánku, ale žádný nezazvonil. Uviděl i krásný kaštan. Tam spí jeho kaštánková víla. Kaštánek zahvízdal přesně tak, jak mu poradil větřík, a čekal. Najednou prolétlo něco kolem jeho uší a on uslyšel větrový hlas. Ahoj, kamaráde, připrav se, za chvíli zvonky zazvoní. Za pár chvil se skutečně začaly zvonky kývat. kývali se víc a víc, až celá louka zněla jemným zvoněním. Cink, cink, cink, cink, cink, cink, cink. Jak zněly zvonky, začal se proměňovat i kaštan. Jeho listy se chvěly, celý strom se ukryl do mlžného oparu. Když mlhu větřík odvál, kaštánek uviděl na nejsilnější větvi krásnou kaštánkovou vílu. Nesměle zavolal. Ahoj, já jsem kaštánek, bydlím v domečku v kostelní zdi a přišel jsem, abych si tě odvedl domů. Půjdeš se mnou? Víla se mile usmála a přikývla. Potom je větřík vzal do své náruče a odnesl zpátky k domečku. Kaštánek a víla v domečku hospodaří a když náhodou půjdete kolem, nezapomeňte se podívat, jak se jim daří. Jistě vás pozvou na dobrý šípkový čaj a pěkně si s vámi popovídají.

Tak, děti, to byly dnešní svatební pohádky. Slyšeli jsme, že svatba není jen o krásných šatech, dortu a množství jídla, ale hlavně o lásce, důvěře a přátelství. O tom, že když někoho máme opravdu rádi, chceme s ním být pořád a pomáhat mu, když je smutný, a radovat se s ním, když je veselý a když se daří. Teď už víte, proč je svatba důležitá a jaké kouzlo se v ní ukrývá. Mějte se krásně! Ahoj, kamarádi!

0: Příjemný úterní podvečer a také poslech Rádia 7 vám od mikrofonu přeje Pavel Kol. Máme 23. června a před námi je pořad Bible Guide a poté si projdeme i pořady, které čekají až do dnešní půlnoci. Vítejte u poslechu.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Kniha Pláč, 4. kapitola. V této kapitole Jeremiáš popisuje trest, kterým Bůh trestal judské království. Ach, jak zašlo lesklé zlato, ryzí kov už se netřpití, drahé kamení rozmetáno na každém nároží. Synové Sionu bývali kdysi nad zlato vzácnější, teď jsou však levní jako džbány, jak nádobí, co hrnčíř vyrobil. Ti, kdo se lahůdkami živili, teď živoří v ulicích. Ti, kdo si šarlat oblékali, se přehrabují v odpadcích. O Izraeli jako nádobách, vyrobených hrnčířem, mluvil i apoštol Pavel v listu Římanům. Na tomto příkladu vysvětloval odmítnutí Ježíše Izraelci. Říkal, že jeho odmítnutím se z nich staly nádoby na smetí. Zároveň nás ale ujistil, že Bůh si ke svým záměrům umí použít i takové nádoby. Tak se kvůli odmítnutí Ježíše Izraelci evangelium rozšířilo k národům celého světa. Jeremiášův popis trestu nad judským královstvím nám zde splývá s trestem v době, o které psal Pavel. O této době mluvil také Ježíš. Tento trest přišel na Izrael poté, co ho odmítli jako mesiáše. Jeremiáš píše, trest mého lidu je ještě větší, než co zasloužila Sodoma. Ta byla vyvrácena v jedinou chvíli, aniž se ruka pohnula. Také Ježíš, když mluví o izraelských městech, která odmítnou evangelium, používá příklad dávného kanánského města. Říkám vám, že v onen den bude lehčeji Sodomě než takovému městu. Vidíme zde dvě podobné události, které se staly v rozmezí 700 let. Trest, který stihl Izrael v době po ukřižování Krista, se podobal tomu, co se odehrálo v době Jeremiášově. V obou případech byl Jeruzalém i s chrámem zničen a Židé byli nuceni se vystěhovat ze své země. Jeremiáš je prorok, který předpovídal obě události. Stal se nejen varovným hlasem, vyzývajícím své současníky k pokání, ale také prorokem předpovídajícím zkázu Izraele po odmítnutí Mesiáše. Osud vystěhovaných Židů po zničení Jeruzaléma a chrámu v 1. století, Římany, se podobal tomu, co zažívali po dobytí Izraele Babyloniany. Tak to čteme. Hospodin naplno projevil svůj hněv, dal průchod svému zuření. Zapálil na Sionu oheň, jenž pohltil jeho základy. Nevěřili by zemští králové a nikdo z vládců světa, že vejde zapřísáhlý nepřítel do bran Jeruzaléma. To kvůli hříchům jeho proroků, kvůli vinám jeho kněží, těch, kdo prolévali v jeho středu krev nevinných. Jak slepí bloudili v ulicích zbrocení krví prolitou, nikdo se neodvážil ani dotknout si jejich rouch. Z cesty nečistý, křičeli na ně. Z cesty, nedotýkejte se. A když teď bloudí tam a sem, národy říkají, už je tu nechceme. Hospodin sám je rozptýlil. Už na ně ani nepohlédne, nikdo nebere ohled na kněží, nikdo nešetří ani starce. V těchto slovech nacházíme nejen popis Babyloniany zničeného judského království a definitivní konec izraelských králů, ale také Římany srovnaný Jeruzalém se zemí a definitivní konec izraelského chrámu. Doba prvního vyhnanství byla 70 let, doba toho druhého téměř 2000. A před našima očima se uskutečňuje předpověď, kterou čteme na konci této kapitoly. Tvůj trest vyprší, dcero Sionská, už nezůstaneš v zajetí. Návrat Izraelců po 70 letech z Babylonu byla obrovská, Bohem předpovězená událost. Návrat Izraelců po 2000 letech je čirý zázrak. Tak se Abrahamovo zaslíbení stává realitou. To má 3 části. Izraelci budou ve své zemi, stanou se lidem svého Boha a Bůh bude jejich Bohem. Takto je tato dávná smlouva popsána v knize Genesis. potvrzuji svou smlouvu s tebou i s tvým budoucím semenem ve všech jejich pokoleních. Je to věčná smlouva, že budu tvým Bohem i Bohem tvého budoucího semene. Tobě a tvému budoucímu semeni dám zem tvého putování, celou kanánskou zem do věčného vlastnictví a budu jejich Bohem. Podle tohoto zaslíbení Izrael ve své zemi zažije plné uskutečnění Boží smlouvy. To, co nedokázal pro lidskou slabost zákon, dokáže sám Bůh. V listu Galackým čteme, že Izraelci sice zákon nesplnili, ale tím nepřestala platit Abrahamova smlouva. V jejím zaslíbení totiž nacházíme samotného Krista. To on se stane zprostředkovatelem a uskutečnitelem Abrahamovy smlouvy. To v něm se naplní Abrahamovo zaslíbení a v něm se Izrael stane opravdovým Božím lidem. Až Izrael přijme Krista, nastane nový svět.

Jiřím Zdráhalem a pořadem Bible Guide procházíme aktuálně knihou Pláč Jeremiášův. Ještě jednou se k ní vrátíme zítra po 8 hodině raní a předchozí díly napříč celou Biblí najdete na podcastových platformách nebo na webu Rádia 7.

S jakými pořady strávíme dnešní večer při vysílání Rádia 7? Snad každý člověk by si přál být zdravý, spokojený a vyrovnaný, a to v různých aspektech života. Ohlédnutí za seriálem Buď zdrav, který byl věnovaný well-beingu, přinese talk show No Filter od 6:30. Kanafásek, 15 minut po 19. hodině, otevře další díl z knihy Dobrodružství švýcarského Robinsona. Nejstarší z bratrů, Bedřich, se vydá na záchranou misi. Příběh napsal Jan Hora a načetl Pavel Hromádka. Vůbec jsem Boha nehledal, nezajímal jsem se o něj a Bůh se rozhodl, že něco udělá, říká Pavel Škopek o chvíli, která změnila směřování jeho života. Co bylo to něco v jeho případě? A jak může společný koníček pomoci přeskočit zásadní životní překážku? Uslyšíte v pořadu Stopy ve 7:45. Autor výkladového cyklu Světem Bible, teolog John Vernon McGee, tvrdí, že porozumět knize Zjevení není tak složité, jak se zdá. Jak k jejímu studiu přistupovat, abychom v ní snadno četli i my, si poslechneme od 20 hodin 15 minut. Asi bych se nejdřív najedl, protože s plným žaludkem se všechno vysvětluje lépe, odpověděl Martin Augustín Dvornický, frontman slovenské rapového uskupení Tom Meot, na otázku, jak byste vysvětlili rozdíl mezi hip-hopem a rapem svým prarodičům. Nejen na vtípky a slovní hříčky, ale i na téma Goliášů v současné mladé generaci s Karolínou Vološinovou a Kubou Lofítkem v rámci letní série výběru těch nejzajímavějších rozhovorů, které jsme natočili ve studiu a v terénu v letech 2022 až 2025. Stromy jsou důležitou součástí krajiny, potažmo i života na zemi vůbec. Bez nich bychom neměli dřevo, teplo a ani velkou část věcí, které známe. Další význam, který mají, je estetický. Jak pomoci utvářet a plánovat určitou část krajiny, hovoří v akademii Tomáš Uher z Univerzitního křesťanského hnutí se zahradní a krajinářskou architektkou Romanou Michálkovou ve 22 hodin. Návrat po 15 letech na místo dramatického útěku přes československé hranice, při kterém se střílelo ostrými, pomůže pravdě vidět na světlo. Vladimír Hauser čte na pokračování z knihy Mirka Vostrého Muzikant po jezeře na jezeře od 11:45. Tolik výhled až do dnešní půlnoci.

úterý 23. června na Rádiu 7 nahlížíme do kalendáře a následně i do kalendária. Svátek mají Zdeňky, či chcete-li Zdenka i Zdena. Původ tohoto jména byl dlouho nejasný, dříve bylo spojováno se Sidonií. Ještě dnes překládají například v Polsku české jméno Zdeněk jako Sidonius. Nyní se však někteří jazykovědci domnívají, že jde o domácku formu ke složenému jménu Zdeslav, které se později změnilo na Zdislav. První složku jména tvoří slovanský základ dělat, s předponou má význam udělat, analogicky s ruským slovem sdělať. Dnešek je také Mezinárodní olympijský den. A nahlédneme-li do kalendária, tak 23. června roku 1887 v Písku bylo jako první městě v českých zemích uvedeno do provozu první veřejné elektrické osvětlení. Zmiňoval jsem, že dnešek je Mezinárodní olympijský den a je to proto, že před 130 lety z iniciativy Pierre de Coubertina byl v Paříži založen Mezinárodní olympijský výbor. 23. června 1948 začala berlínská blokáda, která trvala do 12. května roku 49. Během ní byly západní sektory Berlína odstřiženy od přísunu energie i zásobování a byly zásobovány ze vzduchu takzvaným leteckým mostem. Uplyne od narození spisovatele Vladislava Vančury. Jeho dílo představuje jednu z velkých hodnot moderní české prózy. Vančura ji obohatil o nevšedně bohatý jazyk a vypravěcké umění. Je autorem románu jako Rozmarné léto, Markéta Lazarová či Konec starých časů. Zemřel v červnu roku 42. A zmíníme ještě dvě jména, tentokrát spojená s dnešním datem úmrtí. Anglický teolog, biblista John Mill vystudoval teologii v Oxfordu. Jeho celoživotním dílem se stal překlad Nového zákona, na jehož sestavení pracoval více než čtvrt století. Protože konec 17. a začátek 18. století začínal přát srovnávací textové kritice, asi nás nepřekvapí, že Millovo Novum Testamentum Graecum vydává 78 různých rukopisů. Jeho příklad pak následovali další badatelé. Zemřel 23. června roku 1707. A zmíním ještě francouzského spisovatele a hudebníka Borise Viana. Ten se narodil v březnu 1920 a umírá 23. června 1959. Tolik z dnešního kalendáře a kalendária, které připravila Lucie Endlicherová a Tomáš Soufal mladší.

Seriál o lidském well-beingu se v následujících minutách uzavře zpětným pohledem na to, co všechno k tématu zaznělo. Už po písni Tomáš a Milan Michalkovi.

0: jednou filtr. Pořad, který čerpá z historicky a duchovně hlubokého zdroje, kterým je Bible. Pořadem vás provází Milan Michalko a Tom Michalko, vedoucí CityChurch.cz. No Filter můžete poslouchat na Rádiu 7 nebo na podcastových platformách. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Vítejte u další epizody No Filteru.
1: A je tady konec.
2: Konec?
1: Je tady konec naší tematické série Buď zdrav.
2: Tak to jo, to souhlasím.
1: Tak jestli se nepletu, tak to je šestá, nebo sedmá dokonce.
2: Asi sedmá.
1: Sedmá, počkej, já to spočítám, jo. Takže buď zdrav úvod, buď zdrav emoce, buď zdrav vztah, buď zdrav mysl, buď zdrav tělo a buď zdrav závěr. Takže šestá.
2: Šestá.
1: Takže šest témat.
2: Šestkrát buď zdrav.
1: Šestkrát buď zdrav. Tak dneska bychom měli udělat nějaké zhrnutí, tak jsem zvědav, co z toho vypadne, protože my jsme přesně nevěděli, jak dlouho ta série bude, tak se to takhle teda jako natáhlo, jo. Ale myslím, že to bylo všechno tak jako, že to bylo obsáhlé, že to nebylo jenom jako buď zdrav, tak si teďka zacvičíme každý ráno, ale bylo to mnohem hlubší.
2: Ano.
1: A dneska bych chtěl udělat nějaké jako zhrnutí, jo, klíčové myšlenky a taky asi se podívat na to, protože myslím si, že vlastně největší trouble pro člověka je to, že my máme vlastně veškeré informace, nebo máme spoustu informací, ale vlastně ten přechod od hlavy k ruce, nebo k noze, nebo k něčemu je vlastně
2: dlouhý,
1: strašně dlouhý. No. A tak o tom bych se chtěl taky dneska pobavit, tak buď zdrav.
2: Tak když se tak ty jsi začal v sérii antibiotiky a už jsi zdrav, takže funguje to.
1: Jo, to bylo, dýchá se mi lépe, takže je to trošičku lepší. No. Jo. Když se podíváme, takže emoce, vztah, mysl a tělo, to byly ty čtyři klíčové témata. Zůstal ti nějaký jako highlight z toho, něco, co by si řekl, tak když budu vzpomínat tuhletu sérii, tak tohle to byla klíčová myšlenka.
2: Myslím si, že ta kognitivní část, od té jsem neměl žádné očekávání vlastně, protože jsem si říkal, tyjo, tak co tam vymyslíme, jak je to rozdílné, ta mysl oproti, já nevím, emocím a tady těm věcem, že to všechno hrozně bude prolínat. A vlastně ne, myslím si, že to kognitivní zdraví je mega důležité. Možná si to neuvědomujem, že jako třeba občas zakrníme v některých oblastech a prostě nedovolujem té mysli. Vlastně se obnovovat.
1: A ta kognitivní je vlastně všechno, co se týká jako rozumu, paměti, přemýšlení.
2: Jo. Tam pro mě ty aha momenty a ta obnova mysli je pro mě asi.
1: A přímo ten biblický verš, jako proměníte se obnovou
2: tak,
1: své
2: tak,
1: mysli.
2: Ano, tak, ano. No, co pro tebe?
1: No, jako pro mě strašně jako zajímavá série a já bych řekl, jo, tam prostě mě zůstal ten příběh, nebo respektive ten kontrast reakce Petra a Jidáše. Jo, je to prostě pro mě v něčem úplně takový jako aha moment.
2: A to bylo v které části emocí?
1: Já myslím, že právě jsme to v té kognitivní jsme to probrali. My jsme se k tomu nějak jako vraceli víckrát. Potom ještě vztahy taky. Ale vlastně ta podstata té myšlenky je, že oba dva byli zrádci. Jo. A Jidáš víme, jak to zpracoval, prostě nespracoval, jo. Šel a ukončil svůj život vlastně sebevraždou. Petr, taky zrádce, ale hned první den, kdy to bylo možné, vidíme, že byl znova v komunitě svých přátel, blízkých a vlastně pokračoval dál, tak jak ho známe prostě potom z dalších knih Bible a tak. A to je pro mě, já bych řekl, to je dokonce pro mě jako průlomové v tom, že jsem si uvědomil jako důležitost vztahu v konečné fáze i církve. Jo. Dneska jsem ještě nad tím přemýšlel taky, že vlastně, a možná to bude další série, to nevím, nepříjemné výroky v Biblii. Jo. Jeden z těch nepříjemných výroků je neopouštějte společného shromáždění. Jo. A to se bere jako to kladivo, jako v těch, já si pamatuju, jako v těch ještě před 20-30 lety, to bylo neopouštějte společného shromáždění.
2: Jo.
1: shromažení bylo v neděli dopoledne, odpoledne, ve středu ještě modlitební, jo, jasně, a do toho skupinky, jasně. Co znamená, že vlastně pořád, jo. A teď to bylo to kladivo a já bych řekl, mně se tam jako šprajcuje, nebo vůbec jsem to ani nechtěl používat jako ve svých jako kázáních, protože se mi zdá, že to je takové. Ale vlastně v tom kontextu toho Petra mi to dává úplně jiný smysl, jako, jo.
2: Jasně.
1: Petře, zradil si, hele, to je průšvih, ale neopouštěj to společenství, jo. A já si myslím, že oni mu to museli taky dát vyžrat, ti kluci kolem, jo.
2: No,
1: že to nebylo úplně jednoduché, jo. Teď prostě oni věděli, že on zradil.
2: Jo, jo, jo.
1: A teďka přesto on se tam vrátil. Takže to je prostě myšlenka, která mi z toho zůstala. A myslím si, že to je důležitý prvek k tomu, aby člověk zůstal zdrav, mít dobré vztahy.
2: Jo, jo.
1: Takže to je asi za mě tak, no.
2: Takže to vlastně se prolíná z té kognice až do toho emocionálního, sociálního zdraví. Že vlastně, možná to přece jenom jako patří do sebe, že jo, abys mohl mít emocionální zdraví, potřebuješ vztahy, abys mohl mít kognitivní zdraví, taky potřebuješ tu komunitu a tu sociální část.
1: No, dívej, i v tom fyzickém, jo, jakože já jsem teda udělal to novoroční předsevzetí, každý den budu cvičit, jo, a dal jsem si to pěkně nízko, aby to, jako jo, 10
2: minut,
1: jo, minimum, ano, jo, po to nesmí jít, takže kromě těch antibiotik jsem to jako dodržel, ale vlastně teďka po půl roce musím konstatovat, že vlastně dělám víc a vlastně díky nějaké jednoduché rutině vlastně se zajímám víc o ty další věci. Jo? A vlastně i to, že jsme spolu a ty vím, že jsi v tom jako lepší než já, nebo tak prostě pak ti řeknu, hele, tak začal jsem dělat jako 30 kliků denně a ty řekneš, no tak si to jako rozděl, jako jo.
2: Jo, jo.
1: Jo, že prostě nedělej to v kuse, prostě tak to udělej jako po 5 minutách nebo něco. A že vlastně zase je to něco, jakože jenom jsem to zmínil a vlastně mám někoho, s kým jako ty věci probrat. Jo?
2: Určitě, určitě.
1: A tak jo, tak jsem tomu přidal plank, jo, nebo...
2: No,
1: jo,
2: super.
1: Takže zase si myslím, že je tam něco, jakože mám někoho, super. S kým prostě...
2: Jo, jo.
1: A v tomto jsme prostě spolu kámoši, tak ano, prostě jenom zmíním a ty řekneš, hele, udělej tohleto, jo.
2: Jo, jo, jo. A že... to stejné v tenise, jo, že tenis nemůžu hrát sám. Prostě potřebuješ toho parťáka. A když teďka aj trénujem, že to není jenom, jako jdem si zahrát a pinkáme prostě kopce přes síť, ale snažíme se jako v tom zlepšit. Tak taky prostě super, jo? Že, jo, že vlastně tam máš tu zpětnou vazbu a do toho se to jako natočíme, pak se tomu zasmějeme a je to super.
1: Jo, tím taky zdravíme našeho kamaráda Jardu do Olomouce, který taky sdílel teďka nějaké fotky z tenisu,
2: jo,
1: které jsme si psali. No,
2: tak
1: no,
2: super,
1: no, tak,
2: super.
1: Tak možná uděláme nějaký turnájek.
2: No, ty...
1: Ale no filter turnájek.
2: To by bylo super.
1: Tenisový.
2: Možná ještě lepší v pedlu. Paddle, nevím, jak to čte.
1: Já jsem to ještě nehrál.
2: Je to takový ten... zmenšený tenis pro začátečníky a máte i stěny kolem sebe, je to super sranda a hlavně si to člověk zahraje, i když neumí hrát tenis, je to super.
1: No, takže kdybyste náhodou vám to zarezonovalo, napište nám zase, už jsme dlouho nedělali výzvu, napište nám na
2: No, ale tenis bychom mohli dát, ano, ano.
1: Tak můžeme udělat nějaký turnaj, to by byla legrace.
2: To jo, to rozhodně.
0: Zaujalo vás toto téma a chcete slyšet celou neskrácenou verzi? Stačí otevřít stránky citychurch.cz a kliknout na tlačítko No Filter Speciál. My vám pošleme odkaz na neskrácenou verzi epizody přímo na váš e-mail. Děkujeme, že nás posloucháte.
1: Takže máme shrnout dneska tu sérii Buď zdrav. Co ještě ti tam nějak rezonuje? Něco, co by stálo za to za připomenutí?
2: Jo, dnes jsme se o tom bavili, než jsme začali natáčet a to je asi ta myšlenka, že to možná všechno dohromady zní strašně komplexně a odkud začít, že? Teďka, na co se mám soustředit první? Tak mám jít postupně, nebo prostě, co je jako nejdůležitější, jo, kde začít a možná, že tady tímhletím způsobem bychom to mohli projít. Jaké jsou ty první kroky?
1: No tak ono vlastně může, první krok může být vůbec si jako rozdělit, jo, a my jsme tady teda měli emoce, vztahy, mysl a tělo. Takže v které z těch oblastí jako potřebuješ nejvíc být uzdraven, jo, tak jasně, čili emoce, co tam k tomu, jakože jsi nervózní, jsi ve stresu, jo, tyhle ty věci, co tě činí nezdravým, jo. vztahy. U vztahu tam pro mě byl hrozně silný prvek, ten emoční vampirismus.
2: Jo.
1: Jakože máš kolem sebe i lidi, kteří tě vysávají. Mm-hmm. Strašně zajímavý, taky mimochodem jako průhled jako k tomu, že když si začnete trochu o tom studovat, jako emoční vampirismus, tak tam vlastně on říká, jako pokud máte nějakého takového člověka u sebe, tak se mu snažte pomoct, ale jenom do nějaké míry. Protože potom může být dobrá rada pro něho, najdi si odbornou pomoc. Jako.
2: No jasně.
1: Což mimochodem zase, ještě když se vracím k té myšlence toho nějakého společenství, přátelství vlastně s lidma, kteří vlastně jsou se mnou, tak jsou různé úrovně toho, co můžu potřebovat. Jo? Někdy potřebuju nedělní bohoslužbu s dobrou kávou a s dobrou duchovní jako stravou. Ale potom může být jako přítel, s kterým otevřu těžké věci, nebo tím máme sotva tři jako v životě, jo? Ale někdy to může být odborná pomoc. Jo? Že to všechno jsou vlastně úrovně, jo? Že někdy...
2: Ano, protože začínáme na nějaké v podstatě preventivní úrovni.
1: Jo.
2: Jo, že hodně jsme šli po povrchu v těch věcech právě spíš z toho pohledu té prevence, radši se včas zastav, koukni, kde, jak si na tom, v jaké oblasti, než se dostat do fáze, kdy už je potřeba nějaké odborné pomoci. A vlastně každá ta část má své odborníky, kde potřebuješ pomoc. A samozřejmě cvičením své fyzické, když máš nějaký vyloženě zdravotní problém, tak to jenom cvičením nevyřešíš.
1: No,
2: potřebuješ lékaře, který ti pomůže.
1: A myslím si, že jako Češi jsme odborníci v tom, jako si říct, já si pomůžu sám. Jo? A je to prostě tak, dobře, tak když mě začnou bolet ledviny, tak asi vím, kam jít, jako nebo ano, to je. Ale když začnu mít jako sebedestrukční myšlenky, tak pořád hrozně dlouho si člověk myslí, to zvládnu sám.
2: Jasně,
1: jako, jo. A myslím si, že vlastně náš kamarád Dan Skokan, jako když jsem před nějakým časem jsem s ním měl taky talk show, tak on říká, já mám asi 5 lidí jako koučů nebo mentorů na různé oblasti. Jo. Jo, takže to jsem trochu odběh, jo, ale může být jako úroveň těch nějakých vztahů, které mi můžou pomoct, jako být i na úrovni OK, potřebuji odbornou pomoc. Jo. Pak tam teda ta mysl, to znamená, to bylo to kognitivní přemýšlení, všechno, co se týká jako vzdělání, těhle těch věcí.
2: No i taková ta jako mlha, jo, když máš takovou tu mlhu před sebou a neumíš se soustředit na jednu věc a tohle, tak to je taky součástí toho. A taky to může být na škále toho, že tyjo, teď jsem fakt jenom vyřízený a nemůžu se soustředit, až po to, že seš nějaké ADHD a potřebuješ jako pomoc. Jo? A reálně to je diagnóza, kterou můžeš řešit a bude se ti žít líp a možná lidem kolem tebe se jim bude žít mnohem líp. Jo? Takže je tady to v tomhletom
1: No a pak je to tělo, o které jste mluvili s Šimonem minule, prostě fyzické věci, spánek, jo, to bylo zajímavé, že jste mluvili o spánku, jako jak je důležitá jako regenerace.
2: Ano.
1: Že prostě...
2: Stejně důležitá jako ten výkon, že?
1: Takže já bych řekl, když se bavíme o tom, co krok dál, tak prostě OK, tak máme tady nějaké rozdělení. Emoce, vztahy, mysl a tělo. A myslím, že první věc je jako OK, tak vyber si třeba z jednu, kde to je vlastně nejdůležitější a na tu se soustředit. Kdyby ty jsi měl z těch 4 vybrat teďka, co bys řekl? Že bys potřeboval?
2: No, tak myslím si, že ta mysl, jako to obnovování, aby to byla zase moje třeba denní rutina, abych si víc uvědomoval ty aha momenty, které často přehlížím, beru jako nějakou samozřejmost.
1: Takže když přemýšlíš prakticky, kdyby ses chtěl teda v té mysli, no, v kognitivním přemýšlení posunout, tak co děláš?
2: No zatím zkoumám.
1: Co bys měl dělat?
2: No měl bych, myslím si, že u mě to je taky o rutinách a že to teďka nemám jako pravidelnou rutinu. Nemám takový ten čas pro sebe, kde bych přemýšlel, jako přemýšlel, takže to třeba potřebuji hodit zpátky někde do systému, aby to byla pravidelná rutina a možná se mi lépe bude potom přemýšlet, ano, obnovovat tu mysl skrz ty aha momenty, které třeba teďka často přehlížím. Nebo si uvědomím až zpětně, zbytečně, jo? Ale v tu chvíli to mohl být ten aha moment a mohlo to být super.
1: No, je pravda, že tam je to trochu komplikované, třeba u toho cvičení, jako pro mě taky rozhodně, jako denní drobná rutina je v podstatě záchrana. Jo?
2: Ano, prostě ano.
1: V tom cvičení třeba, jo. Před nějakým časem jsem měl vlastně mnohem víc chodil, Mm-hmm. Jako, že jsem chodil, jo, že jsem spojil ty tři věci do jedné, prostě chození, modlitbu a poslouchání vlastně.
2: Ano.
1: A to mi teďka přestalo fungovat, jo. Mm. Takže taky nemám, není to úplně jednoduché, jako v té nějak vzdělávací, nebo jak vzdělávat svou mysl nebo kognitivní věci, tam se to nedá udělat, jako udělám 10 kliků, jako jo.
2: Jo, jo. Hmm.
1: Jasně, potřebuješ víc času, no.
2: Potřebuješ víc času. No, záleží, jako třeba v té fyzické rovině, nebo v tom fyzickém zdraví, jsem si uvědomil právě na začátku té série, že mám hodně aktivit, které jsou na nějaký výkon, ale mám málo na nějaké protažení a mobilitu. A tak jsem zařadil jogu, která mě neomezuje v tom čase, kdy potřebuji jako pracovat nebo se soustředit. Je to v 7 ráno a vlastně to zařadíš před tu práci.
1: Jo.
2: A když je to jednou za týden, když máš prostě nějaké běhy, nějaký tenis, pak nějakou posilku, tak to je všechno jako strašně náročné na to tělo. Ale vlastně nemáš čas protáhnout a opravdu jako zjistit, jestli to tělo se hýbe tak, jak má, kde tě co bolí. A vlastně jenom tohle to mě pomohlo zase si uvědomit některé věci, jo, že evidentně jako jedno koleno dostává větší zápřah než to druhé. A že tenhle ten sval nenatáhnu tak, jako tenhle ten. A je to detail, je to jako malá rutina, jednoduchá, levná.
1: Jo.
2: A vlastně to pomohlo hrozně moc, no.
1: Takže kdyby, teďka se bavíme o té kognitivní oblasti,
2: jo.
1: Kdyby si měl říct jako třeba 3 typy. Jo? Někdo řekne, já taky prostě potřebuju vlastně v tom mysl, paměť.
2: Jo, jo. Jo. Já si myslím, že v té mysli tam je důležité to uvědomění si, že víc informací není nutně ta správná cesta. Jo? Že těch informací máme dost. Jo? Když přidáš další podcast o kognitivním zdraví nebo další jako vzdělávací aktivitu, nemusí to být nutně lepší, jo. Než kdyby si byl na procházce venku sám. Možná pro některé, tak jak to i Šimon vlastně říkal v tom minulém podcastu, je, že pro něho je vlastně to běhání, to přemýšlení.
1: To bylo zajímavé, no.
2: A obnova té mysli.
1: On říkal, že vlastně teďka, jak trénoval 60 kilometrů, že vlastně byl nejblíž Bohu.
2: Jo, já bych byl taky asi velmi blízko Bohu po 60 kilometrů.
1: Já bych byl možná blízko smrti.
2: No, takže myslím si, že ano, a možná někdo potřebuje tohleto. Potřebuje ten zápřah, potřebuje vypnout od všeho ostatního, potřebuje prostě, jo, a úplně souhlasím, jako jsou chvíle, kdy potřebuješ až tady tenhle ten fyzický zápřah do toho, aby začala mysl fungovat, jak má. Jo, včera jsem poslouchal podcast, nebo nějaký rozhovor s člověkem, který ztroskotal někde uprostřed oceánu. A tam se ti teprve začne zapne přemýšlení.
1: No to teda, no.
2: Ta mysl zapne úplně jinak. A bylo to okolnostma. Takhle by nikdy to přemýšlení nezapnul.
1: No,
2: nikdy by ho nenapadlo, že bude jíst želvy, nebo co tam jedl. Jo? A prostě jediná možnost, jak něco mohl ulovit relativně jako jednoduše, bez nějakých komplikovaných nástrojů. Jo? Pak jako vlastně, že přepnul z toho, aby vyhlížel záchranu, přepnul na to, že chce přežít.
1: Aha.
2: Jo, protože vlastně nechtěl spoléhat na nějaké externí věci, že ho uvidí loď, že ho uvidí vrtulník, ale že prostě chce přežít.
1: Žít
2: takže přemýšlíš jinak. Aha, takže potřebuji chytat dešťovku. Potřebuju tady se naučit, jak ulovit něco, co můžu sníst. A
1: ta želva naštěstí moc neutíká.
2: Jo, no, takže, ale jako na raftu nějakému prostřed oceánu, nevím, jak se ti loví. No. A přežil, jo, přežil to. Zázračně, vlastně a nakonec ho zachránila loď, jo? Takže bylo to o té záchraně, ale on se přepnul do toho, že na to nespoléhal.
1: Jo. Takže z toho plyne poučení, ztroskotejte.
2: Ne. Možná, že potřebujete změnit fyzické zdraví a okolnosti a třeba začnete přemýšlet jinak. Emoce, u těch emocí tam si myslím, že byla klíčová věc, ten kontrast David a Saul, kdo z nich teda byl emočně zdravý.
1: No,
2: jestli to byl ten David, který si pak vylívá srdíčko do umění,
1: no.
2: A našel nějaký svůj outlet, kam to jako dát, ale taky měl sebe destruktivní myšlenky v nějaké části, nebo jako možná ne sebe destruktivní, ale takové ty opravdu jako melancholické, depresivní. Saul, který
1: Mrská kopím.
2: Mrská kopím, možná by dneska člověk nemrskal kopím, ale hází nadávky a kleje a nemluví dobré věci, tak kdo byl vlastně emočně stabilnější?
1: Tak já si myslím, že ten David jako v podstatě, že to byl ten jeho ventil, jako že ty žalmy jsou vlastně terapie i jeho samotného.
2: Jo, ale kdy v tom životě jsi to našel, jestli to bylo hned od začátku, nebo to našel až později, to nevíme. A to spíše jenom jako, to není rozbor biblické knihy nebo nějaké biblické postavy, jenom zamyšlení.
1: Ale vlastně je to taky k tomu kognitivnímu přemýšlení, jakože on vlastně tu svoji mysl soustředil na básně, jo, a vlastně dělal něco pro sebe rozvoj i v tomto, jako to, že nám to zůstalo v žalmech, tak super, jako jo, ale
2: jo.
1: Tam bylo hrozně zajímavé ještě u toho kognitivního, ty jsi vlastně říkal o nějakých detoxech duše, prostě jít na procházku bez mobilu, což mám pocit, že to je něco, co se dá jako snadno udělat, nebo je to takové něco jako v tom cvičení, jako 10 kliků, jo, jakože
2: ano, běž na procházku,
1: procházku vem
2: si jenom klíče.
1: Tak.
2: Nezapomeň si ty klíče.
1: Běž na procházku bez klíče.
2: To se ti změní mysl, ne?
1: Přesně tak, jako budeš lovit želvy.
2: A i emoční zdraví to pomůže. Jo, to hned půjde ven, všechny ty nadávky.
1: No, ale je to něco malého, protože myslím si, že jestliže vlastně svoji pozornost soustředíme na mobil, prostě na to, že mi furt někdo volá, tak vlastně potom není vůbec prostor pro to, třeba zmodlit se, jo, nebo prostě přemýšlet jako trochu z jiné perspektivy. Takže já bych řekl, my se bavím vlastně o tom, co dál s tím, jo, protože informací je hafo, to znamená, že prostě dobře, tak nemůžeš dělat 10 kliků, což je chvilička, ale v té kognitivní oblasti můžeš vypnout mobil na půl hodiny denně, jo.
2: Určitě.
1: Ale jinak myslím si, že stejně jako mě to vrací k tomu, že vlastně ta drobná denní rutina je vlastně nejlepší nástroj v každé té oblasti, ať těla, myslí, vztahů, jo, nebo emocí, jako která, jakože když to prostě, ok, takže ráno si vyčistím zuby a jdu dělat kliky, jo, ráno si vyčistím zuby a třeba napíšu něco hezkého.
2: A pak to parťáctví v tom, jo, že plno těch věcí, ty rutiny ti budou mnohem jednodušeji s nějakým parťákem. Když víš, že tě někdo ve fitku čeká, tak se ti hůř nedojde do toho fitka, než když bys tam měl jít sám a řekneš si ty, ale dneska ne. Dneska to necítím. Prostě když tam někdo je, tak se hetneš. A třeba časem ti to přijde jako normální a pušneš se sám, ale takže asi takhle, no. Zase jsme zpátky u rutin.
1: Jo, je to
2: mám prostě každý rok
1: zas nic nového, jako.
2: Každý rok v létě skončíme u rutin a asi to tak je, no. Asi to.
1: A já si myslím, že to je pořád jako téma, můžeme i do speciálu se s tím ještě posunout, protože zase třeba, když já se dívám, jo, tak před nějakou dobou jsem prostě tady propagoval apku.
2: Jo.
1: A něco prostě, že jsem čekoval 10 oblastí každé ráno, jo. A já jsem se někam posunul, jo, že vlastně třeba i v těch rutinách, a to takhle, někdo řekne, no tak já mám tu rutinu, tichý čas, každé ráno si přečtu jeden veršíček, jo. Jako dobrý, asi pro nějakou, já už to dělám 30 let, jo, ale já si uvědomuji, že třeba pro mě je potřeba být jako kreativní v tom, jo. Že i v těch rutinách třeba, které jsou jako tichý čas s pánem, jako je potřeba udělat změnu nějakou, aspoň pro mě teda. A skoro tak sleduju, že to je skoro každý rok, jako jo, že to nevydržím díl než rok, jo. Před dvěma jsem propagoval apku, před rokem jsem říkal spojení tří věcí do jednoho, prostě, jo, že když už jsi na záchodě, tak si něco přečti třeba. A, takže já jsem tam měl prostě procházku, modlitba a poslouchání tří věcí. A dneska už mi to zase nefunguje, jo. Tak možná můžeme tohleto trochu probrat, vlastně, jak se to proměňuje v čase nebo v životních sezónách. Tak si myslím, že to je téma, které vlastně je aplikační. Buď zdrav, ale pojďme se bavit, co mám udělat pro to, abych byl za půl roku zdravý.
2: A druhá věc, bez které se podle mě člověk nehne, je nastavit si dobré cíle. Ve všech těch oblastech.
1: Jo. To je taky téma na speciálek.
2: Tak pokračujeme.
1: Tak mějte se hezky.

0: Toto byla další epizoda pořadu No Filter. Doufáme, že vám přinesla inspiraci. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Děkujeme a za týden opět nashledanou u No Filteru.
1: Další No Filter je připraven v pondělí v 11 hodin 15 minut.
2: Nad Brnem prší, venku lítají ptáci, hledají svý cesty domů.

0: Posloucháte Rádio 7.
1: Devatenáctá hodina nás ve vysílání Rádia 7 vezme na dobrodružnou cestu na jeden ostrov, kde strávili, kde zůstali Robinzoni ze Švýcarska. Knížka Jana Hory je připravena pro děti v 19 hodin 15 minut a ve stopách ve 7:45 bude svůj příběh, svoje setkání s Bohem otevírat Pavel Škopek. U mikrofonu je s vámi Pavel Kol. Přeji dobrý poslech a příjemné chvíle.

Pouštěj svůj chléb po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš. Rozdej díl mezi 7, ba i 8. Nevíš, co zlého se na zemi stane. Kazatel 11, 1 až 2.

slyšet ho, slyšet Boží hlas může být něčím neskutečně krásným v našem životě. Snažme se ho celým srdcem a duší naslouchat mu, vést jít za ním, budovat s Bohem vztah. Zpívala Emma Nissen a nás čeká ještě jedna písnička a poté už zvu všechny malé posluchače na dobrodružnou cestu na jeden ostrov z knížky švýcarští Robinzoni, dobrodružství švýcarského Robinzona. Budeme číst už po písničce.

Ahoj děti, v dnešní kanafáskové výpravě za rodinou Brownových bude potřeba překonat strach. A nejen to, náš hrdina Bedřich se bude muset vypořádat i s nelehkou ztrátou. Příběh napsal Jan Hora, čte Pavel Hromádka, vydalo nakladatelství Triton.

podivná zpráva. Bedřich se rád procházel po dlouhé písečné pláži při pobřeží. Na ruce chráněné koženou rukavicí nosil cvičeného orla a občas ho pouštěl, aby se prolétl nad mořskou hladinou. Blesk nalétával nad vlny, ověnčené bílými hřebeny, a ostrým zrakem vyhledával mihotavé stíny ryb. Když mu přálo štěstí, měl Bedřich připravený pytel, aby dobrým úlovkem obohatil jídelníček celé rodiny.

spadli do písku pláže. Béďa rychle utíkal za nimi, protože nechtěl, aby Blesk svou kořist zahnutým zobanem usmrtil. Nasadil mu čepičku přes oči a zmítajícího se kormorána aspoň z poloviny nacpal do pytle. Nejdřív mu ale strhl smotek plátna z nohy. Nebyl to obvaz, jak se domníval, ale dopis, naškrábaný s černalou barvou. Krátká zpráva v angličtině. Bedřich ji ovládal už z dětství, navíc si jazyk oživil při plavbě na lodi. Blesk kolem rozčileně poskakoval, kormorán se snažil uniknout ze zajetí a tak měl Béďa problém se na čtení soustředit. Konečně pochopil obsah zprávy. Jsem trosečnice z pustého ostrova. Bojím se, že dlouho nevydržím. Žijí tady příšerní draci. Prosím o pomoc. Hledejte ostrov se dvěma vrcholy. Jana. Bedřich klesl na kolena do písku pláže, téměř omráčený podivným vzkazem. Chvíli trvalo, než si uspořádal myšlenky. Ovládl ho pocit, že by měl rychle něco udělat. Pohlédl na kormorána. Teď nevypadal jako ochočený, ale mohl být poplašený útokem. Může létat? Ukázalo se, že ho orel poranil na hřbetu svými drápy. Zdálo se však, že zranění není vážné. Bedřich kormoránovi vytrhl z ocasu jedno menší brko, namočil ho do krvavé rány a napsal na druhou stranu plátna krátkou odpověď. Bylo to pracné a tak se omezil jen na pár slov. Neztrácej naději, budeme tě hledat. Bedřich. Pečlivě vrátil smotek na pravou nohu kormorána a pevně ho přivázal. Na levou upevnil červenou šňůrku z Bleskovy čepičky. Osvobodil ptáka z pytle a propustil ho. Kormorán se nejistým letem vzdálil a zamířil nad moře. Bedřich si několikrát zopakoval vzkaz z neznáma, aby se ho naučil nazpaměť. Vracel se pomalu podél pobřeží zpátky k zátoce a orel mu kroužil nad hlavou. Do skalního hradu dorazil až pozdě odpoledne. Chtěl se svěřit s podivuhodným zážitkem, ale nevěděl najednou, jak do toho, a tak mlčel. Maminka však měla svoje kluky přečtené a brzy poznala, že se Bedřichovi něco přihodilo. Mladík chvíli uvažoval, že to řekne jenom otci, až budou spolu sami. Když ale seděli všichni večer na terase, nevydržel to a rozhodl se promluvit. Poslouchejte, zažil jsem něco hodně zvláštního. Chytili jsme s Bleskem kormorána, který měl na noze přivázaný dopis. Pamatuji si ho doslova. Jsem trosečnice z pustého ostrova. Bojím se, že dlouho nevydržím. Žijí tady příšerní draci. Prosím o pomoc. Hledejte ostrov se dvěma vrcholy. Jana. Všichni o něm měli úžasem. Vypadá to, že někde v oceánu na kousku pevniny žije osamělá žena a je v zoufalém stavu. Jak může být asi daleko? A kterým směrem? Kde máš ten dopis? Promluvila první maminka. Napsal jsem odpověď na druhou stranu a pustil kormorána na svobodu. Počítám, že se k trosečnici vrátí. A co si jí odpověděl? Neztrácej naději, budeme tě hledat. Otec Brown měl námitky. Zpráva mohla být stará a ta nešťastnice už nemusí být naživu. Je to zlé, ale nemůžeme ji hledat, když nevíme, kam plout. Sami jsme ztraceni. Říkal si, že tam žijí nějací draci, ozval se Jakub. Ale draci jsou jenom v pohádkách, nejspíš se z té samoty pomátla. Nápad zachránit neznámou trosečnici svědčí o tvé ušlechtilosti, Béďo, pokýval hlavou otec Braun. Musíme si ale přiznat, že to přesahuje naše možnosti. Ještě chvíli přetřásali výjimečnou událost a nakonec se po krátké modlitbě odebrali na lůžka. Všichni poměrně rychle usnuli, jenom Bedřich se dlouho do noci díval do tmy,

A všechno si do detailu přehrával ve své paměti. Uplynulo několik dní. Život ničím nevybočoval z běžných zvyklostí. Kolonisté se střídali v práci na poli nebo u zvířat na statku. Otec Brown sledoval Bedřicha se zvýšenou pozorností. Všímal si, že jeho nejstarší syn se souží. Pracoval jako ostatní, ale celé hodiny dokázal mlčet, což bylo v minulosti cosi nepředstavitelného. Ve chvílích volna postával se svěšenou hlavou u Joly. Otec Brown za ním přišel. Tebe něco trápí, chlapče. Myslím na tu trosečnici, táto. Zpráva od ní nemohla být stará. Na noze kormorána by dlouho nevydržela. Určitě žije. Já vím, řekl překvapivě táta. Vymlouval jsem ti to, protože se o tebe s maminkou bojíme. Ale ty snad víš, kde bys jí měl hledat? Já jsem ten ostrov se dvěma vrcholy viděl, táto. A Jakub taky. Bylo to na naší okružní plavbě. Jenom pár hodin za krokodýlí řekou. Béďa se svěřil otci se svým rozhodnutím, že bude po trosečnici pátrat. Nezlob se na mě, tati. Popluji sám, abych nevystavoval nebezpečí někoho dalšího z rodiny. Nemohl bych žít s vědomím, že jsem se ani nepokusil o pomoc. Rozumíš mi? Prosím. Otec Brown rozuměl, ale tíha na srdci byla veliká. Chápal, že jeho syn už je dospělý mladý muž a má celkem právo podniknout, co si usmyslí. Ostatně, s pomocí boží by se to mohlo povést. No jo, ale co máma? Zeptal se. Vysvětlíš jí to a ona mě pochopí, odpověděl Bedřich. V té době už budu někde na cestě, však já se v pořádku vrátím, uvidíte. Když se druhý den ráno ve skalním hradu probudili, Béďova palanda byla prázdná a otec Brown musel s těžkým srdcem vysvětlovat. Eliška mlčela, jenom pevně stiskla rty a z oka jí ukápla slza. Chlapci nespokojeně vrtěli hlavami, protože by se dobrodružné plavby za trosečnicí rádi zúčastnili také. Táta si teprve teď uvědomil, jak dobře si nejstarší syn cestu promyslel. Nechci vystavovat nebezpečí někoho dalšího, vzpomněl si na jeho slova. Pojďme se radši pomodlit za zdar jeho výpravy, řekl náhlas. Všichni do jednoho ochotně sepjali ruce. Bedřich zatím plul stejným směrem jako při okružní plavbě. Měl sebou zásoby potravin a pitné vody, pušku, náboje a svého cvičeného orla. Seděl u kormidla a vedl delfína vstříc dobrodružství s optimistickou důvěrou mládí. Počasí mu přálo, nebe bylo modré, bez mráčku, a příznivý vítr se vesele opíral do plachty. S příchodem první noci Béďa ani nepospíchal ke břehu. Měsíc a hvězdy svítily tak jasně, že nemohl zabloudit na širé moře. Stříbro z noční oblohy se odráželo na zvlněné hladině, ale Bedřich tu krásu příliš nevnímal. Myslel na úkol, který si sám dal, protože nemohl jinak. Když dorazil k velkému zálivu, do něhož přitékala z vnitrozemí krokodýlí řeka, využil zmenšení přílivových vln a zamířil k jejímu ústí. Obloha na východě už začala blednout a než dorazil ke břehu, rozsvítily se na obzoru žluté a oranžové pruhy. Bedřich vzpomínal na dramatické chvíle, které tu před časem prožil s Jakubem. Do vnitrozemí se nepouštěl, postavil si stan z plachty a několika rovných větví na dohled moře a rozhodl se něco si ulovit, aby hned nespotřeboval zásoby z domova. Jít do džungle s puškou se mu zdálo zdlouhavé, radši vypustil na lov věrného Bleska. Orel kroužil nízko nad hladinou řeky a za chvíli se vrátil s půlmetrovou rybou. To je prima, kamaráde, usmál se Bedřich. Zvykl si oslovovat dravce v přátelském duchu.
Od začátku měl pocit, že k sobě patří. Teď si ještě ulov něco pro sebe. Blesk se znovu vznesl nad řeku. Netrvalo dlouho a klesl níž a zatěl drápy do velkého stínu plujícího těsně pod vodou. Muselo to být něco těžkého, protože nemohl vzlétnout ani povolit stisk ostrých drápů. Velká ryba dokonce stahovala orla pod hladinu. Bedřich s úzkostí pozoroval souboj ze břehu. Nakonec to nevydržel, skočil do joly a snažil se plout Bleskovi na pomoc. Došlo mu, že lépe než puška poslouží spíš harpuna. Spěšně se přibližoval, ale sled událostí byl mnohem rychlejší. Najednou se nad hladinou vynořila hlava ryby se široce otevřenou tlamou a potom orel zoufale mávající mokrými křídly. V zápětí oba zmizeli pod vodou, nezvykle prudce, jakoby strženi obrovskou silou. Chvíli na to se objevil hřbet mohutného krokodýla. Bedřich vyděšeně zíral na řeku, v níž zmizeli všichni účastníci tragické příhody. Chvíli manévroval kolem místa, kde se potopil jeho nejlepší zvířecí kamarád a čekal na zázrak, který nepřišel a nemohl přijít. Příroda umí být krutá. Blesku, zašeptal Bedřich. Měl chuť vykřičet svůj bol vší silou do světa, ale ovládl se. Zamířil pomalu ke břehu. Jeho malý tábor mu najednou připadal hrozně opuštěný a prázdný. Totéž cítil i ve svém nitru. Byl ze ztráty věrného druha zdrcený. Najednou se mu nechtělo pokračovat v plavbě, ale nelákal ho ani návrat domů. Smutek způsobil, že o všechno ztratil zájem. Zůstal na břehu krokodýlí řeky několik dní. Konečně začal působit hojivý vliv času a Bedřichova dobrodružného mládí. Znovu si začal uvědomovat pravý účel cesty. Stále ještě stísněný, pokračoval v plavbě podél pobřeží, dokud v dálce na obzoru nezahlédl modrou skvrnku. Dalekohledem rozeznal zubatý obrys ostrova se dvěma vrcholy. Přistál u pláže v malé zátoce, protože se nechtěl vydat na riskantní plavbu po moři přes noc. Probudil se při východu slunce, kdy velký oranžový kotouč vyčaroval na obloze pestrobarevné šmouhy rozevláté do všech stran. Po snídani už bylo nebe i moře azurově modré, a tak bez váhání napnul plachtu a vyrazil s delfínem k neznámému ostrovu. Co ho tam asi čeká? Silné mořské proudy mu nedávaly čas na smutek a dlouhé rozjímání. Krátce popoledni se obloha rychle zatáhla a začalo drobně pršet. Ostrov se mu naštěstí nestratil z dohledu. Byl sice pořád daleko, ale dva vrcholy rozeznával už bez dalekohledu. Bedřich se bál, aby zhoršené počasí nepřešlo v bouři, ale zůstalo příjemném mrholení. Mladík odhadoval, že do večera dosáhne břehu. Přistání mu však komplikovaly silné přílivové vlny, do kterých se nemohl odvážit. Konečně se mu podařilo najít zátoku, kde byla hladina klidnější. Bylo už šero, když vystoupil na břeh. Před sebou uviděl tmavou, kompaktní hmotu pevniny. Působila pochmurně, skoro nepřátelsky, ale Bedřich přesto pocítil jisté ulehčení. Dokázal to. Po mnoha letech stanul nohama na jiné zemi, než kterou tvořil jejich laskavý ostrov. Zítra po rozednění bude všechno lepší. Utěšoval se chlapec a povytáhnul jolu kousek proti proudu potoka, přitékajícího z vnitrozemí. Na nic jiného už neměl síly. Uložil se bez večeře na palubě delfína kvůli většímu pocitu bezpečí. Až dosud slabý déšť zesílil, musel tedy znovu vstát a natáhnout přes okraje joly lodní plachtu. Před spaním se mu hlavou myhla
smutná vzpomínka na orla a potom pár znepokojivých otázek. Je na správném místě? Najde trosečnici?

Všimli jste si, děti, jak moc záleželo Bedřichovi na tom, co slíbil? Když na plátno napsal, nestrácej naději, budeme tě hledat, myslel to vážně jako slib. Klidně mohl zůstat doma a říci, že je to moc nebezpečné, ale když dáme někomu slovo, měli bychom udělat všechno pro to, abychom ho dodrželi. Jako Bedřich, který nám předvedl, co znamená mít odvážné srdce, co znamená zodpovědnost a dospělost. Příběh napsal Jan Hora, četl Pavel Hromádka, vydalo nakladatelství Triton v roce 2022.

Jirka Nafásek přichází ještě s písničkou a zítra nás čeká Trosečnice Jana. Kdo to je? Jak se dostal na ostrov? Poslouchejte zase zítra v 19 hodin 15 minut.

0: Dej mi to!
1: Nech mě bejt!
0: A já to chci!
1: Mami, ono mi to zase bere.
2: Nejlepší lék na hádky? Poslouchejte pohádky.

0: myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
1: Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
2: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
3: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
4: Můj pohled se změnil, když jsem se dokázal radovat z každého dne.
5: I teď, když o tom mluvím, tak to mám trošku husí kůže.
6: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
7: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
8: Vítejte u dalšího dílu pořadu a podcastu Stopy z dílny Rádia 7. Od mikrofonu vás srdečně zdraví Milan Remeš a přeje vám dobrý poslech povídání o cestě k Bohu, kterého se dnes ujme Pavel Škopek.
9: Jmenuji se Pavel a rád bych vám pověděl svůj příběh o tom, jak jsem poznal Pána Boha. Je mi 49 let a celý život bydlím v Praze. Dětství jsem o Pánu Bohu neslyšel. Moji rodiče byli milí lidé, ale nevěřili v Boha. Ani nikdo z mého okolí nebyl křesťan. Byl jsem dost zakřiknuté a hodné dítě. Skoro všechno jsem si nechal líbit. Na základní škole jsem se začal uzavírat hodně do sebe, protože mě někteří spolužáci šikanovali. Na střední škole šikana nebyla, ale zůstal jsem mnohem uzavřenější, než byli ostatní. Dokázal jsem si udržovat samotu i uprostřed kolektivu. V té době jsem dostal od švagra darem osobní počítač. Tehdy, na začátku 90. let, to byla veliká vzácnost. Práce na něm mě začala velice bavit. Brzy jsem získal tolik znalostí, že jsem mohl začít pomáhat s počítači ve škole. Často jsem byl u školního počítače místo vyučování. Dál jsem prohluboval svoji samotu. Existoval jsem jenom já a počítač. Po maturitě a přijetí na vysokou školu jsem si našel brigádu. Musel jsem ale získat živnostenský list. Proto jsem se i později snažil najít si různé brigády, kde bych to využil. V té době jsem se také seznámil s Jirkou z Čelákovic. A začali jsme si dopisovat o počítačích. Jirka mi řekl, že je křesťan, ale mě to nezajímalo. Na začátku letního semestru jsem získal brigádu na vypisování informací z novin. To byla práce celkem stálá a já se nestíhal připravovat do školy. Spal jsem jenom asi 4 hodiny denně. Koncem března, když se ve škole psaly první testy, jsem se úplně psychicky sesypal. Jednoho dne jsem se pokusil o sebevraždu. Snědl jsem celé balení léků na uklidnění. Neměl jsem naštěstí žádné zkušenosti s léky a v naší domácí lékárně ten den chyběly ty prášky, které jsem si skutečně chtěl vzít. Nebylo to dost účinné, tak jsem přemýšlel, co udělám dál. Jezdil jsem hromadnou dopravou po Praze bez jakéhokoliv cíle. Na Zličíně jsem chtěl skočit pod metro, ale nějak jsem se k tomu nedokázal odhodlat. V Dejvicích mě vyhodil řidič z autobusu. Pocitu úplné beznaděje, byl jsem zároveň pod silným uspávajícím účinkem těch léků, jsem slyšel hlas, který mi zřetelně řekl, že mám jet za Jirkou do Čelákovic. Cestu si moc nepamatuju, jen takové body. Muzeum, přestup, hlavní nádraží, jízdenka a kola, abych se trošku vzpamatoval. Nastoupil jsem do vlaku. Povídala si se mnou chvíli jedna profesorka od nás ze školy. Říkala mi, že kvůli nějaký zkažený zkoušce nemusím hned páchat sebevraždu. Asi to na mě bylo vidět, protože já jí o tom nic neřekl. Dozvěděla se, že vystupuju v Čelákovicích. Pak jsem usnul. V Čelákovicích mě vzbudila. Vystoupil jsem, ptal jsem se u nádraží nějakých dvou holek, jestli nevědí, kde bydlí Jirka. Okamžitě mi popsali cestu. Jirkova rodina mě mile přijala a já se u nich cítil v bezpečí. Později odpoledne jsem se od tatínka Jirky dozvěděl, že jsou všichni věřící. To ve mně vzbudilo ohromnou důvěru. A tak jsem se rozhodl, že Jirkovi druhý den všechno poctivě napíšu a požádám ho o pomoc. Opravdu jsem to hned další den dopoledne udělal, ale začali jsme si posílat dopisy mailem. Psali jsme si velmi často, i několikrát denně. Jirka mě pomalu odvracel od mého úmyslu pokusit se o sebevraždu znovu. Pozval mě do mládeže církve v Horních Počernicích. Tam se mi neuvěřitelně líbilo. Měl jsem pocit, že jsem úplně v bezpečí, že i kdyby všechno zkrachovalo, tady mi bude dobře. Brigádu jsem později předal mamince, studium jsem přerušil a po čase jsem ho musel ukončit. Taky jsem začal docházet do psychiatrické léčebny. Mýval jsem hrozné deprese. Pravidelně jsem si četl Nový zákon a jednou odpoledne, právě po tom, co jsem si zase kousek přečetl, jsem se sebe začal ptát. Proč já vlastně nevěřím? Hledal jsem důvody. A když jsem zjistil, že neznám žádné, které by měly nějaký rozumný význam, tak mi došlo, že to všechno může být pravda a že to tedy pravda určitě bude. I hned jsem vyznal svoje hříchy a děkoval Pánu Bohu. Začal jsem pravidelně docházet do mládeže i na nedělní a úterní bohoslužby. Můj život se začal měnit k lepšímu, deprese začaly poněkud ustupovat. Co se v mém životě změnilo? Dostal jsem naději, že můj život má smysl. Bůh mi dává pokoj, vědomí bezpečí, můžu se u něj vždycky skrýt. Ježíš říká, já jsem dveře, kdo vejde skrze mne, bude zachráněn. Bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti.

0: Pavle, co tě na tom božím jednání s tebou nejvíc překvapilo?
1: Strašně moc mě překvapilo a stále překvapuje, že já Pána Boha vůbec nehledal. Vůbec jsem se o něj nezajímal. Bylo to něco mimo moje představy. A Pán Bůh se rozhodl, že něco udělá. Řekl mi, jeď za tím Jirkou do Čelákovic. A já ho poslechl. A to byl ten moment, kdy prostě dostal Pán Bůh šanci, aby se mnou navázal ten vztah, aby mi ukázal, že mě miluje.

Je mnoho těch, kteří dnes prožívají neúnosnou tíhu a beznaději v životních situacích, do kterých se dostali, nebo života samotného, protože pro ně postrádá smysl. Stejně jako Pavlovi, jehož příběh jsme dnes slyšeli, i nám všem Bůh říká, že náš život smysl má ve vztahu s ním. Ježíšova slova, já jsem dveře, kdo vejde skrze mne, bude zachráněn. Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti, zní pro každého z nás. Přemýšlejte, položte si ty otázky, které si kladl Pavel ohledně důvodů, proč v Boha nevěřit. Poznejte i vy naději, pokoj a život, které Ježíš Kristus nabízí. Pokud byste chtěli vědět víc, můžete nám napsat na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. V případě, že byste se chtěli vrátit k aktuální nebo některým předešlým epizodám, jsou k dispozici k poslechu v archivu na webu radio7.cz a na podcastových platformách. Stačí zadat název podcastu Stopy. Dnešní Stopy končí. Z Rádia 7 se s vámi loučí Milan Remeš a těší se na slyšenou zase příště.

0: Zaujal vás příběh o setkání s Bohem a máte také svůj vlastní? Chtěli byste se s ním podělit? Napište nám na radio7@radio7.cz. Další příběh o setkání s Bohem je připraven v pondělí v 8 hodin 30 minut.
1: Chameleon splývá s okolím. My ladíme s Kristem. Rádio 7.

8 hodinou večerní vstupujeme ve vysílání Rádia 7 do času, kdy otevíráme Bibli. Konkrétně knihu Zjevení otevřeme ve 8:45 s poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho a hlasem Pavla Bopalického. U mikrofonu Rádia 7 je s vámi Pavel Kol a před námi teď několik písní. Můžete si nalistovat, zapřemýšlet, co víte o knize Zjevení.

0: tak vyznáváme, že není nikdo jako ty. Že před jménem Ježíš se skloní každé koleno na nebi, na zemi, v podsvětí. A každý jazyk vyzná.
1: S námi nejste sami. Rádio 7. Existuje.

Tereza Dražilová nám připomněla, že existuje něco víc. Nejsme tu sami, nežijeme sami pro sebe. Přijďme blíž k Bohu.

0: V minulých dvou relacích Světem Bible jsme si představili závěrečnou knihu Nového zákona, Zjevení Janovo. Číst tuto tajuplné pasáže se rozhodně vyplatí s dobrým průvodcem. Teolog John Vernon McGee nás ve svém komentáři, který pro vás čte Pavel Popalecký, bezpečně vyvede z bludiště složitých symbolů a map.
1: Milí posluchači, už vícekrát jsme naznačili, že ve 20. století jsme svědky obnoveného zájmu o eschatologii. To je nauka o posledních věcech. Jinými slovy, jsme svědky zvýšeného zájmu o proroctví. Už po první světové válce se udělal v této oblasti veliký pokrok. Jakoby na určité úseky písma padlo nové světlo. A nutno říci, že všechna pozornost se nakonec soustředila právě na hlubší studium knihy Zjevení, která je předmětem našeho zvláštního zájmu v těchto pořadech. Ve svých poznámkách k této knize se snažím odolat pokušení prezentovat něco nového jen proto, abych byl jiný, předesílá výchozí postoj náš řečník. Stejně tak se chci vystříhat opakování otřepaných frází. Mnohé studie knihy Zjevení jsou víceméně opisy jiných autorů. Musím říci, že ve své knihovně mám ke knize Zjevení víc komentářů než ke kterékoliv jiné knize Bible. A většina z nich jsou téměř kopie těch předchozích. Jiné nebezpečí, kterému se musíme vyhnout, je představa, že lze knihu Zjevení zobrazit nějakou mapou. Důvod je následující. Kdyby na takové mapě bylo zachyceno všechno, co tam má být, byla by tak komplikovaná, že by ji nikdo nerozuměl. Naopak, je-li stručná natolik, aby byla srozumitelná, neposkytuje dost informací. Pokusím se tedy na úvod jen zjednodušeně vyjádřit různá období z knihy Zjevení a zároveň podat celkový obraz, který se nám při čtení knihy bude zpřesňovat. Na začátku je Kristův kříž a jeho na nebe vstoupení.

Domitián byl prvním císařem, který vedl vlastní válku proti Kristu. A v jistém smyslu se dá říci, že odpovědí na tento jeho útok byla kniha Zjevení, napsaná prostřednictvím Kristova posledního apoštola Jana. Už císař Nero popravil Pavla a Petra, ale ten v nich viděl jen jakési nepříliš významné buřičské židy. Domitián jako první pochopil, že za křesťanským hnutím stojí záhadná osoba ohrožující slávu císařství. Byl první, kdo této bytosti vyhlásil válku. A je třeba dodat, že byl také první, kdo tu válku prohrál. Pro naše přiblížení k textu knihy Zjevení je velmi důležité mít před očima předmět celé knihy. Abych to zdůraznil a ještě jednou podtrhl, nedává si pokoj náš metodický vedoucí, chci obrátit vaši pozornost na knihu Zjevení, první kapitolu a první verš. Zjevení Ježíše Krista, kteréž dal jemu Bůh, aby ukázal služebníkům svým, které věci měly by se díti brzo. Dobře si tedy zapamatujme, že to je zjevení Ježíše Krista a nikoho jiného. V evangeliích spatřujeme Krista za dnů, kdy byl v těle, ale evangelia nám ho nezjevují v plnosti. Vidíme ho tam v ponížení. Zde v knize Zjevení je před námi odhalen také ve slávě. Všechno je pod jeho správou, všemu velí, je ukázán v pravém světle, jaký doopravdy je. Pan Snell to vyjádřil výborně. Ve zjevení je beránek středem, kolem kterého se zhlukuje všechno ostatní. Je základem, na němž všechno trvalé stojí, hřebem, na němž všechno visí. Těžištěm, k němuž se všechno zbíhá, a pramenem z něhož prýští veškeré požehnání. Beránek je světlo, sláva a život. Pán nebe a země, před jehož tváří musí zmizet každá poskvrna a v jehož přítomnosti se poznává plná radost. Proto nemůžeme jít dál při studiu knihy Zjevení, pokud nevidíme beránka. Jako směrovky podél cesty, ať nám jsou skutečnosti, že on, který nás očistil od hříchů, je nyní slavně vyvýšený a že každé koleno se před ním musí sklonit a každý jazyk jej bude vyznávat jako Pána. Ve Zjevení 1.18 mluví Pán Ježíš jako oslavený Kristus. Já jsem ten první i poslední a živý, ještě jsem byl mrtvý a aj živý jsem na věky věků. Amen. A mám klíče pekla i smrti. Všimni si důležitých výpovědí Pána Ježíše o něm samém. Jsem živý. Byl jsem mrtvý, jsem živý na věky. Mám klíče od pekla nebo od hrobu a smrti. A teprve pak říká Janovi, aby psal a dává mu nástin obsahu. Napiš ty věci, kteréž jsi viděl a kteréž jsou a kteréž se mají díti potom. Nedává tím sám Pán Ježíš báječné a zásadní rozdělení? V skutku nemůže být lepší. Nejdřív říká, jsem živý, a vybízí Jana, napiš věci, které jsi viděl. Tu je minulý čas a týká se Janova vidění syna člověka v nebi, oslaveného Krista, jak je nám popsán v první kapitole knihy Zjevení. A potom Pán Ježíš říká, byl jsem mrtvý a hle, jsem živý. A dává pokyn, napiš věci, které jsou. To je pohled na přítomný čas, který se vztahuje na Kristovu stávající úlohu či službu. Ještě uvidíme, jak mnoho toho dělá Pán Ježíš dnes. Uvědomujeme si, že je hlavou církve? Chaos a zmatení, nebo přímo duchovní zmar, přichází tam,

0: kde se tělo chce odtrhovat od hlavy. Ve druhé a třetí kapitole uvidíme, jakou službu Kristus pro církev koná v současné době. A třetí oddíl, třetí období je Mám klíče pekla a smrti. Až se dostaneme do páté kapitoly zjevení, dozvíme se, že nebylo možné najít nikoho, kdo by měl právo otevřít tu knihu, kromě jediného, Pána Ježíše Krista. Kapitoly 4 až 22 se tedy týkají budoucnosti. A proto Pán Ježíš Janovi řekl, napiš ty věci, které se mají díti potom. Je velmi užitečné si všimnout, že na vyjádření času potom jsou použita dvě řecká slova, meta tauta, po tom. Po čem? Po věcech, které se týkají církve. V kapitolách 4 až 22 se tedy pojednává o věcech a událostech, které se mají dít po odchodu církve ze země. Ať se nikdo nenechá oklamat a nepokouší se některé události z této třetí části vztahovat na naši přítomnost. Takhle vznikají prapodivné a někdy velmi smělé interpretace, které dnes slýcháváme. Nyní, předtím, než začneme postupně číst samotný text knihy Zjevení, máme před sebou ještě stručný přehled, v němž náš učitel používá v podstatě Janovo členění. Za prvé, osoba Ježíše Krista, Kristus ve slávě, to je první kapitola. Za druhé, vlastnictví Ježíše Krista, to je jeho církev na světě, kapitoly 2 a 3. A potom celý zbytek nadepisuje náš učitel program Ježíše Krista, který je vidět v nebi, kapitoly 4 až 22. Poslední oddíl se zabývá dokončením všech věcí na této zemi. Právě proto je Zjevení tak slavnou a překrásnou knihou. V první části knihy Zjevení uvidíme Krista v jeho postavení a slávě jako velkého nejvyššího kněze, který spravuje svou církev. Uvidíme, že má absolutní moc. V evangeliích se nám Pán Ježíš jeví jako mírný, pokorný a ponížený. Stal se terčem zloby svých nepřátel na této zemi, až nakonec zemřel na kříži. Naprosto jiný je však jeho obraz ve Zjevení. Zde vystupuje jako ten, kdo má absolutní vládu, ačkoliv je doposud Božím beránkem. Ale je to jeho hněv, hněv beránka, který se tu projeví a naplní zemi hrůzou. Když mluví ve svém hněvu, tak na zemi začíná jeho soud. Dominantním tématem knihy je prostě osoba Ježíše Krista. Vždyť je to zjevení Ježíše Krista. Když se scéna přemisťuje do nebe, vidíme ho tam, jak má vše pod svou kontrolou. Mějme na paměti, že je hlavním tématem celé Bible, nejen knihy Zjevení. Celé písmo je teocentrické i kristocentrické. V jeho středu je Bůh a Kristus. Protože Kristus je Bůh, je to On, kdo vyplňuje obzor celého Božího slova. To musíme mít na paměti zejména při studiu knihy Zjevení, určitě víc než třeba při četbě evangelií. Bible ve své celistvosti nám říká, co on učinil v minulosti, co dělá nyní a co ještě bude dělat. Kniha Zjevení z pohledu našeho časového horizontu zdůrazňuje to druhé a třetí, co dělá a co bude dělat. Poslední kniha Starého zákona, Malachiášovo proroctví, končí zmínkou o slunci spravedlnosti, které má vzejít. Tato naděje se vztahuje na prokletou zemi. A touto nadějí je druhý příchod Pána Ježíše Krista. Kniha Zjevení končí pohledem na jasnou jitřní hvězdu. Končí touhou po Kristu v jeho příchodu pro církev. Církev opustí tento svět. Vtržení je nadějí nového zákona právě tak, jako zjevení a poznání Krista bylo nadějí starého zákona. Toto poznání Krista je dovedeno k úplnosti právě v knize Zjevení. Genesis ukazuje počátek, kniha Zjevení konec. Také kontrast mezi oběma knihami je pozoruhodný. Náš učitel tu uvádí celou řadu položek, v nichž je vidět ten kontrast. V Genesis byla země stvořena, v knize Zjevení země nakonec zmizí. V Genesi došlo k první satanově vzpouře, ve Zjevení bude už poslední. V Genesi byly slunce, měsíc a hvězdy stvořeny ke správě času na zemi. Ve Zjevení jsou táž nebeská tělesa určena k soudu nad zemí. V Genesi byla slunci dána správa nad dnem a ve Zjevení už slunce není zapotřebí. V Genesi byla tma nazvána nocí, ve Zjevení už noci nebude. V Genesi byly vody pojmenovány mořem a ve Zjevení už žádné moře není. V první Mojžíšově hřích vstoupil na scénu, zatímco v knize Zjevení definitivně mizí. V Genesi bylo vysloveno zlořečení na adresu člověka a ve Zjevení je odstraněno. V Genesi nastoupila smrt. Ve Zjevení už je smrt přemožena a víc neexistuje. V Genesi je počátek zármutku a utrpení. Ve Zjevení vidíme, že už nebude více nářků ani slz. V Genesi byla svatba prvního Adama, jakoby. Ve Zjevení se slaví svatba posledního Adama. V knize Genesis jsme viděli město zbudované lidmi, Babylon. A v knize Zjevení je město lidí, ten Babylon, zničeno, aby povstalo nové město, Boží město, Nový Jeruzalém. V Genesi byl předpověděn satanův osud. Ve Zjevení byl ortel nad satanem s konečnou platností vykonán. Je zajímavé, že kniha Genesis otevírá Bibli pohledem nejen na naši zeměkouli, ale pohledem zahrnujícím celý vesmír. Je tam napsáno, na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. To je první verš Bible. Stejný je i závěr Bible. Kniha Zjevení nám odkrývá Boží záměr s vesmírem a se stvořením. V první části celé knihy vidíme Pána Ježíše Krista v jeho slávě a v postavení velekněze nad svou církví. V postavení někoho, kdo má absolutní moc, jak v evangeliích vystupoval jako mírný, pokorný, ponížený a nakonec jako umírající na kříži. Na zemi byl terčem útoků svých nepřátel. Kniha Zjevení ho však představuje docela jinak. Zůstává Božím beránkem, ale má moc. Uvědomujeme si, že před jeho hněvem se země chvěje hrůzou. Co se týče názvu knihy Zjevení, není to výmysl nějakého vykladače, ale je odvozen přímo z textu, jak nám jej podle pokynů Pána Ježíše zaznamenal sám Jan. Dostáváme se tedy k prvnímu verši první kapitoly. Zjevení Ježíše Krista, které dal jemu Bůh, aby ukázal služebníkům svým, které věci by se měly díti brzo. On pak zjevil, poslav je skrze anděla svého, služebníku svému Janovi. Než se pustíme dále, musím sem vložit malou poznámku o překladu písma, k němuž se posléze vyjádří také náš učitel. Pokud se dostáváme k tak závažné a přitom tak různorodě vykládané biblické knize, jako je kniha Zjevení, pak je nutno pečlivě hledět také na otázku překladu původního řeckého textu. Povětšině jsme v našich pořadech vycházeli z nejpoužívanějšího českého ekumenického překladu. Na mnoha místech jsme si ovšem přímo uvedli, že tento překlad, i když jazykově je docela pěkný, v řadě míst je buď příliš volný, anebo někdy má dokonce charakter účelového výkladu s ohledem na to, jak překladatelé příslušné texty chápali, či spíše s ohledem na to, jaký měli teologický názor. A to může být v některých místech vysloveně zavádějící. Proto je nutné tento překlad, ale i všechny další, srovnávat také s jinými překlady, aby se předešlo falešným výkladům jen kvůli textu překladu. Nemám za cíl hodnotit všechny české překlady písma a nemám k tomu ani autoritu, ale to, co jsem právě řekl, vychází z konkrétních veršů, s jejichž vyjádřením ve vztahu k originálu prostě kategoricky nemohu souhlasit, když je čtu v ekumenickém překladu. Prozradil jsem vám už, přátelé, že s přípravou, čili především s překladem textů těchto pořadů, které se týkají knihy Zjevení, mi tentokrát vydatně pomáhali manželé Zemanovi z Brna. Jejich hlasy nejsou neznámé těm, kdo Transworld Radio poslouchají pravidelně. Spolu se mnou jsou milovníky a ctiteli starého kralického překladu. I když je nám všem známo, že také tento překlad má řadu nedokonalostí, zejména v tom smyslu, že nevychází z těch úplně nejstarších nalezených rukopisů, které máme k dispozici dnes. Pochopitelně jeho nevýhodou v obecném pojetí je také stáří jazyka. Kralický jazyk z konce 16. anebo ze začátku 17. století se přece jen dost podstatně liší od naší současné mluvy. Některá slova docela vymizela, u jiných se posunul význam. A tak je těžké se rozhodnout mezi existujícími českými překlady, který z nich zvolit jako výchozí, jako hlavní, jako nosný. Manželé Zemanovi se rozhodli právě pro překlad kralický, takže pokud tu výslovně nebude uvedeno jinak, budeme citovat především z něho. Ovšem nezoufejme, podobné rozpaky měl i náš doktor McGee, který ve své knize Revealing Through Revelation, Radost ze zjevení, uvedl vlastní doslovný překlad knihy Zjevení a zde při výkladu jej rovněž občas používá. Už dlouhá léta ten svůj překlad nazývám McGeeho ad absurdum překlad, dodává na vysvětlenou náš teolog. Neříkám, že je to nějak podstatně lepší překlad než všechny ostatní, nehájil bych ho příliš, kdyby na ně někdo zaútočil. Je to jen pokus vydolovat z řeckého originálu, co chtěl Jan doopravdy říci, a zároveň se v něm uplatnila snaha vyjádřit to jazykem, který by byl pokud možno doslovný a přitom ještě dostatečně srozumitelný dnešním lidem. Zjevení Ježíše Krista, které dal jemu Bůh, aby ukázal služebníkům svým, které věci měly by se díti brzo. On pak zjevil, poslav je skrze anděla svého služebníku svému Janovi. McGeeho ad absurdum překlad, o kterém jsem se zmínil, se v tomto verši trochu liší svým závěrem. A nutno říci, že to, co tu říkám, je už druhý překlad, neboť česky vyjadřuji, jak to do svého rodného jazyka přeložil náš Američan. Zjevení Ježíše Krista, kterému dal Bůh, aby ukázal svým služebníkům, které věci by se měly stát. On dal znamení skrze svého posla svému služebníku Janovi. Především si prosím všimněme, že název knihy je Zjevení a je to singulár, čili gramaticky vzato jednotné číslo, nikoli plurál, nikoli množné číslo. Když jsem působil jako kazatel v Los Angeles, vzpomíná zkušený pastor, přišel za mnou jeden kazatel, důchodce, a napadl mne za můj výklad knihy Zjevení. Řekl, vy vůbec nic nevíte o zjeveních. Použil přitom množné číslo. Bratře, odpověděl jsem, máte absolutní pravdu, o takové knize nic nevím, dokonce jsem ji nikdy ani neviděl. Byl chvíli zmaten a když mu došlo, co míním, zůstal v rozpacích nad vlastní hloupostí. Kniha zjevení je kniha toho jednoho zjevení. Je to apokalypsa, to znamená odkrytí, odhalení anebo zjevení Ježíše Krista. Aby ukázal služebníkům svým, které věci měly by se díti brzy. V poslední kapitole knihy zjevení dostává Jan pokyn. Nezapečeťuj slov proroctví knihy této, neboť jest blízko čas. Zjevení 22.10. Jak jsme si už v úvodu k celé knize řekli, zjevení tedy není nějaká zapečetěná kniha, ale je otevřená a má být srozumitelná i dnes. V tom je rozdíl například proti proroctví v knize Daniele, kde bylo Danielovi výslovně řečeno, aby své proroctví zapečetil. Pán Ježíš mluvíval v takzvaných záhadných tajemných podobenstvích. Upřímně řečeno, mnohá jsou záhadou anebo tajemstvím i většině lidí v dnešní církvi. Ale náš pán se k tomu vyjadřuje takto. I řekl jim, vám jest dáno znáti tajemství království Božího, ale těm, kteříž jsou vně, v podobenství to všecko se děje, aby hledíce hleděli a slyšíce slyšeli, ale nesrozuměli, aby se snad neobrátili a byli by jim odpuštěni hříchové. Rozumějte, přátelé, v evangeliích máme jen polovinu toho příběhu. Tu druhou půlku máme ve zjevení. Porozumíme jí ovšem jen za předpokladu, že naším učitelem bude Duch Svatý. Kniha zjevení snímá závoj a my smíme vidět Krista v jeho odkryté kráse, v jeho moci, v jeho slávě. Tato kniha je opakem tajemství. Dosud utajené věci jsou v ní odhaleny, ale současně je proroctvím, jak uvidíme hned v následujícím verši, který nás čeká na příště.
1: Uzavíráme pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Tento a další díly napříč celou Biblí najdete na stránkách ttb.bible, a to jak v češtině, ukrajinštině, ale i mnoha dalších světových jazycích. Zítra budeme touto dobou pokračovat dalšími verši z knihy Zjevení.

Po 9. hodině se vypravíme na festival United, kde proběhl rozhovor Karolíny Vološinové a Kuby Lofítka se skupinou Tov Meot. Poslouchejte nejen jejich rozhovor, ale i jejich tvorbu. Pohovka už za chvíli.

rozhovorem s kapelou Toumeot, který jsme natočili na festivalu United v roce 2023, vás provázeli Karolína Vološinová a Kuba Lofítek. Příště ještě na festivalu United zůstaneme. Můžete se těšit na rozhovor s raperem Failed Childem z Velké Británie. Ten dnešní rozhovor se skupinou Toumeot naladíte ještě ve středu 17 hodin, v sobotu po 12. hodině.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: ten porazil Jericho, Jericho, Jericho. Jozue ten porazil Jericho, dolů hradby padají.
1: Jozue ten porazil Jericho,
2: Jericho,
1: Jericho,
2: Jericho,
1: Jericho. Jozue ten porazil

0: Pořad Akademie přináší po 10. hodině večerní na Rádiu 7 přednášku, kterou před několika lety iniciovalo Univerzitní křesťanské hnutí. Tomáš Uher pozval do videokonference doktorku Romanu Michálkovou, zahradní a krajinářskou architektku. Z přednášky nedovedeme přenést obrazový materiál, ale věříme, že i tak může být přednáška zajímavá a přinese vám nový náhled na stromy v krajině. Dobrý poslech přeje Pavel Kol.
1: Akademie. Rozhlasové vzdělávání pro život.
2: Tématem je stromy a krajina. A to za mnou skutečně není počítačově vyrobený background, nějaký umělý background, skutečně to jsou reálné stromy a reálná příroda a já se budu možná i snažit vám to dokázat tím, že se nějak budu posouvat. Takže zdravím z centra Českého středohoří a vítám všechny, nebo vítám ty, co jste se teďkom připojili. A vítáme taky mezi námi doktorku Romanu Michálkovou, která je profesorkou krajinářské architektury. Možná ti dám hned slovo, jenom když se představíš vlastně, co přesně děláš na nějaké fakultě, co je tvoje role.
3: Tak já tak zdravím všecky po drátu. Jinak teda vystudovala jsem obor, který se jmenuje zahradní a krajinářská architektura a v současné době působím na Pražské fakultě architektury, kde učím studenty poznávat stromy, což je předmět, který se jmenuje dendrologie.
2: Tak děkujeme moc, Romano, že jsi dneska naším hostem. Ten pořad bude asi hodinku, budeme se bavit o stromech a krajině. No, já začnu teda takovou otázkou na tebe, protože vlastně to je hrozně zajímavý obor. A já, když jsme si to představovali, tak jsem se cítil, že opravdu mám privilegium se o tom s tebou povídat už takhle dopředu. Já jsem pár soukromých setkání, ale řekni nám, jak se k tomu vlastně dostala, nebo takovou krátkou verzi. Třeba se ještě pak dostaneme k další rovině toho příběhu, ale jak se člověk stane krajinářským architektem.
3: On je to obor opravdu málo známý, upřímně řečeno, ani já jsem o něm dlouho nevěděla. Začala jsem vlastně studovat klasickou architekturu v Praze a pak jsem se k tomhle oboru dozvěděla, tak jsem na něj přistoupila a rozhodně toho nelituju. Jedna z úžasných věcí například, že rodilý Pražák se odstal na vesnici a stal se kolejákem. A jako musím říct, že jako jenom to studium bylo opravdu skvělý, že jsme tam měli opravdu skvělou partu lidí. Člověk studoval v přírodě a i ta práce mě baví, takže je to zajímavá práce, že jakoby pozor, není to teda jenom o těch stromech, je to i, že bylo jiných zákusních věcí, ale jo, jako jsem ráda, že ta práce s přírodou je nádherná.
2: Musela si pracovat skutečně jako na mnoha zajímavých projektech. Jaké jsou takové zajímavé projekty, na kterých jsi pracovala? Co je výsledkem tvého projektování?
3: Vlastně za tu dobu, co to dělám už více jak 20 let, tak jsem toho dělala opravdu hodně, protože celou tu dobu se opravdu věnuju tomu projektování, kromě té své pedagogické činnosti. A dělala jsem řadu rodinných zahrad, nebo taky i různé projekty pro města, pro vesnice. A kdybych měla teda, je toho hodně, ale zastavím se u takových těch svých srdcových záležitostí, že dělala jsem i několik zámeckých parků a na ty opravdu ráda vzpomínám. Třeba jakoby zajímavý, když jsem dělala, ale to byla jen taková spíš jakoby inventarizace zámeckého parku na Kozlu, tak bylo ještě v mých počátcích a to ještě nebyly digitálně zpracované všechny podklady na internetu, takže můj podklad byla prázdná katastrální mapa, která měla jenom hranice, a tak se parád pak vymyslelo, že se udělají letecké snímky, takže kvůli mě vyletělo letadílko a fotilo zámecký park, abych já pak mohla tam mapovat stromy. Takže to byl jeden z takových mých zajímavých projektů, ale kom teda nazdílím obrazovku a řeknu o nějakém dalším zámeckém parku, co byla co taková moje srdcová záležitost. A tady to je zámecký park ve Svinařích, to je taková malá vesnice na Karlštejnsku a tady máte letecký pohled, jak to vypadalo. Vlastně tady vidíte takový ty zbořený budovy a pak takový ty stromy, to je ten původní zámecký park a pak je tady ještě louka, která tam byla jenom taková spíš rozmočilá louka. No a takhle to vypadalo, když se to pak zrealizovalo, taková ta zarostlá a rozmoklá louka, to je taková tady ta nová výsadba. A pak teda tady vidíte ten park zámecký, jak se obnovil, nádvoří se krásně vybudovalo. Jsem tam přišla, jak to bylo zarostlý různýma dřevinama, to vepředu jsou kopřivy, kterýma si člověk musel prokousat. No a tak tady, abyste viděli, jak vypadá pro představu, jak vypadá takový ten projekt krajinářského architekta, tak nejdřív to musí projít a zmapovat všechny stromy a vyhodnotit je, jak jsou dobrý, jak jsou zdraví, který ponechat, který odstranit a tak dále. No a tady pak vypadá návrh, kdy tam prostě něco proberete, něco dosadíte. Tady se budovalo bludiště a různý takový zajímavosti. Vidíte seznam, že se tam dosazovalo 50 druhů dřevin. No a tady jsou pak takový pohledy, jak toto už se ale teda pročistilo z toho nejhorší džungle, že vidíte původní stav a pak navrhovaný řešení, jak to tam bude. No a tady mám ještě jednu takovou, jeden ze svých posledních projektů, to uprostřed malých Svatoňovic, rodiště Karlu Čapku byl taky takový zarostlý poros, což byl jejich park. No a tady pak vidíte takový, jakoby, jak je to dílo krajinářského architekta, že udělá nějaký návrh, ten původní stav, kde je to teda nic moc a pak teda jako jak to začíná v tom poslední sloupku, se tam rýstujou ty cestičky a různý ty prvky a tak dále. Na té poslední řádce tam máte vybudovaný úžasného jeho přírodního divadla. No a pak tady máte další takový, jako jak to prokoukává z roští do kultivovaného prostoru, jak zahradníkům, bratřím Čapkům se tam vysazovaly květiny kolem jejich pomníků a podobně. Nepřístupná cesta. Na té poslední řádce máte nepřístupná cestička, zarostlá, jak prokoukla, stalo se tam takový centrum, kde v zimě je Betlém. No a takovou ještě jednu hravou věc, že to jsem dělala taky nedávno, jakoby přírodní dětské hřiště pro děti, kde jsou tunely z vrbového proutí a průleska, sklad a tak podobně. Že takové ekologické přírodní hřiště pro děti. To je takovej stručnej letem světlem přehled o díle krajinářských architektů.
2: To je úžasný. To musí být moc hezký, když člověk se po nějakých letech nebo třeba měsících vrátí na to místo, který projektoval a vlastně vidí ten produkt své činnosti, vidí to ovoce svého snažení. Musí to být hřejivý takhle ty věci vidět. Tak rozhodně věřím, že někteří z nás se na ty místa podívají. Vlastně už si trošku zmínila, jaký byly ty počátky toho projektování a jaký byly ty kuriozity, ale co se týče stromů jako takových, tak v čem jsou vlastně zajímavé, nebo jsou, jestli nám můžeš trošku o stromech něco říct, popřípadě, jestli máš nějakou svoji taky zajímavou sbírku vizuální.
3: Jo, jako určitě, moji přátelé říkají, že jsem deformovaná profesí, ale že je to prý hezká deformace. Prostě kudy chodím, tak tudy fotím stromy. Takže stromy. Prostě stromy jsou nejrůznějšího tvaru a co jakoby jich doporučila ostatním, když třeba vyrazíte do hor, tak všimnout si tam třeba nějaké zajímavé borovice nebo zajímavá může být třeba jenom obyčejná dříza na Šumavě. Potom zajímavý jsou různý stromy v takových těch zámeckých parcích. To je například cedr v Anglii, ale zajímavý jsou určitě i třeba s stromy u nás, tady to je se v zámeckém parku Kroměříši, obyčejná česká lípa. Zajímavé ale jsou i takový ty starý stromy. Na stromech je úžasný to, že vlastně, jak jsou starý, tak i když jsou už třeba trošku částečně odumřený, tak ale furt mají svý čaro a furt vytrvale žijou dál, bojujou. Vlastně úžasný jsou i takový ty památné stromy, které jsou starý, polorozpadlý, ale furt nádherný. No ale hezky může být třeba platan v pražské stromovce. A vlastně tady to je strom, který je starý 2000 let. Takže to znamená na začátku našeho číslování našeho letopočtu tady ten stromeček zapadl do země a začal růst. No ale oni jsou zajímavý, třeba se i takový nějaký starý strom zase na břehu potoka někde v Čechách, který už je taky starý, porostlej mechem. Stromy mají své kouzlo i v zimě, když upadne listí, obalí je jinovatka, zasvítí do toho sluníčka, tak úžasná romantika. Stromy jsou úžasný tím, jak jsou proměnlivý. Že předchozí jste viděli v zimě, na podzim vybarví, na jaře zajímavě zakvetou. No a úplně nejúžasnější jsou lesy. Tady to je takový pohádkový les, ale to je opravdu moje fotografie. To jsou původní lesy na Kanárských ostrovech. Takže takhle vypadaly lesy, když ještě v nich neřádili lidé. A tady to je zase původní les v hobití krajině na Novém Zélandu. Ale jakoby důležité je si uvědomit, že kouzlo má i třeba zase obyčejný les na Šumavě v nejhnusnější období roku, jako je listopad. Když vám do toho padne mlha, zasvítí sluníčko, romantika v pohledání. Ale svý kouzlo má i třeba bukový les v době koronaviru. A dobrý je si taky třeba všimnout, že úplně jinak vypadá jehličnatý les nebo lisnatý les, hlavně na podzim, když začne barvit. A úplně jiný jsou třeba březový lesy na severu Evropy a úplně jiný jsou lesy o kus dál, který jsou zase jenom borovicový. Úplně jinak vypadají borovice, když jsou to borovice na břehu moře, na jihu Evropy, takže tady jste měli přesouvání ze severu Evropy na jih Evropy a furt je to borovice. No a stromy umějí takový různý úžasný věci, jako třeba stromy, co rostou ve vodě, tak mají na to takovýhle přizpůsobený zvláštní kořeny. Nebo tady se kamarádějí dva totálně rozdílný stromy. Tady srostl smrk s bukem. A stromy vůbec umějí úžasné věci. Ale to by bylo na jednu celou dlouhou přednášku. Tady vidíte krásnou regeneraci toho stromu, jak prostě opráží a místo jednoho kmene tam udělal spoustu. A nebo možná jste slyšeli, že jakoby jehličnany mají tu vlastnost, když přijdou o špičku, že otočí větvičku a udělají nový, tak tady to je jedlen, která je stará a opravdu těch vršků otočila víc. Nebo stromy dělají takovou, že většinou rostou nahoru a někdy se naklánějí. Někdy se naklánějí víc, že rostou proti vlastně zákonům, jak by měly růst. Někdy rostou fakt takhle vodorovně to, že stromy rostou takhle na skále. No a stromy se taky ohýbají ve větru. Občas můžou být i užitečný, ale teda tady to z mýho profesního hlediska do těch stromů by se teda takhle vrtat nemělo. No a tady to je úplně úžasný příklad v jedné vesnici v Čechách, kde prostě přistupili zase naopak ke stromu tak šetrně, že mu udělali díru ve střeše. Ten strom tam opravdu roste několik let, je s tím kolem okolo a furt takhle krásně roste. No a co je důležitý taky u stromu naučit se takovýmu určitýmu úhlu pohledu. Tak to byla malá exkurze do života stromu. A takový trošku, abych odpověděla na tvoji otázku, jaký jsou stromy, podle mě jsou úplně úžasný.
2: Mně se hrozně chce šťournout do té poznámky, že o stromech, nebo že stromy umějí vůbec zajímavé věci. A můžeš vyvrátit nebo potvrdit podezření, že stromy spolu umějí nějakým způsobem komunikovat?
3: No, o tom vědci bádají. O tom vědci bádají a jakoby zatím ty vědecké výsledky vycházejí, že určitě jo, že mají nějakou komunikační schopnost. Zřejmě to nějak jakoby asi přes kořeny, protože když je člověk v lese, tak vlastně v podstatě i ty kořeny se srůstají a je to tam pokrytý. Jednak ty kořeny stromu, potom jsou tam že ještě takový ty houbový podhoubí. Určitě uměj. A ono je totiž takový i, že vlastně ty stromy jsou hodně málo probádaný, protože je to i v lidské přirozenosti, že jo, bádat v takových těch důležitých věcích, jako je medicína, což je že jo, samozřejmý. Takže u těch stromů je ještě hodně věcí, velká výzva, ale je to takový zajímavý, záhadný. Jako nechci to nějakou, jako by tomu přidávat nějakou velikánskou důležitost, nějakou ošakou mystiku, ale jako určitě je to živý, jsou to živý bytosti a říkám, vědci dokázali, že zjistili, že když udělá něco na druhém, na jednom konci lesa, tak že ta informace se přenese okamžitě rychle na druhý konec lesa. A to jsou opravdu jakoby vědecký jakoby zkoumání v nějakých německých univerzitách nebo kde. To není, že na internetu psali.
2: Ano, ano. Super moc, to je hrozně zajímavý. A ještě zpátky k té architektuře, když architekt plánuje třeba nějaký prvek ve městě nebo budovu, udělá se třeba nějaký 3D model a podobně. A jako zpravidla to, co pak vznikne, tak je velmi věrné tomu, co teda naplánoval. Ale u těch stromů si dokážu představit, že to musí být trošku taková alchymie v tom, že vlastně on nějak roste, že jo. Jestli třeba pár poznámek k tomu máš, jak to teda vlastně funguje s tou, nebo co všechno, jaký všechny faktory musíš vlastně zohlednit, když přemýšlíš o tom, jak navrhnout třeba park nebo zámeckou zahradu.
3: Krajinářští architekti říkají, že stavební architekti to mají jednoduchý, že ty nakreslej barák, navrhnou, dům se postaví a je hotovo. Zatímco u nás my, že jo, přijdeme, navrhneme, nakreslíme, vysadí se a tím to vlastně všechno začíná, protože ten strom začíná růst. A ona je to taková, jako je to v něčem těžké a něčem i zase nádherná výzva, že musíš přemýšlet o tom prostoru, jak bude vypadat, když ten strom bude malej, ale zároveň tam musíš zohlednit i tu finální velikost, který se třeba stejně nedožiješ, ale že musíš tam počítat s tím, že musíš počítat s tím, že na začátku to bude malý, tak aby ten prostor vypadal dobře, když tam bude ten malej vysazený stromeček, zároveň, aby ten prostor vypadal dobře, když už bude v té finální velikosti. Zároveň by to vypadalo dobře v tom mezistupni. A ještě tam člověk musí pracovat s takovou úžasnou vlastností stromu, taková ta proměnlivost. Člověk musí přemýšlet, jak to bude, jak ten strom klete, jak barví, jestli potřebuje nějaký strom, jestli tam chci pracovat s tím, že mi to tam hodně pokvete, nebo jenom decentně, nebo v jakých barvách. Tak on to musí všechno sladit dohromady, aby ti to jakoby bylo slazený, ten, jako ten hlavní strom, ty ostatní. A když to kvetení je takový nejjednodušší, já bych řekla, že nejtěžší je takový to pracování do té budoucnosti. A taky taková další věc je, že člověk vybírá ten strom s tím, že první má takovou tu, že jo, jako každý architekt, takovou tu ideu, co by se mu tam líbilo, se třeba velký strom s nějakýma drobnýma listama, nebo nějaký třeba světlej strom, protože to tmavý prostor. A třeba ten světlej prostor si řekne, tyjo, tam, teda ten tmavý prostor, si řekne, tam byl hezký ten světlej strom, třeba si ho světlej, úžasně světlý strom, je bříza, takže ho má bílou kůru, jenže on je to tmavý prostor a bříza potřebuje sluníčko. Že to vlastně

0: začne nějak růst třeba právě směrem nebo tvarem, jakým se třeba nepočítalo, jestli existují nějaký rovnátka, ne na zuby, ale na stromy. Něco takového.
1: Tak, no, to je pak zase právě to o těch stromech, že jsou stromy, který jak potřebují ty svý stanovištní podmínky, že některý chce sluníčko, některý chce sníh, tak zase jsou stromy, který dobře snášejí řez, a zase stromy, který ho nemají moc rádi. Ono vlastně, když se člověk podívá ty, jakoby trošku do historie, takže určitě víte, že jsou že zámecký parky alias Persa, kde prostě ty stromy tvarovaly a řezaly. Pak zase byly že období jako ty krajinářské parky, kde je například zase totálně nechali. A takže vlastně v podstatě zahradníci tvarovali stromy od jak živa, akorát, že někdy to bylo víc módy a někdy míň. Ale tam je právě hrozně důležitý to, že nejde to s každým stromem, že na to musí člověk použít ten strom, který to má rád, ten řez, že na něj dobře regeneruje a že se dá dobře tvarovat. Abych nedával jen příklady z historie, tak třeba dneska se dělá, třeba Holanděni to dost dělají, když dávají do městské ulice strom a ta ulice je malá, tak vlastně jakoby ten strom tvarují na placato. Že vlastně, jakoby, aby se jim ten strom vešel do ulice, tak ho jakoby vytvarujou, že prostě je to jakoby strom ala 2D, ne 3D. Ale to je jako opravdu ten strom se musí řezat, jakoby tvarovat a věnovat se. Takže dá se to, ale zároveň člověk musí počítat, že každá legrace něco stojí, takže je to že finančně další. A nebo se třeba s tykom taky dělají jakoby stromy jako deštní, že se zase ne, jakoby, že se narovnají, že jsou vlastně takový jakoby jenom vodorovní větvičky, že se mu rovnají a stříhají. Dá se všecko možný. Pokud člověk má energii se tomu věnovat, ale tam je i důležitá ta znalost, že s každým stromem to nejde. Hodná na tvarování je docela naše česká lípa.
0: Aha, no vidíte. Ještě ohledně lípy, pamatuju si, že jsme se bavili o Václavském náměstí, které čeká nějaká změna a plánuje se tam, nebo co víš o tom, co se plánuje z hlediska
1: no,
0: stromů?
1: Víš to, že jako taky vlastně i říkám svým studentům, že neexistuje dobrý a špatný strom, existuje dobré a špatné použití. A jak jsem třeba říkala, že lípa perfektně snáší tvarování, ale vůbec není kamarádka s městským prostředím. Jo, že lípa je citlivá na znečištění, ovzduší, strašně vadí sůl a prostě jakoby i když se na Václavském náměstí sázel druh lípy, o kterém se ví, že je víc odolný na to městské prostředí, tak přesto ty lípy tam živořej a mám jako nevím, co při té, jako ono, o tom byla velikánská diskuze, protože ono je zase problém, že lípa je český národní strom, do té historické podrahy patří, ale to městské prostředí prostě snáší špatně. To si i vlastně můžete všimnout, že ty lípy v těch městech nevypadají tak hezky, jako nějaká lípa někde prostě pojí. Nebo v lese. Takže mám pocit, že tam, jako nevím, ale mám pocit, že tam asi lípy, že to vyhrálo, to, že tam asi lípy nebudou.
0: Jak vlastně se dají řadit stromy, co se týče stáří? Už se teda zmínila strom, který mu je 2000 let, ale jaký bychom třeba našli nejstarší stromy v České republice a pak třeba možná i na světě?
1: No, jako je dobrý si uvědomit, že stromy, na rozdíl od nás lidí, se dožívají podstatně většího věku. Mně vlastně stromy se řadí do takových jakoby tří kategorií. Krátké věky, střední věky a dlouhověky. Ty krátkověký stromy se dožívají 100 let. Takže ty krátkověký stromy se dožívají tak jako my lidé. Ty středně, ty se dožívají tak 100 až 200 a 200 až více. Tam už se řadí ty dlouhověký a že to jakoby v těch našich podmínkách jsou jo, ty lípy, duby. Ale nejstarší v České republice jsou tisy. A sice tisy na Šumavě. A on je tedy trošku problém, že ty stromy jsou tak starý, že jsou vevnitř dutý. Takže jako počítat ten jejich věk je to takové

0: jakoby, bych řekla, vědecký odhad, i když se samozřejmě snaží podle nějakých těch vědeckých metod, ale odhaduje se, že ty nejstarší stromy jsou nějakých těch 1500 v té České republice. Ale kdybychom to vzali celosvětově, tak nejstarší strom na zeměkouli je borovice. To je v Americe a ona vlastně se jmenuje jakoby česky borovice dlouhověká. A tam zase jakoby taky, ona je to takový trošku torzo, přece jenom ten strom, takže když si člověk čte různý jakoby fakt vědecký články, tak je to tak nějak 4750 let, a jakoby plus minus. Kde oni to furt přeměřujou a pokaždý dojdu trošku jiný číslo, ale rozhodně je to víc než 4500 let. Ale to místo v Borovici nenajdete, to z údejí ochraně, to místo je utajený, takže jako žádnej turista tam nesmí. No a to je, že jo, taková ta fakt nejstarší strom, ale pak jsou třeba takový na severu Evropy, tak ale tam je to takový, jakoby právě jak jsem ukazala ty obrázky, že jakoby strom regeneruje, tak že tam jsou stromy, které jakoby ty kořeny zůstaly, ale že furt jakoby vyrůstají, tak tam se odhaduje, že to nějakých 9000 let asi. Ale jak říkám, jo, tam je ten problém, že to vlastně jsou ty kořeny, ale že ty na těch kořenech, že to už vlastně několikátej strom na stejných kořenech. No ale určitě, jak jsem vám ukazovala ten strom z toho Nového Zélandu, ty 2000, tak 2000 let je v pohodě. 2000 let jsou třeba z nějaký olivy v Izraeli nebo na Krétě, na Kypru, takových těch, abychom zůstali u nás doma v Evropě. Takže 2000 let v pohodě.
1: V pohodě. Tak to jsou, to se ani nedá říct stařečci, protože z jejich pohledu vlastně třeba úplně, úplně ne. Ale je to teda úžasný, protože vidět strom, který zažil Alexandra Velikého, nebo...
0: Nebo si říkám v tom Izraeli, ty stromy, co jsou 2000 let starý, tak zažili Ježíše.
1: To je úžasný. To je úžasný. Takový živí svědci jsou no. V Ukrajině. Výborně, když trošku ještě přijdem na tu osobnější rovinu, jaký máš oblíbená zákoutí, nebo co jsou pro tebe takový místa, ve kterých je ti dobře a odborník na tohle téma, tak jo, co ti rozehřejvá srdce, co se týče přírody.
0: No, já se přiznávám, že miluju hory, vysoký hory. A to mám možná i trošku po svých rodičích, ale že jakoby, že jo, ta naše země koule už hodně znamenala tu naší lidskou činností, ale tak nějak mi připadá, že na těch horách jsou takový poslední zbytky opravdu té původní přírody, ale taky na těch horách miluju právě to, co máš ty za sebou, takový ten úžasný rozhled do krajiny. Čili si člověk fakt dostane na ty vrcholky hor, a když on vidí ty dálky, a taky mě strašně fascinuje takový to, když je třeba člověk v Alpách nebo v nějakých takových těch horách pořádných. A když on vidí, že jo, takový ty masy skal, jak jsou, že vlastně zvrásněný. Si vždycky říkám, ty jako, co to bylo za sílu, že ty vlastně, ty, jako, že tu masu toho kamení prostě dalo se to do pohybu a zvrásnilo se to. A vždycky to ve mně vzbuzuje takový ty vysoké hory, určitě takovou nějakou pokoru, takovou, že si člověk uvědomí, jak jsme malí a jak je tady nad náma nějaká podstatně větší síla.
1: No a tím si posunula vlastně to naše povídání do té další roviny a vlastně ty máš povědomí o něčem, co ti přesahuje, o někom, jak seš křesťanka, co to pro tebe vlastně třeba znamená i profesně, jak to nějak vnímáš, nebo...
0: No, já si vždycky to uvědomuju, takový to, že vlastně, že jo, já jsem ten krajinářský architekt, ale já si vždycky říkám, že vlastně jakoby největší architekt v tomhle pán Bůh, který to vlastně všechno stvořil, A ve mně to vždycky i vzbuzuje takovou určitou pokoru nebo i zodpovědnost, když si i na začátku Bible je, že nás sem Pán Bůh postavil a že se máme o tu zemi starat. A tak si vlastně uvědomuju, že opravdu bychom se o ní měli starat a být opravdu dobrými hospodáři. To jednak. A pak taky vlastně i vždycky, když něco navrhuju, tak si říkám, jako že ten nejlepší architekt a zahradník je Pán Bůh a jako, že jo, co já tady vymýšlím, že přiznám se, že vždycky, že tak nějak jako se jako modlím, aby mi Pán Bůh dal moudrost, protože on opravdu tomu nejlíp rozumí. A jako on, že jo, nejlíp ví, jak to všechno funguje, to já jakoby jenom tak jsem takový malý zahradníček v srovnání s ním. Ale zase je dobrý si uvědomit to, že jakoby my i máme tu schopnost být dobrými hospodáři, protože že jo, dneska se hodně tak mluví o tom, jak je ta země od nás zničená a tak dále, což je pravda, ale zase, když se člověk podívá na krajinu jižních Čech, tak to je vlastně všecko umělá krajina. To bylo předtím, než tam přišli ty rybníkáři, tak to byla prostě bažinatá krajina, která naprosto nebyla k ničemu. A oni tam vybudovali úplně úžasný, důmyslný systém rybníků. A když tam procházíme, tak jo, to vypadá jako krásná příroda, ale vlastně to příroda, kterou vytvořil člověk. Takže Pán Bůh nám tu schopnost dal, že můžeme, když jsme teda citliví k té přírodě. Že vlastně jakoby můžeme opravdu tu zemi spravovat i dobře.
1: No to je ohromně povzbuzující, že, že můžeme a jednak máme schopnost a můžeme a že se to teda i děje vlastně zemi kultivovat k tomu, aby byla hezká na pohled a nejenom teda ty smutné příběhy, které vidíme, ty betonové krajiny, ale jo, ale že i jsou pozitivní příklady, to je úžasné. A taky bych asi přidal k tomu takový obdiv, že vlastně, jestli Pán Bůh je skutečně jako všemocný, tak a stvořil svět a vesmír, tak mohl krásně nám to hezky i posekat a kultivovat a udělat pěšinky a skalky a podobně, ale jak si pozval nás do toho být tím jeho partnerem v té kultivaci a vložil do nás toho tvořivého ducha, aby jsme vlastně z toho materiálu dělali něco hezkýho. Tak to je hezký. A ty jsi vlastně úplně přímo jako u toho, protože když se podíváme do Genesis a do toho prvního příkazu, který ještě daleko, daleko před desaterem, tak bylo vlastně podmaňte si zemi, že jo? Podmaňte si zemi a vlastně ty jsi teda přesně v tomhletom oboru, kdy jako si podmaňuješ opravdu tu fyzickou zemi. To je moc hezký a asi je vidět, teda předpokládám, že tě to i baví a že to je něco, v čem jsi ráda.
0: Jako baví, ale říkám, že uvědomil si i to, že je to krásný, ale zároveň, jakoby, že je to i těžký a myslím si, že opravdu je důležitý, když člověk pracuje s tou krajinou, tam mít takovou nějakou určitou pokoru. Jo, že myslím si, že v tomhle byly lepší naši předkové, možná to, nebo že ono tam to měli v něčem jednoduchý tím, že to museli kopat ručně. Jo, my prostě máme techniku, tak někdy máme pocit takovej, běde tam buldozer a bude to jako, jo, že jakoby, jak poručíme, tak bude, ale já si myslím, že jakoby člověk musí tu přírodu jakoby trošku poslouchat, nebo jakoby musí tam přijít na to místo, co vlastně i říkáme našim studentům, že je strašně důležitý, že na začátku tam musí přijít a pořádně to prozkoumat, že jakoby zjistit, jak to funguje, jo, že tak nějak jakoby na tom místě pobít, zjistit, jak to trošku funguje, aby to vlastně jakoby udělal do té přírody, aby nešel jakoby proti tomu danému prostoru. Že tam nesmí člověk přijít s takovým těm, já jsem pán tvorstva a jak já poručím, tak to bude, ale že to musí tak nějak člověk jakoby tvořit, jakoby dopážet tu krajinu, že člověk vlastně může pomoct těma svýma zásahama, když je udělá jakoby dobře na správném místě. A to je právě taková ta určitá jakoby pokora, takový nějaký citlivý přístup k té přírodě. A musí mít taky člověk hodně dobrou takovou, jako třeba si představit, jako jak to bude vypadat, když tam ten strom vysadí, nebo jak jako to tomu prostoru pomůže. Jakoby bych řekla, že máme se o tu zemi starat, a to znamená jakoby tak nějak jakoby jí pomáhat a nejít proti ní. No, být tím dobrým hospodářem.
1: No, vlastně aniž bys to tušilo, tak skoro cituješ mýho tatínka, který mnoho let byl včelařem, a on vlastně měl takový pravidlo, že s každým včelstvem, jednu dobu měl i 55, tak s každým včelstvem vlastně se musí pracovat trošku jinak, že každý má svůj charakter a má vlastně respektovat to, na co to včelstvo má, nebo jakou má jako povahu dokonce i povahu. A jo, a vlastně no, taky povídal si s nima, říkal jim holky moje. No, zkrátka, jako byl to jiný přístup, než takový ten průmyslový, skutečně. Ty jsi říkala, no, kdyby jsme tu krajinu nechali úplně, jako jak je, nestali se o ní, tak který vlastně druh stromu by třeba by byl dominantní?
0: No, takhle ono.
1: Jak by lesy?
0: Jo, to je fakt takový ten ekologický vývoj sukcese, že tady, ale nebo takhle, spíš kdyby tady v Evropě neřádil člověk, ne, takhle, že zase ono, se na to musíme podívat, že ty lidi ty pole potřebovali, takže ty stromy dávali pryč, ale kdyby tady nezasáhl člověk, tak vlastně v Evropě by byl nejrozšířenějším stromem buk. A to vlastně, takže jakoby, a ten by byl rostl opravdu až někde vlastně, někde v Itálii, ne, jakoby vlastně až v Itálii, tam mají jeden chráněný přísně les, který je prostě původní les z buku. Že ono je dobrý si uvědomit, že jako ty smrky nám teďkom žere kůrovec, ale upřímně řečeno, kdyby tady, a za to teda mimořádně nemůžou socialistická perioda, ale za to může průmyslová revoluce, kdy se tady začaly vysazovat smrky, protože že jo, rychle rostly, dobrá dřevina, rychle rostoucí, perfektní, a vlastně jakoby tím se narušilo to, že tady v těch našich končinách měly být ty listnatý lesy, ty smíšený, a my jsme se mohli vysadili smrky. Ono to bylo všecko OK do doby, když najednou začalo pár suchých let, tím se odstartoval malér. Takže tady je to právě takový to důležitý, že člověk nesmí proti té přírodě, ale s ní, no. Ale jak říkám, to nám zblbly naše předkové.
1: To je zajímavý. A takže třeba to, že máme, nebo měli jsme donedávno, nebo ještě pořád máme velmi rozsáhlé smrkové lesy, je to teda způsobeno člověkem, nebo byl v tom nějaký záměr?
0: Ano, člověkem, protože jakoby smrk rychle roste, má docela dobrý dřevo, a právě jakoby se ten smrk vysazoval. Smrk je správně horská dřevina. Že on se vysazoval v těch nižších oblastech, je pravda, že pak jakoby už i ty školky byly v těch nižších oblastech, že se jakoby vysazovaly smrky, ale ty smrky vlastně, že jo, se mají, jakoby jak rychle vyrostly, tak jo, brzo se taky mohly, že jo, pokácet. Že na ty bukový lesy, co by tady správně měly růst, tak na to by se čekalo dlouho. A ještě, že jo, ty smrky sázely hustě, takže to bylo pak takový vlastně rovný dřevo, bez, že jo, bez suchů, bez větví. Takže jakoby, že právě, že jako nastalo pár suchých období, a jakoby i fakt, že ty brouci jsou potvory hrozný, ale jakoby, kdyby ty stromy byly zdraví, tak by se jim ubránili. Jenže oni ty, jak nastalo sucho, tak že ty smrky bojovaly s tím suchem, takže byly oslabený, no a to byl impuls pro ty brouky. Že ten stromek byl oslabený suchem, neměl Jinak jako kdyby byl normálně, tak by produkoval plno pryskyřice a vlastně ty bylky by zavalil. Jenže protože ten strom jakoby šetřil svoji energii kvůli tomu suchu, a hlavně kvůli tomu suchu, že ho neměl tu pryskyřici, takže se na něj vrhli, ano, a když už se jakoby, že ho pomnožili v jednom stromě. A tam je právě i taková ta nějaká komunikace, co se jakoby trošku jakom říkají věci, že nějak jakoby prostě to pak přelítlo z jednoho stromu do druhého a už je malér, no.
1: Tak to je asi taková souvislost, která je málo kdy řečená nebo zmíněná, že určitě je to smutný, když vidíme spoustu stromů pokácených kvůli kůrovci, ale asi třeba moc nevidíme, že vlastně spoustu těch lidí bylo prostě bylo vysázeno lidma za účelem, nebo v době asi průmyslové revoluce.
0: To je to smutný. A ono je, že opak tupí i, že ty lesy nám tady držají vodu v krajině a totiž to je taky takový, že v té přírodě je všechno hodně propojený. No. A taky, že jo, jak jsem říkala o tém věku těch stromů, tak jo, jakoby ono je cesta, že jo, zpátky k nápravě, ale je si uvědomit, že prostě je to, nebude to zítra, že ty stromy, když se tam tykom vysadí ty správný, tak zítra tam ten les nebude, musíme si počkat. Ale tady jakoby je dobrý se taky uvědomit, že fakt jako tady je důležitý si jakoby počkat a raději tam opravdu vysadit ty stromy, co tam patří a jakoby počítat s tím, že to chvíli bude trvat, než to jakoby urychlit něčím zase špatným krokem. Ono vlastně se říká, vlastně že lesáci říkají, že sázejí stromy pro příští generaci. Že vlastně to, co my teďkom budeme dělat, takový ty dobrý opatření, tak jako zase to jakoby při tom návrhu, že já říkám, že musím počítat s tím, že ten strom vysazujou malý, bude velký, tak taky vlastně teďkom, jakoby, že ty všechny opatření, si myslím, co se jakom s těma lesama je třeba udělat a tak, takže třeba jakoby myslet z toho dlouhodobého hlediska.
1: To vlastně hrozně moc teď i souvisí s tím místem, na kterém se nalezám, protože za mnou to jezero Milada, to je rozsáhlý, na dílku to má asi 3 kilometry a je to mezi Ústím nad Labem a Chabařovicema a je to vlastně zatopený povrchový důl. Ještě před 10 lety to skutečně byl důl se vším všudy. A dlouho se to naplňovalo a teď vlastně všechny ten břeh, ten rozsáhlý plochy jsou právě teďkon vlastně už tam byly zasázený stromy a takže jsou to malý stromky, ale už tak 5 let tady rostou a jsou to takový bloky, takový jakoby fláky různých druhů. Mě by teda zajímalo, jak moc se trefili do toho, co je pro ně vlastně přirozený, tak to by mě to si pro tebe nechám jako diskuzní téma, až se třeba se sejdem, ale no, to mě napadlo, když jsi mluvila o té revitalizaci.
0: No, ono těž právě to hodně záleží, to jakoby právě tady ta revitalizace těch poničených těžbou míst, to je taky věda sama o sobě. Tam strašně záleží, jakoby, že nek, jakoby, co je tam poničený, že snaha je tam dát, pokud možno, že nějak tu původní vegetaci. Existuje mapa potenciální přirozené vegetace České republiky, a je opravdu třeba nějak to jakoby vymyslet, ale ono pak se tam musí pracovat s takovou nějakou třeba s tou sukcesí, že nejdřív tam nalítnou takový ty světlomilný stromy, kterým nevadí to sluníčko a jakoby naopak to mají rádi, ale vlastně ty připravujou cestu nebo připravujou půdu pro takový ty, jak se říká, takový ty stromy toho vrcholního stádia, takový ty lesní, že ty potřebují přistínění, hlavně když jsou mladí, tak potřebují přistínění. Takže vlastně jakoby třeba takový klasická pionýrská dřevina, se říká, že bříza, která tam nalítne, ta si naopak v tom suchu a sluníčku lebedí, toho potřebuje, ale jo, připravuje půdu, to, že tam pak budou nějaký ty buky, duby jednou. Ale jako u tady těch poničených míst, já si myslím, že se to dá se to perfektně vrátit, ale taky je tam zase třeba přistoupit k tomu opravdu odborně, zodpovědně, vybírat ty správné dřeviny a zase pak jakoby, a zase tam člověk musí počítat s tím vývojem, jakoby, co tam dát na začátku a co tam chce mít cílově v tom posledním stádiu.
1: No tak to se těším, že třeba i tady v tom prostředí na těch březích se teda dějou i další vývoj, protože se začínají jezdit turisté a bude tam kopání, ale myslím, že bylo hrozně fajn, aby třeba tady vyrostla nějaký koutek toho, nějaký infokoutek, jak to probíhalo a jaký jsou plány. No, už se chýlíme ke konci a vlastně máme tady poznámku od jednoho diváka, že vlastně v Beskydech také byly, podobně jako v jižních Čechách, tak jsou tam vytvořeny nějaké umělé vodní plochy, které přispívají k tomu, k dobru té krajině. A ještě trošku souvisí i s tím, že stromy mají i schopnost teda snižovat teplotu. Jak to s nima je? Jakoby třeba v tom městě nebo v ulici, jak v čem nám stromy v tomhle můžou být dobru?
0: Stromy, ono se jako právě zase v souvislosti s tím vedrem, jak byly poslední dobou ty velký, že jo, vedra ve městě, tak že asi, víš, jak jako Prahou projížděli kropící vozy a ochlazovali, přímě řečeno, kdyby v Pražské ulice byly plný stromů, tak by ty kropící vozy nebyly třeba. Ale to jsou jako opravdu vědecky dokázané, že stromy opravdu mění klima a že ochlazují vzduch v létě a opravdu jsou schopný to snížit o nějakých 3 až 4 stupně. Ono je tam jakoby, ono je těch efektů víc, jednak jakoby oni ten vzduch zvlhčují, což jako už je jenom, už tady to je úplně úžasný, že zvlhčí o nějakých 5-7%. A potom jakoby to ochlazují a ono je tam vlastně jakoby ten efekt, jednak že vlastně hážou stín a potom vlastně, že jakoby ty základy fyziky, teplej duch jde nahoru, studený dolů, takže vlastně jakoby jak ten strom vrhá stín, takže pod ním je chladněji a že to tam vlastně cirkuluje. Já si myslím, že každý ví, že v létě je hodně velký rozdíl, jestli člověk stojí pod stromem anebo mimo strom. A teď umžel ještě v tom městě, jak je to všechno betonový. Takže on se říká, že stromy ve městě mají hrozně moc funkcí, jinak že ochlazují ten vzduch, svlhčují. Potom vlastně, jakoby, že ty stromy taky přispívají tomu vodnímu režimu, že vlastně stromy vypijou tu vodu, takže ta voda neodtvrčí do kanálu a do moře, ale že vlastně jakoby zůstane tady na tom místě. Je to opravdu, jo, taky samozřejmě znišou prašnost ve městě, to je taky jako hodně důležitý. A vůbec jakoby taky nějaký takový ty kladný jonty vážou a tak dále, že to souvisí s těma procesama, s tou fotosyntézou, co probíhá a tak dále. Takže stromy ve městě jsou fakt důležitý, hlavně v létě. No, furt, ale jakoby v těch letních horkých měsících jsou z toho schopný hodně udělat. Ale pak tam je problém, že ten strom, co má nad zemí, má i pod zemí, takže stromy ve městě jsou skvělý, ale musí se jakoby počítat právě při té výsadbě a dát jim dostatečný prostor. Že pokud zase těm stromům my nedáme to, co potřebují, tak pak oni nám zase nedají to ochlazení vzduchu, co bychom my potřebovali.
1: To je úžasný. Úžasný, jaký je na jednu stranu jednoduchý a na druhou stranu někdy obtížně nebo lenivě aplikovatelný způsob řešení těch výzev městského života máme k dispozici. No ale úžasný, že máme teda taky lidi jako seš ty v tomhletom oboru a nejenom, že k tomu přistupují jako se jiskat znalosti, ale i srdcem a navíc teda u tebe je tam ten úžasný takový i ten duchovní rozměr, že si uvědomuješ tu potřebu po pokoře a že to vlastně spolupráce s tím nejvyšším architektem. Super, tak moc děkuju. Krásně nám ta hodinka utekla. Rozhodně to je spíš taková ochutnávka, než vyčerpávající povídání. Je mi úplně jasný, že ještě mnoho nebylo řečeno. Ale moc děkuju, že jsi byla naším hostem v tomhle pořadu. Je tady dobrovolná možnost pro ty, kteří by třeba se chtěli podívat na chvíli do Bible, tak po nějaký chvilce bude tato místnost otevřená. Podíváme se na takový příběh taky, který se odehrál u stromu na Moruši, mimochodem. Takže k tomu jste zváni. Moc děkuju. Těším se zase někdy příště.

Se zahradní a krajinářskou architektkou Romanou Michálkovou hovořil vedoucí univerzitního křesťanského hnutí Tomáš Uher. Na stránkách univerzitního křesťanského hnutí najdete kromě této přednášky i obrazový materiál a další přednášky. Další sobota nás zavede do kinematografie.

0: Rádio 7. Každý den jsme s vámi.
1: S poslední úterní hodinkou otevřeme ve vysílání Rádia 7 i knížku Mirka Vostrého Muzikant na jezeře. Za 4 hodiny nás čeká povídka nazvaná Nejrychlejší kůň na světě. U mikrofonu je s vámi Pavel Kohl.

Do Izajášova proroctví 55. kapitoly nás zavedla skupina Ovce. Vystřídají je Shiloh ben Hod s písní Znovu. Stále znovu nám Bůh odpouští, vede nás, miluje nás a stále nás uzdravuje, provází.

pravidelném čase čtení na pokračování otevírá Vladimír Hauser knihu povídek Mirka Vostrého Muzikant na jezeře. Minule jsme sledovali, jak Tibor s Emou z komunistické vyprávěli reportérce České televize Renatě o svém dramatickém útěku s malou dcerkou z komunistického Československa přes hranice na západ. Renata dostala nápad natočit reportáž přímo na místě útěku a dokonce navrhla zorganizovat setkání s bývalým pohraničníkem. Tibor s tím souhlasil. Ke svému zděšení a vzteku mu došlo, že se pak setká s člověkem, který na ně tehdy střílel.

28. listopadu 1999 Český les. Doma jsme si každý zbalili jen jednu menší tašku a tak jsme se budovou pražského letiště propletli mnohem dřív než většina cestujících, kteří si na své kufry museli počkat u pásu. Sedli jsme do prvního z řady taxíků a ten nás po necelých 2 hodinách vyložil v Poběžovicích. Náměstí Míru, pravila cedule na nároží. Zvon na kostelní věži právě oznamoval 2:30. Slečna Renata a kameraman René už čekali v restauraci. U stolu ale neseděli sami. Ten muž byl tak 35letý a podle vzhledu sportovec, nebo spíš člověk zvyklý žít mimo město, pro kterého veškerý pohyb nepředstavovala návštěva posilovny po celodenním sezení v kanceláři. Vypadá jako... mám to. Horský vůdce nebo je od horské služby. Prostě horál. Když jsme přicházeli ke stolu, Renata vstala, aby se s námi pozdravila, zatímco muž jakoby se zmenšil a pokusil se na židli posadit pevněji. Není divu, pomyslel jsem si. Jestli ty jsi ten chlap, co po nás střílel, tak od setkání s námi nečekáš nic, na co by ses měl těšit. Současně jsem ale musel ocenit jeho odvahu. Sejít se s někým, koho jste se pokusili oddělat, to není jen tak. Taky to ale může být člověk s hroší kůží, který si nepřipouští, že tenkrát něco nebylo košer. Děkuju, že jste sem vážili cestu. S panem Hůzkou, podívala se Renata na muže, jste se už viděli. Je to ale dávno a dělili vás dráty a pořádná vzdálenost. Ano, viděli jsme se, ale jako si jsme se nestihli představit. Muž vstal, natáhl ruku k pozdravu, pro jistotu někam mezi Emu a mě, a na půl cesty ji zase stáhl. Já jsem Peter Hůzka. Jsem rád, že se vám ten útěk podaril, dodal, aniž ho napadlo, jak to vyzní. Nemínil jsem mu to nějak ulehčovat, tak jsem mu věnoval ledový pohled. No jasně, teď si rád, že s nás netrefil, viď? Tohle nebyl dobrý začátek. Situaci naštěstí zachránila Emma. Chvíli váhala, ale potom Peter Hůzkovi podala ruku. Ten se nesměle usmál. Co kdybychom si objednali? Navrhla Renata. Pokud se něčím dají prolomit ledy, je to společné jídlo. Během oběda a 2 piv ledy opravdu popraskaly a my jsme si s Peterem Hůzkou a s Renatou povídali skoro jako staří známí. Pečlivě jsme se ale vyhýbali tématu, kvůli kterému jsme se tu sešli. Renata měla naštěstí dostatek taktu, aby se hovor ani náznakem nepokusila nasměrovat k 15 let starým událostem. Na to bude dost času později. Po kávě Renata zaplatila a odvelela nás k tmavě modré služební karavele s logem České televize na předních dveřích. Za volant usedl René. Renata sice nepožila ani kapku, jak ale poznamenala, tuhle obludu neřídí ze zásady. Cokoliv většího než Ford Ka je totiž pod její úroveň. Vystoupali jsme k rybníku, kde Peter Hůzka zbystřil, a jak jsme projížděli kolem, se zájmem si prohlédl chátrající objekt své bývalé roty. Tu nás jsem vtedy sloužil. Přejeli jsme lesnatý hřeben a mírně sklesali k okraji louky. Ještě necelý kilometr a byli jsme u zarostlých rozvalin loveckého zámečku. René zastavil. Vystoupili jsme. Peter Hůzka se krátce rozhlédl a pohodil hlavou směrem vpravo od silničky. Vtedy tu stála strážná veža.

strašně divný pocit. Skoro jako bychom znovu museli sebrat veškerou odvahu. Prošli jsme lesem a ocitli se přibližně na místě, odkud jsme se před lety dívali na poslední úsek své cesty. I teď nás čekalo jen pár desítek metrů přes louku. Ta byla tehdy nekonečně široká, jenže stejně nepřekonatelná se zdála i teď. Najednou jsem znovu cítil, že to nedokážeme. Emma mě chytla za ruku, jako tenkrát, a udělala první krok. Měl jsem nutkání se rozběhnout. Přece si tu nemůžeme jen tak špacírovat, musíme běžet, co nám síly stačí. Emma mi ale stiskla ruku a dlouze se mi zahleděla do očí. Už je to v pořádku, miláčku, běžet nemusíme, dnes už ne. Zastavil jsem, chvilku vydýchával napětí a pak jemně pohladil Eminu ruku. Oba jsme vykročili, tentokrát zvolna. 50 metrů před hraničním potokem jsme počkali na Renatu a Reného. Tady to bylo, oznámil jsem, když nás došli. Možná o pár metrů dál, ale to je jedno. Běželi jsme, jenže s dítětem na koni zázraky neuděláte. Doufali jsme, že si nás nevšimnou. Tady dole byl totiž stín, kdežto nahoru na pozorovatelnu ještě svítilo slunce. Skoro z našeho směru, tak jsme věřili, že jsou oslnění. Jenže v tu chvíli se ozval výstřel. Emma přikývla. Ve zlomku vteřiny se mi rozbušilo srdce, tak divoce, jako ještě nikdy. Tak nás přece jen dostali. A já jsem tolik doufala, že to vyjde. Čekala jsem, že Tibor padne k zemi, on ale nepadl, jen se na okamžik zastavil. A co když to schytala Markétka? I ona ale vypadala v pořádku. A já? Třeba střelili mě, jen to ještě necítím a bolest přijde v zápětí. Letmo jsem se ohlédl, odkud přišla rána, a tam u drátu stál ten voják. Ukázal jsem na Petra Hůzku, který už nedržel zbraň. A ani ty dráty tam nebyly. Viděl jsem, že nás má pořád na mušce. Teď bude mířit líp, a než doběhneme k hranici, může to zkusit třeba 5krát. Nebo samopal přepne na samočinnou střelbu. Ať tak nebo tak, šance, že doběhneme, se blížila nule. René, který kamerou přejížděl louku, namířil objektiv na mě. Znovu jsme se rozběhli, tak rychle, jak to šlo, když v tom zazněl druhý výstřel. Už jsme se nezastavili. Očekával jsem bolest, ta ale nepřišla. Emma běží vedle mě, říkal jsem si, tak je to dobré, ani ona zásah nedostala. Markétka, v tom běhu jsem ji nemohl zkontrolovat, ale najednou mi došlo, že brečí. Tak i ona je v pořádku. Dýchal jsem tak divoce, že už ze mě nevypadlo ani slovo. Bylo to tak živé, jako bychom utíkali dnes. Emma mě objala a přitiskla mi tvář na tvář. Po chvilce to dopověděla. 30 metrů? 10 vteřin. Potok a za ním stromy. Přeběhli jsme ho a zmizeli v křoví, ale nezastavili jsme se, dokud jsme nebyli dost hluboko v lese. A v tu chvíli se ozvala dávka. Z kulometu, upřesnil jsem. To už nestřílel ten voják, tohle byla těžší zbraň, co jsem poznal. Muselo to být z té pozorovatelny, jenže stříleli naslepo, neviděli nás. Byli jsme na svobodě a byli jsme živí. Markétka tiše vzlikala. Nic krásnějšího jsem nikdy neslyšela, dodala Emma a oči se jí leskly. Přes louku jsme se vrátili na silnici. Ty máš teda nervy, chlape zatracená, musel jsem uznat. Petr Hůzka se totiž rozlížel po kraji, pokuřoval cigaretu a ve tváři měl spokojený výraz. Nejspíš vzpomínal na šťastné měsíce, které tady strávil ve službě. Vůbec nevypadal jako někdo, kdo se pokusil zavraždit 3 lidi. Renata kývla na Reného a ten spustil kameru. Pane Hůzko,

0: Petr, co jste odsud viděl, co jste udělal?
1: Petr Hůzka se zahleděl na louku pod sebou a chvilku si formuloval myšlenky. Pozdravil jsem se s chlapcami, čo strážili na špačkárni, a vydal jsem se po cestě ďalej k lesu. Tu, kde stojíme, jsem zrazu dole na lůke zazrel pohyb. Oslňovalo ma zapadajúce slnko, tak jsem si zaclonil oči. Zbadal jsem dve postavy, které bežali od lesa cez lúku k hranici. Automaticky jsem strhol samopal z ramena a zamieril. Narušitelia nesmú prejsť za žiadnu cenu, taký je rozkaz. Lenže som si nebol istý, či chcem strieľať. Napriek tomu som dal prst na spúšť.

20. května 1984 Český les. Ze základní vojenské služby měl odkrouceno víc než půl druhého roku a celou tu dobu sloužil na hranici se západním Německem. Naposledy, to bylo před 7 měsíci, ho převeleli na rotu Rybník, kousek od... to je jedno. Jako Slovákovi mu většina českých místních názvů zněla podobně. O přidělení k pohraniční stráži při odvodu sám požádal, vyrůstal totiž v horách a když už musí být 2 roky někde zavřený, tak raději v kopcích u hranic než v kasárnách třeba ve Vysokém Mýtě. Ten den byla neděle a na rotě měli volno, tedy až na hlídky v terénu. Hranice, spoza níž se snaží vystrkovat růžky imperialismus, se totiž musí střežit ve dne v noci, tedy i v neděli. Petr Hůzka na hlídku nemusel, jelikož ve službě strávil předchozí 3 dny, přesněji den a 2 noci. Jenže co dělat tady v té hluboké zemi nikoho, kde jedinou civilizací je objekt pohraniční roty? Když tedy nepočítáme těch pár domků, smíšené zboží a zastávku, kde se autobus objeví 2x denně v pracovní dny, a to jen když je silnice sjízdná. Jako četař, voják 2. ročníku a navíc 2x pochválně jmenovaný v denním rozkaze, požíval Petr Hůzka velmi nadstandardní důvěry velitele majora Plecitého a rozličných z toho plynoucích výhod, kterých ale po hříchu nebylo mnoho. Jednou z nich bylo, že se nemusel povinně nudit, kdykoliv na něj vyšlo volno. Mohl zajít za velitelem a požádat ho o samostatnou hlídku. Nic takového sice oficiálně neexistovalo, pro Petra Hůzku to ale znamenalo, že mohl sám chodit podél drátů a kontrolovat jejich stav. O žádnou kontrolu samozřejmě nešlo, a tak se celý den mohl procházet sem a tam a občas se zatoulat i kousek do vnitrozemí. Dalšího vojáka, který by ho hlídal, s ním major Plecitý posílat nemusel. Na jeho rotě se to ještě nestalo, ale u jiných útvarů se nezřídka jeden z dvojice pokusil o útěk přes hranice. To, jak velitel věřil, u četaře Hůzky nehrozilo. Peterovou velkou láskou bylo pozorování zvěře. Od klukovských let chodíval s tátou do hlubokých lesů na Velké Fatře, kde spolu potkávali srnce, jeleny a divočáky. Občas narazili i na medvěda a velmi vzácně zahlédli menší smečku plachých vlků, kteří se vždy drželi v bezpečné vzdálenosti. Táta byl totiž myslivec a chlapce brával do lesa sebou. Zpočátku téměř denně, později už jen odpoledne po škole. A když Petr trávil týdny na internátu v Žilině, tak už jen o víkendech. Jednou těsně po západu slunce spatřili v sedle pod kľakem statného paroháče. 18. stál na planince ani ne 200 metrů od nich a hleděl jejich směrem. Petr by byl vsadil boty, že je jelen musí vidět a cítit. On se ale ani nepohnul. Budeš střílet, ocko, máš ho jako na dlaní. Táta mu položil ruku na rameno, ale zrak nechal upřený na jelena. Nie, Petr, nebudem. Tak jeho chlapáka nesmíš zabít. Je to pán tohto lesa. Táta Petra naučil úctě k přírodě a jejím obyvatelům. Vycvičil ho ale i ve střelbě. To, když bylo potřeba snížit stavy přemnožených srnců nebo černé zvěře. Josef Hůzka dokázal jednou ranou skolit kance na 0,5 kilometru a po čase musel s hrdostí uznat, že se mu syn už vyrovná. K tak přesné ráně ale potřebujete nejen sokolí zrak a pevnou ruku, ale i dokonalou zbraň. Táta takovou měl. Kulovnici po svém otci, kterou vyrobili ještě před válkou ve Strakonicích. I tuto neděli měl Petr povolenou samostatnou hlídku.
Po celodenní túře po pohraničních hřebenech se vrátil na rotu k večeři a pak vyrazil na další procházku. Tentokrát jen 5 kilometrů ke zřícenině zámečku Diana Hof, aby pozdravil kluky, co se tam nudí na špačkárně za kulometem. Slunce, které viselo kousíček nad obzorem a během chvíle se chystalo zapadnout, zalilo pozorovatelnu i horní část louky zlatavými odstíny. Hej, čo sa tu náflákáte? Zavolal Peter nahoru. V odpověď na něj vykoukly rozesmáté tváře Jendy a Ivana. Peter pokračoval podél drátů k lesu, tam to obrátí a půjde zpátky. Najednou mu zrak zavadil o něco, co do známé krajiny nepatřilo. Nebýt pohybu, byl by to nezahlédl. Oslňovalo ho totiž slunce. Zatímco to něco se pohybovalo v tmavé části louky, kam z bavor dopadal dlouhý stín stromů. Zastavil se, rukou si zaclonil oči a zaostřil do stínu. Od lesa, co je těsně před hranicí, běžely dvě postavy. Jedna z nich byla nepřirozeně vysoká, nějaký čahoun. Když se podíval pozorněji, uvědomil si, že to je člověk, který na ramenou nese dítě. Stuhl. Co teď? Měl by za nimi poslat dávku. Narušitelé nesmějí projít, takový je rozkaz. Aniž si stihl rozmyslet, jestli chce střílet, automaticky strhl samopal z ramene a zamířil. Okamžik na to ale přepnul zbraň ze samočinné střelby na jednotlivé výstřely.

28. listopadu 1999, Český les. Tentokrát to přišlo dřív než obvykle. Poslední záchvat jsem měl před měsícem a podle dosavadních zkušeností měl být aspoň čtvrt roku klid. Že by se interval začínal zkracovat? Věděl jsem, že mám na nejvýš 3 vteřiny, spíš jen 2, tak jsem si stihl sednout na stářím rozpukaný asfalt, když jsem přestal vnímat všechno kolem a tváří mi projela prudká bolest. Před očima jsem měl temno a jediné, co jsem viděl, byl voják, který se dívá mým směrem přes mířidla samopalu. Pár okamžiků si srovnává zbraň, pak téměř neznatelně pohne ukazovákem na spoušti. Bolest proti dosavadním pravidlům ustoupila dřív, než voják stačil stisknout spoušť. A ještě něco bylo jinak. Když jsem se navracel do bdělého stavu, tak jsem si na rozdíl od předešlých případů uvědomil 2 věci. Tenkrát při útěku jsem vojáka zahlédl na 300 metrů. Jak to, že mu teď hledím zblízka do tváře? Vždyť tehdy jsem žádný obličej neviděl, nebo aspoň můj mozek mi poskytl informaci jen o mrňavé vzdálené postavě. A ta druhá věc, nikdy dřív jsem si toho nevšiml, až teď. Záchvat byl na dobro pryč a tak jsem se zvedl. Zase jsem vnímal všechny přítomné. Kromě Emy nikdo z nich nechápal, co se tu právě stalo. Otočil jsem se k Petru Hůzkovi a mlčky na něj civěl. Vy jste nemířil na mě. Petr Hůzka se na mě podíval, jako bych mluvil velšsky. Na jeho vkus se v příliš krátkém okamžiku odehrálo příliš mnoho věcí. Přesně 2. Nejdřív můj záchvat a teď konstatování, které nečekal. Zareagovala Renata. Pohotovost měla v popisu práce. Co tím myslíte, Tibore? Vaše zbraň mířila o kus vedle, oznámil jsem Peterovi bez dalšího vysvětlování. Počkejte, jak to víte? Zeptala se Renata, která začínala ztrácet půdu pod nohama. Pohledla na Petera. Vy jste na pana Tibora nemířil? Na koho tedy, když ne na něj? Na paní Emu? Na Emu ne. Dál, odpověděl jsem. Vy jste nestřílel na nás. Chtěl jste nás nechat utéct. To nebyla otázka, byl jsem si tím 100% jistý. Petr Hůzka se konečně probral, na sucho polkl a přikývl. Než začal vyprávět, zapálil si další cigaretu.

20. května 1984 Český les. Aniž si to stihl rozmyslet, jestli chce opravdu střílet, četař Peter Hůzka automaticky strhl samopal z ramene, zamířil a položil prst na spoušť. A jakoby se dotkl něčeho žhavého, hned ho zasedal pryč. Ani za zlatý prase. Na civilisty, navíc s dítětem, střílet nebude. Jenže v tu chvíli ho zaujal pohyb nějakých 100 metrů vlevo od běžících postav. Dvojice psů, která se tryskem přibližuje k uprchlíkům. Ti o nich ale nevěděli, protože psi vyběhli z vnitrozemí, měli je tedy za zády. Navíc psi loví kořist za naprostého ticha, nevrčí, neštěkají, běží. Tihle dva uháněli plnou rychlostí a během 10 vteřin svou kořist doženou. Samostatně útočící psi byli ďábelským prostředkem ostrahy československých hranic. Ostrahy ne před nepřítelem, ale před lidmi, kteří se chtějí dostat ven. Sebemenší dotyk se signálními dráty nejenom spustí poplach, ale současně otevře kotec s dvojicí německých ovčáků, kteří vyběhnou za narušitelem a dostihnou ho dřív, než na místo dorazí hlídka. V pohádkách, které se vyprávějí v propagačních filmech, jeden pes na člověka skočí a svalí ho na zem, zatímco druhý čeká připravený zasáhnout, kdyby ho ten první na zemi neudržel. Peter ale dobře věděl, že výsledkem takového lovu je téměř pokaždé smrt. Velice krutá. Tentokrát budou jejich obětí dva lidé s dítětem. Toho dne byli ve službě Haky, kterého před půl rokem Peterovi přidělili na výchovu jako odrostlé štěně, a Fena Aga, jeho matka. Jak Haky dospíval ve statného psa, Peter se s ním skamarádil. Byl to sice služební pes, majetek Československé lidové armády, Peter ho ale považoval za svého. Měl ho rád. Haky běžel vpředu a Aga se mu snažila stačit. Jakkoliv byla v kondici, její věk byl přece jen znát a vzdálenost mezi nimi se zvětšovala. Aga uprchlíky dostihne, až bude jeden z nich na zemi, a ten druhý stále poběží v marné naději, že se dostane k hraničnímu potoku. Zbývalo na nejvýš 5 vteřin, než se stane, co se má stát. V neuvěřitelně krátkém okamžiku se Peter musel rozhodnout. Aniž měl čas pomyslet na důsledky, otočil pojistku do polohy 1, zamířil na Hákyho a vystřelil. Trefit cokoliv na 300 metrů dokáže leda zkušený lovec, a to jen při štědré dávce štěstí. Zkušeným lovcem Peter byl. Na jistou ránu by ale potřeboval pořádnou zbraň k přesné střelbě konstruovanou. Samopal vzor 58 takovou zbraní není. A trefit na takovou vzdálenost zvíře, které běží rychlostí přes 40 km za hodinu, to už hraničí s magií. V několika vteřinách navíc potřeboval zneškodnit ne jednoho, ale oba psy. Peter nikdy později neuměl říct, jak to dokázal. Tady by se zapotil i věhlasný snajper Zajcev, o kterém se učili ve střelecké přípravě. Jenže Peter vystřelil 2 rány a oba psi padli jako podtětí dřív, než dostihli své oběti. Ještě několik vteřin držel zbraň připravenou k dalšímu výstřelu, než ji sklonil. Pak se roztřásl a po tvářích mu stékaly slzy. Odpusť, Háky, kamaráde. Když se mu zamlžený zrak znovu zaostřil, postavy právě mizely v lese za hraničním potokem. Tak to zvládli, chvála Bohu. Peter v duchu děkoval tátovi, který ho odmala cvičil ve střelbě.
Až v tu chvíli zarechotil kulomet ze špačkárny. Jenda s Ivanem se konečně probudili a poslali pár kulek do lesa. Peter jen doufal, že nějaká z nich náhodou nenašla cíl.

0: 28. listopadu 1999, Český les. Že z toho budem mať průser, na to som pomyslel, až keď bolo po všetkom. Samozrejme som sa im snažil nahovoriť, že som strieľal po narušiteľoch a že som netrafil, lenže skúste sa netrafiť a na takú vzdialenosť dvomi výstrelmi omylom zložiť dvoch psov v behu. Hneď spoznali, že tomu sám neverím. Chvíli bylo ticho. Tak dlouhé, že René zastavil kameru.
1: Co bylo pak, pane Housko?
0: Zeptala se Renata, když se zpamatovala.
1: Sakra, René, natáčej, ty vole! Takže znova, co bylo pak, pane Housko?
0: Co by bylo? Do lochu som išiel. Prokurátor mi navrhol 7 rokov a 10 mesiacov a súd to potvrdil. Možno mi pripočítali k dobru, že som nič nezapieral, nemalo by to zmysel. Každopádne som tých takmer 8 rokov v Sabinové vyfasoval. A potom som si mal odkrútiť zvyšok služby, lenže prišiel prevrat. Po pár mesiacoch ma pustili z kriminálu rovno do civilu. Epilog. Podle Renatina scénáře to měla být půlhodinová reportáž o podařeném útěku jedné mladé rodiny z Československa. Útěku, kde šlo o život a kde figuruje i padouch ve službách komunistického režimu, který se je podle rozkazu pokusil zabít. Jenže to, co z toho vzešlo, se šabloně seriálu zcela vymykalo. Zatímco se ostatní díly dočkali několika úspěšných repríz, Renatinu reportáž odvysílala Česká televize pouze jednou, a to možná jen nedopatřením. Někdo šikovný ji ale včas nahrál na YouTube, kde je k nalezení pod názvem Útěky za železnou oponou, pohraničník střílel, ale netrefil. Hůzkovic rodinu jsme pozvali na letní prázdniny do Velsu. Peter se zprvu zdráhal nabídku přijmout, přece jen jsme cizí lidé a tak. Nakonec se ale prořekl před ženou a ta mu na vybranou nedala.
1: Boli to naše najkrajší prázdniny,
0: napsala prý Hůzkovic dvojčata v září do slohové práce.

Knihu povídek Muzikant na jezeře napsal Mirek Vostrý. Vydalo nakladatelství Návrat domů v roce 2023. Četl Vladimír Hauser, hudbu obdařil Jonathan Kaleta a pokračovat ve čtení budeme zítra ve 12 hodin 15 minut.

za mrakem, někdy je noc a ptáš se, kdy už přijde den. Někdy je bouře všude, kam můžeš dohlédnout, víra je jediná věc, na co se spolehnout.

S Rádiem 7 do slunečných i bouřkových dnů.

Jimmy Kimmett a píseň Since I Met You. Od doby, kdy jsem tě poznal, je všechno vzhůru nohama, všechno je jinak, v mém srdci hraje nová píseň. A já se s poslední písní v této hodince loučím, od mikrofonu tedy odchází Pavel Kol a po mně přijde po půlnoci vás provázet nočními pořady Milan Remeš. Dobrý poslech, příjemné dny.

vysle ze skříže a já jenom k tobě zlížel. Co s námi bude, jak jsem tebe jednou viděl, vždycky už jsem se jen styděl. Jak bych jen mohl k tobě přistoupit blíže, všude kolem tolik tíže, bože, cítím se jak zvíře, moje chudé, zlé a nechápavé srdce, bože, sevři si ho v ruce a učiň ho svým. A každou hodinu a každou minutu, ať jsem s tebou, ať jsem s tebou. Každou hodinu a každou minutu, ať jsem s tebou.

S půlnocí dochází za mikrofonem Rádia 7 ke střídání. Nočním programem bude provázet Broňa Procházková. Připomenu datum, začíná nám středa 24. června. A s jakým programem se můžete setkat v následujících hodinách? Pojďme se podívat na nabídku pořadů. Autor výkladového cyklu Světem Bible, teolog John Vernon McGee, tvrdí, že porozumět knize Zjevení není tak složité, jak se zdá. Jak k jejímu studiu přistupovat, abychom v ní snadno četli i my, si poslechneme za 15 minut. Z Kamerunu přes Německo, Francii, Ameriku až k nám do jazzového klubu. A všechny vlivy, které po cestě Richard Bona pozbíral a namíchal, si můžete poslechnout od 13:00. Ve 14:15 čteme z knihy Mirka Vostrého Muzikant na jezeře. Návrat po 15 letech na místo dramatického útěku přes československé hranice, při kterém se střílelo ostrými, pomůže pravdě vyjít na světlo. Vladimír Hauser čte ve 14:45. Mezi 3. a 4. fortepiano. Jaký máte vztah k Bibli? Je pro vás každodenní záležitostí? V pořadu Fortepiano usedne k mikrofonu jako host muž, který stál například u zrodu překladu Bible pro 21. století a Pavlíkova překladu Bible. Kdy se stala Bible průvodkyní v jeho životě? I na to se zeptá Lenka Malinová Jana Talafanta ve Fortepiano po 3. hodině. Z postpubertálního snu o práci v gastronomii k pozorování sítě kaváren nebyla zas tak dlouhá cesta. Hostem zákoutí bude Honza Špalek. Ve 16:45 se dozvíte více. V 17:00 nad ránem jsou tu stopy, kde bude o svém setkání s Bohem vyprávět Pavel Škopek, a o 17:30 jsou tu, je tu pořad Překročit hranice. Starozákonní příběh Josefa, Jákobova syna, postupně pročítáme a reflektujeme v pořadu Překročit hranice, který nabízíme k poslechu o 17:30. A v tuto chvíli vám k poslechu nabízím kapelu Bétel.

0: V minulých dvou relacích Světem Bible jsme si představili závěrečnou knihu Nového zákona Zjevení Janovo. Číst tyto tajuplné pasáže se rozhodně vyplatí s dobrým průvodcem. Teolog John Vernon McGee nás ve svém komentáři bezpečně vyvede z bludiště složitých symbolů a map. Pořadem provází Pavel Vopalecký.
1: Milí posluchači, už vícekrát jsme naznačili, že ve 20. století jsme svědky obnoveného zájmu o eschatologii. To je nauka o posledních věcech. Jinými slovy, jsme svědky zvýšeného zájmu o proroctví. Už po první světové válce se udělal v této oblasti veliký pokrok. Jakoby na určité úseky písma padlo nové světlo. A nutno říci, že všechna pozornost se nakonec soustředila právě na hlubší studium knihy Zjevení, která je předmětem našeho zvláštního zájmu v těchto pořadech. Ve svých poznámkách k této knize se snažím odolat pokušení prezentovat něco nového jen proto, abych byl jiný, předesílá výchozí postoj náš řečník. Stejně tak se chci vystříhat opakování otřepaných frází. Mnohé studie knihy Zjevení jsou víceméně opisy jiných autorů. Musím říci, že ve své knihovně mám ke knize Zjevení víc komentářů než ke kterékoliv jiné knize Bible. A většina z nich jsou téměř kopie těch předchozích. Jiné nebezpečí, kterému se musíme vyhnout, je představa, že lze knihu Zjevení zobrazit nějakou mapou. Důvod je následující. Kdyby na takové mapě bylo zachyceno všechno, co tam má být, byla by tak komplikovaná, že by ji nikdo nerozuměl. Naopak, je-li stručná natolik, aby byla srozumitelná, neposkytuje dost informací. Pokusím se tedy na úvod jen zjednodušeně vyjádřit různá období z knihy Zjevení a zároveň podat celkový obraz, který se nám při čtení knihy bude zpřesňovat. Na začátku je Kristův kříž a jeho na nebe vstoupení. V první kapitole vidíme oslaveného Krista, ve druhé církev. Ve čtvrté a páté kapitole je církev už v nebi. A na zemi probíhá velké soužení, zejména kapitoly 6 až 18. V kapitole 19. se Kristus vrací na zem a ustanovuje své království. 20. kapitola zachycuje 1000 let jeho vlády. Pak vidíme velký bílý trůn, soudný stolec pro všechny zahynulé a v kapitolách 21 a 22 začíná věčnost. To je v kostce celá kniha Zjevení. Domitián byl prvním císařem, který vedl vlastní válku proti Kristu. A v jistém smyslu se dá říci, že odpovědí na tento jeho útok byla kniha Zjevení, napsaná prostřednictvím Kristova posledního apoštola Jana. Už císař Nero popravil Pavla a Petra, ale ten v nich viděl jen jakési nepříliš významné buřičské židy. Domitián jako první pochopil, že za křesťanským hnutím stojí záhadná osoba ohrožující slávu císařství. Byl první, kdo této bytosti vyhlásil válku. A je třeba dodat, že byl také první, kdo tu válku prohrál. Pro naše přiblížení k textu knihy Zjevení je velmi důležité mít před očima předmět celé knihy. Abych to zdůraznil a ještě jednou podtrhl, nedává si pokoj náš metodický vedoucí, chci obrátit vaši pozornost na knihu Zjevení, první kapitolu a první verš. Zjevení Ježíše Krista, kteréž dal jemu Bůh, aby ukázal služebníkům svým, které věci měly by se díti brzo. Dobře si tedy zapamatujme, že to je zjevení Ježíše Krista a nikoho jiného. V evangeliích spatřujeme Krista za dnů, kdy byl v těle, ale evangelia nám ho nezjevují v plnosti. Vidíme ho tam v ponížení. Zde v knize Zjevení je před námi odhalen také ve slávě. Všechno je pod jeho správou, všemu velí, je ukázán v pravém světle, jaký doopravdy je. Pan Snell to vyjádřil výborně. Ve Zjevení je beránek středem, kolem kterého se zhlukuje všechno ostatní. Je základem, na němž všechno trvalé stojí, hřebem, na němž všechno visí. Těžištěm, k němuž se všechno zbíhá, a pramenem z něhož příští veškeré požehnání. Beránek je světlo, sláva a život. Pán nebe a země, před jehož tváří musí zmizet každá poskvrna a v jehož přítomnosti se poznává plná radost. Proto nemůžeme jít dál při studiu knihy Zjevení, pokud nevidíme beránka. Jako směrovky podél cesty, ať nám jsou skutečnost

výpovědí Pána Ježíše o něm samém. Jsem živý. Byl jsem mrtvý, jsem živý na věky. Mám klíče od pekla nebo od hrobu a smrti. A teprve pak říká Janovi, aby psal, a dává mu nástin obsahu. Napiš ty věci, kteréž jsi viděl a kteréž jsou a kteréž se mají díti potom. Nedává tím sám Pán Ježíš báječné a zásadní rozdělení? V skutku nemůže být lepší. Nejdřív říká, jsem živý, a vybízí Jana, napiš věci, které jsi viděl. Tu je minulý čas a týká se Janova vidění Syna člověka v nebi, oslaveného Krista, jak je nám popsán v první kapitole knihy Zjevení. A potom Pán Ježíš říká, byl jsem mrtvý a hle, jsem živý. A dává pokyn, napiš věci, které jsou. To je pohled na přítomný čas, který se vztahuje na Kristovu stávající úlohu či službu. Ještě uvidíme, jak mnoho toho dělá Pán Ježíš dnes. Uvědomujeme si, že je hlavou církve. Chaos a zmatení, nebo přímo duchovní zmar, přichází tam, kde se tělo chce odtrhovat od hlavy. Ve druhé a třetí kapitole uvidíme, jakou službu Kristus pro církev koná v současné době. A třetí oddíl, třetí období je mám klíče pekla a smrti. Až se dostaneme do páté kapitoly Zjevení, dozvíme se, že nebylo možné najít nikoho, kdo by měl právo otevřít tu knihu, kromě jediného, Pána Ježíše Krista. Kapitoly 4 až 22 se tedy týkají budoucnosti. A proto Pán Ježíš Janovi řekl, napiš ty věci, které se mají díti potom. Je velmi užitečné si všimnout, že na vyjádření času potom jsou použita dvě řecká slova. Meta tauta. Po tom. Po čem? Po věcech, které se týkají církve. V kapitolách 4 až 22 se tedy pojednává o věcech a událostech, které se mají dít po odchodu církve ze země. Ať se nikdo nenechá oklamat a nepokouší se některé události z této třetí části vztahovat na naši přítomnost. Takhle vznikají prapodivné a někdy velmi smělé interpretace, které dnes slýcháváme. Nyní, předtím, než začneme postupně číst samotný text knihy Zjevení, máme před sebou ještě stručný přehled, v němž náš učitel používá v podstatě Janovo členění. Za prvé, osoba Ježíše Krista, Kristus ve slávě, to je první kapitola. Za druhé, vlastnictví Ježíše Krista, to je jeho církev na světě, kapitoly 2 a 3. A potom celý zbytek nadepisuje náš učitel program Ježíše Krista, který je vidět v nebi, kapitoly 4 až 22. Poslední oddíl se zabývá dokončením všech věcí na této zemi. Právě proto je Zjevení tak slavnou a překrásnou knihou. V první části knihy Zjevení uvidíme Krista v jeho postavení a slávě jako velkého nejvyššího kněze, který spravuje svou církev. Uvidíme, že má absolutní moc. V evangeliích se nám Pán Ježíš jeví jako mírný, pokorný a ponížený. Stal se terčem zloby svých nepřátel na této zemi, až nakonec zemřel na kříži. Naprosto jiný je však jeho obraz ve Zjevení. Zde vystupuje jako ten, kdo má absolutní vládu, ačkoliv je doposud Božím beránkem. Ale je to jeho hněv, hněv beránka, který se tu projeví a naplní zemi hrůzou. Když mluví ve svém hněvu, tak na zemi začíná jeho soud. Dominantním tématem knihy je prostě osoba Ježíše Krista. Vždyť je to zjevení Ježíše Krista. Když se scéna přemisťuje do nebe, vidíme ho tam, jak má vše pod svou kontrolou.

Mějme na paměti, že je hlavním tématem celé Bible, nejen knihy Zjevení. Celé písmo je teocentrické i kristocentrické. V jeho středu je Bůh a Kristus. Protože Kristus je Bůh, je to On, kdo vyplňuje obzor celého Božího slova. To musíme mít na paměti zejména při studiu knihy Zjevení, určitě víc než třeba při četbě Evangelií. Bible ve své celistvosti nám říká, co On učinil v minulosti, co dělá nyní a co ještě bude dělat. Kniha Zjevení z pohledu našeho časového horizontu zdůrazňuje to druhé a třetí, co dělá a co bude dělat. Poslední kniha Starého zákona, Malachiášovo proroctví, končí zmínkou o slunci spravedlnosti, které má vzejít. Tato naděje se vztahuje na prokletou zemi. A touto nadějí je druhý příchod Pána Ježíše Krista. Kniha Zjevení končí pohledem na jasnou vnitřní hvězdu. Končí touhou po Kristu v jeho příchodu pro církev. Církev opustí tento svět. Vtržení je nadějí nového zákona právě tak, jako zjevení a poznání Krista bylo nadějí starého zákona. Toto poznání Krista je dovedeno k úplnosti právě v knize Zjevení. Genesis ukazuje počátek, kniha Zjevení konec. Také kontrast mezi oběma knihami je pozoruhodný. Náš učitel tu uvádí celou řadu položek, v nichž je vidět ten kontrast. V Genesis byla země stvořena. V knize Zjevení země nakonec zmizí. V Genesi došlo k první satanově vzpouře. Ve Zjevení bude už poslední. V Genesi byly slunce, měsíc a hvězdy stvořeny ke správě času na zemi. Ve Zjevení jsou táž nebeská tělesa určena k soudu nad zemí. V Genesi byla slunci dána správa nad dnem a ve Zjevení už slunce není zapotřebí. V Genesi byla tma nazvána nocí, ve Zjevení už noci nebude. V Genesi byly vody pojmenovány mořem a ve Zjevení už žádné moře není. V první Mojžíšově hřích vstoupil na scénu, zatímco v knize Zjevení definitivně mizí. V Genesi bylo vysloveno zlořečení na adresu člověka a ve Zjevení je odstraněno. V Genesi nastoupila smrt. Ve Zjevení už je smrt přemožena a víc neexistuje. V Genesi je počátek zármutku a utrpení. Ve Zjevení vidíme, že už nebude více nářků ani slz. V Genesi byla svatba prvního Adama, jakoby. Ve Zjevení se slaví svatba posledního Adama. V knize Genesis jsme viděli město zbudované lidmi, Babylon. A v knize Zjevení je město lidí, ten Babylon, zničeno, aby povstalo nové město, Boží město, nový Jeruzalém. V Genesis byl předpověděn satanův osud. Ve Zjevení byl ortel nad satanem s konečnou platností vykonán. Je zajímavé, že kniha Genesis otevírá Bibli pohledem nejen na naši zeměkouli, ale pohledem zahrnujícím celý vesmír. Je tam napsáno, na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. To je první verš Bible. Stejný je i závěr Bible. Kniha Zjevení nám odkrývá Boží záměr s vesmírem a se stvořením. V první části celé knihy vidíme Pána Ježíše Krista v jeho slávě a v postavení velekněze nad svou církví. V postavení někoho, kdo má absolutní moc, jak v evangeliích vystupoval jako mírný, pokorný, ponížený a nakonec jako umírající na kříži. Na zemi byl terčem útoků svých nepřátel.
Kniha Zjevení ho však představuje docela jinak. Zůstává Božím beránkem, ale má moc. Uvědomujeme si, že před jeho hněvem se země chvěje hrůzou. Co se týče názvu knihy Zjevení, není to výmysl nějakého vykladače, ale je odvozen přímo z textu, jak nám jej podle pokynů Pána Ježíše zaznamenal sám Jan. Dostáváme se tedy k prvnímu verši první kapitoly. Zjevení Ježíše Krista, které dal jemu Bůh, aby ukázal služebníkům svým, které věci by se měly díti brzo. On pak zjevil, poslav je skrze anděla svého, služebníku svému Janovi. Než se pustíme dále, musím sem vložit malou poznámku o překladu písma, k němuž se posléze vyjádří také náš učitel. Pokud se dostáváme k tak závažné a přitom tak různorodě vykládané biblické knize, jako je kniha Zjevení, pak je nutno pečlivě hledět také na otázku překladu původního řeckého textu. Povětšině jsme v našich pořadech vycházeli z nejpoužívanějšího českého ekumenického překladu. Na mnoha místech jsme si ovšem přímo uvedli, že tento překlad, i když jazykově je docela pěkný, v řadě míst je buď příliš volný, anebo někdy má dokonce charakter účelového výkladu, s ohledem na to, jak překladatelé příslušné texty chápali, či spíše s ohledem na to, jaký měli teologický názor. A to může být v některých místech vysloveně zavádějící. Proto je nutné tento překlad, ale i všechny další, srovnávat také s jinými překlady, aby se předešlo falešným výkladům jen kvůli textu překladu. Nemám za cíl hodnotit všechny české překlady písma a nemám k tomu ani autoritu, ale to, co jsem právě řekl, vychází z konkrétních veršů, s jejichž vyjádřením ve vztahu k originálu prostě kategoricky nemohu souhlasit, když je čtu v ekumenickém překladu. Prozradil jsem vám už, přátelé, že s přípravou, čili především s překladem textů těchto pořadů, které se týkají knihy Zjevení, mi tentokrát vydatně pomáhali manželé Zemanovi z Brna. Jejich hlasy nejsou neznámé těm, kdo Transworld Radio poslouchají pravidelně. Spolu se mnou jsou milovníky a ctiteli starého kralického překladu. I když je nám všem známo, že také tento překlad má řadu nedokonalostí, zejména v tom smyslu, že nevychází z těch úplně nejstarších nalezených rukopisů, které máme k dispozici dnes. Pochopitelně jeho nevýhodou v obecném pojetí je také stáří jazyka. Kralický jazyk z konce 16. anebo ze začátku 17. století se přece jen dost podstatně liší od naší současné mluvy. Některá slova docela vymizela, u jiných se posunul význam. A tak je těžké se rozhodnout mezi existujícími českými překlady, který z nich zvolit jako výchozí, jako hlavní, jako nosný. Manželé Zemanovi se rozhodli právě pro překlad kralický, takže pokud tu výslovně nebude uvedeno jinak, budeme citovat především z něho. Ovšem nezoufejme, podobné rozpaky měl i náš doktor McGee, který ve své knize Revealing Through Revelation, Radost ze zjevení, uvedl vlastní doslovný překlad knihy Zjevení a zde při výkladu jej rovněž občas používá. Už dlouhá léta ten svůj překlad nazývám McGeeho ad absurdum překlad, dodává na vysvětlenou náš teolog. Neříkám, že je to nějak podstatně lepší překlad než všechny ostatní. Nehájil bych ho příliš, kdyby na ně někdo zaútočil. Je to jen pokus vydolovat z řeckého originálu, co chtěl Jan doopravdy říci, a zároveň se v něm uplatnila snaha vyjádřit to jazykem, který by byl pokud možno doslovný a přitom ještě dostatečně srozumitelný dnešním lidem. Zjevení Ježíše Krista, které dal jemu Bůh, aby ukázal služebníkům svým, které věci měly by se díti brzo.
On pak zjevil, poslav je skrze anděla svého služebníku svému Janovi. McGeeho ad absurdum překlad, o kterém jsem se zmínil, se v tomto verši trochu liší svým závěrem. A nutno říci, že to, co tu říkám, je už druhý překlad, neboť česky vyjadřuji, jak to do svého rodného jazyka přeložil náš Američan. Zjevení Ježíše Krista, které mu dal Bůh, aby ukázal svým služebníkům, které věci by se měly stát. On dal znamení skrze svého posla svému služebníku Janovi. Především si prosím všimněme, že název knihy je zjevení a je to singulár, čili gramaticky vzato jednotné číslo, nikoli plurál, nikoli množné číslo. Když jsem působil jako kazatel v Los Angeles, vzpomíná zkušený pastor, přišel za mnou jeden kazatel, důchodce, a napadl mne za můj výklad knihy zjevení. Řekl, vy vůbec nic nevíte o zjeveních. Použil přitom množné číslo. Bratře, odpověděl jsem, máte absolutní pravdu, o takové knize nic nevím, dokonce jsem ji nikdy ani neviděl. Byl chvíli zmaten a když mu došlo, co míním, zůstal v rozpacích nad vlastní hloupostí. Kniha zjevení je kniha toho jednoho zjevení. Je to apokalypsa, to znamená odkrytí, odhalení anebo zjevení Ježíše Krista. Aby ukázal služebníkům svým, které věci měly by se díti brzy. V poslední kapitole knihy zjevení dostává Jan pokyn. Nezapečeťuj slov proroctví knihy této, neboť jest blízko čas. Zjevení 22.10. Jak jsme si už v úvodu k celé knize řekli, zjevení tedy není nějaká zapečetěná kniha, ale je otevřená a má být srozumitelná i dnes. V tom je rozdíl například proti proroctví v knize Daniele, kde bylo Danielovi výslovně řečeno, aby své proroctví zapečetil. Pán Ježíš mluvíval v takzvaných záhadných, tajemných podobenstvích. Upřímně řečeno, mnohá jsou záhadou anebo tajemstvím i většině lidí v dnešní církvi. Ale náš pán se k tomu vyjadřuje takto. I řekl jim, vám jest dáno znáti tajemství království Božího, ale těm, kteří jsou vně, v podobenství to všecko se děje, aby hledíce hleděli a slyšíce slyšeli, ale nesrozuměli, aby se snad neobrátili a byli by jim odpuštěni hříchové. Rozumějte, přátelé, v evangeliích máme jen polovinu toho příběhu. Tu druhou půlku máme ve zjevení. Porozumíme jí ovšem jen za předpokladu, že naším učitelem bude Duch Svatý. Kniha zjevení snímá závoj a my smíme vidět Krista v jeho odkryté kráse, v jeho moci, v jeho slávě. Tato kniha je opakem tajemství. Dosud utajené věci jsou v ní odhaleny, ale současně je proroctvím, jak uvidíme hned v následujícím verši, který nás čeká na příště.

Příští setkání nad stránkami knihy Zjevení nás čeká dnes ve 20 hodin a 15 minut, v opakování pak krátce po půlnoci následujícího dne. Pořadem Světem Bible, který vzniká na podkladě komentářů doktora Johna Vernona McGeeho, provázel Pavel Vopalecký. Posloucháte noční vysílání Rádia 7.

Miriam Kaiser dospívala slova žalmu 130. S jednou hodinou začíná jazzový klub, který přinese tvorbu Richarda Bony a ve čtvrt na tři čteme na pokračování z knihy Mirka Vostrého Muzikant na jezeře.

Krátce po jedné hodině ve středu 24. června zní znělka Rádia 7. Ve vysílání je s vámi Broňa Procházková. Hodinka před námi zve do světa jazzu.

0: Lidé jsou různí. Lidé poslouchají i jazz. Chvála Bohu. Jazzový klub na Rádiu 7.
1: Vítejte v dalším jazzovém klubu Rádia 7. Od mikrofonu vás zdraví Antonín Strnad. Já věřím, že Bůh stvořil svět plný rozmanitosti a že jazzový klub je nejlepším místem, kde můžete z té rozmanitosti pozorovat opravdu hodně. Zpěváci i instrumentalisté, hudebníci i hudebnice, různé země, dokonce i různé kontinenty. Máme tady různé barvy pleti, z vlasy, bez vlasů, no je toho hodně. Zkrátka, zamíchejte do jedné nádoby všechno, co Bůh stvořil a vznikne vám jazz. To je přece jasné.

0: hrají.
1: Dnes nám tedy hraje Richard Bona a jeho album Bonafield z roku 2013. Basista a zpěvák Richard Bona se narodil v roce 1967 v Kamerunu. To je země v rovníkové Africe. Oba jeho rodiče byli zpěváci a tak nějak přirozeně přišel k hudbě i on. Od 5 let zpíval v místním kostele a asi se dá říct, že dodnes zpívat nepřestal.

Richard Bona už jako malý kluk hrál na flétnu a na kytaru. Nástroje si koupit nemohl, tak si je zkoušel sám vyrobit. Měl teprve 13 roků, když založil svoji první jazzovou skupinu, kde hrál na kytaru. Vystupoval ve městě Douala ve francouzském hudebním klubu. Tam si začal získávat kontakty mezi muzikanty, pomalu pro sebe objevoval jazzové nahrávky a pod tímto vlivem se rozhodl pro basovou kytaru.

Posloucháte Rádio 7. Právě jsme v jazzovém klubu a hraje nám kamerunský baskytarista a zpěvák Richard Bona. Richard emigroval v roce 1989 do Německa. Kvůli studiu hudby se pak přestěhoval do Francie. Studoval a samozřejmě taky vystupoval s různými muzikanty. Jeho cesta pak vedla dál do New Yorku. Tam navázal spolupráci s předními hráči tamnější jazzové scény. V současné době hraje s Petem Metheny a učí na univerzitě.

V jedné známé pohádce se praví, že svět je malý a o náhody v něm není nouze. Jazzový svět by mohl vypadat malý, protože se tam prolínají různá uskupení mnohem víc než jinde. A já jsem mohl poprvé slyšet Richarda Bonu a dozvědět se tak o jeho excelentní hře, když v Praze doprovázel kytaristu Mikea Sterna. Když ještě uvážíte, že za bicími seděl Dave Weckl, no, byl to zážitek. Rytmika šlapala jako švýcarské hodinky, k tomu Mikeova kytara. Chvilku Mike Stern parodoval Richardův typický zpěv, no, prostě páni muzikanti se zjevně dobře bavili. A my taky.

Když jsem si připravoval tento jazzový klub, tak jsem si všiml, že příběh Richarda Bonny se může podobat hodně jiným muzikantům, které jsme tady už měli. Napadá mě třeba Avishai Cohen, kluk z chudé země, který se protloukal, jak se dalo, až nakonec uspěl v západním světě a ještě jej vlastně obohatil uměním, kterému se naučil. Zní to možná jako americký sen, ale asi je to jinak. My známe televizní talentové soutěže. Člověk se tam přihlásí a očekává, že možná uspěje a že získá nějakou prestiž, že se zbaví pracovních povinností a bude jenom přijímat koncertní nabídky, aplaus od svých obdivovatelů, někdo zase, že konečně splatí dluhy a konečně všem ukáže nebo tak něco. Já myslím, že většina muzikantů, které si v našem jazzovém klubu hrajeme, to má úplně jinak. A samozřejmě se mohou pouze domnívat. Ale oni asi mohou říct, že se jim splnil sen, jenom ta cesta ke splnění proběhla úplně jinak. Učit se, hledat, nevzdávat se. A v čem je to splnění jejich snu? Možná právě v tom, že se mohou pořád učit a že mají stále co hledat a že se nevzdají. A zřejmě to dělají právě proto, aby pak mohli dál na něčem pracovat. Ne, aby už nemuseli nic dělat. Nepřijdou vám ti umělci divní?

Album Bonafield je plné afrických rytmů, ale jsou výrazně slyšet i francouzské hudební kluby, kterými si Richard Bona prošel. Navíc každé jeho album je hodně jiné. Přijde na to, s kým spolupracoval, a v tomto směru je tvorba Richarda Bony taky hodně pestrá. Je určitě z čeho vybírat. Tento umělec, žijící v New Yorku, byl už několikrát k vidění i u nás v Čechách, takže možná bude v budoucnu zase nějaká příležitost, kterou bychom si neměli nechat ujít. Co říkáte?

Je hezké, že z hudby, kterou Richard Bona hraje, můžete po pár tónech odhadnout, jaké je ten chlap barvy pleti. Snad i kontinent, ze kterého pochází. A že vlastně představuje tu jedinečnost, kterou v sobě má jako důkaz pestrosti, kterou dokáže hudba nabídnout a kterou nemůže nikdo napodobit. Každý to udělá jinak. Tvorba Richarda Bony je v tomto směru hodně průzračná. Možná proto, že na první poslech nekopíruje osvědčené modely. Já v té hudbě prostě vnímám něco křehkého, co ve mně vzbuzuje veliký respekt k tvorbě černého chlapce z chudé rodiny v Africe.

Jsme na konci jazzového klubu. Mohu jenom doufat, že hudba, kterou nám dneska přinesl, byla zpestřením uspěchané doby, do které jsme byli umístěni, a že zase příště se zastavíte. Budeme se na vás těšit. Od mikrofonu se s vámi loučí Antonín Strnad.

V závěru jazzového klubu Pozvání na příště v sobotu v 21 hodin oslavíme sté narozeniny. Vlastu Průchovou, její tvorbu i její životní příběh přiblíží Štěpán Hájek.

Byly 2 hodiny. Středeční noc 24. června trávíte ve společnosti Rádia 7. U mikrofonu je Broňa Procházková. Návrat po 15 letech na místo dramatického útěku přes československé hranice, při kterém se střílelo ostrými, pomůže pravdě vyjít na světlo. Vladimír Hauser čte na pokračování z knihy Mirka Vostrého Muzikant na jezeře za 15 minut.